Ohnivýma očima zažehl mé srdce. Řeka života teď proudí z mého nitra. Jediným pohledem se vše ve mně změnilo. A u tvých nohou zpívám tuto píseň. Jak tě milujeme, Ješuo. Dospívala kapela Maverick City Music. Po další písničce od Jany Peřtové a kapely Tehlim Všechno, co dýchá, už nás čeká další pokračování knihy Andělské stezky ve čtení na pokračování.

0: Ve čtení na pokračování po čtvrté otevíráme knihu Garyho Shepherda Andělské stezky, která nás opět zavede do Nepálu. Ve vesnici Arakala se Gary s Barbarou setkali s čarodějnicí. Vesničané se jí báli a ve všem jí vyhověli. Barbara se jí však nebála postavit. Gary se spolu s muži z vesnice vydal na lov a podařilo se mu střelit jelena. Lovci byli nadšení, protože už 11 let nic neulovili a věřili, že na ně čarodějnice seslala kletbu. Gary mu se tímto úlovkem podařilo kletbu prolomit. Dobrý poslech.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 11. Uzdravující ruce. Najednou jsem měl ten nejdivnější pocit. Co se to dělo? Zdálo se mi, jako by všechno v mém těle najednou začínalo chřadnout. A pak mi napříč zády začala pomalu vystřelovat bolest. Vzal jsem si aspirin, ale bolest neustále narůstala. Tak jsem si vzal kodein, ale ani to nepomohlo. Všechno to začalo jako normální jarní ráno v Arakhale. Adině bylo 19 měsíců a Barbara byla ve druhém měsíci těhotenství s Michaelem. Duben v Arakhale může být opravdu teplý, a tak jsem nosil kraťasy, tričko a sandály. V takhle horkém počasí jsme opravdu oceňovali, že náš dům má hrubé stěny z hlíny a kamení a těžkou travnatou střechu, která nám pomáhala zůstat relativně v chladu. Jak se bolest zhoršovala, začal jsem pociťovat beznaděj. Barbara listovala lékařskou příručkou od Wyclefa a brzy se ukázalo, že mě trápí ledvinový kámen. Za horami byla malá misionářská klinika. To byla naše jediná naděje. Napsal jsem jim krátký vzkaz s prosbou o morfium nebo nějaké jiné analgetikum, to nejsilnější, co mají. Pak jsem sešel dolů, prošel jsem vesnicí až k Jipanovu domu a poprosil ho, aby s tím vzkazem okamžitě poslal běžce. U Magarů, kteří vyrostli v kraji plném prudkých svahů a hlubokých strží, se rozvinula neuvěřitelná výdrž. Magarský muž dokáže lézt do kopce nebo sestupovat drsným terénem v průměru i rychleji než 500 metrů za hodinu. Věděl jsem, že pokud ho něco nezdrží, dostane se tam a zpátky asi za 8 hodin. Pomalu jsem se vydal zpět k našemu domu. Ohnutý na dvakrát jako stařec jsem úpěl mučivou bolestí a zastavoval, abych se na okraji cesty vyzvracel. Doma jsme pak s Barbarou přemýšleli, co budeme dělat. Byla jen jediná alternativa a to bylo poslat telegram, aby nás evakuovali. Pokud by ho nic nezdrželo, trvalo by běžci celé 2 dny, aby se dostal do nejbližšího města Narayanghattu. Doufali jsme, že telefonní linky do Kátmandu budou fungovat a že telegram bude do naší oblastní kanceláře opravdu poslán ve stejný den, kdy bude doručen. Pak by nám zajistili letadlo. Po chvíli létání nad naší vesnicí by pilot musel čekat několik hodin na malinkaté přistávací dráze v údolí, zatímco by mě nesli dolů. Doufali jsme, že letadlo přiletí na pomoc během 4 až 5 dní od chvíle, kdy běžec vyběhne. Pokud by šlo všechno hladce. Bylo už příliš pozdě, abychom toho dne ještě někoho našli, a tak jsme se rozhodli počkat do rána. Během té doby všechen kodein, který jsem si odvážil vzít, stále nepomáhal. Bolest byla neúprosná. Bylo to jednoduše k nevydržení. Sténal jsem a naříkal a převaloval se po zemi sem a tam v marné snaze, že se mi nějak uleví, jakkoliv. A pak téměř okamžitě jsem ztratil vědomí. Probudil jsem se asi o půl hodiny později a bolest byla pryč. Předpokládali jsme, že se kámen z ledvin dostal do močového měchýře, a to se také stalo. Ale abych se ujistil, že je tomu opravdu tak, močil jsem pokaždé do plechového hrnku. O dva dny později jsem pocítil obrovskou úlevu, když jsem zaslechl cink. Samozřejmě byl to ten malý lump, velikosti rýžového zrnka. Měl tvar rugbyového míče a byl pokrytý hroty. Nikdy jsem lék, který té noci dorazil z kliniky, nepotřeboval. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Marek 16, 17 až 18. 6 týdnů po tomto ledvinovém záchvatu jsme se s Bajuem, starým opuštěným chudákem, který nám byl přidělen vesnickými vůdci jako náš magarský učitel, vrátili do Kátmandu. V únoru jsem měl infekční hepatitidu a při našem návratu do Kátmandu mi byla diagnostikována amébová hepatitida. V červenci jsem pak onemocněl mononukleózou a jakmile jsem měl dost sil k cestování, opustili jsme Nepál. A já si myslel, že už se nikdy nevrátíme.

rekonvalescence v Americe 1973 až 74. Kapitola 12. Los. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě. Žalm 84, 6. Přibližoval se ke mně dlouhými kroky a když jsem ho konečně uviděl, byl téměř u mě. Byly to už 2 měsíce, co mi Bůh zachránil život, když jsem umíral na selhání jater v Kátmandu. Když jsem nabral dost sil, abych se mohl vypravit na cestu, odjeli jsme z Nepálu rovnou k mým rodičům do Oak Harbor ve Washingtonu. Po 5 letech odloučení bylo vidět, jak otce ničí, když mě vidí tak slabého a zbídačeného. Nicméně po pár dnech za mnou přišel celý nadšený. Chtěl, abych se přidal k jejich lovecké výpravě. On a jeho přátelé a jejich tradiční výlet do Kanady na lov losů. Ten jeho návrh se mi zdál téměř absurdní, ale nechtěl jsem ho zklamat. Celý rok se na jejich každoroční velkou výpravu těšil a obvykle to znamenalo taky plný mrazák masa na zimu pro něj i jeho kumpány. V té době jsem byl již bez bolestí a vypadal jsem docela v pořádku, ovšem v mém těle zůstávalo skryto jiné zranění. Nervy na šíji a ramenou byly těžce poraněny. Byly tak slabé, že abych udržel hrnek s kávou a nevylil ho, musel jsem ho držet oběma rukama. I přesto jsem se ale rozhodl, že pokud to bude možné, s tátou pojedu. Co pak ale můžu lovit? Jak bych asi udržel tu těžkou pušku s rukama, jejichž svaly zakrňují? Na tom nesejde, pomyslel jsem si. Jestliže je to Boží záměr, tak se o to postará. Před 8 lety mi Bůh slíbil život v hojnosti. Zatímco moje tělo značně chátralo, byl jsem si stále jist, že jeho schopnosti konat nemožné se nezměnily. Jak se čas naší výpravy blížil, začínal jsem získávat více sil. K uzdravení ale vedla ještě dlouhá, opravdu dlouhá cesta. Týden před odjezdem jsem vytáhl otcovu pušku. Nebyl jsem schopen ji normálně držet v ruce, a tak jsem si pažbu opřel o rameno. Pak jsem zkoušel nahodit pušku do vodorovné polohy. Podařilo se mi hlaveň dostat do správné polohy, ale puška mi okamžitě spadla. Den před odjezdem jsem to zkusil znovu. Tentokrát jsem pušku vší silou nadhodil a na zlomek vteřiny se mi podařilo jakž takž zamířit. Bylo to obrovské zlepšení, ale samozřejmě i tak jsem neměl nejmenší šanci pořádně zamířit, natož vystřelit. Po 2denní cestě do divočiny na severu Britské Kolumbie jsme dorazili do cíle, kde jsme se ubytovali v Bobově malé chatce. Podle zákona jsme mohli lovit pouze s průvodcem a Bob zde žil celý svůj život. Obvykle sebou bral 2 lovce na koních 1 den a další den zase jiné 2 lovce. Táta už ulovil spoustu losů a tak chtěl, ať jdu místo něj lovit s Pítem Sudou, on zatím zůstal a připravoval jídlo. V neděli, první den našeho lovu, jsem se nabídl, že budu lovit až 3. den. Tátovi kámoši Ralph West a Joe Johnson s tím souhlasili. A tak v pondělí ráno vzal táta 2 stébla trávy a nabídl Pítovi, aby losoval jako první, kdo bude toho dne střílet jako první. Pít si vybral to kratší stéblo. Takže jsem měl střílet dopoledne a odpoledne měl střílet on. Vytrvalost i síla pro mě byly výzvou. V té době už jsem dokázal jet na koni, ale pušku jsem na rameni neudržel déle než sekundu. Jak bych to taky dokázal? Nebo spíš, jak by to dokázal Bůh? Den předtím vedl Bob Ralfa a Joea hlubokým smrkovým lesem a neviděli ani jediného losa. A tak se dnes ráno Bob rozhodl, že budeme lovit poblíž hor.
Na neštěstí byla tak velká jinovatka, že rámus, který dělal led praskající pod kopyty koní, byl slyšet na hony daleko. Zdálo se, že naše šance jsou mizivé. Okolo 10:30 dopoledne jsme se přiblížili k vrcholku hory a Bob rozhodl, že jediná šance, jak se k losům přiblížit, je nechat koně tam a vydat se pěšky. Brzy jsme narazili na čerstvé stopy. A opravdu, byly tu losy. Jak jsme se tiše plížili lesem, držel jsem se za Bobem a za mnou Pete. Když jsme se vyhýbali strži, objevila se losice. Prošla kolem nás, zatímco jsme v tom lese nehybně stáli. O minutu později, zrovna když jsme se probírali větvemi olší, začalo se k nám blížit další zvíře přímo z hluboké rokle po mé levé straně. Nemohl jsem zaostřit, a tak jsem o pár kroků poodstoupil a najednou jsem uviděl losa, jak se ke mně kvapem blíží. Jak jsem nacvičoval, nahodil jsem pušku. Zbraň se během mžiku ustálila. Mřížkový kříž v zaměřovači mířil přesně nad losí srdce. Stiskl jsem spoušť, los se obrátil a zmizel. Pomalu, opatrně jsme postupovali blíž a byl tam. Bez života ležel na dně propasti. Bob byl nadšený. Jeho předchozí klient strávil na lovu celých 8 dní a odjel domů s prázdnýma rukama. Odkorkovali jsme si vzdálenost a los byl vzdálen pouhých 22 metrů. Bob jásal, jak blízko jsem se k němu dostal a že i kdybych s ním lovil dalších 30 let, nemám čekat, že by se mi kdy něco takového ještě podařilo. Později toho dne střelil Pete ještě většího samce, taky svého prvního losa. Tím byl můj první lov u konce. Zahrnoval 2denní cestu autem, 3 hodiny jízdy v sedle, příjemnou 30minutovou toulku v překrásném panenském lese a zvednutí tátovy pušky na zlomek sekundy. Byl to můj první a vlastně jediný los, kterého jsem kdy skolil. Ralph a Joe byli na lovu ještě dalších 6 dní a neulovili vůbec nic. Když jsem odjížděl do Nepálu v roce 1969, otočil jsem se zády k vzrušujícímu životu plnému lovu, rybaření a smířil se s tím. Byla to součást oběti, kterou jsem se rozhodl přinést, abych mohl předat poselství míru a pokoje neznámému lidu. Poté, co jsem utekl o vlásek smrti, vrátil jsem se domů naprosto zničený a oslabený, ale Bůh rozhodl, že mi skrze tento výlet do divočiny ukáže svou lásku neopakovatelným a smysluplným způsobem. A co víc, dal mi to privilegium zažít naplnění jeho slibu, když říká, v slabosti se projeví má síla. 2. Korinským 12:9

trhlině. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář na tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Ezechiel 22:30. Na podzim roku 1967 jsme se s Barbarou zapsali na Kanadskou biblickou univerzitu v Regině v provincii Saskatchewan. Naplánovali jsme si pár biblických seminářů před odjezdem do Mexika, kde jsme měli strávit 6 měsíců ve Wyclefově výcvikovém táboře. Avšak Bůh měl ještě jiný plán. Tím plánem bylo najít někoho, kdo by uslyšel jeho volání a postavil se v trhlině. V té době tam byli i Erwin a Adina Bergmanovi, se kterými jsme se okamžitě spřátelili. Erwin se stal pastorem malého sboru v severní Kanadě a my jsme odjeli do zahraničí. I během pobytu v Nepálu jsme si pravidelně psali a naše první dítě jsme pojmenovali po Adině. Očekávali jsme, že budeme pryč 5 let, což bylo v těch dobách normální. Ale nemoci náš čas poněkud zkrátili. V únoru 1973 jsme s Barbarou oba prodělali žloutenku. Jakmile jsme načerpali trochu sil, vrátili jsme se v dubnu do Araghaly. Nebyli jsme tam dlouho a dostal jsem ledvinový záchvat. V květnu jsem se nakazil amébovou úplavicí a než jsme se dostali opět do Kátmandů, postoupili améby do mých jater, což vyústilo v amébickou žloutenku. Naštěstí se mi ti parazité nedostali do mozku. Léky se o ně rychle postarali, avšak netušili jsme, jak moc poškozená byla má játra. Na konci července jsem onemocněl vážnou krční infekcí. O pár dní později jsem zažíval neutuchající bolest v ramenou a později tricepsech. Když už jsem nemohl vydržet ani chvíli, odeslali mě spěšně do nemocnice Shanta Bhavan. Po 10 dnech testy potvrdili, že mám mononukleózu. Doktor Strong mezitím už pochopil, že mi selhávají játra a proto mi dával celé hrsti léků. O 10 let později jsem potkal manželku doktora Stronga, Patricii, a dozvěděl se, jak noc co noc chodil domů a říkal jí, že možná do rána nepřežiju. V té době v Kanadě Erwin zrovna dostal můj dopis, kde ho prosím o modlitby za Bajua, zvráceného starého vojáka, který se právě stal naším jazykovým pomocníkem. Jednoho dne, když Erwin procházel kostelem svého sboru, uslyšel, jak k němu Bůh v duchu volá. Gary je ve smrtelném nebezpečí. Okamžitě poklekl u oltáře a 2 hodiny se tam modlil. Den za dnem, týden za týdnem se Erwin modlil a stavil tak pro mě ochranou zeď, když se přimlouval za můj život. V těch dobách bylo telefonování neskutečně drahé a znamenalo to, že jste křičeli a i tak vám obvykle nikdo nerozuměl. Dopisy dorazily za 25 až 35 dní. A když se nacházíte uprostřed nebezpečí, často nemáte čas ani energii na to někomu dalšímu psát. Nikdo jiný než Boží hlas Erwinovi o mém zdravotním stavu nic neřekl. I když jsme dorazili zpátky do států, byl jsem velice slabý. O pár měsíců později, když jsme u nich byli na návštěvě, mi Erwin řekl o své zkušenosti. Když jsme to celé dali dohromady, zjistili jsme, že Erwin se modlil po celou kritickou dobu, kdy jsem ležel v nemocnici a nepřestal, dokud jsem nezahnul za roh nemocnice, když jsem ji opouštěl. Nikdo jiný v Americe nám neřekl, že by svým duchovním sluchem zaslechl o nebezpečí, ve kterém jsem byl. Ale v malém kostelíku v severní Kanadě si Bůh našel někoho, kdo se postavil v trhlině. Jsem si plně vědom naší zoufalé potřeby mít věrné partnery,
kteří se postarají o výstroj, když jdeme do bitvy s královstvím temnoty. Král David měl jasno, když u Siklagu řekl: podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje. Dostanou stejný díl. 1 Samuelova 30:24. Věřím, že v duchovní sféře platí stejný princip pro ty, kteří se modlí za druhé. Kapitola 14. Velké břemeno. Neuvědomoval jsem si to, ale během těch let se z toho stalo obrovské, vysilující břemeno. Psal se 6. listopad 1973 a u Wyclefa už jsme byli 6,5 roku, z čehož 4,5 v Nepálu. Náš plán byl naučit se neznámou řeč ve vzdálené části světa, pomáhat lidem prakticky a sdílet s nimi naši naději. Radost ze života s Ježíšem. Začali jsme pracovat s lidmi kmene Magar v horách středního Nepálu, ale bylo to náročnější, než jsme čekali. Nebyl jsem zrovna nejrychlejší, co se týče učení se novému jazyku, nicméně barbařiny vynikající schopnosti přesvědčili vedoucí ve Wyclefu, aby nás vyslali. Předpokládali, že Barbara se postará o většinu práce s jazykem. Bylo to v pohodě. Rozhodl jsem se, že se nevzdám a budu se snažit ze všech sil. Magarská vesnice byla lokalizována a my jsme se přestěhovali do Yangkhoku v listopadu 1969. Lidé byli přátelští a nápomocní. Nicméně vliv brahmínů byl silný a my jako nedotknutelní jsme nemohli ani vstoupit do domů i těch nejchudších Magarů. Největší problém ovšem byl, že jsme nemohli najít stálého jazykového pomocníka. Lidé byli neustále zaneprázdněni prací na poli, aby měli co jíst, a i když jsem ochotně platil komukoliv, kdo nám pomohl, nemohli jsme stále najít někoho, kdo by nám pomáhal natrvalo. Abychom se naučili jazyku Magar, následovali jsme vesničany do lesů a na pole a dělali cokoliv, co dělali oni. Na začátek to stačilo, ale brzy jsme potřebovali začít s analýzou magarské gramatiky a zaznamenáváním nepsané řeči na papír. K tomu jsme potřebovali asistenta, který by s námi procházel dlouhé seznamy frází a vět, a to se po dlouhou, velmi dlouhou dobu nedělo. Po 2,5 letech jsme se přestěhovali z Yangkhoku do Arachaly, kde už nebyli žádní brahmíni. Zde jsme měli aspoň více příležitostí k poslouchání jazyka, ale ani zde jsme pořád nenacházeli žádného asistenta. V září roku 1971 se nám narodila Adina a Barbara už nemohla dál pokračovat stejným tempem v práci na jazyku Magar. Já jsem se věnoval zdravotnické práci ve vesnici, aby se ona mohla soustředit na jazyk. Ovšem teď jsme se rozhodli prohodit si role a tak se o zdravotní problémy vesničanů začala starat Barbara. Cíl pro Wyclefovi překladatele během jejich 5letého pracovního období bylo analyzovat základní gramatiku a přeložit Markovo evangelium před návratem domů na nucenou dovolenou. Měli jsme pár inteligentních přátel, kteří pracovali na jiných kmenových jazycích, a tak zde byl ten neustálý pochybovačný pocit, že možná nedělám dost. Kolegové v jiných kmenech už měli své jazykové pomocníky a postupovali kupředu, ale my jsme si připadali, jako bychom postupovali sotva šnečím tempem. No a pak tu byly ty neustále zdravotní komplikace. Nepamatuji si, kolik různých chorob jsme prodělali, nebo kolikrát jsme měli úplavici nebo parazity, ale byly to
pravidelné záležitosti. Pokaždé nás to zdrtilo a zpomalilo naše pokroky zase o něco víc. V únoru 1973 jsme s Barbarou oba dostali infekční hepatitidu a v dubnu jsem měl žlučníkový záchvat. Pak přišel květen a představitelé vesnice nám přidělili jazykového pomocníka, ale k mému velkému zděšení se starý Thapa Bayu zdál být naprosto nevhodným. Když jsme se v červnu vrátili do Kátmandů, nakazil jsem se amébovou žloutenkou. Nicméně jedinou potěchou, kterou jsme v těch dnech měli, byl Thapa Bayu. Navzdory mým původním představám se Thapa Bayu stal skvělým pomocníkem a byl nejzanícenějším čtenářem nepálského Nového zákona. Než jsme se však stačili dostat dál, skolila mě infekce krku a pak mononukleóza. Poslali jsme Bayu zpět do Arakhaly a začali plánovat návrat do států. Jeli jsme domů, aniž bychom přeložili jedinou kapitolu písma. Než jsme odjeli, požádal mě náš ředitel, abychom se po 6 měsících vrátili, abychom pokročili s prací na jazyku. Neurčitě jsem zamumlal, že se vrátíme, ale lhal jsem. Neměl jsem v úmyslu se tam vracet. 7. září 1973 nás moji rodiče čekali na malém letišti poblíž našeho domova v Oak Harbor ve Washingtonu. Po 5 letech se na nás velmi těšili, ale já jsem jim dělal starosti. Barbara čekala Michaela v prosinci a tak jsme jeli k její rodině v San Diego v Kalifornii. Na začátku listopadu jsme se dozvěděli, že Merlin Carothers bude řečnit poblíž Lemon Grove. Jeho nová kniha Z vězení ke chválení nás velmi povzbudila. Okamžitě po skončení ale odjel domů a modlitební podporu pro ty, kteří ji potřebují, nechal na svých asistentech. Když jsem přišel na řadu, přišel mi posloužit Ezra, obrovský chlápek z Nového Zélandu. Byl jsem docela zklamaný, zvlášť když nebral moc ohled na mé fyzické problémy. Místo toho po mně chtěl, abych svá břemena a trápení vzal, zabalil je do jednoho velkého pytle a položil je u Ježíšova kříže. Během jeho modlitby jsem ve své mysli tohle všechno udělal a okamžitě pocítil, jak mi za ramenou padá obrovská tíha. Když se pomodlil, řekl mi, že stejně jako se pomalu uzdravuje můj duch, uzdraví se i mé tělo. A stalo se tak, jak řekl. Poškození svalů na mém krku, ramenou a pažích se nikdy dokonale nenapravilo, ale bylo to dost na to, abych mohl fungovat. Když se dívám zpět, soustředil jsem se na své fyzické potíže, ale když mi Ezra sloužil, rozpoznal mé emocionální a duchovní vyčerpání. Byl moudrý a tak věděl, že pokud složím to obrovské břímě neúspěchu a starostí u kříže, Ježíš se postará o vše ostatní. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1. Petrova 5:7.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček. Další část otevřeme dnes o 12:15. Je 15 minut před 15:00, po které nás ve vysílání Rádia 7 čeká povídání Lenky Malinové s manželi Baldovými ve fortepiánu. Jsme rádi, že jste s námi i dnes v noci.

0: I třetí hodina z první červencové středy 2026 je za námi. K prvnímu prázdninovému svítání plujete na vlnách vysílání Rádia 7, ve kterém vám dělá společnost Milan Remeš. Před námi je pořad Fortepiano, ve kterém si bude Lenka Malinová povídat se svými hosty manželi Baldovými o hledání a nalézání, boření stereotypů a předsudků i o životě s humorem. Přeji vám pohodový poslech.
1: Fortepiano.

0: Morava a severní Čechy, divadelní a podnikatelský svět. Dva světy, které se spojily v manželství Jiřího a Petry Baldových, hostů dnešního Fortepiána. Od mikrofonu zdraví také Lenka Malinová a vítám své dnešní hosty. Vítejte.
1: Krásné žhavé dopoledne.
2: Také zdravím, hezké dopoledne.
0: Možná bychom mohli osvětlit hned na začátku, když říkám Morava a severní Čechy, co to znamená a odkud jste přijeli.
1: Tak my jsme oba dva přijeli ze severních Čech, nicméně já pocházím odsud, blízko Brna, z Moravy a je to stále moje srdcová záležitost a moje srdcové místo.
0: Vy jste přijeli už dřív, abyste se trošku aklimatizovali a vyhnuli možným dopravním komplikacím. Přijeli už jste včera, je tak, Jirko?
2: Je to tak, přijeli jsme včera, ale vlastně to vůbec neznamená, že bychom se vyhli nějakým komplikacím.
0: Ano, ano, ano. Je to tak. My si dneska budeme povídat o vašem manželství, o vašem životě. Jaký byl, než tam vstoupil Pán Bůh, jak se proměnil a jak vám pomáhá, nebo co to znamená v tom vašem dalším životě, který žijete až doteď. Bůh chtěl, že jste se potkali poprvé v Brně snad, za zvláštních okolností?
2: Ano, je to tak. Potkali jsme se v Brně, kde já jsem na výstavišti brněnském pro nějakou firmu s naším divadlem tvořil nějakou reklamní záležitost. Chodili jsme tam na chůdách a moje současná žena... tehdy tedy ještě neznámý člověk, na tom výstavě

0: ještě byla také a byla tam v nějakém stánku zase pro nějakou jinou firmu, kteří nabízeli nějaké doplňky stravy, jestli si to ještě správně dobře pamatuju. A vlastně ten společný první úplně prvek byl ten, že moje žena je vyšší než já, má zhruba asi 183 cm a já mám takových 178, takže jsem jakoby menší. Jenomže na těch chudách jsem byl o hlavu, možná o dvě hlavy větší než ona. A to jí zaujalo. Nevím teda, jestli měla nějakou jako... jestli jí nedošlo, že jsem na chudách, to je taky možný, ale každopádně to byl ten první důvod toho jakoby očního kontaktu i té komunikace, která tam jakoby z toho vzešla.
1: No, ono to mělo svůj význam, že, Petro?
2: Já bych to ráda doplnila, protože na začátek bych ráda řekla, že v tu dobu jsme byli oba nevěřící. A já jsem se tehdy věnovala ezoterice a můj tehdejší ezoterický guru mi říká, jednou potkáte muže, který bude vyšší než vy a bude v davu lidí a podívá se na vás a řekne si, tak tu si jednou vezmu za ženu. A já jsem tam tehdy v tom davu potkala toho muže, který byl vyšší než já a dal mi vizitku a na ní bylo napsáno ředitel divadla. Mě zablikali dolary v očích a bylo jasné, že to je pro mě zajímavý muž.
1: A proběhlo tam to, že jsi řekl tuhle, já si vezmu?
0: Přesně tahle ta věta padla z mých úst, a možná to nebylo z mých úst, ale byla řečená nahlas mnou, ale neuvědomuju si vlastně tu chvíli, kdy to přišlo jako myšlenka. Já jsem to jenom, jestli znáte ten pocit, já jsem se vrátil do té naší backstage po tom prvním setkání, po tom prvním i komunikačním nějakým kontaktu a říkám, ty tam jako vysoká holka, si asi vezmu za ženu. Jen tak jsem to přišlo, jsem to řekl. No a tak se to vlastně nakonec jako celý i stalo. No.
1: Mm-hmm. Tak my už jsme se trošku dostali do toho vašeho světa, z toho je slyšet, že Jirka je člověk znalý divadelního světa, pohybuješ se v tom, nebo pohyboval ses, teď už možná tolik ne, hodně dlouho.
0: Pohyboval jsem se v tom hodně dlouho, asi by se to nedalo říct, jako my jsme vždycky dělali divadlo pro děti, ne pro dospělí, tím nechci jakoby to, co jsme dělali, nějak jako srážet, nebo bavilo nás to, baví nás to, občas se ještě vyskytne taková věc, že se k něčemu nachomejtnu, ale s tím covidem, naším nešťastným tady, nebo nejenom naším, ale všeobecně nešťastnou událostí, ta moje skupinka vysokoškoláků, se kterýma jsem to provozoval x let, tak se vlastně rozprchla do světa a já už jsem to vzhledem k věku a vzhledem k druhé firmě, kterou mám, tak jsem to jakoby nejprve trochu duchovně opustil a pak jakoby komplexně, protože už není tolik energie na dvě věci, sedět na dvou židlích a dělat, já jsem ještě takový jako maximalista, že já nerad dělám věci nedobře nebo špatně nějak jako v mých očích. Takže to v podstatě to tak nějak vyčpělo a jsem za to vlastně jakoby rád, když mě teď někdo osloví a řekne, že chce něco moderovat, tak jsem nadšenej a je mi jedno, že mi za to zaplatí jenom půlku z toho, co bych si normálně řekl a tak. Takže a děje se to dvakrát, třikrát do roka a mě to vlastně vyhovuje.
1: Je to příjemné zpestření.
0: Určitě, je to takový to, co tak jsme vlastně začali. Začali jsme blbnout na ulici, vymýšlet různý jakoby kravinky pro děcka a pro lidi na ulici, improvizace s lidma, s dětma a bylo to zadarmo a bylo to pro potěšení a k tomu jsem se vlastně po 25 letech jakoby vrátil, že to můžu tímhle způsobem občas zažívat znovu a opět víceméně zadarmo, takže takový kruh se jakoby uzavřel nebo uzavírá.
1: Petro, mít doma herce, který vymýšlí blbinky pro děti. Je to fajn?
2: Je to fajn, my když jsme sem včera jeli a měli jsme spolu v autě 4 hodiny, to doporučuji všem posluchačům si dát se svým partnerem nějakou cestu, kde nemůžete z toho prostředku dopravního utéct a nemáte vlastně jinou variantu, než se domluvit. Tak jsme vzpomínali na spoustu situací, které jsme zažili a spoustu důvodů, proč to naše manželství vydrželo. Já jenom, jak tady Jiří vlastně popisoval, tak pro mě to ze začátku bylo velmi náročné, protože to řemeslo se pojí s velkýma emocema. A pro mě je to neznámý svět, nebo byl to pro mě neznámý svět. Já jsem grafař, tabulkář, číslář, manažer, organizátor.
1: To je spojení.
2: Jiří občas říká, že když si neudělám jednu tabulku a jeden graf jednou za den, tak jsem z toho celá nesvá. Takže to naše manželství stále je opravdu velká výzva, ale k tomu se určitě dostaneme.
1: Dnes určitě to bude slyšet a trošku je škoda, že to není aj vidět, že tady bude legrace, protože já jsem nazvala to naše povídání Ať si velký nebo malý. To bylo právě kvůli tomu, že je mezi vámi výškový, ale i jiný rozdíl. O tom si budeme povídat, že když pán Bůh nějakým způsobem rozhodne, že se dva lidi potkají a spojí ty své životy, tak k tomu má nějaký důvod a má i smysl tedy pro humor, že?
2: Já někdy s oblibou říkám, že Bůh se chce v nebi bavit a proto mě a Jiří ho dal dohromady. A Jiří k tomu vždycky doplňuje, že se občas opravdu musí popadat za břicho, takže...
0: Ne, že bych o tom byl jako přesvědčen, to se takhle jako říct nedá, já jsem to skutečně viděl. Já jsem viděl obraz toho, jak se Bůh, nechci říct jako řechtá nebo chechtá, nad některýma situacema, který jako jsem zažil nebo zažíváme společně s manželkou nebo s dětma nebo vůbec jako takový ten situační neuvěřitelný věci, který se jako můžou odehrát, který nevymyslíte. Jakoby. A zažil jsem to víckrát, že jsem mě v tu chvíli prolítla hlavou, ta říká, ty se tam chechtáš, vy, to je prostě, to je neuvěřitelný, jako nevymyslíte některé věci.
1: No, ovšem, bylo období, kdy vám moc do smíchu nebylo, že Petro, že jste se potkali v době, kdy zrovna jako to nebylo moc jako k úsměvu.
2: Je to tak, ty naše manželské peripetie byly dlouhé, kdy já jsem vlastně s bratrem koupila firmu na Moravě a s Jiřím jsme se tenkrát rozhodli, a to jsme byli ještě nevěřící oba, že se tam s klukama přestěhujeme, aby jsme tu firmu postavili a dali dohromady. A já jsem si tehdy myslela, že to je vlastně v pořádku, že stále tu rodinu máme a že na tom vlastně není nic špatného. A teď s odstupem času vidím, že to bylo velmi špatné, protože ta rodina se rozpadala. A jednu z prvních věcí, kterou mi Bůh řekl, když jsem uvěřila, tak bylo, já chci, abyste byli jako rodina pohromadě.
1: Mm-hmm. Tak to je docela závažná věc, ale ještě je nutno říct, že jsi měla za sebou jedno rozpadlé manželství, takže možná to není snadné začínat znova po druhé. Mm.
2: Já jsem si myslela, že už se nikdy nevdám a ani jsem vlastně nechtěla. A co bylo velmi zajímavé, tak po těch zkušenostech, když už máte zkušenosti z prvního manželství, tak jste až lehce paranoidní. Takže se díváte, jak se chová maminka vašeho nastávajícího, jak se k ní chová její manžel, co byste chtěli, co byste nechtěli, nebo já alespoň taková jsem. A já jsem si vytyčila takové tři body, že pokud jednou se vdám, tak všechny ty tři body ten můj nastávající muž musí mít. A co je velmi zajímavé, tak na prvním místě bylo, že musí mít vztah k duchovním věcem. Velmi blízký vztah k duchovním věcem.
1: Už tehdy jsi to tak měla, ano, ten žebříček.
2: Ano, ano, ano. To se nakonec vlastně povedlo, byť oba dva jsme měli vztah k ezoterickým duchovním věcem a ne k Bohu. Ale byla to jedna z prvních věcí, které jsem se nejdřív všimla.
1: Co ty jsi měl za sebou, Jirko, když jste se potkali?
0: Tak já jsem za sebou určitě neměl žádný předchozí manželství, měl jsem za sebou možná desítku nějakých vztahů, které některé byly dlouho déle trvající, některé byly takový jako velmi nočně intenzivní a to je asi tak jako víc to nebylo. A takže pro mě jako takový to, co teď řekla vlastně moje žena, tak já jsem začal objevovat až vlastně někdy ve 33 letech to, jak se chová její maminka a že by to mohlo mít nějaký vliv jako na ní. A mě to vlastně jako do té doby mě to vlastně jakoby nezajímalo. Jako, ne, že by mě nezajímaly vztahy, ne, že by mě nezajímaly ženy, to vůbec ne, ale nešel jsem do toho jakoby tak do hloubky. Měl jsem cosi důležitějšího prostě, co mě bavilo a co mě naplňovalo.
1: A co ten zájem o duchovní věci? Proč jste se zajímali o duchovní svět?
2: Já jsem vždycky věřila, takhle, já to řeknu jinak. Teď zpětně, když se dívám do svého života, tak vím, že Duch Svatý ke mně promluval už když jsem byla na základní škole. Já jsem tehdy nevěděla, že to je Duch Svatý. Já jsem si tehdy myslela, že to je šestý smysl. A stávaly se mi situace, kdy spolužáci za mnou chodili a chtěli prostě s něčím poradit a chtěli, abych jim řekla, jakoby prorokovala nebo ukázala ty věci dopředu. A pamatuju si, že moje babička se za mě vždycky modlila a byla to taková ta modlitba andělíčku, můj strážníčku, ale moje prababička byla silně věřící, byla katolička a já jsem přesvědčená o tom, že se modlila za svoji rodinu. Jsem přesvědčená o tom, že se modlila za svoje děti a i za nás. A tak Bůh to přeskočil ob dvě generace a povolal si mě a moji rodinu.
1: Takže tam byl ten zájem o to duchovno, ale nevěděla si vlastně,
2: A v tom,
1: jaká je ta cesta správná.
2: Ano, a v dnešním světě je jednodušší sáhnout po ezoterice, než sáhnout po Bohu. Protože ezoterické obchody a karty a všechno máte na každém rohu, je to i v televizi, ale Bůh není na první dobrou tak dostupný. Nicméně, on má svoje cesty a on si počkal a on si mě našel.
1: Jirko, když se pohyboval v takovém tom světě těch kejklířů a divadelním světě, možná tady ten umělecký svět, když to tak řeknu, má blízko k těm duchovním oblastem. Není to tak? Proč ty se zajímal o duchovní svět?
0: Úplně nevím, jestli to je tou profesí nebo tou prací, nebo já všeobecně odmala hrozně rád tvořím. A víceméně jako fantazie je věc, která je u mě, bych řekl, jako kapacitně možná úplně neomezená. Teď už to je slabší, ale bývalo to silnější a dokázal jsem se jako představivostí a věcma a příběhama třeba i vymýšlíma, který vymýšlí člověk třeba ve vlastní hlavě, jakoby se do toho ponořit jako poměrně jako časově, dlouhodobě i jako intenzitou. A nešlo mi prostě jakoby furt jako na rozum, nikdo mi vlastně neodpovídal na moje otázky toho, jako co jsme, proč jsme tady, co je smyslem jako toho života a tak. A stejně jako Petra, já jsem někdy ve 20 letech, myslím 19-20 mi bylo, když jsem dneska zpětně tomu můžu říct, tak, že jsem vlastně poprvé slyšel jakoby boží hlas, který mi co si říkal, já jsem tomu nerozuměl. A od té doby jsem se potom jakoby pídil informačně. Ono, pak mi kdo si daleko později řekl, že vlastně k Bohu nebo k víře můžeš přijít jakoby dvěma cestama. Buď to se k ním jakoby logicky dopracuješ, jakoby že tím hledáním, čtením a povídáním si s lidma, který k tomu mají nějak blízko, to nakonec jako se cvakne, anebo to najdeš jako poklad v poli. Tak já jsem ten první případ. Jo, já jsem prostě šel po té informaci,
1: přemýšlel, hledal,
0: ptal a Bůh mi dal do cesty pastora, kterýho jsem zaměstnal vlastně ve svojí práci, jakoby kdy jsem měl pod palcem určitý kulturní dům, který jsem si pronajal jakoby to v tom městě a nějak jsem tam provozoval pro ně kulturu. A jeho cesty a jeho stezky ho dovedly od toho pastorství v podstatě směrem vlastně jako jinam dolů ke mně. A díky němu vlastně jsem jako nakonec jako uvěřil. Tam byly ty poslední chvíle, kdy už mi to prostě jednou takhle kránu celý seplo. Bylo to jasný.
1: Všechno se to spojilo. A bylo to.
0: A bylo to.
1: A bylo to. Pán Bůh má speciální cestičky k lidskému srdci. Jaká byla ta cestička k tomu tvému srdci? Taky ti to někdo řekl? Někoho si potkala?
2: Bylo to velmi zvláštní a teď vlastně zpětně, když si to celý promítám, tak žasnu nad tím, jak je Bůh neuvěřitelný a jak to měl do detailu připravený. Já jsem, jak jsem již říkala, byla na Moravě se svýma dvouma synama a tomu mladšímu bylo něco lehce pod 2 roky. A protože jsem řídila firmu, tak jsem potřebovala ho někam v uvozovkách udat a školka na něho byla ještě moc, tak jsem hledala, kde by mi ho hlídali. A pamatuju si, tenkrát jsem byla u kamarádky v Ivanovicích na Hané a on říkal, pojď, tak si to vygooglíme. A tak googlila, kde ve Vyškově by se prostě dalo najít hlídání a našla 2 místa. A já jsem si říkala, že vyzkouším obě dvě a vyberu si to, které je lepší. No a to jedno z nich bylo v církvi, kdy vlastně jedna sestra hlídala děti. A já každý den, jak jsem tam chodila se synem, tak tam byl stoleček a tam byly všechny křesťanské věci, byly tam Bible a já jsem si říkala, no tak jsem vysokoškolsky vzdělaný člověk, tak bych si Bibli mohla přece přečíst, ne? A tak jsem si začala brát nejdřív ty lehké letáčky, potom jsem se začala ptát sestry Míši a pamatuju si, že to, co mě zaujalo, bylo, jaký pokoj ona má v srdci. Jak ona se chová k těm dětem a v jakém vlastně stavu já si toho syna vyzvedávám, jak on je vlastně pokojnej a jak on je klidnej. No a takhle postupně jsem hledala. Pamatuju si, že jsem četla a pořád jsem měla pocit, že mi něco jako protéká mezi prsty. A jezdila jsem, vytahovala jsem si svoje deníky a chodila jsem po pokoji jak tygr v kleci, který něco hledá. A pak jsem si jednou pustila nějaký křesťanský film, protože v té církvi byl bratr, který půjčoval na CDčkách, tedy ještě křesťanské filmy. A tehdy jsem úplně uslyšela boží hlas, který mi řekl, konečně ti to došlo. A já úplně, jako když si sednete do kina a nasadíte 3D brýle a z toho 2D světa se vám stane 3D svět, tak já jsem úplně, jako kdybych otevřela oči a řekla si, wow, tak takhle to je. Tak kolik lidí si Bůh použil k tomu, aby mě dostal až k jeho poznání.
1: Tak za chvilku budeme pokračovat, necháme posluchače trošku v napětí, aby se dozvěděli, co si uviděla v tom novém světě, do kterého si vstoupila a co uviděl Jiří a co to udělalo s vaším manželstvím.

0: Na Rádio 7 v pořadu Fortepiano u mikrofonu mám manžele Jiřího a Petru Baldovi a povídáme si o jejich životě, jak jinak, vždycky to v tomto pořadu takto je. A dnes tedy jsme uprostřed toho vašeho příběhu, kdy jste se poznali ještě jako nevěřící, ale už jste hodně hledali, už jste vlastně řekli i něco k tomu momentu, kdy vám to takzvaně docvaklo a otevřeli jste svůj život Pánu Bohu. Ovšem, vy jste se brali jako nevěřící.
1: Ano.
0: A svatbu jste chtěli mít před Bohem. To asi souvisí s tím vaším hledáním a s tím, že jste brali za důležité nějaký ten duchovní svět, že jste věřili, že existuje.
2: No, jestli k tomu můžu já něco říct, tak já jsem si nikdy ani, a to jsem ještě neměl vůbec plánu, že bych se jako ženil, ale věděl jsem, že když to jednou jako bude, tak že to rozhodně nebude na úřadě před nějakým člověkem, který nezná mě a já neznám jeho. Takže nějakou zase další asi boží shodou okolností jsem znal jednu slečnu, nebo no slečnu v té době, která byla farářkou, husitskou farářkou. A když přišla tady ta chvíle, když jsme se jako rozhodli, že se vezmeme, tak to byl můj první telefonát. Říkám, jestli to jde. Já jsem nevěděl, jestli to jde, aby oddala nevěřící lidi. A ona říkala, jo, to jde, akorát se vás zeptám na pár věcí, aby jsme si to jako ujasnili, co. No a slovo dalo slovo a asi za měsíc od tohohle rozhovoru jsme měli normálně svatbu venku. Venku teda jsme chtěli, ale ono to nešlo, protože pršelo hrozně. Takže Bůh byl v dešti přes námi. A udělali jsme to teda uvnitř nějakého zámku, někde v Krupce, na Hrádku, nebo nevím, se tam přesně jako jmenuje už. A myslím si, že to jako, bylo to jako fajn říkat ten slib jakoby tomu druhému jen tak jako fakt jako live. Mm-hmm. Měl by si to možná asi fakt každý vyzkoušet.
0: Petr, jaký to bylo pro tebe mít život, mít svatbu takhle jakože před Bohem? Já si to nedovedu představit. Člověk, který nevěří v Boha víceméně a chce mít svatbu před Bohem.
1: Já jsem vlastně zažila jednu na úřadě a to pro mě teda bylo velmi traumatizující. Velmi traumatizující, protože to bylo přesně tak, jak říkal Jiří, ještě s těma básničkama všema.
0: S básničkama, ano.
1: Já jsem je nechtěla, když můj manžel si to prosadil, všichni tam plakali. A když Jiří přišel s tou myšlenkou, tak já říkám, wow, to je super, protože před Bohem je to úplně něco jiného, než před úředníkem a jeho asistentkou. Pro mě to mělo tehdy úplně jinou váhu a věděla jsem, že když Bohu řeknu, že to je na dosmrti a navždycky, takže to tak prostě bude, že tam není jiná možnost. Takže pro mě to mělo tuhle obrovskou sílu.
2: A vlastně už se těžko dá mluvit o tom, že v tuhle chvíli jsme byli nevěřící. Byli jsme možná nevěřící v tom pravým slova smyslu, když dnes víme, co to všechno obsahuje a co to znamená. Ale myslím si, že v tom srdci a v tom jako v člověku samotným už dávno byl.
1: Já možná ještě jenom, než budeme pokračovat, tak já, když jsem vlastně s Jiřím byla poprvé na rande, tak výsledkem toho rande bylo, že jsem zaklapla dveře svého auta za ním a udělala jsem, tak tohodle pána už nikdy v životě neuvidím. Takže i v tomhle kontextu vlastně, jak to Bůh celý vedl úplně vlastně neuvěřitelně, já vlastně jsem nechápala, proč jsem mu na další rande kývla, doteď to nevím, tak v celém tom kontextu prostě já jsem Boha viděla.
2: Vidíte, vlastně to, co Petra teďko popisuje, já jsem se snažil být okouzlující.
1: Pro mě to bylo odstrašující.
0: A ty jsi to nevnímal, že co to tady mám za dámu?
2: Ne, já jsem jakoby se snažil být vtipnej, veselej, poutavej, že jsem mi vyprávil všechny ty různé věci, které v tom divadle děláme, zažíváme ty legrace, jak vymýšlíme ty scénáře a tohle. Mě nenapadlo, že jí to nebude vůbec zajímat.
1: Jako. A já jsem si říkal, ten je strašný, ten jenom mluví a jenom
0: o sobě. Mluví o sobě.
1: A ještě mě nechal hodinu čekat, než přijel.
2: Já jsem nemohl najít v Praze kotvu. Ten obchodák. Jako.
0: Přinesl aspoň květinu?
1: Ne.
0: Taky ne. Takže není čeho se chytit.
1: Přesně tak.
0: Jak slyšíte, tak veselé manželství mají moji dnešní hosté Jirka a Petra. Co se změnilo ve vašem životě? Určitě se toho změnilo mnoho po té, co jste tam pustili Pána Boha. Mohli bychom si tady citovat různá biblická místa o provázku, který má ty tři prameny, jak to drží pohromadě, když je uprostřed Pán Bůh, a máte s tím velké zkušenosti určitě, že to drží pohromady díky tomu, že je uprostřed Pán Bůh. Je tak, Petro?
1: Je to tak, my jsme si to rozdiskutovali včera v autě, takže nevím, za který konec provázku to mám úplně uchytit. Nicméně, tak jak jsem říkala tu první větu, kterou mi Bůh řekl, že chce, aby jsme byli jako rodina pohromadě, tak pak se to vlastně všechno začalo skládat. A já jsem si tehdy myslela, že jsem vlastně dokonala. Já, že nemám žádný hřích, že nedělám nic špatně, že je vlastně všechno v pořádku.
0: Taky jsem to tak měla. No. Kdysi.
1: A pak můj tehdejší pastor při přípravě ke křtu vytáhl takový papíry a tam to bylo všechno napsané. Já jsem si říkala, tohle je taky hřích a tohle je taky špatně. A pak jsem vlastně zjistila, že toho je víc než dost. A na tu tvoji otázku, to, co mě vždycky v našem manželství zachránilo, když mě osobně bylo nejhůř, bylo vědomí toho, že uprostřed nás je jeden Bůh, ten stejný, a že Jiří má Ducha Svatého, takže když já mu to nedokážu vysvětlit, tak můžu poprosit. Tehdy jsem si ještě před těma x rokama naivně myslela, že já když řeknu Duchu Svatý, změní Jiřího. Takže Duch Svatý přijde a změní Jiřího, pak jsem pochopila, že musím začít u sebe. Ale máme prostě jednoho Boha a ten je uprostřed nás, máme jednoho Ducha Svatého a na tom prostě to vždycky stavím. Já na tom vždycky stavím.
2: Já k tomu musím říct, že to nefunguje ani obráceně. Já jsem zkusil i tu obrácenou variantu, že jsem zkusil změnit sebe, aby to změnilo jí. A taky to bylo marný. Takže vlastně ten výsledek z toho je ten, že jsme se asi díky Bohu, když bych to měl říct v nějaký jako jednoduchý větě, že jsme se díky Bohu zůstali jsme spolu, ale přesto jsme každý jiný. Naučili jsme se žít mimo, nebo v nějakých mantinelech, jako když prostě teče nějaká řeka, a když se chcete bouchat o ty břehy tím kajakem, tak klidně jako můžete. Ale můžete jet i po prostředku. Chce to jenom vynechat některá témata, chce to jenom zbytečně nevylítnout jako čert z krabičky a uvědomit si, že prostě žena je úplně jiný tvor než muž. A ne vždycky to ustojíte, a to platím si obráceně, že si to v tu chvíli dokážete jako uvědomit a zachováte se podle toho. Někdy to nejde.
0: Někdy to nejde. Jak dlouho vám to trvalo tedy, jestli už to docvaklo, kdy jste zjistili, že nezměníte ani sebe, ani toho druhého, že to není ta cesta?
1: Já mám ještě naději.
2: A toho jsem se bál.
0: Takže jo.
1: Jsme si to teď vyjasnili.
0: Takže ještě ani 20 let nestačilo.
2: Ne, o to, že by nestačilo. Já si myslím, že už jako víme, my jsme si, my jsme to říkali v tom úvodním, když jsme říkali ta svá svědectví na to první nahrávání, ale přišli jsme na takovou metodu, kterou bych jako i rád poradil posluchačkám a posluchačům, manželům. Já ji musím akorát říct tak, aby byla jako snesitelná pro éter, protože my jsme si ji řekli poměrně jako tvrdším způsobem.
0: Expresivně
2: je to správné slovo, ano. Vždycky, když narazíme, jsme si řekli, jo, jako v klidu, když narazíme na něco, kde víme, že to nepůjde, že jdeme do té hádky a že tam je to místo, kde ani jeden z nás prostě není ochoten. Neprojdeme. Tak jsme si vždycky řekli mlč, nebo nikam nepojedem. Jenom takovouhle hloupou větu.
0: I když jste třeba nebyli v autě.
2: Ne, normálně i doma.
0: Doma, mlč nebo nikam nepojedem.
2: No.
1: A to nás vždycky zastaví.
2: A to nás zastavuje, myslím si, že se to stalo ještě teď nedávno, že jsme si museli jako někdo z nás řekl tuhle větu, protože ten druhý ušel zase do toho. Ušel do toho útoku znova, jakoby prostě proč ty, jako kdo tehdy, jak říkal Dušek, no když tvoje máma říkala, že jo, a tyhle ty jako různý, tak tam je prostě mlč nebo nikam nepojedem. Víme, že se na tom nedomluvíme, tak to nechme. Protože, a to si myslím, že je jakoby takové jako to implantování toho Ježíše přímo do prostředka toho informačního té neschody, jakoby, jo. Že on vlastně říká tu větu, aby my jsme se zastavili ve své emoci. Jako.
0: Tak to je dobrá rada. Doufám, že aspoň někteří z těch, kteří nás poslouchají, si ji vezmou k srdci a můžeme si každý nastavit nějaké svoje pravidlo. Já jsem znala jeden manželský pár, už to byli starší, no staří manželé, a ty zase, když se dostávali do nějaké takové situace, kdy už to napětí tak vzrůstalo, tak si dali pusu. A vždycky už věděli, že to znamená dost. A dost. Tak, když se bavíme o těch rozdílnostech a teď vstoupí Pán Bůh do života, což už samo o sobě přinese velkou změnu do života. A teď do toho ještě to manželství, teď do toho to vaše, to tvoje, Petro, podnikání, vlastně ale i Jirkovo, každý na jiném místě, tak to musela být docela bouřlivá doba.
1: Byla a nutno podotknout, že možná ještě jako lehce je, a že to netrvalo, že by to trvalo měsíc, dva nebo rok. Trvalo to delší dobu a já vždycky říkám, že boží time management mě neuspokojuje, protože já mám odlišný time management a já si představuji, že bude jako rychlejší v těch věcech, což tak není vždycky. Ale já jsem člověk, který když se rozhodne a když Bůh řekne, tak já prostě zatím jdu. A já jsem věděla, že to musím udělat, takže firma skončila, já jsem se odstěhovala, celý jsme to začali budovat, celý jsme to začali stavět znovu, následně vlastně uvěřil po mně Jiří, takže to nebyl, byli jsme jako ve velmi rychlém ročním sledu, za to jsem teda Bohu velmi vděčná, protože jsem si jistá, že pokud bychom neuvěřili v Boha, tak bychom tady neseděli jako manželé. Asi bychom tady ani neseděli. Jo. Takže trvalo to a nebylo to jednoduché.
2: Tak já si myslím, že to nemá žádný manželský pár na té cestě jednoduché. Je tam potřeba spousta prvků, které se musí nějak odkrýt, musí se nějak zpracovat a musí tam zůstat ta touha prostě s tím člověkem sdílet prostě jak dobré, tak i to špatné. To, že člověk uvěří v Pána Ježíše, z něj v ten moment neudělá úplně jinýho člověka. Trvá to, je to proces, který v určitých oblastech třeba u mě trval i několik let, než jsem, ne že bych ty věci nechápal, ne že bych ty věci neuměl pojmenovat a nevěděl, že je potřeba je jako odevzdat s tou smrtí jakoby toho těla, toho starého člověka, ale ono se to hezky říká, ale těžší už se to dělá.
0: Tak teď si dáme další písničku, můžeme popřemýšlet o tom, co jsme slyšeli a potom budeme pokračovat.
3: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano. Pokračujeme v rozhovoru s Jiřím a Petrou Baldovými. Jiří Balda, co jsem se o tobě dočetla, jo, Jirko? Moderátor od hudebních, divadelních, pěveckých, tanečních a dalších výše specifikovaných vystoupení přes profesionální, technické i sociální zázemí. Osobitý doprovodný program nejen pro děti, ale i teenagery až po důchodce. Tak to je taková nabídka, která mi vyskočila u tvého jména. Takový je to tvůj muž, takhle osobitý doprovodný program určitě zabezpečoval a zabezpečuje i pro vaši rodinu. A my se teď bavíme o tom vašem životě trošku více do hloubky. Jak už jsem říkala na začátku, Morava a severní Čechy. To je docela daleko od sebe, takže když se dva tyhle světy spojí, tak to může být legrační, anebo někdy i výbušné, že Petro?
1: Ano. Já mám spoustu jako vtipných historií, které mi teď vytanuly na mysli, proto jsem se teď tak jako odmlčela.
0: Poděl se.
1: Protože ta mentalita Morava versus severní Čechy, to bych ještě ráda doplnila.
0: Ano, to je specifické, ano.
1: Je zcela, ale zcela odlišná. Já vlastně pocházím z úrodné Hané a když jsem svým přátelům, rodině, kamarádům řekla, že se stěhuju do severních Čech, do kraje, který vykazuje všechna čísla v těch nejhorších a negativních prostě ukazatel, jsou prostě nejhorší, tak si všichni ťukali na čelo a pak si ještě ťukali podruhé, když jsem řekla, že mě tam volá Bůh. A ze začátku našeho manželského života a soužití spousta velmi konfliktních situací se odehrávala díky tady té vlastně odlišné mentalitě. Co se jak vaří, co patří k čočce, jí se k ní chleba nebo se k ní chleba nejí. Co to znamená ružník, když řeknu vem šufan a nalij mi polívku, co vlastně jako po Jiřím chci. A neustále takové jako půtky, bych řekla, a i to sociologické rozložení toho obyvatelstva pro mě bylo vlastně velkým šokem. A pamatuju si, když nás Jiřího přátelé stěhovali, nevěřící, že jo, tak já jsem byla úplně vyřízená z toho, jak oni vynesou nahoru jeden koš, pak se jdou zakouřit, pak vynesou další koš a zase se jdou zakouřit. V mém okolí nikdy nikdo nekouřil na Moravě a my prostě děláme, dokud tu práci neuděláme a pak si jdeme dát oběd, tak já jsem tam pořád stepovala, pořád se mi kontrolovala. Takže ta odlišnost, byť je to jedna republika, je tak diametrální, že u nás to způsobovalo dost konfliktu.
0: Tak to je Petřin svět a Jirkův svět.
2: No já to vidím jako v podstatě jako obdobně a je paradoxní, že já tuhle tu jednu věc specifickou ohledně toho, že něco udělám, pak si jdu zakouřit a pak jdu zase něco dělat, tak Moraváci mezi tím teda jako nechodějí na cigáro, což na severu Čech asi jakoby jo, ale oni chodí třeba na oběd nebo na kafe nebo si jen tak popovídat. Takže jdete, od 8 do 10 nosíte dřevo, takže se u toho spotíte úplně do totálna, pak si jdete, převlíknete se, sednete si na terásku, vypijete si kafe, popovídáte si a pak jdete se znovu spotit v čistém oblečení, jo, znovu do té práce a pak ještě jedna pauza mezi tím, než se to celé jako dokončí, jako jo.
1: Já bych tady možná použila tu větu, nech toho nebo nikam nepojedeme.
2: No. Takže ten obraz, jako, jo, že se dá na něj koukat jakoby z obou úhlů a oba vlastně budou pravdivé.
0: Já si myslím, že takhle, když se na to díváme s humorem, můžeme se tomu zasmát, ale někdy můžou nastat velmi napjaté situace. Sama bych o tom mohla také hovořit, ale já nejsem hostem dnešního pořadu, protože já jsem ze severních Čech a můj muž je z Valašska.
1: Takže podobný příběh.
0: Také podobný příběh a úplně jiná mentalita, jiné způsoby. Ale když dva lidé se dají dohromady, tak si musí najít ty svoje způsoby a nastavit si svoje pravidla a svoje hodnoty. Jak jste v tomhle postupovali? Házeli jste si třeba korunou, anebo jste se domluvili, nebo jste se za to modlili spolu? Jak to probíhalo? Protože museli jste si určitě nějaká pravidla spolu říct?
2: Tak jedna věc je si nějaká pravidla spolu říct. A další věc je je akceptovat a nějak jako se jim podvolit. Myslím si, že v mnoha případech jsme udělali to A ale už jsme neudělali, nebo více asi já jsem neudělal to B. Já jsem takový nezřízený, neorganizovatelný, beztabulkový, bezscénářový typ, kdy já buď něco dělám jako dobře a vím, proč to dělám jako dobře a těžko se... Mě kdybyste třeba chtěli naučit Excel, tak to mě rovnou můžete odvíct na frontu a nechat mě tam, protože to v životě nedokážu pochopit. Je to pro mě natolik jako bizární svět různých tabulek, sloupců, myšlenek, které nejsou vlastně bez těch papírů úplně jsou nepoužitelný. Ty lidi to nemají v těch hlavách srovnaný, protože to mají srovnaný na tom papíře. A než si ten papír znovu strčí do té hlavy, aby si to tam srovnali, tak já už to mám hotový, tu práci. Nebo tu věc. Takže v tomhle, a to se samozřejmě tady ta letora se asi odráží i v tomhletom prostoru, o kterém teď mluví. Takže některé věci, které jsem i jako pojal já za vážné, aby byly mnou akceptovány nějaká pravidla, tak zase trvalo mi to nějakou dobu, některé věci, než jsem mi to přijal, že to vlastně jako, ale bylo to vlastně, že to jinak nejde. Tak jsem se tomu jako podvolil a pochopil jsem, že to tak jako je. Asi to byla nejvíc, to byla asi jakoby péče a starost o děti, protože když děláte práci, kterou jsem dělal a jezdíte ve 2 ráno v noci, v pátek i v sobotu domů, tak si v neděli v 10 nejdete hrát s dětma. Nejde to, prostě to nejde. A to zas na druhou stranu musela akceptovat moje žena, že po takových jako 2 12-hodinových, jakoby intenzivních, emocionálně vypjatých, kdy bavíte prostě 500-600 lidí x hodin, tak asi to nepůjde.
0: Potřebuješ dobít baterky.
2: Potřebuje si člověk jako odpočívat. Navíc, jakoby, to je taky možná paradoxní, lidi by to neřekli, já jsem introvert. Přestože jsem se živil takovouhle činností a prací, tak a introverti se vyznačují tím, že odpočívají sami. V klidu a jakoby v pokoji.
0: Tak. A máme tady problém. Just ne.
1: Já bych chtěla říct, že naše manželství je manželství dvou vůdčích osobností.
2: Až 3 možná někdy.
1: No teď už možná i 4, protože máme 2 syny. Rozhodně to není tak, že by jeden vedl nebo vládl a ten druhý se podřizoval. My vládneme oba dva. Každý v jiných věcech, každý v jiné oblasti. A o to je to vlastně těžší se domluvit. A co vždycky jako fungovalo, tak v těch vypjatých a konfliktních situacích, kdy jsme se museli vyjasňovat ty pravidla, tak Bůh si vždycky použil jednoho nebo druhýho. Ono tak vždycky je, že jeden, když nemůže a je slabý nebo je nemocný, tak ten druhý má tu sílu za ty dva. A častokrát v začátcích hodně Jiří přicházel a přišel se třeba omluvit a řekl, pojďme si to prostě spolu jako vyříkat. Já jsem byla ta zatvrzelá, teď je to zase třeba naopak, kdy zrovna konkrétně minulý týden se za ním přišla, pojď, chceš o tom mluvit, chceš prostě, pojďme si to vyjasnit. Takže ta komunikace je v tom jako velmi důležitá a to si myslím, že to je naše jako společná silná stránka, že mluvíme o těch věcech, hodně o nich mluvíme, mluvíme o nich s humorem, protože Jiří, to je Jiřího jako bytostná součást humor, že humor je jako součástí naší rodiny. A co bych na tomhle místě jako chtěla říct, a moc bych byla ráda, aby si to posluchači uvědomili i ve svých životech, jsou to lidé, které máme kolem sebe. Jsou to lidé, které máme v církvi, protože když je nejhůř, tak Bůh třeba někoho vždycky povolá a zazvoní vám telefon a ten člověk se zeptá, jak se máš, co potřebuješ. A v tu chvíli vlastně vy máte možnost to celý vyklopit a ten druhý použije nějaký verš z Bible nebo použije nějakou radu a rázem je ta situace úplně jiná.
0: Pomůže to.
1: Ano. Pomůže. Takže jako lidé, které máte kolem sebe nebo které máme kolem sebe v církvi, jsou velmi důležití a klíčoví.
2: K tomu asi jako vůbec nemám co dodat, co se týče toho, té pointy. Jenom jsem chtěl, jak Petra říkala, že já bez humoru vlastně neujdu ani do sámošky, takže já i v sámošce bavím lidi. Ale co jsem k tomuhle chtěl říct, tak to bylo to, že představte si, teď jako to, co vlastně Petra řekla, že jsme dva, jako, kteří jako vedou. Jako, teď jsme vedle sebe a že se jako musí... Tak a představte si, že třeba vládnete a ono není komu. Jo? Děti vás neposlouchají, protože jste příliš demokrat nebo příliš svobodomyslný člověk, což jsme taky oba. Takže my jsme nevychovali děti bičem a k tomu máme taky ještě jednu takovou příhodu, kterou musíme říct. A teď vlastně, teď si vlastně myslíte vy nebo moje žena, že vlastně něco řídíte. A vůbec nic neřídíte. Jako, to je jenom vaše iluze, deziluze prostě obrovská, že jako vytváříte nějakou kostru něčemu a v té kostře nemáte ty lidi, který jako bez těch lidí ta kostra nebude. Jo, takže takový jako určitě takový pocit deziluze, jakési marnosti tam určitě přicházel. Asi nemluvím jenom za sebe, kdy tohleto jakoby nastávalo, ale zase o to víc si myslím, že do toho mohl právě proniknout jak Bůh, tak humor. A ono někdy přicházeli spolu.
1: A ty jsi určitě chtěl zmínit nějakou vtipnou historku, protože
2: jo, o našich dětech.
1: Chtěla tak slyšet pojď. Nějakou konkrétní.
0: Řekni.
2: No, jedna jako konkrétní úplně a ta se nedá, to nemohl nikdo zažít, jako nemohl. Máme dva kluky, jsou od sebe 20 měsíců. A když jim bylo tak, já nevím, kolik jim mohlo být, pět?
1: Tak nějak.
2: Pět, šest, takovýho něco. Tak jsme bydleli v pronájmu v takové vile, v obrovském bytě, asi 160 metrů čtverečních v přízemí, se zední zahradou. A děti zlobějí, že jo, v tomhle věku jsou takový, jako, že
0: kluci,
2: to je na vodítko, možná víme. Na paralyzér někdy.
0: Víme.
2: Tak jsem jednou také přišel domů, a už jsem byl jako vyšťavený, ale jako jako unavený, já nevím, jestli to znáte ten pocit, když jste unavený tak, že si připadáte jako blázen, že jste vlastně uvolněný. Je to takový, nevím, jestli ten pocit jako dokážu popsat.
0: Já říkám vláčný.
2: No. A teď oni tam lítali a to a ta tam ječela, nevěděla, co s nima má dělat. To. A já jsem chytil takovou roli tady v tom stavu, a začal jsem být jako hustý otec, což jsem jako nikdy nebyl, že, a oni to neznali, že jo. A já jsem říkal, jestli to okamžitě nenecháte, tak vás seřežu páskem. A teď oni, jak se na chvíli to jako zastavilo, pak zase jako oni říkali, tak ne, tak jsem to fakt udělal. Vyndal jsem si řemen z kalhot a začal jsem je potom bytě honit, no největší zábava na světě. Přijdu druhý den domů a ten starší říká, tati, budeš nás zase dneska třískat páskem? Já jsem říkal, no tak já nemám šanci vlastně vychovat své děti jako k něčemu, aby, co mám dělat, když zlobějí vlastně, tak nereagují na dobrý slovo, z pásku mají legraci, jestli nejsou po mně, teda nevím, tak jako co s tím, jako jo.
1: No, oni se potom ve finále smáli všichni tři, protože to byla obrovská zábava chlapská, lítat po bytě s páskem. Já jsem jenom kluky požádala, aby to neříkali ve školce, že tatínek večer přijde domů a vytáhne pásek.
0: A honí je s páskem.
1: Aby nepřišla
0: sociálka. No a jak jste teda ty děti vychovávali?
2: Já myslím, že se stejně jako já vychovali sami.
0: Sami? Ne, to ne, určitě ne.
2: Tak už mlčím, no.
1: Ne, s tím já nesouhlasím. Myslím si, že dostali velkou péči od rodiny, myslím, jakým jako od prarodičů, od nás. Ne všechno, co já jsem si představovala, jak ta výchova bude vypadat, jaká já budu matka, jaké budou moje děti, tak vlastně nic z toho se nenaplnilo. A častokrát jsem měla pocity marnosti. Ale věřím tomu, že tu myšlenku, kterou mi Bůh dal vlastně na začátku, když mě k sobě přivedl, že chce, aby rodina byla pohromadě, tak věděl, proč to chtěl. Protože potřebuje, abychom sloužili jako rodina v církvi a potřebuje, abychom byli vidět jako rodina a jako silná rodina. I když to není někdy jednoduché, ale to ty znáš.
0: Jak se tedy projevuje, když je Bůh uprostřed v té vaší rodině? Prakticky. Abychom na závěr se vrátili k tomu, když Bůh vstoupí do rodiny, tak i ty rozdílnosti se dají ustát.
1: Já bych možná třeba mě vytanula teď na mysli taková jako historka, kdy předtím, než náš starší syn uvěřil, tak jsme jeli na nějakou konferenci, já jsem chtěla, aby tam jel a on mi říká, mami, to je přece ale jasný, jako že Bůh je. Já vlastně nemám o tom nejmenších pochyb. Jo? Pak se to změnilo a teď vlastně vždycky, jako když kluci něco potřebují, tak oni vždycky přijdou, můžeš se za mě modlit? Pojďme se spolu modlit, pojď to se mnou probojovat. Tohle je prostě pro mě problém a já potřebuji, abyste v tom stáli se mnou a abyste bojovali se mnou. A vlastně i každá jako slečna, která k nám přichází a nechce, aby to vyznělo, že jich jsou jako stovky, jo, bavím se o jedné konkrétní, tak může vnímat, že my dokážeme jako rodina poskytnout to silné křesťanské zázemí, kdy se dokážeme vlastně jako společně modlit a dokážeme ustát spoustu věcí, protože jsme tým a protože jsme jedna rodina.
0: Že modlitba je důležitá, ano. Že zvete Pána Boha ano. Do toho svého života, do těch konkrétních situací.
2: Já myslím, že určitě možná to neděláme jako nějak tak, že si jako řekneme, teď je neděle a jdeme se všichni v 8 hodin večer jako modlit. Řekl bych, že si to jako možná užíváme každý, možná i sám, nebo ve dvou třeba, když je to něco hodně důležitýho. Pro někoho z nás, tak je to asi ne, že každý sám si ve svém koutku. Ale já tady na tu otázku vždycky, na tu první, kterou si vlastně položila, jak to vypadá, když jako je Bůh jako uprostřed jako vás. Jako, já vůbec nevím, jestli se to dá popsat slovama. Já to neumím. Já si myslím, že dokážu popsat jako hodně věcí a hodně široce, ale nedokážu slovama úplně popsat ten pocit, když je jakoby Bůh se mnou nebo vedle mě, když jsem v jeho a on je v mé blízkosti. Řeknu jeden příběh, není to teda jako z rodiny, není to nic, ale zažil jsem teď naposledy nejintenzivnější jakoby dotek Boží sám, jakoby se sebou nebo ten v tomhle tom, jakoby takhle, jak to říkám. Jel jsem po nějakým nákupáku s košíkem a vůbec jsem tam vlastně nic jako nepotřeboval, vlastně jsem tam jako relaxoval. A najednou jsem se zastavil a sám od sebe jsem se začal usmívat a cítil jsem, jak ze mě úplně totálně spadla veškerá únava, veškerá tíha, veškeré věci. Přestaly mi chodit do hlavy jakýkoliv myšlenky a jsem tam tak stál, jak blázen s tím vozíkem uprostřed Albertu a skoro jsem začal jakoby plakat, ale radostí jakoby toho, že cítím ten neopakovatelný pocit toho, když víte, že Pán vedle vás stojí nebo že na vás mluví, to se nedá jako
0: to
2: říct.
0: To se musí
2: jako,
0: zažít,
2: jak,
0: že?
2: Ano, jak to vypadá, když je Bůh uprostřed vás? To je otázka, na kterou musím říct tohle. Nemám žádný...
0: Takže možná je to dobrá tečka za naším povídáním. Slova. To se musí zažít.
2: Jo?
0: To se musí zažít. Do svého života nám dali nahlédnout dnes Jiří a Petra Baldovi. Náš pořad dnes skončil. Bylo by ještě co povídat. Třeba zase

Omý mě, pane, svou milostí, smí všechno, co tíží mou duši. Učiň mě čistým, bělejším než sníh. V tobě mé srdce znovu ožije, dospívala kapela Solu Izrael. Po další písničce Marie Pavlátové Poutník už vás pozveme do pořadu Zákoutí, tak zůstaňte s námi.

Pořad Zákoutí, kterým provází Lucie Endlicherová, chce pokládat otázky, které často ve veřejném prostoru nezní. Dnešní vydání připomíná, že prázdniny právě propukly a povídání o škole je vlastně už takovou hlubokou vzpomínkou.

0: Ředitel Bratrské školy v Praze, církevní školy zaštítěné sborem Českobratrské církve evangelické v Praze Kobylisích, je dnešním hostem Zákoutí. K tomuto zařazení bychom ovšem mohli přidat spoustu dalších zajímavostí o jeho životě. Stojí za STEAM Academy, která je součástí platformy Vzdělávání jinak a chce přinášet do výuky moderní technologie, pomáhá školním týmům z celé republiky vypouštět stratosférické balóny na hranice vesmíru, je scout a pedagogický snílek, jak sám prohlašuje. Po úrazu na kole ztratil paměť a svůj život vystavil úplně od znova. Rostislav Konopa, host dnešního Zákoutí. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Já jsem slíbila, že to dnešní povídání se nebude týkat vaší ztráty paměti a na druhou stranu ono to moc nejde to úplně od vás odpárat, ale když jsem o tom přemýšlela jako o tom faktu z vašeho života, říkala jsem si, že vlastně každý člověk někdy má v životě ten stav, kdy si říká a teď bych chtěl začít úplně jinak a úplně od znova. Ono to může na první pohled vypadat z nějaké strany trošku lákavě, začít život úplně od nuly. Vy jste to zažil? Jaké to je začít život úplně od nuly, úplně znova?
1: No, paradoxně po tom úrazu bezprostředně se mi nezdálo, že bych o něco přišel. Jo, bylo mi vlastně jakoby fajn. Mě znervozňovaly potom ty otázky vlastně lidí, kteří se mě ptali na spoustu věcí a jsem na ně nedokázal odpovědět a tam jsem si jako uvědomil, že mi něco chybí nebo že něco, co jsem ztratil. Ten výpadek té paměti byl takový, že jsem se učil spoustu věcí znovu. Největší problém jsem měl asi s emocemi, protože já jsem neměl emoce po tom úrazu několik jako měsíců. Vlastně jako zajímavý, že lidé jsou emoční, že my jsme emoční bytosti, neustále něco nenávidíme a milujeme a obdivujeme. A já tím, jak jsem neměl vlastně ty emoce, tak mi vlastně pomohlo jakoby vnímat ten svět úplně jinými očima. Takže představte si prázdný list, kde se zkoušíte něco napsat tuškou a jste takový robot. A teď lidi k tomu občas něco přimalujou, něco škrtnou. No a já jsem jenom psal.
0: Dneska už emoce máte.
1: Dneska jo, dneska takhle bez emocí se vlastně nedá žít, že jo. Nedá se prostě existovat bez vyjádření radosti, to prostě nejde.
0: Když se člověk snaží zorientovat sám v sobě, tak hodně často přichází na to, že některé jeho reakce jsou ovlivněny tím, co zažil v dětství, něčím z minulosti. Jaké je to u vás, když vlastně tohle všechno jakoby v uvozovkách neexistuje?
1: Já tím, jak jsem měl deníky, které jsem se psal zhruba mezi lety 15 až třeba 20, 22, tak jsem vlastně čerpal z těch deníků. To znamená, já si nepamatuju ty události, které se mi staly v dětství, slyším jako o nich vyprávět, přijde mi to zábavný, protože každý to vypráví jako trochu jiným způsobem a teď ty deníky jsou taky napsané jako z hlediska toho 15-letého nebo teenagera, vlastně těch adolescenta. A pak tam jsou samozřejmě věci, nad kterými se jako zamýšlím, jako občas, co by bylo, kdybych si třeba vzpomněl na tuhle věc, která je tady popsaná jenom pár slovy a je vlastně docela jako zajímavá.
0: Spousta mých přátel jsou pedagogové a většina z nich si to zvolila proto. Ostatně já jsem vystudovala původně pedagogickou školu a ten důvod jsem měla stejný. Protože jsme v dětství měli nějakého pedagoga, který nás velmi ovlivnil a který nás nasměroval někam tam, že nakonec tedy tam byla ta touha stát se pedagogem. Co stálo za vaší touhou stát se pedagogem?
1: Já jsem samozřejmě se snažil ten život rekonstruovat maximálně, abych se dozvěděl, co jsem ztratil, co jsem přišel. Já jsem údajně nechtěl být jako učitel, ale miloval jsem knihy, miloval jsem literaturu a chtěl jsem dělat vlastně něco s knihami. A protože jsem měl špatné známky, já jsem měl strašně mizerné známky. Já když někdy ukazuju vlastně své známky ze základní školy, vlastně třeba rodičům, kteří vyprávějí o tom, že jejich děti dostali třeba dvojky, tak já jsem měl čtyřky, prostě úplně běžně. A navíc jsem měl samý jako průšvihy ve škole, tak oni na to zírají, říkají si, no, vůbec netuším, co si jim může myslet v hlavě, jestli jako, no tak tenhle ten člověk jako vzdělává naše děti. Ale o tom to není, jo. Snažil jsem se jako zjistit, co jsem chtěl dělat. Maminka mě dala na truhláře, protože řemeslo má zlaté dno, jak říkal dědeček s babičkou, a ačkoliv jsem jako manuálně levej, tak vlastně jsem vystudoval, teda vyučil jsem s truhlářem, akorát když vlastně jsem měl nastoupit do fabriky, tak v tom deníku je vlastně popsaná jedna situace, kdy já jsem se to snažil potom nějakým způsobem vysvětlit, protože my jsme se učili dělat nábytek, pak jsme přišli do fabriky a tam jsme ten nábytek měli jenom balit, řekli tomu jako truhláři. A mně se to nelíbilo, takže už jako během té praxe, takže jsem první den, co jsem nastoupil do práce vlastně v Říčanech, tak jsem dal výpověď jako 17-letý kluk, což tam způsobilo děsný halo, co si to dovoluju, a v deníku mám, že vlastně ta paní, které jsem předával tu výpověď, tak byla tak naštvaná, že nejdřív tu výpověď roztrhala.
0: No a jak potom vedla ta cesta od toho truhláře k tomu učiteli? Dobře, měl jste rád knihy.
1: No to byla komplikovaná, že? Protože já jsem teda se stal truhlářem, ale nějak jsem se jako truhlář, protože jsem byl levej, jsem se nemohl jako uchytit a neměl jsem maturitu a stále jsem vlastně vzhlížel k tomu, abych jako se dostal nějak k těm knihám. Údajně to bylo tak, že maminka mi řekla, že mě ještě podpoří, když si dodělám maturitu, takže jsem začal studovat večerně, dostal jsem se na školu při zaměstnání, bylo nás 60 a po té maturitě vlastně nás odmaturovalo nás 7. Jo, takže to byl docela velký jako odliv. No a maminka mi vyprávěla, že jsem potkal jako bývalou učitelku na tom učilišti, kterou jsem prosil, jestli by mohla mě připravit na vysokou školu, jako na pedagogickou fakultu, že jsem se rozhodl stát se češtinářem, i když často mluvím velmi nespisovně. Ona se mi vysmála, no a mě to nějak nakuplo. Byl to takový hlavní motor prý k tomu, abych se dostal na tu fakultu a dostal jsem se tam vlastně na poprvý, no. No a pak jsem ve třetím ročníku ztratil paměť, že jo, to už je vlastně zase jako jiný příběh, no.
0: Co je vaším pedagogickým cílem?
1: No, to je dobrá otázka. Tak těch cílů je jako celá řada. Já si myslím, že ačkoliv se lidé domnívají, že hlavním cílem školy je vzdělávat v předmětech, tak je to hlavně vzdělávání v lidskosti. Že my máme učit charakter a prostřednictvím toho charakteru se samozřejmě ty děti učí spoustu věcí. Oni se učí matematiku a český jazyk a učí se tělocvik a dějepis. Ale ve výsledku, jestli ty děti vlastně v budoucnu budou spokojený, jestli obstojí v životě, tak podle mě to nezávisí tolik jako na těch znalostech, protože ty znalosti si průběžně všichni doplňujeme a průběžně zlepšujeme to, co, v čem chceme být dobrý. To znamená, když někdo bude chtít dobrý lezec, tak bude muset trénovat lezení a učit se uzly. Když bude někdo chtít překládat, bude se muset učit jazyk, překládat. Já si myslím, že moje hlavní vize je vlastně, abychom jako učitelé předávali dětem ty dobré postoje, učili je být jako lidmi.
0: Jak to může učitel dělat v rámci té výuky, která je pořád svázána nebo na většině škol svázána nějakými pevně danými kolonkami a tím, co všechno je potřeba naplnit a především, jaké informace je potřeba dostat do hlav žáků?
1: Celá společnost je v současné době tak přeinformovaná, že ty informace, to množství informací nám vadí. Takže není problém v tom, že by děti měly málo informací, ale z mýho pohledu jich máme moc. A to nás rozptyluje. Takže já třeba sleduju už několik let, že děti se neumí koncentrovat, neumí se soustředit. Doslova jsou závislí vlastně na těch mobilních telefonech. Snažíme se s tím nějakým způsobem pracovat. Ty metody, které vlastně vedou jako k tomu cíli, tak těch je neskutečné množství. Že jo? Takže to jsou ty projektové výuky a skupinová práce, samostatná práce, různé dělení jako na skupiny. Ten učitel dává v té škole neustále nějaké výzvy, ale ve výsledku třeba na prvním stupni jsem přesvědčen, že kdyby děti měli nějakou socializaci ve škole a do toho se učili jako hodně věcí doma a chodili třeba ven, tak se naučí úplně stejně jako ve škole.
0: Měl by mít učitel dobrý charakter, aby mohl pracovat na charakteru těch dětí, které jsou mu svěřeny?
1: Já si myslím, že učitel by měl být laskavý. A toho se ví jako charakter. Protože neláskavý učitel, já si někdy dělám legraci ve škole, že jsem takový Igor Hnízdo. Že Igor Hnízdo je podle mne jako takový zajímavý typ laskavýho učitele. I když spousta mých kolegů, učitelů, to někdy považuje jako za už jako buřictví a rebelství. A já si to nemyslím. Já si myslím, že skutečně učitel musí být jako zajímavá osobnost, aby se děti jako mohl získat. Neznamená to, že musí být učitel nějak divný. Jo. My jsme vlastně divní všichni, jo, nějakým způsobem. Ale musí být laskavý v tom směru, že ty děti mu musí věřit. Učitel by si neměl na nic rád. Neměl by říct, hele, tohle to jo, to já vím, prostě a přitom byl hal třeba, jo. Samozřejmě i mě, jako každým učiteli, se někdy povede, že tím dětem něco slíbím a pak to nesplním, jo. To prostě s tím bojujeme jako celý život, jo. Pokud to není něco fatálního, tak se jim snažím vždycky za to jako omluvit a říct, hele, promiň, no, tohle to prostě, to je jako moje chyba, jo, omlouvám se. A je zajímavý vidět, zejména u puberťáků, že puberťáci tohle potřebují slyšet. Oni dospělí vnímají jako lidi, kteří hrajou počítačovou hru a někdy nezdolají žádný monstrum. Jo, proto jim nemůžeme rozumět. A oni vlastně v každé té akční počítačové hře na konci nějaké monstrum a když ho zdoláte, tak vlastně se cítíte na chvíli šťastně. Nemyslím si, jako, že by škola měla vychovávat k tomu, abychom... Musí to být výzva. Jo? To znamená, vlastně je úplně v podstatě jedno, co učíte ve škole, ale pro ty děti to musí být výzva, musí se něco naučit, musí vlastně zjistit, že něco jako ovládli. Podívej, prostě ty vyjmenovaný slova. Už to zvládl. Jo? Už si pochopil, že ty obojetné souhlásky jdou zdolat skrze nic jiného, než prostě ty vyjmenovaná slova. No to je dobrý, ne? No někdy to nechápu ani dospělý, jo, samozřejmě.

0: Když domlouvám tyhle rozhovory, tak většinou hostům píšu, o čem ten rozhovor je, že se týká hodně duchovních věcí. A vy jste jako první z těch lidí, se kterými jsem ten rozhovor domlouvala, reagoval už v tom úvodním mailu velmi otevřeně, když jste mi psali, já jsem sice ředitel církevní školy, ale nejsem věřící, ale křesťanů si vážím. Já jsem si moc vážila toho vymezení nebo těch mantinelů, které jste tam nastavil. Říkala jsem si, že když jste to napsal tak otevřeně, takže že bych se vás ráda na úvod zeptala, co je ten důvod, proč nejste věřící? Proč to máte tak jako jasně pojmenováno? Proč nejste křesťan?
1: Já asi nejsem jako věřící jako z toho důvodu, že neříkám, že jsem jako nevěřící, říkám spíš, že jsem agnostik. Možná je to daný tím, že po tom úrazu já jsem vlastně musel uvažovat hlavně logicky a logika a víra vlastně nejdou moc jako dohromady, protože prostřednictvím víry se jako něčemu odevzdám. A to mi vlastně jako brání jako tomu, aby se ze mě jako stal věřící. Jo. Ale mě, když vybírala církev jako na pozici ředitele, tak jsem tak nějak jako přemýšlel, jestli mi tohle z toho vlastně nějak neublíží, že jim to jako řeknu na rovinu. A přišlo mi jako úžasný, že je to vlastně jako ani moc jako nezajímalo, jestli jsem jako věřící nebo nevěřící, ale že je zajímalo, jaký jsem člověk. Musím jako složit třeba paní Vrnešová jako velkou, velkou poklonu. Protože my často posuzujeme lidi podle jenom nějakých obecných znaků a málo se snažíme vystihnout takových podstatu. Někdy nám ty jednotlivé příznaky brání tomu, abychom porozuměli vlastně tomu druhému. A je třeba, já mám rád celkem jako buddhismus, i když to není náboženství, i když vlastně v té praktické části to v podstatě náboženství je. A Tibetané mají vlastně jednu takovou jako tibetskou modlitbu, která je vlastně součástí výcviku mysli. Oni říkají, že kdykoliv vlastně se s někým setkám, tak ať vůči němu necítím nadřazenost, ať se mu snažím porozumět, ať je vlastně to moje srdce natolik otevřené, abych byl schopen ocenit, v čem je ten člověk jako dobrý. To mi přijde vlastně pro náboženství zásadní, že jsem se setkal vlastně s lidmi, kteří jsou hluboce věřící a lidi vlastně, kteří jsou věřící jen tak jako měkce, jo, když to tak řeknu. Já teďka se pouštím na strašně tenký led.
0: Ne, to je velice zajímavé pozorování, vůbec se neobávejte a pokračujte.
1: A jsou lidé, kteří tu víru mají jako skutečně hlubokou, utkvělou a ta víra jim jako umožňuje vlastně žít v tom Bohu, s tím Bohem. Pak jsou lidé, kteří vlastně podle mne, ale říkám to zase za sebe, jak já to vnímám, mají tu víru jenom jako zástěrku. A já si hrozně vážím toho, když mi někdo řekne, le, já se necítím dobře, prostě, abych teďka, já nevím, o tomhle mluvil, nebo utrpěl jsem teďka nějaký otřes, prostě mám jako problémy v rodině. A jestli ten Bůh je Ježíš, nebo jestli je to, třeba jezdím jako hodně do Indie, tam rozlišují 250 milionů bohyň a bohů a sám jako jeden hinduista, když jsem s ním pil pivo na břehu moře, tak mi říkal, že to je very funny, jo, že vlastně je to země, která má atomovou bombu a přitom nikdo neví, kde, jaký bůh se vlastně reinkarnuje jakoby v něco. Takže můj pohled vlastně na náboženství je velice, velice otevřený. Nesmírně si vážím lidí, kteří jako věří. Paradoxně jsem jako jeden, uvědomuji si to, že jsem jeden z mála ředitelů církevních škol, kteří jsou vlastně nevěřící. Jo. Na druhou stranu, já mám ve škole Karla Millera z Pastoral Brothers, faráře, který z mýho pohledu je velice jako laskavý člověk a s ním vedu jako ty diskuze o Bohu velice často.
0: Mě velmi zaujalo, že jste říkal, že když jste si vystavoval ten život po ztrátě paměti, tak to muselo jít skrze logiku a víra je něco, co dohromady s logikou nejde. Někdy se to říkává, že víra logiku popírá. Myslíte si to? Protože já třeba ten dojem nemám. ale právě proto se na to ptám, protože mi přijde, že je hodně zajímavé skládat to, proč to člověk vnímá tak či onak. Já vím, proč nemám dojem, že by víra logiku popírala, ale zároveň bych si ráda poslechla váš názor na to.
1: Jo, já nechci říct, že víra jako popírá logiku. Já tím chci říct, jako že k tomu, aby se člověk stal věřící, tak potřebuje nějaký zážeh. Potřebuje nějaký oheň, který prostě já zatím jakoby nemám. Jo. Někdy se říkám, ty jsi nějaký divný, prostě ne. Jak to, jako teď znáš jako spoustu lidí okolo sebe, který ten zážeh mají a ty ho nemáš. Nepovažuji to jakoby za nějakou jako podivnost. Spíš si myslím, že to, jestli člověk jako věří v Boha nebo ne, tak je to nějaký dar, který mi asi zatím jako byl odepřen. Jo? Nebo ke mně prostě nepřišel a já jsem ale člověk jako s velmi otevřenou náručí, takže i když teď se vlastně pouštím jako samozřejmě s Karlem, když se bavíme o Bohu, tak jsou to jako zajímavé diskuze, protože já znám Bibli velmi dobře. Vlastně spousta věcí z té Bible mi přijde jako zvláštní, hlavně jako starý zákon. Pak tam jsou jako věci, které se mi strašně líbí, jo? Které jako jsou jako hrozně dojemný, laskavý. Nicméně pro mě je to stále jako kniha vlastně jako mýtu.
0: Měl jste někdy situaci, kdy vám Bůh chyběl? Nebo dobře, kdy vám chybělo to něco, co člověka přesahuje?
1: Jo, takhle já dělám spoustu nebezpečných jako sportů a několikrát v životě jsem se ocitl jako v nebezpečí života. Teďka naposledy v Indii jsme byli s manželkou, jsme si naplánovali takový jako trek v Ladaku a protože jsem přehlídl počasí, tak jsme se dostali do velice nebezpečné situace, že jsme šli soutězkou, protože kala říká, tam vlastně nebyl jiný východ. A počasí nás uvěznilo na takovém místě, kde nám šlo skutečně o život. A v ten moment, jako třeba i při hrolezení, někdy vlastně, když se mi něco stalo, tak na toho Boha myslím. Jo, je to zajímavé, jako, že ten Bůh se tam najednou v té hlavě jako objeví, jako kdyby tam jako byl přítomný. A já se snažím zpětně si vždycky vlastně vybavit tu situaci, teda, ty jsi byl takový jako klidný, vlastně jako jak to, jako je to možný prostě. Úplně jsi byl, byla to stresující situace, byl jsi úplně na nervy a přitom, když se tam stalo něco, co nedokážu nějakým způsobem vysvětlit a pravda je, že já ty anděle strážní mám asi jako, já mám asi armádu, jo.
0: Já vím, že jste říkal, že jste agnostik, ale tak pojďme se teď dostat do oblasti, kdyby Bůh byl. Mm-hmm. Kdyby Bůh byl, k čemu ho člověk vlastně v životě potřebuje? Nebo jaká je role Boha v životě člověka podle vás?
1: Já si myslím, že Bůh by nám měl nastavovat nějakou tvář. Nemyslím si, že Bůh je někdo, kdo nějakým zásadním způsobem hýbe našimi životy. Ať už to je jakýkoliv náboženství, tak vlastně bohové většinou takový nejsou. Kromě teda řecké mytologie, že tam prostě ten Bůh je jako hybatel toho dění. A paradoxně Oidipus udělá všechno pro to, aby se svému osudu vyhnul a nepodaří se mu to. Prostě Bůh si tak přeje a tak to bude. Nicméně v křesťanství, v islámu, v jiných kulturách sledují, že ten Bůh jako kdyby nastavoval vlastně tím lidem nějaké zrcadlo. Já si myslím, že by bylo fajn, a teď to říkám jako agnostik, kdyby Bůh existoval a nastavoval lidem zrcadlo, aby se člověk v určitý moment jako zastavil a řekl, tyhle, tohle já nemůžu udělat přece. Tohle je vlastně velký selhání, ne moje, ale je to selhání vůči někomu, komu důvěřuješ, vůči komu jsi zodpovědný, vůči někomu, za koho vlastně ručíš. Tohle to si třeba často uvědomuji ve výchově svých dětí. Já mám dvě děti 11 a 13 let a ta výchova je neskutečně složitá. To říkám jako ředitel.
0: Co podle vás bude po smrti?
1: No, já jsem byl v bezvědomí, když mě přivezli jako do nemocnice a upřímně vlastně nevím, co se v té nemocnici dělo. Ale vím, že jsem zažil zvláštní moment, kdy jsem byl jako kdybych vlastně byl v té místnosti přítomen, moje tělo leželo jako úplně bezvládně a všichni vlastně na něj jako mluvili a já jsem říkal, jsem tady, jako tady jsem, tady stojím. Byl to hrozně zvláštní moment, jako kdyby mi to tělo v tu chvíli vůbec jako nepatřilo. Necítil jsem se nějak v ohrožení života, spíš jsem jako pozoroval, jako že ty ostatní jsou nervózní, já jsem byl úplně klidný. Co bude po smrti? Já myslím, že určitě po smrti nás čeká nějaká zase další zajímavá cesta. Jo, a nemyslím si, paradoxně je to hrozně zvláštní, protože spousta lidí si myslí, že po smrti bude klid. Já nevím, jak na to přišli. Jo. Jako ty člověk se narodí, jo, a od té doby žádný klid není. Jo, to je prostě, to je blázinec v podstatě. Jo. To je jako hrozný randál, jako celý ten život. Jo. Tak jak si jako někdo může myslet, že po smrti nastane klid? Vůbec to nechápu. Jo.
0: Takže no právě proto ne, že tou smrtí přijde ten předěl a konečně si člověk může odpočinout.
1: No ano, já si myslím, že spousta lidí po tom klidu touží, ale vlastně klid je nuda, že jo. Prostě já jako miluju školu v tom, když se tam prostě něco děje a tam se vlastně a tam se neustále něco děje, že? Protože děti jako klidní nejsou. A to je dobře, protože ta interakce vlastně těch dětí jako utváří toho ducha té školy. Když vyjdete do školy, která je jako naprosto klidná a nezní tam smích a nezní tam nějaký pošťuchování a tak dále, tak se říká, no to je divný, ne? Co těm dětem dávají? Nebo jako, jaký tady mají pravidla? Já si nemyslím, že po smrti bude klid. Já si myslím, že to bude jako zase rámus. Jo, ale určitě jako tím, jak člověk by nebo má naplnit svůj život, podle mne, protože člověk je hlavně zodpovědná bytost. Jo, člověk neustále někoho ochraňuje v životě. Nese to břímě jakoby té zodpovědnosti. Já si myslím, že po smrti bude to samý. Jako.
0: I po smrti poneseme břímě zodpovědnosti.
1: Určitě, já nepochybuji o tom, že po smrti nebude žádný klid. Že to bude zajímavá cesta, která bude znovu jako naplněna nějakou zodpovědností.
0: Co vám dává naději do života?
1: Spokojenost. Naděje mi dává to, že já nesnáším, když jsou k sobě lidé lhostejní. Úplně to je věc, která mě jako naprosto vytáčí, jo, jako z hlediska společnosti. Jo, my si všichni myslíme, že to musí být jakoby po nás, že tohle, to se mi teďka nelíbí, tak já nevím, půjdu demonstrovat. Mám špatný peníze v práci, no tak budu naštvaný v té práci, nebudu pracovat. Jsem naštvaný na celý svět, tak udělám nějakou zlomyslnost. Ve své podstatě, když jako my sami s tím životem nejsme spokojení a nemáme tu pokoru těm ostatním lidem, tak se jim snažíme jako ubližovat. Takže já si myslím, že bychom měli vytvářet pozitivní vibrace jako kolem nás. A to říkám jako cholerik, který jako někde prostě jako vybuchne. I vlastně moje děti, že když jsem třeba někde jako vybuchl doma, jsem nějakou věc jsem říkal 10krát, si to ukliďte, prostě laskavě jsem to zkoušel, jo. Prosil jsem, prostě vůbec nic nepomáhal, tak pak jsem jako vybuch, jo. Tak potom přijde vlastně ta moje dcera a říkám, tati, ty jsi cholerik, ale my za to můžeme. A mě to jako pobaví, protože stejně jako vnímáme, jako my musíme vnímat jako naše okolí, naše lidi, vlastně, kteří jsou jako kolem nás, tak stejně tak musíme jako kontrolovat sami sebe, jo? Kontrolovat jakoby svý emoce. Jo, když tam přijde nějaká naštvaná maminka, tak ji jako nepošlu pryč, ona třeba bouchne dveřma a já se dám kafe potom. No.
0: Co vám pomáhá na cestě k tomu být spokojený?
1: No, tak člověk musí být nějak jako vyrovnaný. Měli bychom asi dbát na nějakou duševní hygienu, odstraňovat stres, to se mi moc nedaří. Já jsem alkoholik a pracuji jako od rána do večera, často s tím jako bojuju. Nicméně si nemyslím, že by mě to nějakým způsobem handicapovalo, nebo práce nás totiž jako utváří nás jako úplně všechno, co dělám. Takže i když budeme číst, a to říkám jako dětem, hele, tahle kniha, prostě, když si nepřečteš tu Boženu Němcovou, tu babičku, tak já vím, ona je to hrozná nuda. Zdá se to jako hrozná nuda. Hele, ale když potom budeš číst toho Karla Henka, prostě babička po pitvě, jo, tak prostě to je surrealistický text na babičku. To vůbec nepochopíš, když tu babičku nebudeš znát. Jo, a takhle je to jako se vším. Já si myslím, že jsem spokojený tím, že jsem zvědavý člověk. Mě neustále vlastně něco zajímá a myslím si, že když jako uhasíme v lidech jako zvědavost, tak tím se zavře nějaká zásadní brána, přes kterou nemůžeme dál. Jako kdyby ten život skončil prostě, jo. Třeba ve vzdělávání je pro mě jako zcela zásadní, aby děti byly zvědaví. Jim říkám, ale buďte zvědaví, ptejte se na co chcete. Já vám třeba někde neodpovím, protože někde vám odseknu prostě, ale jako zvědaví bytosti utváří vlastně tento svět.
0: Říká Rostislav Konopa, ředitel Bratrské školy v Praze. Host dnešního Zákoutí, děkuji za vaše povídání a přeju hodně otázek, hodně zvědavosti na vaší cestě životem. Díky.
1: Děkuji, nemáte zač.

0: Hosté pořadu Zákoutí často nejsou křesťané, ale lidé, kteří si chtějí klást důležité otázky a hledat na ně odpovědi. Pořad připravuje Lucie Endlicherová. Reprízu dnešního dílu si můžete naladit také v sobotu od 23 hodin a 15 minut. V neděli od 18.30 je připravena premiéra dalšího dílu s názvem Pročíst se k základům a do studia zavítá středoškolský pedagog Stanislav Zajíček.
1: Do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy blesky. Z těch schodů bolí nohy, ne každý má ty vlohy,

0: Do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy blesky.
1: To byla kapela Činasky a její písnička Schody. Posloucháte Rádio 7 a na dohled je 5. hodina, která přinese pořad Stopy, ve kterém dnes zazní slova o tom, že poslouchat Pána Boha se v skutku vyplatí. K 5. hodině nás doprovodí písničky Dominiky Gurbalové, Mira Jíla a také Krise Renzemi. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Odbyla 5. hodina ranní 1. červencové středy s datem 1.7.2026. Možná k vám právě budík vysílá signály, abyste opustili pohodlí své postele a začali se připravovat na vše, co vás dnešní den čeká. Tak vám přeji, aby vám i ty příští chvíle zpříjemnilo vysílání Rádia 7, kterým vás ještě tuto hodinu bude provázet Milan Remeš. Před námi je o 5:30 pořad Překročit hranice s Lukášem Targošem, ve kterém nás čeká 5. díl série s názvem Josef životní jízda. Nyní vám nabídneme příběh Petra Luhana v relaci Stopy. Dobrý poslech.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
0: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešního vyprávění o Božích stopách ve svém životě se ujme Petr, který se s námi podělí o své zjištění, že se v skutku vyplatí poslechnout, když nám Pán Bůh něco říká. Za tým Rádia 7 vám dobrý poslech přeje Milan Remeš.
9: Jmenuji se Petr Luhan a chtěl bych vám říct svůj příběh o tom, že poslouchat Pána Boha se v skutku vyplatí. Narodil jsem se a vyrůstal jsem v láskyplné křesťanské rodině, ale záhy jsem si uvědomil, že křesťanství se nedá zdědit, že rozhodnutí pro Krista musí udělat každý sám za sebe. Já ho udělal už ve svých 13 letech. Vyrůstal jsem sice jako velmi živé, ale v zásadě ne příliš problémové dítě. Když mi bylo necelých 18 let, začal jsem přemýšlet,

o tom, jestli nezačít chodit s jednou holkou z mládeže, která měla nevylečitelnou genetickou nemoc a reálný předpoklad dožití tak 10 až 15 let. Předkládala jsem to Pánu Bohu a měl jsem takový pocit, že na sjezdu mládeže, který tenkrát byl v Kolíně, by mohl náš vztah začít. A k mému velkému překvapení mi právě tam Pán Bůh řekl celkem jasné ne. Stál jsem před rozhodnutím, jestli poslouchat hlas svého srdce nebo hlas svého Boha. Nakonec jsem se pevně rozhodl a oné dívce jsem řekl, že Pán Bůh mi řekl ne. Nebo tedy přesněji, že mi řekl každopádně teď ne. Ona byla velmi překvapená a velmi smutná, ale akceptovala to s tím, že se bude modlit a tí to Pán Bůh nějak vysvětlí, protože to vnímá jinak. No a Pán Bůh to nevysvětlil jí, ale mně. A po asi 3 měsících jsem od něj dostal zase celkem jasný signál, že si váží mého rozhodnutí ho poslouchat a proto, že už mi k tomu vztahu dává zelenou. 22. prosince 1997 jsme spolu tedy začali chodit a byli jsme šťastní a nadšení. To nadšení nám trochu pokazilo to, že většina lidí kolem nás náš vztah považovala lidsky za nesmysl a odsuzovali ho k nezdaru. A to včetně třeba mojí maminky, která mě upozorňovala na to, že mi Jana brzo umře. Ale my jsme věděli, že to není vztah založený jen z lásky a nadšení, ale že je založený z Boží vůle. Takže jsme za dalších 2,5 roku měli svatbu. To už naopak všichni byli pro, ale i tak ten postoj lidí asi krásně vystihovala modlitba mého tatínka na svatbě, kdy se na požádání kazatele modlil hned po obřadu za novomanželé slovy: Pane, víme, že bez tebe nemá nikdo naději a zvláště ti ten novomanželé. No jsme spolu dodnes, je to přes 25 let, Jana se těší dobrému zdraví a umírat se prý nechystá, tak víme, že bez Pána Boha nemá nikdo naději. Posunu se ve vyprávění zase o kus dál. Od svých 25 let jsem v Čelákovicích působil ve staršovstvu v církvi bratrské. Poté, co jsme se stali samostatnou stanicí a později sborem, jsem byl 12 let jako hospodář. V roce 2018 jsme v Čelákovicích dokonce postavili nový kostel. A zase to bylo tak, že nás k tomu Pán Bůh vedl. A to i přesto, že z lidského hlediska to bylo ekonomicky velmi na hraně. Ale Pán Bůh nám žehnal. Podařilo se nám sehnat hodně peněz, ať už jako dlouhodobou půjčku nebo jako dar. A já na tom zase získal tu opakovanou zkušenost, že pokud má Pán Bůh nějaký záměr, tak jakkoliv nám třeba připadá neproviditelný, tak se vyplatí poslouchat a on nás vším provede. Poté, co jsme dostavili modlitebnu, mě Pán Bůh začal přesvědčovat, že to pro mě není vyvrcholením mé práce pro církev, ale že to je naopak začátek. Že bych měl skončit ve svém civilním zaměstnání a jít do služby naplno. Tady to se mnou ovšem neměl Pán Bůh moc jednoduché. Za prvé nejsem úplně studijní typ, jsem dyslektik a dysgrafik a čtení ani psaní rozhodně nepatří mezi mé oblíbené kratochvíle, takže představa mé osoby jako teologa sedícího celý den někde ve studovně mě opravdu děsila. Americký misionář Marshall Brown, který v té době působil u nás v Čelákovicích, mě velmi povzbuzoval, ať to zkusím, a já mu opakovaně říkal, ty ses úplně zbláznil, vždyť já neumím číst, já neumím psát, co bych tam dělal. Marshall mě tedy vzal s sebou do Afriky, kde učil místní venkovské bratry, jak se stát pastory. A já tam potkal kluky, z nichž někteří skutečně neuměli číst a psát. Ale jejich touha být pastorem a nést evangelium dále byla až nakažlivá. Tak jsem tedy v letadle z Nairobi do Amsterdamu při cestě zpátky Pánu Bohu slíbil, že o tom budu přemýšlet a třeba jednou na stáří to vyjde. Já jsem celý svůj život pracoval v hotelnictví. Posledních 17 let to bylo konkrétně v hotelu Hilton a ta práce mě ohromně bavila, takže jsem neměl příliš motivaci hledat něco jiného. Navíc mezi zaměstnanecké benefity v Hiltonu patří to, že můžete jezdit po celém světě za 25 euro na osobu a děti se nepočítají, takže za 50 euro ubytovat celou tehdy 6členou rodinu se mi fakt líbilo. A to, co bylo velkou motivací zůstat, bylo to, že ten, kdo odpracuje v Hiltonu 20 let, tak už mu benefity zůstávají doživotně, i kdyby odešel. Mě zbývalo k těm 20 letům 3 roky, ale Pán Bůh mě ukazoval, že mám odejít hned a jít do služby naplno. A nebyly to jen nějaké pocity, ale Pán Bůh ke mně mluvil skutečně až zázračně. Například pomáhal jsem tehdy mojí mamince a tatínkovi starat se o našeho 93-letého dědečka, který už byl pouze ležák.
On nebyl vyznávacím křesťanem, i když vzhledem k tomu, že vyrostl na východním Slovensku, tak o náboženství něco věděl. Já jsem u něj poměrně často trávil noc, což znamenalo, že děda 2 až 3krát za noc něco potřeboval, ale jinak se člověk celkem dobře vyspal. Jednou to ale bylo jinak. Děda co 15 minut chtěl otočit, podrbat, podložit nebo namazat a zase znovu otočit, podrbat a tak dále. Prostě spát u toho tenkrát vůbec nešlo. A tak jsem si k němu sedl, otevřel jsem si Bibli s tím, že počkám, až děda usne, a shodou okolností jsem četl o povolání Mojžíše. A samozřejmě jsem přemýšlel o mojí situaci. A v modlitbě jsem říkal Pánu Bohu, no jo, ale když mě to v tom Hiltonu tak baví a mě se odtamtud nechce, ale v církvi mě to taky baví a já se prostě neumím rozhodnout. Budeš mi muset asi dát nějaký jasný pokyn, kde ty mě chceš teď mít. A v tom se ozvalo. Peter, volal děda. A já jsem si říkal, proč ten děda otravuje zrovna teď, když mám s Pánem Bohem tak důležitý rozhovor. No tak jsem trochu nahněvaný, vstal a došel jsem k němu a říkám, tak co potřebuješ zase? A on jak tam tak ležel, tak zvedl hlavu, tak jak mu to šlo, zvedl ukazováček pravé ruky a řekl, Peter, ty jsi skála a na té skále postavím církev svatou. Zase položil hlavu a usnul a spal až do rána. Mimochodem, to byla asi jediná věta z Bible, kterou jsem od něj kdy slyšel. A já jsem druhý den ráno přišel tedy domů za ženou a říká mi, je to jasné, odcházím z Hiltonu a jdu do služby v církvi. Na podzim 2019 jsem tedy dal v Hiltonu výpověď. Kolegové se mě snažili ještě přesvědčit, moc tomu nerozuměli, někteří si ťukali na čelo a říkali, 17 let si tady buduješ nějaké postavení a teď, když máš konečně tvé vysněné místo, zajištěné, navíc 3 roky do té dvacky, proč odcházíš z něčeho tak stabilního, jako je hotelnictví, do něčeho tak nejistého, jako je církev? A víte co? Naprosto upřímně, já si ty otázky kladl také, ale Pán Bůh mi v tom dával pokoj. A tak jsem kolegyním odpovídal, já vlastně také moc nevím, proč odcházím. Prostě je to povolání z hůry. Pán Bůh mi říká, pojď, tak jdu. A říká mi, pojď hned, tak jdu hned. A uvidíme, co to přinese. Třeba tady zase za rok budu a budu škrábat prstíkem, ať mě vezmete zpátky. To byl prosinec 2019. V lednu 2020 jsem začal v CBčku jako vikář. V březnu přišel covid, v dubnu hotel zavřeli a v květnu 3/4 zaměstnanců dostali výpověď. Na té mojí pozici všichni. A jedna moje bývalá kolegyně, ta, co mě asi nejvíc přemlouvala, mi volala s tou výpovědí v ruce, plakala a říkala, my vůbec nevíme, co s námi bude. Ale přesto přeze všechno, co teď prožívám, nemůžu přestat myslet na to, co jsi mi říkal, když jsi odcházel. Na tvoji větu, já nevím, co to přinese, ale Pán Bůh mi říká, jdi, tak jdu. A říká, jdi hned, tak jdu hned. A tehdy mi řekla, ty o mě, Petře, víš, že jsem ateistka, ale na tom tvým Pánu Bohu něco bude, když ti o tom covidu řekl 5 měsíců dopředu. Teď jsem ve službě kazatele 6. rokem a čím dál tím víc si uvědomuji, že i těch 20 let v hotelnictví byly tou Mojžíšovou pouští, na které si mě Pán Bůh ke službě připravoval. Musím se přiznat, že pro mě osobně je tedy celé moje manželství i celý covid velkým potvrzením o tom, že poslouchat Boží hlas se vyplatí.

Pokud má Bůh záměr, vyplatí se poslouchat a on nás vším provede. I tato slova zazněla v příběhu dnešního hosta pořadu Stopy Petra Luhana. Jsme rádi, že jste poslouchali jeho příběh spolu s námi. Pokud byste se k němu chtěli vrátit, případně k některému z těch předešlých, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Pokud byste měli zájem podělit se o svůj příběh nebo křesťanské zkušenosti i vy, prosím ozvěte se na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Na stejnou adresu nám napište i v případě, že máte dotazy ohledně víry a chtěli byste vědět víc. Pro dnešek je to vše a od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš. Naslyšenou.

Příští pondělí od 8.30 bude ve Stopách vyprávět o své cestě k Bohu Karolína Vološinová. Posloucháte Rádio 7, které vám teď posílá písničku kapely Nad čarou, Nad každé jméno.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy. S Rádiem 7 do slunečných i bouřkových dnů.

Nechci nic víc než tebe, dospíval na Rádiu 7 Cory Ashbery. Po následující písničce už překročíme hranice s Lukášem Targušem a po páté se ponoříme do života Jakubova syna Josefa. Pořadem provází Kateřina Hodecová a já vám přeji dobrý poslech.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Skoro 4000 let starý příběh starozákonního Josefa promýšlíme v aktuálních dílech pořadu Překročit hranice. Minulý týden jsme skončili v okamžiku, kdy byl prodán jako otrok do Egypta a z milovaného a preferovaného synka je najednou bezvýznamný nikdo. Ale to nebyl první zvrat v jeho životě, jak uslyšíte v dnešním i dalších pořadech. Tady je další část vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
2: Když se už jdeme do Josefova příběhu, tak bychom si mohli říct, že on si mohl říct, jako proč se to děje zrovna mně. Jako jasně, jsem prostě možná mladý, jsem teenager, možná jsem udělal nějaké chyby, možná jsem to přepálil, jak jsem mluvil se svými bratry, možná, ale je to opravdu odpovídající to, co se mi děje tomu, co se stalo. Zasloužil jsem si to opravdu. Kde vůbec v tom příběhu je Bůh? Zajímá se o mě, slyší mě? Na první pohled to vypadá, že Bůh je daleko. Protože v tom příběhu, když ho čteme, tak si všimneme, že je tam, a zvláště v tom dnešním dílu, mnohokrát napsáno a Bůh byl s ním. A my máme takovou představu, a i Židé měli tuhle představu, že když Bůh je s někým, tak tomu člověku se daří. Představa, že Bůh je se mnou, znamená, že se mi daří dobře. Že se mám fajn. Takhle se projeví, že Bůh je se mnou. Ale když se mi nedáří dobře, tak to nedává smysl. Tak jak může Bůh být se mnou, když se mi zrovna nevede? Paradoxně ale dobré dny, které zažíváme v životě, vyniknou až když známe zlé dny. Dobré dny dávají smysl v kontextu zlých dní. A český psycholog, který se známý Cyril Heschel, říká, že uspokojení je občas přímo podmíněno něčím negativním. Aby konečně skončila válka, a to je skvělá věc, když skončí válka, musí ale nejdřív začít. Aby okupanti odtáhli, museli k nám nejprve vtrhnout, aby komunismus padl, musel být předtím nastolen. Abychom si vážili života, museli jsme nejdřív nebýt a musí nám hrozit, že zase nebudeme. Až v těchto okamžicích si vážíme skutečně života, když máme před sebou smrt. To je ten moment, kdy vynikne ten dobrý den, kdy vynikne, že náš život má dobré stránky, když jsme tváří tvář těch zlých. A tak právě možná paradoxně v těch zlých momentech je to ten moment, kdy Josef potřebuje, aby Bůh byl s ním a kdy ho nakonec vnímá. Takže takhle jsme skončili minulý týden, když jsme mluvili o tom, že Josef byl prodán do otroctví, že z privilegovaného syna se najednou stal otrok. A tady se do toho příběhu zase vrátíme. Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, tady je ten termín, který se opakuje v tom textu, neustále, Hospodin byl s Josefem a tak se mu všechno dařilo. Jako, kromě toho, že je otrok. Tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána, když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Putifar v tom příběhu je slušný člověk. A vidíme to, že v tom příběhu on vidí, že na Josefovi je něco zvláštního, že cokoliv dělá, tak se mu daří, že se mu to daří pod rukama, že prostě je to schopný a on to nazval požehnaný člověk, že Bůh je prostě s ním. A proto mu nakonec svěří všechno a udělá ho správcem, což je ve své podstatě ta nejvyšší meta, kterou otrok může mít, že je správcem nějakého domu. Správci to není jako udržbáři, jo? Jako dneska řekne někdo, jo, jsem tady správce, tak to může myslet, že je někdo udržbář. Správce v našem kontextu je boss. Je to prostě člověk, který to řídí. Je to člověk, je to titul, který se používá pro starověké ekonomy. A to je vlastně to, odkud to slovo ekonom pochází. Slovo ekonom mimochodem pochází z řečtiny. Je to složení na dvou slov oikos a nomos. Oikos je dům a nomos je zákon. To znamená, že ekonom je někdo, kdo dodržuje zákony v domácnosti. Což někteří z vás jste. Od té chvíle Hospodin domu tohoto Egypťana požehnal. Takže to, že Josef se stal správcem domu, mělo výsledek, že Putifarovi se dařilo lépe. Josef tam je jako otrok, ale díky němu se Potifar má lépe. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měli doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo, což je ten důvod, že Egypťané měli jiné stravovací návyky než ostatní národy, takže si tam nedůvěřovali nikomu. Takže tohle nám na první pohled nedává smysl, jako Bůh požehná Potifarovi kvůli Josefovi, neměl by spíš požehnat Josefovi, aby se třeba dostal na svobodu, nemohl by třeba Josef říct, hele Bože, když už teda žehnáš mému pánu, nemohl by si požehnat mě, aby mě pustil na svobodu, já mu třeba budu pro něho pracovat, ale proč musím být otrok, to nedává prostě žádný smysl. A navíc je to centrifuga, vypadá to, že to je dole a vypadá to, že to možná půjde nahoru, místo toho to jde ještě více dolů. Josef se ocitne v situaci, kde nemůže zvítězit. Kde může jenom prohrát. A my někdy jsme v takové situaci v životě. My se dostaneme do životě do situace, kdy věci nejsou skvělé a pak jsou ještě horší. A už je to léta, mimochodem. Toho se neodehrává během dní. Josef u toho Potifara byl mnoho let. Tohle se odehrává už po několika letech. Josef v tom domě pořád je. A je tam prostě správce a po několika letech vznikne situace, ve které Josef nemůže vyhrát. Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. A ta nakonec řekla, spí se mnou. On však odmítl. Žena to byla určitě krásná, byla bohatá a pravděpodobně se nudila. Ideální předpoklad pro nevěru. Navíc tahle situace se nestala jednou, to nebylo jako, že jednou. Bylo to dlouhodobá záležitost. To je něco, co nám uniká v českém textu, protože samozřejmě hebrejština a čeština jsou jiné jazyky, ale v hebrejštině židovští komentátoři říkají, že každé slovo v Tóře odpovídá zpěvné intonaci, protože Tóra dá zpívat. Celý starozákon byste mohli zpívat, protože má zpěvnou intonaci. A ten výraz odmítl je v hebrejštině napsaný nejdelší notou, takzvaně šalšelet. To je nejdelší nota, která se při zpěvu zpívá opakovaně. Že česky by to slovo odmítl znělo a Josef odmítal. To vlastně znamená, že Josef, to byl proces, kdy ona se ho snaží svést a on neustále odmítá. On odmítá, odmítá opakovaně. Řekl manželce svého pána, když mě můj pán má doma, on nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než já. Neodepřel mi nic, kromě tebe, podívat si jeho žena. Mimochodem, kdybys to nevěděla. Josef se tady zachovává správně, tohleté situaci. Ale ani tady Josef neodhaduje úplně míru toho, co má říct. Tyhle věci, které Josef říkat nemusí. Podobně jako u svých bratrů Josef probouzí nenávist řečmi o svých snech, kdy se mu všichni klanějí, také zde ty ženě říká víc, než je zdrávo nebo než je moudré. Opravdu jí musí dávat najevo, že je roven jejímu manželovi, že je v domě boss, že má na starosti všechno ostatní, že on je ten, který rozhoduje, že on je ten správce. Stejně jako u svých bratrů, je to takový znovu jakoby ten autor Genesis si dává zážit, že opakuje stejný příběh. Stejně jako u svých bratrů, i tady stanovuje hranice toho, co je řečeno. A v obou případech je z něho stržen šat a v obou případech skončí v jámě. Když probudí nenávist svých bratrů, jeho bratři z něho strnou šat a hodí ho do jámy. Když rozehraje tuhle mocenskou hru s tou manželkou svého pána, ta z něho strhne šat a nakonec skončí v jámě. Ten příběh je paralelní. Ale je tady přece jenom jeden rozdíl oproti ten dvou příběhům. Josef pokračuje a říká, jak by mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu. Josef tady najednou říká, že si uvědomuje, že to, co by po něm ta žena chtěla, co by mohl udělat, je hřích nejenom vůči tomu jejímu manželovi, ale je to hřích vůči Bohu. Je to hřích vůči Bohu, který bere vážně smlouvy, které si uzavírají lidé mezi sebou. Je to takový paradox, že on si váží důvěry svého pána víc než jeho vlastní žena. A přestože Josef nemá žádné boží zjevení a Bůh k němu nemluví přímo osobně, tak se na Boha odvolává a tím mu prokazuje úctu před lidmi. Stává se skutečným takovým svědkem svého Boha. Rabín In Pír říká, toto zničení spravedlivého, Josef totiž spatřuje Boha všude, přestože Bůh mlčí a zdá se, jako by nebyl.
1: Lukášem Targošem, teď máme ještě pár minut na to, abychom si popovídali o dnešním tématu. V dnešní části tvého vyučování, Lukáši, došlo i na boží požehnání. Bůh požehnal Putifarovi kvůli Josefovi, ale Josef byl pořád otrok. Co to vlastně je boží požehnání? Jak vypadá? Myslím, že to všichni máme spojené s osobním prospěchem. To je špatný předpoklad.
3: Není to špatný předpoklad, ale je to omezený předpoklad. Myslím si, že boží požehnání se neomezuje jenom na náš vlastní prospěch, ale Bůh může skrze nás žehnat lidem okolo nás, může žehnat společnosti, může žehnat celému městu. Konec konců příslově krásný verš, žehnání přímých se město pozvedá. To je verš, který často opakuju na Salamentu. My, když budeme žehnat našemu vlastnímu městu, tak se město pozvedá, protože máme ten potenciál, tu autoritu, tu možnost, to povolání žehnat městu, ve kterém bydlíme, aby se pozvedlo. A myslím si, že my požehnání velice často zužujeme jenom na osobní prospěch, ale Bůh pracuje mnohem šířeji a v širších konturách, než jenom s námi osobně.
1: Takže požehnání může vlastně být i skrze věci, které my osobně vnímáme jako neštěstí třeba?
3: Naprosto, naprosto. Já si myslím, že to není, že Bůh působí ty nešťastné věci, ale že Bůh dokáže vymáčnout z každé situace i z té negativní něco pozitivního. Moje manželka prošla rakovinou několikrát a dneska pomáhá na onkologii ženám, které procházejí rakovinou. Nevybrala by si to, nebyla to boží vůle, aby prostě byla nemocná. Na druhou stranu Bůh vymačkal i z toho příběhu něco dobrého a to něco dobré znamená, že může být požehnání zase pro někoho dalšího. Myslím, že každý z nás, kdyby šel do svého příběhu hluboce, tak najde momenty, kdy jsme zažili něco, co pro nás bylo bolestivé, ale jakoby Bůh z toho dokáže něco pozitivního vymačkat pro naše okolí a to ještě neznamená, že to Bůh způsobil, ale že zkrátka Bůh je ten, kdo neustále vykupuje situace, kdo vykupuje čas a kdo vykupuje náš život tak, že dokáže z toho vymáčknout něco pozitivního a dobrého.
1: A co toto požehnání je? Když ti žehnám, tak ti přeju dobré věci?
3: Ano, požehnání je v jádru, že tomu druhému přeji, ať se mu daří dobře. Takže když žehnáme tomu městu, jak jsem před chvíličkou říkal, tak mu přejeme, aby se mu dařilo dobře. Jo? Když žehnáme jeden druhému, tak si přejeme navzájem, aby se nám dařilo dobře, abychom třeba prosperovali, abychom byli zdraví, abychom zažívali boží blízkost, aby naše rodina byla v pořádku. Žehnání je akt, ve kterém vyjadřujeme touhu, aby tomu druhému se dařilo v těchto oblastech lépe.
1: Taky jsi ale řekl, že my máme autoritu žehnat městu, tak kdo má autoritu komu žehnat?
3: No máme si žehnat vzájemně, a apoštol Pavel říká jednoznačně, žehnejte si vzájemně. Každý křesťan si má vzájemně žehnat s jinými křesťany, to je bez debat. Ve starém zákoně, v době starého zákona, žehnání bylo mnohem častější. Právě proto lidé přicházeli se svými třeba dětmi a žádali patriarchy, ať na ně položí ruce, protože právě to bylo pro ně symbol toho předávání, toho požehnání, ať řeknou něco prorockého. Bono z YouTube, zpěvák, tohle dělá. On v jednom rozhovoru řekl, že kdykoliv mluví s nějakým duchovním, tak ho poprosí, aby ho požehnal. Takže spousta různých křesťanských třeba vedoucích se za něho modlilo a žehnalo mu. A to je úžasná věc. Myslím si, že něco pozitivního, když požádáme lidi, aby nám požehnali, anebo když jim nabídneme, že požehnáme my.
1: Ty se dnes taky poukázal na to, že Putifarova žena udělala něco, co už Josef zažil od svých bratrů. Je to tak, že se nám věci v životě opakují, že když se nám věci v životě opakují, že je to určitý způsob boží řeči k nám?
3: Já bych do toho Boha úplně nemíchal. Myslím, že prostě život je takový, že se nám věci často opakují a že opakují se nám různé vzorce, které zažíváme od lidí, ale to už nemusí být nic společného s Bohem. To, že Bůh dokáže z těch věcí něco vymačkat, neznamená, že to je boží jednání, že takhle to Bůh plánuje nebo takhle to Bůh dělá. To bych chtěl fakt rozlišit, že to jsou dvě odlišné věci. Bůh ty věci používá, že z nich mačká jako ten život a pozitivní výsledek, ale neznamená to, že to působí, a myslím si, že jenom proto, že Josef zažívá podobné chování od různých lidí, neznamená, že to je boží řeč, ale spíš to znamená, že je prostě v určité době, v určité situaci, kdy ty věci jakoby vždycky se mu podobným způsobem dějí, a to zažíváme i my v mnoha oblastech.
1: Tady se dnes rozloučíme. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová. Těšíme se na setkání za týden.

6. pokračování série Josef životní jízda s Lukášem Targošem a Kateřinou Hodecovou v pořadu Překročit hranice naladíte na Rádiu 7 v premiéře v pondělí od 9.30.

Ben Trápaldu zpíval písničku Ty jsi. Na Rádiu 7 se blížíme k 6. hodině raní, se kterou noční vysílání končí. V tuto chvíli se tedy s vámi loučí moderátor Milan Remeš. Dnes si připomínáme start prvního ročníku cyklistického závodu Tour de France, ke kterému došlo v roce 1903. Je to jeden z nejsledovanějších a taky nejnáročnějších cyklozávodů, vede přes francouzské Alpy. Dneska taky začínají letní prázdninové měsíce a mnozí z vás jistě plánují různé výlety, i na kolech. Ze srdce vám přeji, abyste si je užili, zvládli všechny náročnosti a překážky, které se vám postaví do cesty, abyste během všech těch okamžiků prožívali Boží blízkost, vedení, ochranu a požehnání a abyste se vždycky ve zdraví vrátili zase zpátky domů. Příjemný den a zůstávejme s Bohem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Krásné ráno, dnes je 1. červenec a to je den, který leží přesně uprostřed kalendářního roku. Máme tedy za sebou první polovinu a před sebou tu druhou a je to možná hezká příležitost se na chvíli zastavit a ohlédnout se za tím, co jsme v uplynulých měsících prožili a s vděčností i s důvěrou vykročit do těch následujících dnů. 1. červenec je také symbolem začátku prázdninových měsíců. Školní rok už sice skončil před pár dny, ale právě teď začínáme ukrajovat z těch dvou volných prázdninových měsíců. No a ty prázdniny a letní dny jsou pro mnohé příležitostí se na chvíli zastavit a zpomalit. A i když to naše vysílání je o něco volnější než během roku, i v něm pro vás máme několik takových zastavení pořadu, které mohou povzbudit, inspirovat nebo nabídnout chvíli stišení uprostřed dne. Pojďme se teď společně podívat na to, jaká zastavení to budou. Tak ve 6:45 se s tichým časem vypravíme do nového dne. Starozákonní prorok Eliáš je i přes staletí velice inspirativní postava. Zakusil výšiny i strmé pády, nadšení davu i úplné osamocení. Možná novým pohledem ho nahlédnete u poslechu 9-dílného seriálu, který připravil Bronislav Matulík. První část nabídneme po 6:45. Letní ranní telefonáty na Rádiu 7 budou zas po nějaké době patřit vybraným křesťanským a pomáhajícím organizacím, projektům a akcím. Po 7:30 představíme jako první projekt Děti Afriky. Zkáza Jeruzaléma je v Bibli ilustrována několika obrazy. V další části Bible Guideu se seznámíme s některými z nich a opět otevřeme proroka Ezechiele. Poslouchejte v 8 hodin. Když je něco v pohybu, řídí se to daleko lépe, konstatuje Petr Hůšť v programu Klika s názvem Na cestě. Série nazvaná Pozor, křehké se dotýká věcí, které jsou možná méně nápadné, ne tak viditelné, ale které mnoho ovlivní a ovlivňují. Umět je nepřehlížet je velmi důležité. Nesedět, ale vyjít. K tomu vyzve naše vysílání o 8:30.

Nastává čas dovolených a tak se dnes můžete vydat s Elsou Randall do hor k moři, ale také třeba k principu odpočinku, o kterém čteme v Bibli. Poslouchejte v rozhlasové anglické konverzaci Life Plus od 9:30. Pořadu Řeka života přiblíží Jarek Pleva, autora jedné z nejznámějších křesťanských písní irsko-kanadského básníka a kazatele Josepha Scrivena. Jeho nelehký životní příběh je vykřičníkem k lacinému křesťanství. K poslechu jste zváni v 10 hodin. Všechny tyto pořady se tedy vejdou do středečního ranního vysílání, kterým vás bude provázet Andrea Audová. Věříme, že si mezi nimi najdete něco, co vás potěší, povzbudí a inspiruje. Tak ať už právě vstáváte, nebo míříte do práce, chystáte snídani, nebo cokoliv dalšího děláte, jsme

rádi, že můžeme být s vámi. A pokud byste nám chtěli napsat, kde Rádio 7 posloucháte, uděláte nám velkou radost. Buďte s námi a čerpejte.

V ranním vysílání máme na začátku ranní ztišení. Chvíli, kdy společně otevíráme Bibli a dáváme Bohu do rukou ten dnešní den. Po písni, která je vlastně zhudebněním žalmu prvního z pera Jany Peštové, si otevřeme proroka Ozeáše.

Otevíráme proroka Ozeáše a čteme v 10. kapitole 12. verš. Spravedlnost sejte a lásku sklízejte. Zorejte ladem ležící zem. Čas hledat Hospodina je přece zde. Ať přijde a spravedlností

déšť, který na jižní Moravu přišel, tak toužebně očekávaný, který přišel po mnoha dnech horka, vlastně krásně ilustruje ten dnešní obraz. Půda se sama od sebe neudržuje. Když se o ní dlouho nikdo nestará, tak stvrdne. A pak může přijít i ten úžasný, blahodárný, vydatný déšť, ale voda se jen rozlije po povrchu a odteče pryč. Země ji nedokáže přijmout, když je tvrdá. A myslím, že podobné je to někdy i s námi. Často si říkáme, až bude dovolená, konečně si odpočinu, nebo až skončí tento náročný měsíc, načerpám nové síly. Jenže někdy zjistíme, že ani po několika dnů volna nás to vlastně vůbec neobčerstvilo. Jako kdybychom už neuměli vstřebávat, nasávat, odpočívat. Jsme tak dlouho ve výkonu a v běhu pod tlakem, že i to naše nitro připomíná stvrdlou a neobdělanou zem. Ale Pán Bůh nás zve k jinému rytmu. Ta pravidelná zastavení, ta chvíle ticha, modlitby, to vědomé spočinutí Boží přítomnosti jsou jako obdělávání půdy. Připravují naše srdce, aby dokázalo přijmout to, co nám Pán Bůh chce dát. Ještě jeden obraz mě u toho napadl. Půda nejlépe zadržuje vláhu tam, kde je živá, kde roste tráva nebo jiné rostliny. A jejich kořeny vlastně vytvářejí takové drobné cestičky, kterými voda proniká hloubš a hloubš. A tak možná jsou takovými kořeny, těmi rostlinami, i ty naše každodenní návyky, ta pravidelná čtení z Bible, modlitba, ty chvíle ticha, vděčnosti, nebo právě ten den odpočinku. Právě oni vytvářejí prostor, aby Boží pokoj, povzbuzení a nová síla nezůstaly jenom na povrchu, ale aby pronikly hluboko do našeho života. Prorok Izajáš to vyjadřuje ještě jinými slovy. Říká, v navrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře bude vaše síla. Na tomto verši je úžasné, že sílu nespojuje s větším výkonem, ale naopak se stišením a s důvěrou, s návratem k Bohu. Ta Boží přikázání nejsou překážkou, ale jsou cestou, cestou k tomu Božímu životu. Chrání nás před tím, abychom nežili na hraně svých sil a nakonec už ani nedokázali přijmout občerstvení, které nám nabízí. A tak možná ten dnešní den může být jedním z těch malých zastavení, chvílí, kdy necháme Boha znovu skypřit půdu našeho srdce, kdy ji připravíme. Připravíme, aby mohla přijmout ten občerstvující déšť. Pane Bože, moc ti děkujeme za to, že to s námi myslíš dobře, že nás znáš a že tvoje smýšlení s námi je o pokoji, o radosti. Děkujeme ti za to, že tvoje přikázání nejsou těžká, ale pomáhají nám žít tento život mnohem lépe, než bychom to dokázali my sami naplánovat. A tak ti chceme dnes na začátku toho nového, rozvíjejícího se dne vyznat, že ti chceme naslouchat, že se chceme řídit tvými radami, že tě potřebujeme a zveme tě do všeho, co nás dnes čeká. Prosím, Pane, navštiv nás v našich zastaveních, občerstvuj nás. Toužíme přijímat a čerpat od tebe. Amen.

Krátce po 6:30 dozněla kapela Adonai. Někteří z vás se možná probouzíte, procitáte do toho nového dne. A tak od mikrofonu Rádia 7 vám krásné probouzení přeje Andrea Audová. Jsem ráda, že jste s námi. Mě často po probuzení napadají nové myšlenky nebo nápady nebo nějaké nové souvislosti, které večer nepřicházely. A tak možná je škoda ten prostor zaplnit třeba mobilem. Možná ty první chvíle po probuzení mohou být spíše chvílemi, kdy se zastavíme a řekneme, pane Bože, tenhle den ti odevzdáváme. Ještě než nahlédneme do kalendáře nebo než začneme něco zařizovat, tak dát Bohu prostor a dovolit mu, aby promluvil do toho dne dřív než všechno ostatní. Teď bude znít kapela Dor s písničkou Bůh o mě ví, tak můžeme do toho probouzení vstoupit tady s touto myšlenkou, s tímto vědomím, že i když máme trápení, tak se nemusíme bát. Bůh o nás ví.

Starozákonní prorok Eliáš je i po staletí velmi inspirativní postavou. Zakusil chvíle velkých vítězství i hlubokého vyčerpání, nadšení zástupu i úplné osamění. Jeho příběh ukazuje, že i člověk pevné víry může procházet pochybnostmi a těžkými obdobími. Tak právě na Eliášův život se novým pohledem podívá Bronislav Matulík v devítidílném seriálu Biblické úvaze. První díl uslyšíte už po následující písni Krise Tomlina. Ta píseň je o nadšení z mocného a velkého Boha. Zpívá se v ní, jak velký je náš Bůh, zpívej se mnou.

Tak jako v 9. století před Kristem, i nyní v 21. po Kristu jde život svou zvláštní a stejnou cestou. Dělí nás od oné Homerovy doby 30 století. Lidstvo ušlo kus cesty, zvláště ve vědomostech, vývoji a výrobě nových technologií. V oblasti mravní a duchovní ovšem nepokročilo ani o píť. Nejsme více lidmi. Jenom pro Syna Božího, jeho smrt a vzkříšení, můžeme být blíže Bohu. Střídají se vlády, mění se panovníci, vznikají politické konflikty, které se řeší více nebo méně šťastným diplomatickým konsenzem nebo válečným konfliktem. Stavějí se oltáře a svatyně těm či o něm bohům. Mění se všelijaké styly a slohy izmy, aby se k ním lidé zase po letech vraceli. To, co nejvíce lidstvo zajímá, je vždy přítomnost. Přičemž jen těžko lze dohlédnout všechny historické a duchovní souvislosti, které v mnohem odhalí, proč je naše přítomnost taková, jaká je. I lidé víry a církve žijí své životy, ovlivněni a určeni dávnou i nedávnou minulostí, politickými, kulturními i mravními trendy. Někdy žijí velmi šťastně, jindy postiženi bolestí a utrpením. Přesto však prožívají své životy do značné míry předvídatelně. Naučili se žít na tom svém malém prostoru, který je ohraničen 24 hodinami denně, povinnostmi a užším či širším spektrem blížních. Vědí, co od koho čekat, a dokonce vědí, co čekat i od bohoslužeb a kázání. Nejsou první ani poslední z těch, kdo prokazují imunitu vůči nějakým radikálním změnám, které by měly vyplynout z víry v Boha a které by si snad i v koutku duše přáli. A tu náhle se vynařuje jakoby z nicoty prorok Eliáš, bez varování, bez upozornění a přípravy. Je nositelem vyznavačského jména, mým Bohem je Hospodin. Zároveň vzbuzuje neklid, co by nositel neblahé zvěsti. Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, před nímž stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. A tak, jako se z nenadání vynořil, rychle mizí, poslušen slova Hospodinova, neboť půda, na které se nachází, je a ještě bude horká. Mým Bohem je Hospodin. Prorok Eliáš nebyl Hospodinem vyslán k tomu, aby dlouho kázal, vysvětloval, přesvědčoval, přemlouval nebo prosil Izrael, aby činil pokání. Byl poslán, aby jednal, aby vyhlásil soud a podstoupil smrtelně nebezpečnou konfrontaci s vládní mocí, ale především s mocí duchovní, což znamenalo střet s Bálovými kněžími. Celou svou bytostí a existencí Eliáš dosvědčoval, že jeho Bohem je Hospodin a toliko Hospodin. Své vyznání oznamoval Izraeli, který v čele s králem Achabem pěstoval ve veliké toleranci úctu nejen k Hospodinu, ale i k jiným bohům. Izrael byl sice také nositelem vyznavačského jména Bojuje Bůh, ale jak šel čas od Šalomouna k Achabovi, naplnil svou zemi svatyněmi falešných bohů a kněžími, kteří pomocí magie praktikovali kult plodnosti. Mým Bohem je Hospodin, tak vyznával před Izraelem Eliáš Tišbejský z přistěhovalců gileáckých. Eliáš byl bezesporu pro své okolí těžce snesitelným a možná i nepřijatelným pohoršením. Jako přistěhovalec pocházel z nejnižší vrstvy obyvatel, z vrstvy bez domovského práva. Byl odkázán na ochranu starousedlíků. Jako takový by se podle zákona Mojžíšova neměl účastnit ani hodu velikonočního beránka. Neměl dobrý původ. Přistěhovalec Eliáš, a může se dnes jmenovat i jinak, který horlí jen pro Hospodina, je podezřelý. Kdyby alespoň byl z kněžského rodu jako Izajáš nebo Jeremiáš.
V lidech se vždy objevovalo opovržení vůči těm, kteří náleželi ke spodině společnosti. Eliáš Tišbejský za doby krále Achaba neměl gloriolu, která mu byla dána až o mnoho let později. Naopak, byl persona non grata, nežádoucí, nepřijatelný. Svým jednáním kazil druhým štěstí. Hned při prvním vystoupení zkazil sám sobě dobrou pověst v očích krále i společnosti. Jen proto, že jeho bohem byl pouze a exkluzivně Hospodin, což vyžadoval i po druhých. Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, před nímž stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Eliáš překvapivě a nečekaně vstoupil na scénu Izraele s antievangeliem. Nepřinášel radostnou zprávu, ale naopak zvěst o suchu, zkáze a smrti. Eliášovo proroctví muselo Achabovi znít podobně strašně, jako kdybychom my měli slyšet informaci o tom, že nám byly k dnešnímu dni odstřiženy dodávky elektrické energie a nafty. A nebo ještě jinak, jako když lékař sdělí pacientovi, že mu zbývají tak 3 roky života. Životní nasměrování Izraele bylo tehdy velmi zemité. Města byla zaplavena bálovským náboženstvím, kde hlavní roli měl kult plodnosti. Oproti dnešku, kdy v naší zemi hlavní roli nehraje už ani ta plodnost, ale toliko sexualita. Zboštěná sexualita, vytržená z kontextu plodnosti, omezená na pouhou rozkoš a hru. Kult plodnosti lze dnes přesto vidět jinde. Ve výkonnosti, úspěšnosti, movitosti. Jakože živ jest Hospodin, prohlásil Eliáš navzdory těm, kteří prohlašovali živ je Bál. Ohlášení sucha bylo ohlášením bezmocnosti falešného boha. Ne vegetativní božstvo, ale Hospodin je dárcem deště a tudíž života. Ohlášení sucha bylo více než božím trestem a soudem. Bylo hmatatelným zpochybněním základů, na kterých stála celá společnost Izraele. Základů, o které se opíral král Achab a na čem stavěli ve své valné většině všichni obyvatelé země. Dlouhotrvající sucho mělo prokazatelně odhalit impotenci a bezmocnost falešných bohů. Eliáš byl bezesporu nositelem špatných zpráv. Ty se navíc začaly naplňovat. Přesto však v jeho antievangeliu, evangelium či záblesk naděje bylo možno najít. Leč na mé slovo. Ale slovo nikoho jiného, jen Eliášovo. Slovo muže, který se stal předchůdcem Mesiáše. Slovo krále Achaba slabé. Slova Bálových proroků neúčinná. Slova modliteb celého národa za déšť nedostačující. Jedině slovo muže, kterého skutečně poslal pravý a živý Bůh. Zazní-li slovo Boží, pak se i dnes dlouhotrvající vyprahlostí vysátá země změní v úrodnou oázu. Což platí pro život každého z nás. Uslyšíme-li skutečné slovo Kristovo, slovo Mesiáše, který je více než Eliáš, změní se náš život. Leč na mé slovo. To je evangelium pro dnešní den. Hleďme na Krista se stejnou vírou a nadějí, s jakou posléze Izrael očekával, že Eliáš přivolá déšť. Hleďme na Krista jako setník z Kafarnaum, který byl zdrcen z toho, že jeho blízký člověk strašně trpí. Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. A jak zní v liturgických textech, má duše bude uzdravena. Tajemný původ Eliášův nás odkazuje ke Kristu. Víme toho jen velmi málo, o Eliášovi a Kristu. Podstatné ale je, že byli. Eliáš byl prorokem volajícím k návratu k Hospodinu. Kristus návrat zcela umožnil. Eliáš byl pozdním židovstvem zařazen mezi anděli pomocníky v nejvyšší nouzi.
Hovořili o něm jako o proroku, který napraví všechny věci, ohlásí čas spásy a je přítomen při každé obřízce. Kristus je víc než andělem pomocníkem, víc než prorokem. Kristus je ten, který napravuje a ještě napraví vše na naší zemi. Kristus jen spásu neohlašoval, on ji přinesl.

Tu dnešní biblickou úvahu z pera Bronislava Matulíka si můžete dnes poslechnout ještě ve 15:45. No a zítra v 6:45 druhý díl, který nazval Eliáš a vdova.

0: Elijah Rook. Shout, shout, Elijah Rook, coming up.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

projekt Děti Afriky, tak ten právě představí náš telefonický host. Já vám přeji klidné vstávání a vůbec příjemný start do toho nového dne. Vykročte s vědomím, že Bůh má tu vaši cestu ve svých rukou.

Píseň Mou cestu v rukou máš z pera Johna de Jonga zpívala v té české verzi Magda Eliášová. No a teď nás čeká Michael W. Smith a písnička Above All, kde se zpívá nad každou mocí, nad všemi králi, všemi přirozenými a stvořenými věcmi, nad veškerou moudrostí a všemi cestami člověka. Byl jsi zde dříve než svět, jsi nadevším, jsi above all.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

Tak toto byla píseň Simi Magušinové, Nádherně svetý. No a nás teď čeká další slovenská píseň kapely SP. SP je slovenská worshipová kapela a zaspívá nám písničku Naveky svetý. Je to vlastně překlad písně Holy Forever, jejíž autory je například Chris Tomlin nebo Phil Wickham. A ten slovenský text velmi věrně zachovává ten text Naveky svetý. Takže kapela SP a písnička Naveky svetý.

Tak to byla kapela SP. A teď už je Jiřina Džina Čunková s písní Zde stojím. Očekávám na slovo tvé, Duchu svatý. Přijď sem k nám, zasáhni nitro mé, spoléhám na tebe, toužím jít tvou cestou. Bude zpívat Jiřina Džina Čunková.

Krátce před 7:30 dozněla Jiřina Džina Čunková. No a 7:30 to je čas, kdy se pokoušíme spojit s naším telefonickým hostem. Dnes jim bude Karel Zientek a ten představí projekt Děti Afriky. Teď ještě ale Jan Knížek.

a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Letní telefonáty na Rádiu 7 budou zase po nějaké době patřit vybraným křesťanským a pomáhajícím organizacím, projektům a akcím. Podpora dětí, která se stala misijním nástrojem, to je projekt Děti Afriky, který představí náš telefonický host Karel Zientek. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
4: Dobré ráno.
3: Kdy a jakým způsobem se začal psát příběh Děti Afriky?
4: No tak to je moc pěkný příběh a bude si vyžadovat poněkud delší komentář. Já bych možná začal tím, že před velikonočními svátky v roce 2010 jsme odjížděli s pastorem Michalem Kluzem poprvé do Tanzánie a nebyl tady absolutně žádný záměr na vznik projektu Děti Afriky. Pastor Michal Kluz po ukončení studia na stavební fakultě se rozhodl pro službu pastora ve Slezské církvi evangelické a odjel do Minnesota v USA studovat teologii. V té době tam studoval Zak Malekva z Tanzánie, mimochodem trojnásobný účastník letních olympijských her, a také v té době na teologické fakultě působil jako hostující profesor dr. Norvald Iris Norska, který už předtím dlouhodobě působil jako misionář v Africe a hlavně v regionu Manyara v Tanzánii. A já si myslím, že přátelství, které tam vzniklo, bylo nakonec klíčové pro vznik projektu. Protože po ukončení studia se po několika letech ozval Zak z Tanzánie s prosbou o potravinovou pomoc. V období dešťu nepršelo, bylo hrozné sucho a hrozil hladomor. Udělali jsme v kostele sbírku na kukuřici a poslali první pomoc do vesničky Dongobeš v Tanzánii. A potom po nějaké době se taky ozval doktor Iris Norska a vyzval nás, abychom přijeli do Tanzánie a porozhledli se, co bychom tam možná mohli dělat víc. A já už jsem seděl v letadle a stále jsem nevěděl, proč tam vlastně letím. Nebyl jsem ani pastor, ani lékař, byl jsem IT člověk z korporátu a počítače tam v té době určitě nebyly. Tak co tam vlastně budu dělat? To byla moje otázka. A potom druhou noc našeho pobytu jsme byli v hotelu v Arushi v městečku pod Kilimandžárem a pastor Michal otevřel večer Biblii a četl epištolu apoštola Pavla k Efeským 2. kapitolu. A když přečetl 10. verš, tak si pamatuju ten pocit, úplně mě zamrazilo. Možná, že víte, co tam je. Je tam napsáno, že v Kristu Ježíši jsme jeho dílo stvoření pro konání dobrých skutků, které pro nás Pán Bůh předem připravil. A já jsem najednou pochopil, proč tam jedu. Pán Bůh tam má i pro mě nějaké skutky, kterým se mám věnovat. Tak to nějak začalo.
3: A co je tedy náplní tohoto projektu? Na čem vlastně stojí?
4: No, když jsme už byli na místě, obráceli se na nás místní lidé s různými požadavky a bylo jasné, že nelze všem vyhovět. Nakonec jsme se rozhodli pro podporu vzdělávání sirotků a dětí ze sociálně slabých rodin, které neměly šanci získat kvalitní vzdělání. Po návratu z Tanzánie jsme připravili film a postupně navštěvovali místní farní sbory s prosbou o pomoc dětem v Tanzánii. Jedná se vlastně o podporu dětí formou adopce na dálku, kdy sponzor si vybere dítě z našich webových stránek, které by chtěl sponzorovat. A potom platí měsíčně 1150 korun a dítě má tímto hrazeny veškeré náklady na studium, ubytování, stravu a ošacení. Dále také podporujeme výstavbu budov ve školním areálu. Nejdřív to byla budova školy, potom ubytovna pro zhruba 700 dětí a nyní se staví další budovy. Také podporujeme některé evangelisty, kteří působí v tomto regionu. Tak to je zhruba náplň našeho projektu.
3: Vy vysíláte od roku 2014 do Tanzánie dobrovolníky. A v čem konkrétně spočívá jejich pomoc?
4: Ano, tak vysíláme dobrovolníky ve spolupráci se Slezskou diakonií, našimi přáteli z Dětí Afriky Slovensko a Slovenskou evangelickou mládeží a organizujeme vlastně dva druhy pobytu pro naše dobrovolníky. Ty další jsou na 9 měsíců s možností opakování ještě nebo prodloužení o další rok a ty kratší jsou na 2 měsíce. Dobrovolníci jsou hlavně vysokoškoláci nebo absolventi středních škol, kteří pomáhají učitelům jednak zkvalitňovat výukové programy, ale hlavně jsou zaměřeni na organizování volnočasových aktivit pro děti. Nový nábor dobrovolníků chceme zahájit už teď o prázdninách a výběr dobrovolníků potom bude začátkem roku 2027.
3: Když se ohlednete za těmi uplynulými roky spolupráce, tak co uvidíte? Jakou změnu jste přinesli?
4: Velmi dobrá otázka. Víte, někdy se nás lidé ptají, proč to vlastně děláte? A má to vůbec nějakou cenu, když na světě je tolik chudoby a vaše služba to nezmění, když je to vlastně jen kapka v moři? Naše odpověď je velmi prostá a zároveň je to motto od samého začátku. Svět nespasíš, ale můžeš pomoci. Ano, pomoci jednomu dítěti a změnit mu život, to přeci dává hluboký smysl pro toto dítě, ale i pro toho dárce. O tom já jsem hluboce přesvědčen. Víte, letos jsem měl možnost poprvé strávit delší dobu v Tanzánii a také jsem se potkal s několika našimi absolventy, kteří už ukončili studium na školách typu college nebo na univerzitách. Znám tyto děti od malička. Byly zpravidla hodně nesmělé, styděli se. Dnes to jsou mladí, krásní, vzdělaní a sebevědomí lidé, připraveni založit si vlastní rodiny a postarat se o své děti. Nechci, aby to vyznělo nějak vychloubačně, ale ten rozdíl vůči svým vrstevníkům, kteří tu příležitost neměli, je opravdu vidět. Ano, jsme tu proto, abychom dali příležitost na změnu. A už jsem také zmínil výstavbu některých budov a za zmínku stojí i skutečnost, že dnes jsou podporované děti ve třech základních školách, jedné střední a ve třech jednotřídkách ve velmi chudé oblasti Jadačiny.
3: A čím ten projekt žije v současné době?
4: Tak aktuálně naším krátkodobým, ale velmi důležitým cílem je výstavba školní jídelny a kuchyně, aby se děti mohly stravovat v důstojných podmínkách. Jedná se o 700 dětí základní školy, zhruba 200 studentů střední školy. Hrubá stavba je vlastně hotová a nyní hledáme finanční prostředky na zastřešení budovy, kde jsme opravdu vděční za každý dar.
3: Karle, co tato služba přináší konkrétně do vašeho osobního života? Čím vás obohacuje?
4: Tak já mohu zcela jistě říct, že tato služba mi doslova změnila život. Já jsem pracoval celý svůj život v korporátu, někdy víc než 10 hodin denně. Přijel jsem do Tanzanie a pochopil, že život může vypadat také úplně jinak. Musel jsem spoustu věcí přehodnotit a podívat se na můj život s určitým nadhledem. Jsem křesťan, který potřebuje, aby moje víra byla nějak uchopitelná a měla přesah do praktického života, kde v konkrétních situacích prožíváme Boží blízkost a Boží dobrotu. A projekt Děti Afriky přinesl do mého života hodně velmi konkrétních Božích doteků. A jsem dnes přesvědčen o tom, že i když my jsme žádný plán neměli, tak ho měl Pán Bůh a pozval nás ke spolupráci na svém díle. To je celé. Přijímám Boží požehnání pro můj život, které se nedá vyčíslit, ale také se nedá ničím nahradit.
3: No a s jakými plány se díváte do budoucna?
4: Mladí lidé v Tanzánii mají dnes ten problém, že měli možnost vystudovat, ale trh práce má pro ně málo pracovních příležitostí. Proto jsme letos pro tyto naše absolventy připravili několik workshopů s cílem poskytnout mladým lidem určité dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné k tomu, aby mohli sami začít podnikat. Tento projekt je včetně finanční podpory pro začátek, kterou poskytují naši přátelé ze Slovenska z nadace STEM příležitost.
3: A ještě závěrečná otázka, kde je možné se dozvědět o projektu podrobnější informace?
4: Tak všechny potřebné informace o projektu Děti Afriky mohou posluchači najít na webových stránkách www.detiafriky.cz, kde se mohou přihlásit k adopci konkrétního dítěte nebo mohou finančně podpořit některý z běžících projektů.
3: Hostem ranního telefonátu na Rádio 7 byl Karel Zientek, spoluzakladatel projektu Děti Afriky. Karle, moc děkujeme za podrobné informace a za to, že jste si našel čas být s námi ve vysílání.
4: Já vám děkuji za pozvání. Pěkný den.
3: My také děkujeme. Krásný den.
4: Ano, slyšíme se, ano, slyšíme se. Doufám, že nejsem, že to nebylo moc obsáhlé, protože já... Jsem rád a děkuji za pozvání. I vy mi se mějte pěkně na slanou.
5: Next verse.

Tak toto byla kapela Only His, která zhudebnila 138. žalm. No a u žalmu ještě zůstaneme. Jana Zibalová a její píseň Zkoumej mě Bože bude znít krátce před 8. hodinou na Rádiu 7.

Krátce po 8. hodině ve středu 1. června vás v ranním vysílání Rádia 7 od mikrofonu zdraví Andrea Audová. Před námi jsou ještě 2 hodiny společného ranního vysílání. V té následující nás už za okamžik čeká další nahlédnutí do Bible s Jiřím Zdráhalem. V pořadu Bible Guide znovu otevřeme knihu proroka Ezechiele a podíváme se na obrazy, kterými Bible ilustruje zkázu Jeruzaléma. V 8:30 potom naváže Petr Hůšť pořadem Klika

0: přeji příjemný poslech i pořadu Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 5. kapitola. Zkázu Jeruzaléma Bůh v této kapitole ilustroval dalším obrazem. Prorok si oholil vousy a vlasy, z nichž třetinu spálil, třetinu rozsekal a třetinu hodil do větru. Pouze malou část uschoval ve svém plášti. Prorokovi vlasy a vousy reprezentovali různý osud obyvatel Jeruzaléma po porážce Judska. Jen velmi málo z nich bude zachráněno. O tom čteme. Synu člověčí, vezmi si ostrý meč a jako holickou břitvou si jim ohol vlasy a vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. Až uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je poženu staseným mečem. Hrstku z nich ale vezmi a schovej do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a nech je tam schořet. Rozdělení obyvatel Jeruzaléma na třetiny je zde podobné jako v proroctví Zachariáše. Tam čteme. V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v ní zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro. Protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat mé jméno. A já je vyslyším. Řeknu, to je můj lid. Oni odpoví, náš Bůh je Hospodin. Zachariáš ale žil v době, kdy Jeruzalém, o kterém mluvil Ezechiel, byl už dávno zničen. A nejedná se zde ani o popis zničení Jeruzaléma v době po ukřižování Ježíše Krista. Zachariášem předpovídaná skása Jeruzaléma totiž končí tak, jak zničení Jeruzaléma Římany neskončilo. Obrácením se k Bohu. Proto můžeme považovat Ezechiášovo a Zachariášovo proroctví za předpověď budoucnosti, která je teprve před námi. Důvodem trestu Izraelců byla jejich neochota plnit Boží zákony a řídit se jeho pravidly. Tak jako si prorok oholil své vlasy a vousy, tak Bůh oholí Jeruzalém od těch, kdo neplnil jeho zákony. O tom čteme. Jakože jsem živ, praví panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými nechutnostmi a ohavnostmi, já sám tě jako břitvou oholím. Neslituj se, neušetřím tě. Popis způsobu skázy v tomto proroctví, meč, mor, hlad a dravá zvěř, je stejný jako skáza v knize Zjevení. V Ezechielovi čteme, vystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu. Vystřelím je k vaší záhubě. Naložím vám na hladu víc a odříznu vás od chleba. Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která tě připraví o děti. Přejde přes tebe mor a krev a přivedu na tebe meč, to říkám já, Hospodin. A v 6. kapitole knihy Zjevení čteme. Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti. Pojď! A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo smrt. A za ním šlo záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a divokými šelmami. Tato podobnost ukazuje, že Ezechielova předpověď se pravděpodobně týká nejen doby zničení Jeruzaléma Babyloniany, ale také událostí spojených s druhým příchodem Krista. V komentáři k minulé kapitole Ezechiele jsme si četli o prorocích vyskytujících se v příběhu církve v knize Skutků. Také naše církevní historie zná příklady, kdy Bůh svou církev vedl pomocí proroctví. V životopisu našeho největšího krále Karla IV. Čteme o jeho duchovní zkušenosti. Karel popisuje, že v noci k němu přišel anděl a ukázal mu, jaký ho čeká trest, když bude hřešit. Když se později Karel stal králem, podporoval nápravu zbožnosti v tehdejší církvi. Podle Jana Amose Komenského byl Karlovým zpovědníkem Jan Milíč z Kroměříže, který se o reformu zbožnosti v církvi snažil. A Milíčovým žákem pak byl teolog Matěj.

z Janova. Ten se svou reformní snahou narazil na odpor, ale zanechal toto proroctví. Zvítězila nyní proti nám prchlivost nepřátel pravdy. Ale nebude to tak navždy. Neboť povstane lid nepatrný bez meče a moci a jemu neodolají. Tato Matějova prorocká předpověď se pak naplnila se vznikem Jednoty bratrské. Ta během několika desítek let naplnila evangeliem české země a spolu vytvářela nejvýznamnější období dějin našeho národa.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly najdete na webu Rádia 7 nebo na všech podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Lidia Ryšová dozněla ve čtvrt na 9 na Rádiu 7. Dnes je 1. července a svůj svátek dnes slaví všechny Jaroslavy. Jméno Jaroslava je ženskou podobou jména Jaroslav a pochází ze staroslovanštiny. Možná jste už slyšeli, že souvisí se jménem Jaro a že tedy znamená něco jako ta, která slaví jaro. Ve skutečnosti ale je původ tohoto jména trochu jiný. První část jména vychází ze staroslovanského slova jary, což znamená silný, pevný, odvážný, ale také prudký nebo energický. A ta druhá část, sláva, je nám už dobře známá. Jméno Jaroslava je proto nejčastěji vykládáno jako slavná svou silou nebo proslulá svou odvahou. Tak ať už některou Jaroslavu znáte nebo ji máte přímo doma, přejeme všem Jarkám a Jaruškám krásný svátečný požehnaný den a také jasné vědomí boží lásky a dobroty a vědomí toho, že i když to někdy necítíte, tak jste Bohem milované a vyvolené. Vyvolené v božích očích, ne v očích tohoto světa.

Miriam Chovancová a píseň Vyvolená, píseň, která byla věnována všem Jarkám a Jaruškám, které dnes slaví svůj svátek. Teď už je tady Kristomlin a písnička Good, Good Father.

Před námi je pořad Klika. Série nazvaná Pozor křehké se dotýká věcí, které jsou možná méně nápadné, ale mohou mnoho ovlivnit a ovlivňují. A umět je nepřehlížet je velmi důležité. Nesedět, ale vyjít, tak k tomu nás už za chvíli vyzve Petr Hůšť. Teď ale ještě písnička Ivety Janecké Kuželové Dotkl ses.

Dobrý den, Petr Hůž vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Na jedné velké akci, kde jsem pracoval v týmu, tak jsme měli zázemí pro tým a když jsem přišel takhle uprostřed akce a byl jsem hladový, tak jsem tam našel talířek, na kterém byly takové černé kolečka, takové kávové sušenky. A říkal jsem si, je to naše společná místnost, je to náš tým, asi si můžu klidně nabídnout. Tak jsem vzal jedno to kolečko, zakousl jsem se a ono se krásně rozsypalo. To nebyla sušenka, to byly takové ty kávové kolečka z presovače a někdo je všechny vyndal a naskládal je a přikryl je ubrouskem. A když jsem to kolečko bral a dával do úst, kolega se na mě díval, ale nic mi neřekl, byl překvapen a pak velmi dobře se bavil. A záměr tady toho kolečka černého nebylo to, že to člověk může sníst, ale bylo to na vyhození. Jaký je záměr určitých věcí, které jsou okolo nás? Jaký je třeba účel oblečení? No to, že se oblečeme. Jaký je třeba účel batohu? Že si zbalíme věci na cestu. Jaký je účel map v telefonu? No, najdeme potřebnou cestu. A jaký je účel horského kola? No to, že na cestu vyrazíme. Všechno to může být například o cestě. A každá věc má svůj záměr, není tady jenom tak. A možná jsem položil příliš jako banální otázky, protože u každé věci přece víme, jaký je její záměr. Jaký je účel a záměr církve? Kde se o tomto záměru, účelu můžeme více dozvědět? A jak to všechno může souviset s cestou? Vítejte v pořadu Klika na téma Na cestě. Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Někdy můžeme mít pocit, že Bible je složitá, je těžké se v tom všem nějak zorientovat. A Ježíš nám to dělá trošku jednodušší. On celou Bibli, nebo minimálně celou Tóru, zhrnul do dvou jednoduchých pravidel. Řekl, miluj Boha naplno a miluj naplno taky bližního svého. Říkám to trošku zjednodušeně. A také než Ježíš odešel, tak řekl, jaký je záměr tedy ne oblečení, mapy, batohu nebo kola, ale jaký je záměr církve. Řekl to do jednoduchého poslání. Jděte, získejte mi učedníky, učte to, co jsem vám přikázal. My se někdy v církvi scházíme, chceme být spolu a to je potřebné, dobré. A také k tomuto scházení zveme své přátele. Říkáme, přijďte, buďte s náma, budeme všichni spolu. Ale je záměr církve být spolu? Ježíš řekl, jděte, ne seďte nebo volejte lidi k sezení, ale jděte za nimi, buďte v pohybu. Jan 14:6. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Ježíš je cestou. Následováním Krista je o tom, že podnikáme nějakou cestu. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše. Je to zase o pohybu. A tak záměrem církve není jenom být, nebo není jenom scházet se, nebo není jenom být spolu, ale být v pohybu. Jděte ke všem národům, vstupte do všech kultur, buďte součástí kultury. Nevytvářejte svoji vlastní subkulturu, svoje ghetto, svoji sociální bublinu, ale buďte schopni vkročit do jiných sociálních bublin. V minulosti jedna církev v Praze se jmenovala Ta cesta, protože záměrem křesťana je následovat Ježíše, přicházet k Otci skrze Ježíše. Je to o pohybu, je to o cestě. A také záměrem církve není jenom být spolu, sedět, scházet se, volat lidi za námi, ale jít za nimi, vstoupit do jejich světa, do jejich života, do jejich kultury. Jak už o mě možná víte, chovám ovečky.
Někdy ovečky převážím, taky převážím jabka, převážím dřevo. Teď si před 14 dny můj nejstarší Filip pořídil včely. Začal chovat včely a tak zvažil při tom všem převážení věcí a také při tom, že často zašpiním auto, že bych si koupil čtyřkolku. Hodně to zvažuju, už rok a půl na ní šetřím a teď jsem ve fázi, kdy začínám vybírat. Dívám se na typy, na ceny, na dodavatele, na servis a přemýšlím vážně nad jednou věcí, že si připlatím 13 000 a to je za posilovač řízení. A protože jednak bych chtěl, aby čtyřkolku někdy mohli taky řídit moje děti, a bez posilovače to řízení je těžké. Když ale čtyřkolka jede, tak ten posilovač skoro nepotřebujete. Protože když je něco v pohybu, řídí se to daleko lépe. Jsme církev, která je v pohybu, nebo je naše řízení těžké a tuhé? Ještě jednou začátek toho textu. Matouš 28:19. Jděte ke všem národům a získejte mi učedníky. Získejte mi učedníky. Záměr církve není jenom být, scházet se, ale být v pohybu, být součástí dění, nevytvářet jenom svůj vlastní svět. Diakonie ve Vsetíně zřizuje nový kurz nebo novou školu. Je to biblický leadership. Vytvořili koncepci, mají tam velmi známé učitele, osobnosti a teď jsou ve fázi, kdy hledají studenty. Spustili propagaci, dělají nábor studentů, přijímání studentů. Druhá věc v záměru církve je nejenom být v pohybu, to je ten první záměr, ale druhý záměr je získat učedníky, studenty, žáky. Ne získat křesťany, a spořádané a slušné, ale získat Ježíšovy studenty. To může pro někoho možná znít tak zjednodušeně nebo až vulgárně. Ale křesťanství není o tom být jenom křesťan, který někam chodí a tam sedí a chová se slušně a spořádaně. Ale křesťanství je o tom být studentem Ježíše Krista. Jděte ke všem národům, získejte mi učedníky a učte všechno, co jsem přikázal. Křesťanství, křesťan, záměr křesťan a záměr církve je být inspirovaný Ježíšem, učit se od něho, učit se jeho učení. Pracuji ve správní radě Křesťanské akademie mladých a mám tam jednoho nového kolegu, který se jmenuje Martin Penc. O Martinovi jsem toho hodně slyšel, vím, že to je schopný člověk, že to hodně dokázal, ale když jsem ho potkal, tak mě jedna věc překvapila. Překvapila mě jeho intonace a jeho gesta a taky formulace některých vět. Měl jsem pocit, že slyším a vidím ještě někoho jiného. Měl jsem trošku pocit, že slyším a vidím Martina Moldána, biskupa apoštolské církve. Martin Moldán je pastor církve, kde vyrůstal Martin Penc. A Martin Penc, mám pocit, že dneska je asistent Martina Moldána. A Martin Penc vyrostl vedle Martina Moldána. Martin Moldán je pro něho nejenom přítel nebo vedoucí, ale možná taky v něčem vzor. A je zajímavé, že když vidím Martina Pence, jako bych v té intonaci, v těch gestech, v některých formulacích slyším Martina Moldána. A asi jste to už někdy zažili v rodině, ve firmě, v církvi, že někdo někoho inspiruje a pozná se to i na intonaci, gestech a taky na názorech nebo na přístupu k některým věcem. Nevím, když lidé vidí nás křesťany, jestli můžou slyšet intonaci Ježíše nebo gesta, ale je z nás cítit učení Ježíše Krista? Hodnoty Ježíše Krista? Jsme inspirováni Kristem? Mám dojem, minimálně z toho prostředí, ve kterém jsem vyrostl já, že jsme to učení o Ježíši Kristu smrskli jenom na to, že Ježíš zemřel, byl vzkříšen, zemřel za naše hříchy a my jsme v něm zachráněni. Ale tohle je o dílu Ježíše Krista. Ale ne o učení. Myslím si, že co se týká učení Ježíše Krista, tak máme dva úžasné zdroje. Ten první, to jsou příběhy o tom, co Ježíš dělal, o jeho životě. A když je čteme nově a oděláme si brýle toho, jak už jsme to viděli a znali a jak nám o tom někdo povídal, tak můžeme vidět neskutečné, strhující
poučné a inspirativní příběhy. No a pak je tam ještě druhý zdroj, jsou to zase příběhy, a to jsou příběhy, které Ježíš povídal, a to jsou podobenství. Mám pocit, jako bych byl na začátku své křesťanské cesty, protože je mi 48 let, jsem skoro od malička křesťanem, ale až dnes začínám objevovat krásu podobenství a krásu a inspirativnost příběhů o tom, co Ježíš zažil, co dělal, jak se k věcem stavil a co učil. A tak si uvědomuju, že záměr křesťanství není být někde na místě, sedět, scházet se. To je taky dobré a je to potřebné. Ale církev je tady o tom, aby byla v pohybu, a křesťanství je o tom jít za Ježíšem a být jím inspirovaný. Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. No osobně, když se dívám na válku na Ukrajině, na válečné zvěrstva, tak přemýšlím, zda je to pravda, zda je Ježíši Kristu dána veškerá moc. Protože sami v životě někdy zažíváme bezmoc a také vyčerpání ze všech trápení, starostí a povinností. A na závěr ještě jedna silná věc. Já jsem s vámi po všechny dny. Boží přítomnost, to je něco, o co se někdy tak snažíme zažívat přítomnost Boha. Modlíme se, uctíváme, snažíme se žít svatě. Jsou to dvě významné věci. To, že Ježíši Kristu je dána veškerá moc na nebi i na zemi, a to, že Boží přítomnost může být v každý čas na každém místě s náma. Ale možná je to s ničím spojené. Záměr církve je být v pohybu, vstupovat do aktuálního dění, přinášet dobré zprávy a také být studenty Ježíše Krista, být Ježíšem Kristem inspirování. A možná ta Boží přítomnost a moc se uskutečňuje a projevuje i skrze církev, která je v pohybu. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Co je ta moje cesta, kdy já jsem inspirovaný Ježíšovými příběhy? Do čeho já můžu vstoupit? Kam já můžu jít? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika. Pokud si chcete poslechnout znovu tenhle pořad nebo některý z předešlých, tak buď to můžete najít na podcastových serverech nebo v archivu Rádia 7. A já už se od mikrofonu z Rádia 7 loučím, mějte se pěkně a třeba zase příští týden.

skončil pořad Kelika s Petrem Hůštěm. No a za týden nás čeká téma křehké ženy. K tomu dnešnímu dílu s názvem Na cestě se můžete vrátit ještě ve čtvrtek v 19.45. Teď už Graham Kendrick a písnička In You We Live, V tobě žijeme. Zpívá se v ní, v tobě žijeme, v tobě dýcháme, své tvé tělo, jsme tvé tělo, tvůj dotek, naše ruce, tvoje slovo, náš hlas, tvoje cesta, naše nohy, tvoje slzy v našich očích, tvůj duch je tady. Ty dáváš a my sdílíme, ty vedeš a my jdeme, ty posíláš a my sloužíme, tvůj duch je zde, bude zpívat Graham Kendrick.

O důvěře zpívala slovenská kapela SP a tato písnička dozněla krátce před 9. hodinou. Do 9. hodiny zazní ještě Emma Nissen s písničkou Slyšte ho, Hear Him. A ta píseň je také o důvěře. Zpívá se v ní: nevím, co leží přede mnou, ale vše, co vím, je, že v Pána naprosto důvěřuji. Úplně. Slyšte ho, i když jeho hlas může být tichý a hluboký, slyšte ho. Tak tedy Emma Nissen a písnička Hear Him.

Uběhla 9. hodina ze středy 1. července. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a požehnaný den vám přeje Andrea Audová. Zveme vás k poslechu dalšího programu. Už za chvíli nahlédneme do kalendária a o 9:30 potom pořad Live Plus s naší rozhlasovou lektorkou Elzou. A

0: Kalendárium.
1: A je tady kalendárium s datem 1. července. V roce 1850 byly v habsburské monarchii vydány první poštovní známky. V roce 1903 odstartoval první ročník cyklistického závodu Tour de France. V roce 1908 byl zaveden signál SOS jako celosvětový standard volání o pomoc. A v roce 1993 bylo první vysílání Transworld rádia z vysílačů v Rusku. Pro himalajské státy se zde vysílá více než 50 hodin týdně ve 30 jazycích. A teď už se dostáváme k osobnostem. Je to teď 520 let, kdy se narodil Ludvík Jagellonský, český a uherský král. Ludvík Jagellonský zemřel při útěku po bitvě u Moháče. Jeho smrtí vymírá dynastie Jagellonců a díky nástupnickým právům se na českém trůně ocitají Habsburkové, kteří na něm setrvají po několik staletí.

Na konci, úplně na sklonku 19. století, a to konkrétně v roce 1899, se narodil Jindřich Plachta, český herec a autor knih pro děti. Kromě jeho hereckého umění stojí za zmínku jistě i knihy, které psal pro děti. Přesně na léto se hodí jeho Pučálkovic Amina. V roce 1952 umírá Fráňa Šrámek, český spisovatel, básník a dramatik. Šrámek vstoupil do literatury na prahu 20. století. Jeho tvorba měla rysy anarchistické a antimilitaristické, ale najdeme v ní i verše velmi intimní a plné prožívání života. Nejznámější jsou jeho verše, které opěvují život, ideál mládí a čisté lásky. Připomeňme třeba sbírku Splav nebo román Stříbrný vítr či dramata Léto a Měsíc nad řekou. V roce 1981 umírá český malíř a ilustrátor Zdeněk Burian. Pro své nadání byl už před 15. narozeninami přijat do 2. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze. Burian se proslavil především svými knižními ilustracemi k románům Karla Máje, Žila Verna či Eduarda Štorcha. No, máme tady ještě jedno významné jméno a to si připomeneme hned po písničce.

No a my ještě pokračujeme v kalendárium. Dnešní datum připomíná výročí úmrtí sira Nicholase Wintona, výjimečného člověka, který bývá právě označován za jednoho z největších hrdinů 20. století. Na jaře roku 1939 zorganizoval z tehdejšího Československa několik takzvaných kinder transportů a podařilo se mu dostat do bezpečí 669 převážně židovských dětí. Pro většinu z nich to znamenalo záchranu života. Přitom tehdy nebyl politikem ani vojákem a byl obyčejným mladým makléřem z Londýna, který se rozhodl, že nemůže jen nečinně přihlížet. Možná ještě obdivuhodnější než samotný čin byla jeho skromnost. O tom, co udělal, téměř 50 let nemluvil. Svět se o jeho hrdinství dozvěděl až v roce 1988, když jeho manželka náhodou objevila kufřík s dokumenty a seznamy zachráněných dětí. Dodnes patří k nejsilnějším televizním okamžiku záběr z pořadu BBC, kdy Winton zjistí, že lidé sedící kolem něj v publiku jsou právě ty děti, kterým kdysi zachránil život. Za svůj život získal Winton řadu významných ocenění, mimo jiné český řád Tomáše Garrigua Masaryka, britský titul Sir a izraelské ocenění Spravedlivý mezi národy. Přesto o svém činu říkal prostě jen jsem udělal to, co bylo potřeba. Jeho příběh inspiroval několik filmů, například dokument Síla lidskosti, oceněný mezinárodní cenou Emmy, hraný film Všichni moji blízký a nedávno také britský film Jeden život s Anthonym Hopkinsem v hlavní roli. A inspiruje i dnes. Loni uvedlo Městské divadlo Brno původní muzikál Winton, který měl světovou premiéru právě v Brně. Inscenace vzdává hold odvaze, lidskosti a skromnosti muže, jenž změnil osudy stovek dětí. Kritici velmi oceňovali hudební zpracování, režii i herecké výkony. Příběh Nicholase Wintona nám i po desetiletích připomíná, že někdy stačí odvaha jednoho člověka, aby změnila životy stovek dalších.

Kapela Life Church Music zaspívá písničku Be Still. Zastav se, uznej, že já jsem Bůh, upokoj se. A ta nás dovede k první rozhlasové lekci angličtiny, kde budeme konverzovat na téma dovolená.

Life Plus. Life Plus. Tak to už byla poslední zastávka na naší cestě ranním vysíláním, kdy s vámi ráda byla Andrea Audová. A já vám přeji krásný poslech i následujících pořadů. V pořadu Řeka života, který nabídneme už za chvíli, přiblíží Jarek Pleva, autora jedné z nejznámějších křesťanských písní irsko-kanadského básníka a kazatele Josepha Scrivena. Jeho nelehký životní příběh je vykřičníkem k lacinému křesťanství. K poslechu jste zváni v 10 hodin.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. V hodině, ve které se obrátíme do historie, vás vítá Broňa Procházková. Svou pozornost stáčíme do historie a hledáme tu příběhy, kde tu nosnou melodii tvořil Bůh, kde tóninu určovalo následování Ježíše Krista. Za dalším pozoruhodným příběhem nás vezme kazatel Jarek Pleva. Jarku, vítej na Rádiu 7.
1: Děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsme zase spolu.
0: Za kým se dnes vydáme?
1: No, když jsi začala s tou hudební linkou, dnes bych vás chtěl seznámit s člověkem, jehož život, kdyby se na to díval člověk jenom z lidské stránky, by byl námět spíš na nějaký truchlospěv. A přesto to je člověk, který napsal jednu z nejnádhernějších křesťanských písní. Jmenuje se Joseph Medlicott Scriven.
0: Já prozradím, že se vydáváme do 19. století. Jeho data narození úmrtí kopírují to 19. století 1819 až 1886. Do kterého kouta planety se začátkem příběhu dostáváme?
1: Scriven se narodil v Irsku, ale osud nebo život ho zavál do Kanady, takže se spíš označuje za Irsku.

0: že se ukázalo, že by nebyl vhodný pro službu v koloniích, kde tedy tenkrát převážně sloužili ti angličtí vojáci. Takže se potom přestěhovali zpátky a odstěhovali se, vrátili se do Dublinu.
1: Kam se poděl pak? Když ne tedy vojenská kariéra, tak pro co se rozhodoval?
0: Vystudoval na Trinity College a rozhodl se pro dráhu učitele. Měl před svatbou, chtěli se stěhovat do nového bytu, ale den před svatbou přišel tragickou nehodou o svoji snoubenku. Přejížděli most přes rozbouřenou řeku a ona spadla z koně a přímo před jeho očima se utopila.
1: Počkej, oni jeli...
0: Nemohli nějak pomoct.
1: Oni jeli na koních a ona z toho koně spadla z mostu do vody.
0: No přesně tak. Jeho to velice zasáhlo. To je, asi si dovedeme představit ve 23 letech, když člověk přijde o nejbližšího člověka den před svatbou, tak pro něj to byla obrovská rána, která ho ale přivedla blíž k Bohu.
1: A říkáš, že jí nemohl nějak pomoci, že s tou bezmocí on šel k Bohu. Tak to je hodně silný moment v životě mladého člověka. Přiblížil se k Bohu, co to znamenalo? Co bylo dál?
0: Tehdy vlastně naprostá většina lidí chodila do kostela a nějakým způsobem, říkám v úvozovkách, byli křesťany. Ale on najednou poznal, že jednotvárná bohoslužba a takový ten provoz církevní, kde vlastně nejde o nic víc, než tam přijít, posedět a odejít, že ho neuspokojuje, tak začal hledat společenství lidí, kteří také toužili po něčem víc, kteří četli Bibli, a kolem roku 1840 tak v Dublinu vznikla taková biblická skupinka, kdy se několik křesťanů začalo scházet ke čtení Bible a k modlitbám. Ne k oficiálním bohoslužbám, to hnutí se nazývalo také to separatisté, protože se z pohledu té oficiální církve oddělovali a samozřejmě byli také pronásledováni, ale oni se scházeli každou neděli, četli Bibli, modlili se a lámali chléb. To bylo také pro ně typické. Vzpomínka na poslední ustanovení, vlastně rozloučení Pána Ježíše při poslední večeři. Ti lidé pocházeli z nejrůznějších církví a my je známe později pod názvem darbisté anebo plymouští bratři. U nás vlastně to je společenství, které si říká křesťanské sbory.
1: Takže byl součástí takových domácích skupinek, kde se mluvilo o Bohu, četlo se z Bible, rozebíralo se to, byly tam úzké vztahy, lámali spolu chléb. Čím se ti plymouští bratři vyznačovali nějak více, nebo v co věřili? Takovéto domácí skupinky, to si dovedu představit, je tam ještě nějaká jejich charakteristika?
0: Oni vlastně odmítali formální bohoslužby, formální způsoby, jak v tehdejší církvi byly rozšířené. Věřili v absolutní autoritu evangelia, to bylo pro ně hlavní a nejdůležitější slovo, kterým se řídili. A věřili, že Pán Bůh je milostivý dostatečně, aby nás ospravedlnil a vykoupil. To znamená žádné naše skutky, žádné úsilí, jenom Boží milost. Zajímavé je, že tito bratři považovali za nejdůležitější událost křesťanů, na rozdíl od třeba, když my myslíme, že to bylo vzkříšení Velikonoce, oni považovali letnice, to znamená seslání ducha. Proto také při svém kázání, při své službě se vždycky nechali vést duchem a nepotřebovali, nebo říkali, že nepotřebují kazatele, duchovní, kostely. To všechno odvrhli stranou a jejich taková teze nebo další charakteristika jejich učení je, že každý dospělý věřící muž má být kazatelem nebo služebníkem, jo? Protože nechtěli oficiální žádné faráři, duchovní,

0: protože říkali, to má každý dospělý muž, který je naplněný, přijal Ducha Svatého, tak má být tím služebníkem, jakého pán chce mít.
1: Takže do tohoto společenství se Joseph připojil a tam se i obrátil, to, co nazýváme obrácením. Tam přijal Krista, tam se rozhodl následovat Krista?
0: To nebylo, tam určitě rostl duchovně a on sám příliš informací nám nedává. My o něm nejvíc víme z těch jeho písní. On jich napsal spoustu, napsal také různé traktátky, ale pracoval jako učitel a potom pracoval jako vychovatel dětí v jedné rodině a s nimi se dostal na Blízký východ, doprovázel jej při jejich cestování jako učitel, takže se dostal na Blízký východ a stalo se to v roce 1846, kdy v Damašku prožil zvláštní zkušenost. On o tom říká jenom kratičce. Šel jsem ulicí jménem Přímá a pán mě zavolal podobně jako apoštola Pavla. To je vlastně jeho svědectví, kdy z toho vidíme, že tam určitě prožil něco velkého, něco silného a určitě také velmi usvědčujícího, že jo, když si vzpomeneme na apoštola Pavla. Od té chvíle, nebo on už předtím toužil jít za pánem, ale od té chvíle vlastně byl člověkem, který se celé vydal do služby. Jenom takový maličký příklad, my vlastně vůbec nevíme, jak vypadal. On se nechtěl fotit, prostě říkal, to je marnost, to je světská marnost, takže my nemáme žádný pořádný obrázek, kromě jednoho, který se tak nějak traduje, ale žil velmi přísným, téměř asketickým životem.
1: Od té doby se vydal tedy Kristu.

0: Na Rádiu 7 si Broňa Procházková povídá s Jarkem Plevou o životě, o životním příběhu Josefa Medlikota z Krivna. Víme, že se obrátil v Damašku, v ulici Přímá, nebo tam zažil takové výraznou chvíli. Co bylo dál?
1: Ztráta snoubenky na něj dopadla velmi těžce a dlouho se s tím vyrovnával. A nakonec odcestoval do Kanady, on ten odcestoval, pak se vrátil, pak zase přijel zpátky a pracoval tam jako učitel a laický kazatel. To znamená, jinými slovy, on byl zaměstnán jako učitel, ale vznikla tam skupinka také těch plymouthských bratří. On se k ním přidal, možná dokonce tu skupinku založil, to nevíme tak úplně přesně. A znovu se stal vychovatelem v jedné rodině, kde sloužil jako dohled nebo učitel, vychovatel u dětí.
0: V druhé polovině 40. let toho 19. století je tedy Josef v Kanadě. V jaké oblasti?
1: Bylo to v oblasti Woodstocku a Clintonu. Jak jsem říkal, tam vzniká také skupina plymouthských bratří. A on dostal místo vychovatele u nějakého pana Pengeliho. To, co nás zajímá a kde už trošičku skočím dopředu, tak paní Pengeliová měla neteř Elizu.
0: Tam už větříme nějaké zahojení ran z toho dřívějšího nešťastného vztahu, z té velké bolesti. Pokračovalo to dále jako ten vztah, co se rozvíjel?
1: Je to tak. On tedy později od těch Pengeliových odešel a byl vychovatelem v domácnosti nějakého pana Jamese Sackvilla. To je důležité jméno, protože se stali velkými přáteli a tenhle ten pan Sackville později po jeho smrti vydával jeho knížky, jeho díla a jeho spisky. Takže on žil v domácnosti těch Sackvillových a když uplynulo nějakých 4-5 let, tak se znovu setkal s tou Elizou, o které jsme mluvili, a zasnoubili se. Eliza byla členkou anglikánské církve. To znamená, to byla ta, o které jsem mluvil, taková formální, kde nebyl příliš důraz na osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu. A mimo jiné také tam, když se dítě narodilo, tak bylo polito a vlastně tam neznali nebo neprováděli biblický křest. Ta Eliza se také zblížila a začala navštěvovat to shromáždění plymouthských bratří a rozhodla se, že se nechá pokřtít. A chtěla, aby ten křest proběhl ještě před jejich svatbou. Možná, že to byl dokonce požadavek i toho společenství, aby si ten Josef vzal pokřtěnou sestru. Takže oni křtili biblickým způsobem, úplným ponořením. Ten křest se konal v dubnu roku 1860. Led sotva roztál na jezeře, kde ten křest probíhal, Lake Rice, a Eliza, která už tehdy trpěla tuberkulózou, tak při tom křtu silně prochladla, dostala zápal plic, během 4 měsíců zeslábla a na začátku srpna 1860 zemřela.
0: Druhá velká těžká rána pro Josefa. Některé příběhy skutečně jsou velmi, velmi těžké. Máme zprávy nějaké, jak to prožíval? Vím, že dovedu si představit, že těžce, ale jsou nějaké písně, ve kterých se to objevilo?
1: No, on těch písní napsal mnoho, ale ty písně jsou celkem neznámé, ty se nějak příliš nerozšířily. On vlastně jakoby psal, dneska bychom řekli, takovým stylem do šuplíku. Až po jeho smrti jeho přítel objevil ty jeho poznámky a písně vydal, ale on se hlavně soustředil na konkrétní praktickou službu. On chodil po ulicích, nebo viděl někde pracovat dělníky, tak jim přišel a začal jim pomáhat. a přitom jim kázal, pak šli do hospody a on jim zase kázal. Samozřejmě dovedeme si představit, že se stal terčem posměchu. Dokonce někteří po něm házeli schnilé ovoce, zeleninu, ale jiní byli osloveni, protože jeho pokorný projev si je dokázal získat. Jeho neodradilo nic od kázání, dokonce ani vězení. Jedna taková historka, která je zaznamenaná, že v sobotu večer kázal na ulici, zatkl ho strážník a odvedl ho do cely. Ale jeho přátelé tak se za něj postavili a teď šli za soudcem. Tenkrát to bylo tak, že vlastně soudce byl okamžitě k dispozici a mohl hned vynést rozsudek a teď chtěli, aby ho soudce osvobodil, který to už mezi tím udělali. A když se potom došlo k projednávání jeho případu, tak ten Scriven říká, jak to, že vám vadí moje kázání, ale opilství, vulgárnost, obscenosti na ulici, že to vám nevadí? Soudce mu dá zapravdu propustil ho, ale samozřejmě, že byli stále mnozí lidé, kteří se mu posmívali a kteří ho neměli rádi.
0: Zmínil jsi i to, že někteří ho přijímají a že ho přijali i proto, co viděli ty jeho dobré skutky, i ten pokorný jeho projev. A na ten projev se chci zeptat, jaký byl řečník, byl charismatický řečník?
1: Já myslím, že to se příliš nedá říct, že by byl nějaký strhující rétor. Jeho projev byl spíš tichý, spíš nenápadný, takový, kterým si získával důvěru. On ale si získal důvěru hlavně svým jednáním. Říká se, že chodil po tom městečku Port Hope, kde bydlel, a nosil sebou pilu a kozu na řezání dřeva. A říkal, kdo potřebuje, každému nařežu dřevo zdarma. Byl tam jeden obchodník, který říkal, jo, já potřebuji nařezat dřevo, pojď mě nařezat, já ti za to dobře zaplatím. A řekl, ne, já řežu jenom zadarmo a jenom těm, kteří to potřebují. Ty si to můžeš zaplatit. A to dřevo mu nenařezal.
0: Tak si dovedu představit, že pro toto jednání se skutečně stal známým pro své okolí. On se živí jako učitel, ve svém volném čase chodí pomáhat druhým a mluví o Bohu. Co vlastně bylo jeho živobytí, nebo kde bydlel? Tak, u koho bydlel?
1: No, v téhle té době pozdější, já si nejsem jistý, jestli ještě pracoval jako učitel, spíš myslím, že ne. Zase nemáme o tom úplně přesné záznamy. Bydlel v Port Hope u jedné vdovy. To byla žena, která přišla o manžela, ale protože by se jinak nemohla uživat, tak se, dalo by se říct, zuby nechty, snažila pokračovat v řemesle svého manžela, který byl mlékař. Měla krávu a za to, že u ní mohl bydlet, tak se Joseph staral o tu krávu, případně rozvážel mléko a pomáhal jí v tom jejím biznise. Ona byla nemocná, trpěla artritidou, takže z jeho strany to byla taková velmi dobrosrdečná péče. Nenašel jsem žádné konkrétní zmínky, ale myslím si, že v tuto dobu, že už nebyl učitel, že už opravdu žil z toho, co mu lidé dali, nebo z toho, co si třeba vydělal u té vdovy.
0: Řeže dřevo bez mzdy, pomáhá vdově, měl velmi dobročinné srdce. Ta dobročinnost je opravdu dechberoucí.
1: Jednou se stalo, že potkal chudou vdovu, které právě pošla kráva, a to byl jediný zdroj obživy, mléka pro ní a pro děti. A on, protože u sebe neměl žádné peníze, žádnou hotovost, tak prodal hodinky, které měl jedinou památku z Irska, kterou si dovezl, kdy bydlel, kdy byl dobře zajištěn, tak to měl krásné hodinky. On je prodal a za ty peníze té vdově koupil jinou krávu, aby mohla uživit své děti. A k tomu, z čeho žil, jeho rodina v Irsku ho totiž podporovala. Jeho bratr byl úspěšný lékař, jak jsem říkal, rodina byla dobře situovaná, takže oni mu posílali peníze a pomáhali mu.
0: Podporovat někoho, kdo všechno rozdá, to není jenom tak. Zažívali to i ostatní, co ho podporovali z okolí?
1: Ano, ale i ta rodina s tím brzy skončila, protože zjistili, že cokoliv mu poslali, tak on okamžitě rozdal. Říká se, že žádné šaty nebo oblek, který dostal, tak mu nevydržel déle než týden, protože on je rozdal. Takže potom přátelé mu dávali je oblečení s podmínkou, že aspoň týden ho musí nosit a nesmí ho darovat. Jo? Protože on prostě na tohle nedbal. Jednou se také stalo, že dostal peníze, aby mohli jet do Toronto na shromáždění, ale dali je někomu v nouzi a z toho Port Hope do Toronto šel pěšky. Takže on skutečně na sebe nedbal, protože nějakou péči zvláštní o vlastní osobu považoval za marnotratnost.
0: A teď si říkám, nemělo by větší váhu slovo od solidně oblečeného kazatele? Jak se vůbec díval na to oblečení? Říká, že to nemělo pro něj valnou cenu. Jak se na to díval?
1: No, on říká, že nošení zlata a drahého oblečení, ušitého podle světské módy, je špatné stejně jako krádež. Písmo mluví pouze o ženském oblečení, ale pokud muž nosí manžety, knoflíčky, zlaté řetízky a oblečení dražšího druhu, než které by bylo odolné a poskytovalo přiměřené pohodlí, porušuje slovo Boží, stejně jako žena, která nosí peří, náušnice a náramky. Takže to byl, i z tohohle hlediska byl velmi nepopulární. Na druhou stranu lidem, mezi kterými chodil a se kterými se stýkal, tak ti opravdu potřebovali úplně něco jiného než ozdobné manžety a manžetové knoflíčky. Zajímavé je také jeho názor na takovéto schánění financí na boží věci. On říká, kdybychom se vyhnuli zbytečným výdajům, nebylo by třeba žádat lidi ze světa o peníze na pokračování Kristova díla. Nebylo by potřeba pořádat koncerty, bankety a jiné nebiblické zábavy, proto abychom od nevěřících lidí vylákali peníze. Jakoby Kristus potřeboval žebrat od Satana.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. Joseph Medlicott Scriven je tématem dnešního hovoru, ke kterému přizvala Broňa Procházková Jarka Plevu. Scriven byl kazatelem, byl evangelistou, laickým kazatelem, byl i člověkem se silným sociálním cítěním, ale byl i autorem písní a básní. Co k tomuto tématu říci, Scriven jako autor slova?
1: Byl to člověk, který měl velmi bohatý vnitřní život, ale jak možná už nám vyplynulo i z toho, co jsme o něm si řekli, tak on s tím nešel navenek. Psal básně, psal různé traktáty, ale nechával si to pro sebe a dostali se na veřejnost vlastně až poté, co je po jeho smrti vydal jeho přítel. Jedna z nejznámějších písní, kterou od něj známe, tak vlastně ani nebyla píseň, ale bylo to báseň, když se dověděl, že jeho maminka v Irsku onemocněla, tak jí poslal báseň. Opis nebo kopii té básně dal také mamince toho pana Sequila, o kterém jsem mluvil. A teprve po jeho smrti, tak tahle ta báseň začala rezonovat, přišla sousedka, opsala si ji u té staré paní a tak se ta báseň pomaličku šířila, až nakonec byla zhudebněná a jako píseň se rozšířila, ale za to pořádně, prakticky po celém světě. Je to píseň What a Friend We Have in Jesus. Jaký přítel úžasný je Ježíš. Česky známe buď pod názvem O, jak věrný přítel Ježíš, anebo Jaké vzácné štěstí pro mě. Ježíš může přítel jest. To jsou takové dva hlavní české překlady. Tahle ta píseň je zajímavá tím, že patří mezi pět nejrozšířenějších křesťanských písní na světě. Mají ve svých zpěvnicích prakticky všechny církve, od katolíků přes baptisty, adventisty, evangelikály, letniční. Ta píseň je opravdu velice rozšířená. Už na konci 19. století byla považována za jednu z nejznámějších protestantských písní. O jejím rozšíření svědčí taky to, že v roce 1895, to znamená na konci 19. století, tak jeden časopis uvádí, že jí bylo vydáno více než 50 milionů výtisků. Možná, že bychom si tu píseň mohli pustit.

0: doznívá píseň, pod kterou je jako autor napsaný Joseph Medlicott Scriven. Ta píseň se stala velmi populárním napříč křesťanským spektrem. Kdo všechno ji uchopil, kdo všechno ji naspíval? Máme tu nějaká známá jména?
1: Naspívala ji celá řada známých i neznámých křesťanských zpěváků. Mezi těmi známějšími tak bych připomenul Mahalie Jackson, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald a dokonce i hvězda country Dolly Parton. Také Bing Crosby z těch současnějších Amy Grant anebo Michael Smith. Úžasné je, že tohleto všechno je před érou rozhlasu, gramofonu, televize a internetu. Hymnary.org, to je asi nejznámější internetová online databáze písní, tak uvádí, že v digitálních a jiných tištěných zpěvnicích tak se vyskytuje více než 2350krát. Jinými slovy, více než 2350 zpěvníků křesťanských písní obsahuje tuhle píseň. Takže to všechno svědčí o jejím rozšíření a původně to byla vlastně básnička, která šla ze srdce syna k jeho nemocné matce. Možná právě to jí dává tu sílu.
0: Vůbec se nedivím, že ta píseň je tak oblíbená. Ona mluví o tom, jak blízkého přítele máme v Ježíši. A možná právě ten, který sám zažil tolik bolesti, tak svými slovy těší potom zástupy těch, co tu píseň slyšeli a co ji interpretovali. Vůbec se tomu nedivím. Co udělat pro to, aby mi byl Ježíš takovýmto přítelem, takovýmto blízkým přítelem?
1: Já tam vidím, tedy když se bavíme o Josefovi, obrovské sebevydání, že když se rozhodl následovat Ježíše, bylo to na 100%. To vidíme už z toho začátku, té probouzející se víry, kdy mu nestačila formální bohoslužba v kostele a jenom nějaký liturgický postup, a kdy se začal scházet ke čtení Bible a potom, když prožil ten svůj formující zážitek, který připodobnil k zážitku apoštola Pavla, tak on opravdu on neměl žádný majetek, všechno, co měl, rozdál, sloužil. Dokonce teď ještě jsem si vzpomněl na jednu takovou zprávičku z novin, z těch místních novin Port Hope, tak tam vyšla v září 1880 v rubrice místní zprávy takováto notická. Muž jménem Scribbins, tady popletli jeho jméno dokonce, má již nějakou dobu ve zvyku kázat na Ontario Street poblíž Walton Street a občas přitom vykřikuje jako pomatenec. Tento muž se stal obtížným a vyzýváme úřady, aby ho odstranili. Pokud musí kázat, ať se postaví odpoledne na tržiště, kde nebude překážet lidem v práci, kterou potřebují vykonat v určitém čase. Pan Scribbins možná koná dobro, ale my ho nevidíme. Takže vlastně víte, to opravdu neměl lehké a to, že ho nazývali pomatenec, to je asi jenom taková maličkost, toho se dočká každý, kdo někdy svědčí o své víře v Krista. Při tomto způsobu života ovšem také trpěl jeho zdraví, takže on poměrně brzy začal být nemocný a tam bylo moc dobře, že se ho ujal ten jeho přítel James Sackville a mohl u něj bydlet, který se o něj staral.
0: Co víme o závěru jeho života?
1: Docela těžko se o něm mluví, protože to už je potřetí, kdy se v jeho životě objevuje nějaká tragická voda. Neví se přesně, jak Joseph zahynul. Pan Sackville, který o něj pečoval, odešel od něj, celou noc se o něj staral, potom odešel si číst nějaké jeho články a když nad ránem se vrátil, pokoj byl prázdný. Našli Josepha Scrivena utopeného ve vedlejším rybníku a má se za to, že šel ráno na bohoslužbu, uklouzl a utopil se pod hrází. kde byla docela velká hloubka. Nebylo zjištěno žádné cizí zavidění, ale nebylo ani zjištěno, že by to byl úmyslný odchod ze života. Pravděpodobně nešťastná náhoda, ale hodně nešťastná.
0: Ty lidské příběhy někdy znějí i v molových tónech a Joseph jich okusil mnoho. Tak si cením, jak přes ty rány šel dál i s těmi břemeny, zatížený břemeny, a ten jeho přítel mu byl po boku. Týkali se Ježíše i ostatní písně a básně? Byl i v nich Ježíš v centru?
1: Ano, určitě. Těch básní je celá řada. Vlastně ve všech těch svých spiscích nebo dílcích ukazuje na to, že Ježíš je jediná cesta člověka k Bohu. Ježíš je jediný způsob, jak se může člověk Bohu zalíbit, jak k němu může přijít. Ten výrazný kristocentrismus je tam všude vidět.
0: Kromě písní, kromě básní psal i nějaké spisky, zmiňoval si. Máme aspoň nějaké tituly, nebo o čem psal, nějaká témata?
1: Ano, ty jeho spisky vydal jeho přítel, pan Sequil, a například se jmenují některé z nich. Jaká církev? Boží církev? Kněžství? Služba ducha? Vidíte, že tam je vždycky důraz na to, že tu je něco ještě jiného než oficiální náboženství, když to řeknu v úvozovkách. Jo? Že se zabývá tím, že to, co je nám prezentováno jako církev, nebo to, co vidíme často v kostelích, nemusí být to pravé. A že tu je ještě jiná služba ducha. Naše shromáždění, příchod páně, také psal o tom. Takže ten jeho rozmach byl poměrně široký. Mě na něm fascinuje to, že jestli by někdo měl důvod zanevřít na Boha, tak to byl Josef. Měl rozjetou kariéru, pěkný život. Přišel o snoubenku, snažil se utéct, přišel o druhé, ale on svůj život vydal Pánu Ježíši Kristu a držel se toho, že on je ten nejlepší přítel Ježíš. Taková ta jeho pevná, řeknu téměř křičovitá, ale myslím to pozitivně, ne negativně, že Ježíš je ten, koho se máme držet, ať se děje, co se děje. To nám, myslím, dneska chybí. My bychom chtěli všechno jako pohodlně, pohoda, užívat si. To je kolikrát tohle slyšíte, že by si člověk měl užívat, že by křesťan, pokud správně věří, tak by měl dostatek finanční a všeho dost, a být zdravý a nic, aby se mu nedělo. Joseph Scriven je takovým jakoby vykřičníkem na všechno tohleto pohodové křesťanství. A říká, ne, to není úplně tak, že když někdo věří, takže že je naprosto v pohodě a nic mu nechybí, ale naopak v těch situacích, které jsou těžké, může osvědčit svoji víru.
0: Tak tomu říkám slovo do dnešní doby. Prošli jsme tu Scriveno mládí, podivuhodné obrácení, i to působení v Kanadě, i jeho kazatelskou práci, i sociální cítění, tu dobročinnost. Prošli jsme bolavé momenty, zmínili jsme jeho umění slov, jeho přínos na poli básní, písní. Jarku, vybereš na závěr nějaké verše Scrivena nebo nějaká jeho slova?
1: Například mě oslovuje verš z jedného písně. Když cesta má je trnitá a strmí každý sráz, když v srdci cítím únavu a v duši mrazím ráz, já vím, že nejsem opuštěn. I když se zdá být tma, můj přítel kráčí vedle mě a moji ruku má.
0: Jarku, díky za představení života Josepha Medlicota Scrivena. Díky za tvůj čas na Rádiu 7.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Rozhovor s kazatelem Jarkem Plevou vedla a od mikrofonu se loučí Broňa Procházková.
1: A úplně na závěr řekl, proč bychom se měli bát zítřka, když víme, že náš přítel už tam je a čeká na nás.
2: Vidím ho svět, vidím zem, kde raší život.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Bylo 11 hodin, posloucháte Rádio 7, kde u mikrofonu sedí Lenka Malinová. Pokračujeme v dopoledním vysílání, prvním červencovým. A dnes máme důvod k oslavám a k vděčnosti, protože po několika měsících rekonstrukcí, oprav a úprav se vracíme do režimu, na který jsme zvyklí. Děkujeme Pánu Bohu, děkujeme všem, kteří jste nás podporovali. A tady je písnička vděčnosti, dříve než vám nabídnu přehled pořadů.

0: Dopoledne s Rádiem 7.
1: A nyní slíbený přehled pořadů, ze kterých můžete vybírat v následujícím čase. Trénovat, pomáhat a inspirovat. To je motto tréninkového centra Kompas, které si v životě vzal za své také Jany Šimočko. O učednictví, mentoringu a touze ukazovat druhým na Ježíše bude hovořit v pořadu Hláska ve 11:45. Nepálské hory nepřinášejí pouze romantiku pro milovníky hor, ale také tvrdý život v těžkých podmínkách. Vyměnit pohodlný život v Americe za toto místo? Gary a Barbara dostali do srdce touhu přinést tam evangelium. S čím vším se museli vypořádat, uslyšíme ve 12:45 v dalším dílu Čtení na pokračování, kdy se spolu s Michalem Hubáčkem opět vydáme na andělské stezky. Každý den vyslovíme nebo napíšeme tisíce slov. V této záplavě však často zapomínáme vnímat jejich skutečnou váhu a sílu. O tom, jaký vliv mají naše slova a jak je správně používat, bude hovořit Kateřina Hodecová s kazatelem a předsedou Rady církve bratrské Davidem Novákem v pořadu Klíčové slovo ve 13 hodin. Ve 14 hodin otevíráme písničky na přání. Tak jako každý všední den mezi 14. a 15. přijímám vaše objednávky, které ráda vyplním. Starozákonní prorok Eliáš je i přes staletí velice inspirativní postava. Zakusil výšiny i strmé pády, nadšení davů i úplné osamocení. Možná novým pohledem ho nahlédneme u poslechu 9-dílného seriálu, který připravil Bronislav Matulík. První část nabídneme k poslechu 15 minut po 3. hodině. Na počátku bylo slovo. Za slovem apoštola Jana se vypravíme ve čtení z Bible pro 21. století ve 3:45. O milosti, která není výsledkem našeho výkonu ani odměnou za správné chování, bude hovořit v pořadu Základy Štěpánka Paluchníková. Poslechnout si ji můžete v 16 hodin. A o 16:30 se vrátíme k rannímu telefonátu. Místo magazínu, který, jak už jste zajisté zjistili, má odpočinek během letního času. Tolik tedy v rychlosti přehled pořadu, přeji vám příjemný poslech.
2: Światło mnie wypełnia, twoje światło mnie wypełnia.

Trénovat, pomáhat a inspirovat. To je motto tréninkového centra Kompas, které si berou za své také misijní pracovníci, pracující pod hlavičkou této organizace. Jak se motto prolíná do praktického života, uslyšíme za chvilku v pořadu Hláska.

0: Dnes je 1. července. Začínají 2 měsíce prázdnin, i když našim dětem už prázdniny začaly. A víte, kdo má dnes svátek? Je to Jaroslava. Jaroslava je ženským protějškem jména Jaroslav. Leckdo se ještě dnes domnívá, že to znamená, že nositelky tohoto jména slaví jaro. Toto staroslovanské jméno je však složeno ze slova jarý, jež znamená prudký, vznětlivý, ale také silný, tvrdý a přísný. Druhá část jména je zřejmá. Jaroslavové a Jaroslavy jsou tedy slavní svou silou, nebo chcete-li prudkostí.
1: Kalendárium.
0: 1. července 1850 v Habsburské monarchii byly vydány první poštovní známky. A v roce 1903 1. července odstartoval první ročník cyklistického závodu Tour de France. A ještě jedna zajímavost z roku 1908, kdy 1. července byl zaveden signál SOS jako celosvětový standard volání o pomoc. Poslední událost, kterou si dnes připomeneme, je 1. červenec 1993, kdy zaznělo první vysílání Transworld rádia z vysílačů v Rusku. Pro himalajské státy se zde vysílá více než 50 hodin týdně v 30 jazycích. A dnešní den je například dnem narození českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského. Narodil se v roce 1506. Ludvík Jagellonský zemřel při útěku po bitvě u Moháče. Jeho smrtí vymírá dynastie Jagellonců a díky nástupnickým právům se na českém trůně ocitají Habsburkové, kteří na něm setrvají po několik staletí. U dnešního data máme ještě jméno jednoho herce, spisovatele, malíře a také držitele ocenění Spravedlivý mezi národy. Český herec Jindřich Plachta, známý z filmů Pro pamětníky. Narodil se také 1. července 1899. Zatímco Fráňa Šrámek, český spisovatel, básník a dramatik, zemřel 1. července v roce 1952. Šrámek vstoupil do literatury na prahu 20. století. Jeho tvorba měla rysy anarchistické a antimilitaristické, ale najdeme v ní i verše velmi intimní a plné prožívání života. Nejznámější je možná sbírka Splav nebo román Stříbrný vítr či dramata Léto a měsíc nad řekou. A když jsem hovořila o malířovi, tak tím je Zdeněk Burian, který zemřel v roce 1981 a známý je především svými knižními ilustracemi k románům Karla Máje a Žila Verna. Poslední jméno, které dnes a ráda zmíním, je jméno držitele ocenění Spravedlivý mezi národy. Je to Nicholas Winton. Zemřel 1. července 2015. Tento Angličan v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území ohroženého Československa. Jeho čin zůstal v tajnosti až do roku 1988, kdy vyšel najevo v podstatě náhodou. O 10 let později připomněl události film režiséra Martina Mináče Všichni moji blízcí a dokument Síla lidskosti. V roce 2023 pak britský životopisný film Jeden život. Já jen připomenu, že tady v Brně také máme co dočinění s Nicholasem Wintonem. Nedávno měl premiéru a pořád stále běží v Městském divadle muzikál Winton. Tak, tolik tedy nahlédnutí do dnešního kalendáře s datem 1. července a pomalu míříme k času polednímu.

Je poledne, jste ve společnosti Rádia 7, Lenka Malinová je za mikrofonem. A dříve než vstoupíme do druhé poloviny dnešního dne, tak vás zvu ke společné modlitbě, ke krátkému zastavení. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že můžeme kdykoliv a kdekoliv se na chvilku zastavit a pozvednout svoji mysl k tobě. A i když třeba nemluvíme nahlas, tak i ve svém nitru můžeme k tobě volat. A tak ti děkujeme za to, že jsi Bůh, který je přístupný všem lidem. Děkujeme ti za to, že jsi Bůh všemohoucí, Bůh věrný, stále na svém místě a stále otevřený přijímat nás lidi. A tak tě prosím, aby i dnes mnozí mohli zaslechnout tvoje volání, aby mnozí mohli toho využít, že mohou k tobě přijít a aby mohli uslyšet i dnes třeba v našem vysílání to, co potřebují pro svoji duši, pro svoje srdce. Amen.

jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Epištola Římanům, 8. kapitola, 38. a 39. verš.

0: Dobré cesty a šťastné návraty. Léto s Rádiem 7.
1: Za chvilku se ve čtení na pokračování spolu s knihou Andělské stezky vydáme do Nepálu.
0: Jsme s vámi dnem i nocí.
2: Rádio 7.

0: Ve čtení na pokračování se opět ocitneme v Nepálu. Gary Shepherd se svou rodinou odstěhoval do horské vesnice. Pokoušeli se lidem sloužit prakticky i duchovně. Museli se potýkat s mnoha těžkostmi, protože neměli k dispozici vymoženosti západního světa. Velkým problémem bylo onemocnět. Když Gary prodělal ledvinový záchvat, vypadalo to, že bude muset podstoupit cestu z Nepálu. Místo toho ale prožil uzdravení. Následovala žloutenka a mononukleóza a nezbývalo nic jiného, než odjet do Spojených států a dát se dohromady. Myslel si, že se do Nepálu už nevrátí. Dozvěděl se, že se jeho přítel v Americe za něj modlil právě ve chvíli, kdy mu šlo o život. Trvalo rok, než načerpal dost síly, aby se mohl vrátit a pokračovat v úkolu, který přijal od Boha. Gary Shepherd, Andělské stezky.
1: Kapitola 15. Dvanáctka. Který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli? Koloským 4.12. Ne, nemínil jsem se vracet do Nepálu. Přemýšlel jsem, proč bych měl, jen abych tam umřel. Takhle jsem to viděl během těch měsíců, než do našich životů vstoupila dvanáctka. Přijel jsem domů fyzicky i emocionálně vyčerpaný. Poslední kapkou byla série chorob, jež jsme za posledních 6 měsíců v Nepálu prodělali. Výsledkem bylo, že jsem měl zničené hlavní nervy podél páteře, a tak se kůže na mých zádech stala necitelná a ochabovaly mi svaly na krku, tricepsech a ramenou. Žít v zemi, kde jsou křesťané pronásledováni, byl jeden nekončící stres. Zdálo se, že téměř cokoliv jsme chtěli podniknout a někam se posunout, vzbuzovalo v místních autoritách podezření. Odjeli jsme do vzdálené vesnice v horách středního Nepálu a čekali, že budeme ti, co zvítězí nad zlým. Nicméně skutečnost byla taková, že od počátku, podle toho, co jsme mohli vidět, zde vládla pouze temnota. Vlastně jsme to byli spíš my, kteří byli přemoženi. Zachraňovali jsme si, jak se zdálo, jen holý život. Během rekonvalescence doma ve státech jsem měl dost času na přemýšlení. Přemýšlel jsem, kdo z té naší snahy měl prozatím jakýkoliv užitek. Ano, mnohým ve vesnici jsme pomohli od utrpení a pomocí moderních léků zachránili nespočet životů. Pomohli jsme jim taky postavit první vodovodní systém na pitnou vodu a taky o dost zlepšili výnosy úrody. Ano, modlili jsme se za mnohé a doufali, ale zdálo se, že přesto všechno jsme větších změn nedosáhli. Magarové disponovali velkým množstvím obdivuhodných vlastností. Mezi jinými to byl systém sňatků, který poskytoval ženám ochranu a taky soudržnost rodiny i celé vesnice, kde si všichni pomáhali. Zdálo se ovšem, že jsou spoutáni čarodějnictvím a šamanstvím, které je nutilo žít v neustálém strachu. Nikdy nekončící nároky na obrovské množství obětovaných zvířat byly hlavní příčinou, která je držela v chudobě. Zdálo se, jako by všichni do jednoho byli svázáni strachem. Jenom starý Thapa Bayu se rozhodl udělat radikální řez a následovat Ježíše. Ale v podstatě ani jeho rozhodnutím jsme si nebyli jisti. Jak mi přibývalo sil, začal jsem se pídit po tom, proč nás v Nepálu potkávalo tolik překážek. Měli jsme dost financí a dokonce tu a tam jsme měli i něco navíc a mohli podpořit kolegy, kteří byli v akutní nouzi. Ale přišel jsem na to, že ti, kteří nás podporovali finančně, nás nutně nepodporovali modlitebně. A když si představím, s jakou mocnou duchovní silou jsme bojovali, došlo mi, že jsme byli doslova hozeni do jámy lvové. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu bylo zřejmé, že se v brzké době nikam nechystám. Tím pádem zatím odpadla potřeba sdělit někomu, že se nehodlám vrátit. V listopadu 1973 jsem na setkání s Merlinem Carothersem prožil zlom a položil všechny své starosti a těžkosti Ježíši k nohám. Budoucnost mi problémy nedělala. Otec by byl štěstím bez sebe, kdybychom se vrátili do Oak Harbor a já začal pracovat s ním. Věděl jsem, že ani finančně bychom na tom nebyli špatně. Ale jaký plán měl Bůh? V následujících měsících jsem s Bohem mluvil o naší budoucnosti a na mysl mi přišla myšlenka, že bychom se přeci jen mohli do Nepálu vrátit a dokonce přežít. Aby se tak ale stalo, bylo nezbytné najít víc přátel, kteří by se za nás věrně modlili. A tak jsem jednoho dne uzavřel s Bohem tajnou dohodu. Mimo Barbaru jsem nikomu neřekl nic o tom, že chci ve Wyclefovi skončit a ani jsem se nikomu nezmínil o dohodě, kterou jsem s Bohem uzavřel. Slíbil jsem, že se do Nepálu vrátím, pokud nám Bůh přivede aspoň 12 lidí, kteří by se za nás věrně modlili. Stačilo jen pár dní a oslovil nás Bill Christy, misionář v důchodu, který nám vyprávěl o tom, jak mu Bůh klade na srdce, aby se zvlášť modlil za náš návrat do Nepálu. To byl první. O pár týdnů později mi jiný člověk řekl to samé. To bylo na mém seznamu číslo 2. Jak plynul čas, objevoval se někdo tu a jiný zase tam a na mém seznamu přibývalo jmen, mezi nimi byla i Thelma Raymond, která byla sekretářkou. Domluvil jsem, že jí budu pravidelně z Nepálu psát a ona pak tyto dopisy přepíše přes kopírák a kopie pošle ostatním. Když jsme s Barbarou nastupovali do letadla v říjnu 1974, můj tajný seznam čítal přesně 12 lidí. Jak čas ubíhal, přibylo nám pár dalších jmen, myslím ale, že nikdy nezapomenu na těch 12, kteří neměli tušení o dohodě, kterou jsem s Bohem uzavřel. Těch 12, kteří se postavili do trhliny kvůli nám. 12 ochotných jedinců, bez kterých by náš život mezi lidmi kmene Magar skončil. Pouhých 12 lidí, bez kterých by Magarové neměli nový zákon. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Efeským 6:18.

Návrat do Nepálu 1974 až 1986. Kapitola 16. Žebrák. Stalo se to na jaře roku 1975 v Kátmandu. Bydleli jsme v Kalimaty v domě naproti silnici. Jednou dopoledne jsem slyšel, jak někdo lomcuje naší brankou, což ve zdejší kultuře znamenalo totéž, co u nás zvonění na zvonek. Žebráci, prodavači zeleniny a další takhle během dne lomcovali plotem, aby nás přilákali. Pokud to byli žebráci, obvykle jsme jim dali hrnek rýže, což bylo z naší strany akorát, ne-li rovnou štědré. Ku podivu si tenhle žebrák rovnou nasadil laťku. Chtěl 3 rupie, aby si koupil jídlo na celý den. Byl oblečený do běžného vesnického oděvu a tak jsem jej snadno zařadil mezi obyvatele kmene Tamang. Jeho chování se jaksi nepodobalo ostatním žebrákům. A tak jsem se ho zeptal, co se mu přihodilo. Tvrdil, že přijel autobusem, aby prodal dávku banánů. Ale když v noci tvrdě spal, někdo mu ukradl peníze, klobouk i sandály. Tvrdil, že jakmile se nají, vydá se na cestu domů. Pokud by to vzal zkratkou přes průsmyky v horách, mohl by se dostat domů za 48 hodin. Vyptával jsem se ho na cenu lístku z Trisuly, odkud přijel. Pokud by přece přijel autobusem, musel by cenu znát. A on ji znal. Po pár dotazech jsem usoudil, že nelže. A tak místo 3 rupií jsem mu vysázel peníze na cestu autobusem. Tvářil se udiveně a jednoduše odpověděl, že další autobus pojede až 2. dne. Řekl jsem mu, že to vím, a proto tady má 3 rupie na jídlo teď, plus další peníze na oběd a na večeři a peníze na jídlo na 2. den. Vypadal vděčně a odešel. Ale o 2 týdny později byl zpátky a zase lomcoval našimi vraty. Když jsem ho tam uviděl, byl jsem otrávený a očekával, že přišel zpátky pro další peníze. Tentokrát měl nový klobouk, nové sandály a v rukou držel mladého kohouta. Abych zakryl svou nevrlost, ptal jsem se, jak dopadla cesta domů, a on odpověděl, že dobře. I když byl pouze obyčejným vesničanem, jednalo se o mimořádně podnikavého muže, který se vrátil zpět s várkou banánů a ty prodal. Tady prosím, říkal a podával mi toho kohouta. Tohle je splátka za to, co jste mi dal. Odpověděl jsem, že to nemohu přijmout, že to, co jsem mu poskytl, bylo ve jménu Boha. Jak bych si mohl přivlastnit odměnu za něco, co udělal Bůh? To se mu zdálo logické a odešel a šťastně si sebou nesl kohouta zpět. Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Lukáš 6, 30 až 31.

Kapitola 17. Jehněčí k večeři. S naším překladem bylo něco v nepořádku. Baju nepochyboval. Ten muž pozval své sousedy na večeři, na jehněčí. To ale opravdu nebylo pointou Ježíšova příběhu. Dobrý pastýř opustil svých 99 ovcí a vydal se tu jednu ztracenou zachránit. Ne, aby si ji dal k večeři. S Bajuem jsme ale nemohli hnout. Ježíš přece řekl, že ten pastýř se vrátil domů šťastný i se zvířetem a pozval své přátele, aby je snědli. Což pak nebyla klíčová lekce tohoto příběhu o dávání a dělení se? Kdyby oni sami našli své ztracené zvíře, přesně to by udělali. Podělili by se. Byl jsem zmatený. Na tom příběhu přece nebylo nic složitého a přeložili jsme ho správně. Vysvětloval jsem mu zase, že opravdu nešlo o to sníst to zvíře a četl mu ten příběh po druhé a po třetí. Nicméně on stále trval na svém, že se chystali tu ovci sníst. Přeložili jsme Lukášovo evangelium a náš nejlepší konzultant pro překladatele Kent Gordon vše pečlivě zkontroloval. Na mě ovšem bylo, abych prováděl hloubkovou analýzu a snažil se zachytit jakékoliv zádrhely, které by bránily v porozumění. V kmenové kultuře se takové nedorozumění objeví velmi snadno a právě tam, kde je nejméně čekáte. Zdánlivě se slova zdají být jasná, ale jejich obsah a interpretace v dané kultuře může být velice odlišná. Podělili by se. To by udělali. Když to tak vezmu, neměli ani elektriku, ani lednice, takže pokud byste měli nějaké maso, podělili byste se o ně se sousedy. To bylo v těchto drsných horách běžné. Často se stávalo, že jsme v těch hustých porostech pro samé stromy a keře neviděli dál než na 45 metrů. Pro šakala nebo leoparda tak nebylo nijak obtížné vloudit se mezi stáda a jedno nebo i více zvířat zabít. Zvířata jsou to nejcennější, co máte. Je to vlastně takový váš bankovní účet. No a samotné maso je taky v chudých vesnicích velice vzácné a ceněné. Pokud by se vám zvíře ztratilo, okamžitě byste začali důkladně hledat. Pokud od doby, co se ztratilo, neuběhlo moc času, mohli jste je najít a přinést zpět dokonce živé. Stejně často jste ale mohli taky najít jen místo, kde bylo zabito. Šakalové svůj úlovek odnesou okamžitě pryč, ale leopardi ti ne. Pokud jste pořádně křičeli, byli klacky do země a udělali pořádný rámus, mohli jste leoparda zahnat a své zvíře získat zpátky. Ženy nebo děti by se leopardům nepostavili, ale muži kmene Magar určitě ano. Jelikož si leopardi se svým úlovkem rádi hrají, než si jej dají k večeři, tak jste měli docela šanci získat i mrtvé zvíře celé, pokud jste je nepostrádali dlouho. Ať už jste získali celý kus nebo jenom kousek, vraceli byste se domů docela šťastní. Dnes večer přece bude k večeři maso. Už jsem byl poněkud frustrovaný a říkám Baju, podívej, přečtu ti to ještě jednou, ale ta ovce se jíst nebude. No dobrá, spokojil se Baju. Začal jsem tedy pomalu a velmi pečlivě číst ten příběh znovu. V tom mě Baju přerušil a říká, ta ovce je mrtvá, je přece jasné, že jí sní. Cože? Jak mrtvá? V tom příběhu se přece nikde nepíše o tom, že by ta ovce byla mrtvá. No, nese přece tu ovci na zádech, ne? Odpověděl Baju. Nemůžeš nést živé zvíře na zádech. To přece nejde. Jestli to zvíře nese na zádech, pak musí být mrtvé. No a jak potom nesete zvířata, která jsou živá, zeptal jsem se. Samozřejmě, že kolem krku. Takže je můžeš chytit za všechny čtyři nohy. A tak jsme změnili v překladu jedno slovo. Záda jsme nahradili krkem. Konec. Teď je zvíře naživu a poenta Ježíšova příběhu se dramaticky mění. Celá lekce není o sdílení, ale o pastýři, který dal v sázku celé stádo i svůj život jen proto,
že chtěl zachránit tu jedinou jednu, která je ztracená.

0: Kapitola 18. Špičaté uši. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost démona i sílu a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2.15. Jako obvykle náš dům praskal ve švech. Vesničani, co potřebovali léky, a jiní, kteří prostě přišli na návštěvu, zaplnili náš dům. Takže jsem si ani moc nevšímal Michaela a malého Poub Bahadura, když bez dechu vletěli do dveří. Až později jsem se dozvěděl o jejich zvláštním zážitku. Vesnice Arakhala je postavena na příkrých skalnatých svazích, které v dřívějších časech sloužily jako obrana hned ze tří stran. Náš dům byl na horním okraji vesnice vedle hlavní stezky. Toho teplého jarního dne se pětiletý Michael a jeho nerozlučný parťák vydali potloukat po této stezce. Házeli kameny, lezli po stromech a prostě prozkoumávali všechno zajímavé v okolí po cestě k velké chautaře asi 300 metrů od našeho domu. Bylo to takové místo podobné velkému sedadlu vzniklé z několika placatých kamenů. Postavili ho už dávno jako místo k odpočinku pro pocestné a ostatní lidi, co se táhnou s nákladem, aby si od toho mohli trochu odpočinout. Pod hřebenem je tady taková prohlubeň, kde rostou dva velké stromy, které poskytují stín. V okolí asi 50 metrů není nic vystouplého, ani zde není nic, co by narušovalo výhled. Stezka se pak vine strmě k hřebenu, který vede k horskému průsmyku asi 2 hodiny cesty odsud. V nejbližším okolí nenajdete žádné křoví, velké kameny ani jiné překážky. Když k chautaře dorazili, nikdo tam nebyl. Všichni vesničané už byli na svých polích a na lidi, kteří by putovali s rýží a dalším zbožím z planin nahoru, bylo příliš brzy. Během takového toho klučičího dovádění se najednou podívali nahoru a zjistili, že tam někdo je. Po stezce stoupal muž vysoký přes 2 metry. Vesničani měli tak 1,60 m, takže tohle byl opravdu obr. A co víc, byl oblečený celý do černého, včetně dlouhé kápě, která mu splývala na ramena jako Supermanovi. A jelikož vesničané žádné kápě nenosí, zdál se ten muž ještě záhadnější. Pak se ten muž zastavil, otočil se a zíral na ně. Uši měl dlouhé a špičaté jako pan Spock ve Star Treku a oči ty měl jasně červené. Rychlostí blesku se oba chlapci rozběhli domů. Pak se na chvíli zastavili, aby se podívali, kde ten obr je, ale místo toho zjistili, že někam zmizel. Teď už měli tedy pořádně nahnáno. Možná, že to bere oklikou, aby jim zablokoval cestu do vesnice. Mohli být ve velkém nebezpečí. Už od útlého mládí nosí magarské děti na zádech těžké náklady. V místních horách těžko najdete místa, kde by se dalo opravdu pořádně proběhnout, svaly na nohách tak mají vyvinuté k šplhání prudkým nerovným terénem a ne k běhu. Následkem toho dokázal Michael ve svých 5 letech předběhnout i o dost starší děti. Dnes tomu ale bylo jinak. Dnes Poub Bahadorovi nohy kmitaly tak rychle, jako ještě nikdy v životě. Dokonce i naprostý hlupák totiž věděl, že ten, kdo je poslední, toho chytnou. Jak tak uháněli tou širokou stezkou domů, zabral Michael, aby svého kamaráda předhonil. Když to ale dotáhl na úroveň Poupa, bosé nohy jeho přítele zabrali ještě víc a odhazovali prach ještě usilovněji. Strach rozpumpoval adrenalin v Michaelových žilách, vzmohl se tedy ještě k větší rychlosti a dotahoval se na svého druha. Dnes ale Poup tím posledním být nemínil a taky nebyl. Čím rychleji Michael běžel, tím rychleji se míhaly nožky jeho přítele. Dokonce i dnes se Michael pořád diví, jak mohl běžet tak rychle. V těch dobách lidé pravidelně, ne-li denně, vídali poblíž vesnice démony. Obvykle je viděli při východu či západu slunce. Denní dávka novinek obvykle zahrnovala právě okolnosti takových setkání. Strach, který tyto výjevy vyvolávaly, byl opravdu, opravdu veliký. Dokonce i dospělí muži se neodvažovali potloukat se mimo domov, aniž by sebou někoho vzali. O 10 nebo 12 let později se Poup stal prvním mladým mužem v Arakhale, který se připojil k víře spolu s Bajuem a následoval Ježíše. Baju byl jeho blízký příbuzný a bydlel jen o 3 domy vedle. 17 let sledoval a poslouchal, jak Baju chodí po božích cestách. Poup byl rozhodnutý, že se nedá zastrašit čaroději a nic ho nedonutilo zříci se svého rozhodnutí. A tak kousek po kousku i ostatní přemáhali strach a přidávali se k ním na cestě za Ježíšem. Když se počty věřících začaly násobit, skončila i strašidelná zjevení démonů. Neznamenalo to, že všichni démoni opustili Arakhalu. Místo toho se věřící domnívali, že se bojí ukázat. Světlo světa přišlo a démoni to nemohli vystát. Kapitola 19. Smrtelný lék. Adina s Michaelem nesoustředěně sledovali, jak natahují injekční stříkačku. Opatrně jsem posunoval píst, až jsem z jehly vytlačil všechny vzduchové bubliny. A pak se mi zarazil do Michaelova malého zadku. Vyrůstat ve vesnici Arakhala znamenalo, že Adina i Michael často lítali venku bosky jako jejich přátelé. Dokonce se stávalo, že Adina naschvál půjčovala sandály svým kamarádům, aby pak mohla běhat bosky. To ovšem znamenalo, že jsme dětem neustále vytahovali z nohou trny, třísky a ošetřovali jiné drobné rány. A oni stejně jako jejich kamarádi rychle zapomínali na své bolístky a zranění a utíkali za novým dobrodružstvím. Jenže vesnice byla taky plná hnoje a výkalů místních zvířat a různých dalších exkrementů. Jejich chodidla se proto často zanítila. V podstatě kromě neustálého napomínání, abychom jim ty rány dezinfikovali, s tím nešlo nic moc udělat. Jelikož však taková poranění byla na denním pořádku, naše nabádání bylo rychle zapomenuto. Občas jsme je varovali, že pokud nechají infekci zajít daleko, může z toho být otrava krve. A to by byly ve velkém průšvihu. Michael i Adina sice poslouchali, ale nic moc si z našich hrůzostrašných varování nedělali. Když to vezmete kolem a kolem, tak jejich přátelé to taky nijak nezajímalo. Jednoho večera jsem si všiml, že Michaelova noha se zanítila a tentokrát to bylo o něco více než obvykle. Využil jsem situace a opět je varoval před otravou krve. Když jsme se pak ráno probudili, k mému vzděšení se už na Michaelově noze rýsovala ostře červená infikovaná žíla, která vedla až ke kolenu. Poněkud podrážděně jsem mu oznámil, tak a teď tě čeká injekce. Za dalších 12 hodin se infekce dostane k srdci a pak bys umřel. V Nepálu se vám zdá, že dostáváte injekci na to anebo ono v podstatě pořád. Jako každý malý chlapec, když takovou injekci dostal, i Michael přirozeně plakal. Jednoho dne jsem mu vyprávil, že stateční kluci nebrečí a on to sežral i s navijákem. Když na něj pak přišla řada a měl dostat injekci, napochodoval jako malý voják a sotva sebou cuknul. Od té doby, kdykoliv přišel čas na očkování, snažil se být mezi prvními, aby ukázal, jak je statečný. A protože nebyl strnulý strachem, ale uvolněný, injekce jej i mélně bolela. V té době jsme měli problémy s penicilinovým práškem. Když se smíchal se sterilní vodou, byl hustší než jiné léky. Tudíž jsme pak museli používat hrubší jehlu a i ta se někdy penicilinem ucpala. V té době se nepoužívaly jednorázové stříkačky a tak jsme tu jehlu museli vytáhnout ze skleněné stříkačky a nasadit jinou. Ani tentokrát nebyl Michael s další injekce nijak znepokojen. Když jsem mu ji ale dával, penicilin se v jehle ucpal. Tak jsem ji tady z jeho zadku vytáhl a jehlu vyměnil. S novou jehlou ve stříkačce jsem zase vytlačil všechen vzduch a píchnul jej do druhé půlky. Michael se ani nepohnul, ale i tentokrát lék jehlu ucpal. Bylo to opravdu frustrující a už to začínalo být i docela děsivé. Ten penicilin opravdu potřeboval, aby se šíření infekce zastavilo. Zase jsem jehlu vytáhl a celý proces opakoval a tentokrát jsem ho píchnul do jeho hubenoučké ruky. A i po třetí se jehla ucpala. To už bylo moc i na našeho statečného vojáčka a začal brečet. I na mě byly ty tři pokusy dost. Vyvstala ale otázka, co teď? Barbara prostudovala zdravotního průvodce od Wyclefa a zjistila, že je ještě jiný lék, který by v jeho případě mohl zabrat. Dali jsme mu tabletky a pečlivě sledovali, co se bude dít. Naštěstí lék rychle zabral a příštího dne infekce ustoupila. Nikdy předtím ani potom už se nám jehla třikrát neucpala a možná bychom na tuto divnou příhodu i zapomněli. Ale o pár měsíců později, zrovna když jsme byli v Kátmandu, Michael onemocněl a doktor mu předepsal penicilin v tabletách. Příštího rána byl Michael celý rudý a úplně hořel. Barbaru okamžitě napadlo, že jde o alergickou reakci, a tak jej vzala k lékaři, který to potvrdil. Michael byl alergický na penicilin. Nechci ani pomyslet, co by se stalo, kdybych Michaelovi a jeho malému tělíčku v Arakhale tu obrovskou dávku penicilínu injekcí podal. Zcela jasně Bůh opět zasáhl v náš prospěch. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Žalm 34:8. Alergická reakce na penicilín, stejně jako třeba alergická reakce na včelí bodnutí, může člověka uvést do anafylaktického šoku. V takové chvíli jde o život. Reakce může být tak rychlá, že vede ke zhroucení respiračního nebo kardiovaskulárního systému. Když vezmeme v potaz dlouhodobě působící typ penicilínu, který jsme používali, a naši izolaci, byly by Michaelovy vyhlídky žalostné.
1: Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček.
2: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Ve 13 hodin si můžete vyslechnout klíčové slovo, kde Kateřina Hodecová s Davidem Novákem budou hovořit o síle a moci slov.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Dříve vědci tvrdili, že muži řeknou denně v průměru 2 až 4 tisíce slov, zatímco ženy okolo 8 tisíc. Nicméně nové výzkumy tvrdí, že není rozdíl v počtu slov mezi ženami a muži a že množství slov je až 16 tisíc za den. No a právě o slovech, o tom jejich nadbytku možná a také o moci slova si dnes budu povídat se svým hostem a tím je kazatel a předseda Rady církve bratrské David Novák. Vítám tě, Davide.
2: Děkuju, taky přeju. Teda taky přeju dobré ráno.
1: V takovém počtu slov se nutně musí snižovat pozornost na to, co se říká. Počítáš s tím ty jako kazatel?
2: Počítám, mrzí mě to, ale je to prostě tak.
1: Takže si říkáš, že třeba desetinu z toho, co řekneš, si lidi zapamatujou?
2: No, kdyby to byla aspoň desetina. Spíš doufám, že to, jak se to do těch lidí dostane, není jenom to, co si pamatujou, a že jsou tam ještě nějaké jiné mechanismy, které uvíznou v lidské mysli, a nejenom v lidské mysli, možná i v lidském srdci nebo duši.
1: Slova nás ovlivňují, to, co slyšíme, to, co říkáme, ale jak to, že vlastně slova mají takovou moc? Mnozí si pamatujeme třeba nějaké věty nebo slova z dětství, které nás formují anebo deformují dodnes.
2: Když o někom řeknu, že je, tak nezávisle na tom, jestli je nebo není, tak on často si to skutečně o sobě pak začne myslet. Myslím si, že to je jedna z odpovědí. To znamená, když to řeknu ve vztahu k třeba k dospívající dívce, si tlustá, tak je to obrovsky zraňující, byť ta dívka může být objektivně hezká, štíhlá, může to být modelka, ale prostě ona dostala nějakou udělenou identitu a to dává slovo. Když mě někdo řekne, si třeba seš namyšlený, se žloupí, tak nezávisle na té objektivní realitě zase on mi udělil nějakou identitu a v tom si myslím, že tkví ta mimo jiné také síla slova, že slovo uděluje identitu. Mimochodem, to je zajímavé, že slovo je napojené ještě třeba na požehnání, když se řekne dobro řečit, což ve staročeštině, že jo, tak je to dobře o někom řečnit, anebo zlo řečit, zle o někom řečnit. A zase jsme u toho. Jo, že slovo dává identitu a v tom jeho síla, dobrá i špatná.
1: Ale to si moc neuvědomujeme, nebo nepřemýšlíme o tom, že vlastně dáváme nejenom informace, ale vlastně něco podstatného sdělujeme v řeči.
2: Právě, žel si to neuvědomujeme, anebo nám to někdy dochází až později, co jsme vyvedli. A možná i pokud posloucháte tenhle pořad, tak nám to může trošičku, že se můžeme chytit za nos. Mimochodem, jazyk je nejčastěji zmiňovaný út v Bibli v souvislosti s hříchem. Já bych čekal na první dobrou, že to bude spíš pohlavní út, takhle by se člověk by to vybavilo, nějak splní se sexualitou něco. Ne, je to jazyk. Přísloví Jakub, tam je toho strašně moc a není to náhoda samozřejmě.
1: To je zvláštní, že jazykem děláme nejvíc hříchů, nejvíc hřešíme. Vlastně, když o tom tak přemýšlím, jak to říkáš, tak je vlastně spousta oblastí, ve kterých se ten hřích projevuje. Mně napadá jenom třeba pomluva nebo opravdu to zlořečení. V čem ještě?
2: No třeba, že nadávky, hrubost,

0: a různá populistická hnutí, kdy člověk si říká, to snad není možné, jak takového člověka někdo může volit. Najímají se celé PR agentury, ne na to, aby lidem sdělili pravdu, ale aby lidmi manipulovali. Já jsem teďka byl ve Spojených státech a ptal jsem se, jak je možné, že si můžete, že v této zemi, která je tak zaměřená mimo jiné taky na otázku leadershipu a má tam tolik skvělých univerzit, tolik skvělých lidí, tak můžete si volit mezi těmito dvěma prezidenty. Jeden prostě prokazatelně udělal špatné věci, kriminální věci, ten druhý je velmi starý. A ty Američani mi řekli, to není o volbě, to je právě o manipulaci. A kdo si zaplatí nejlepší PR agentury, ten se tam prostě dostane. Jo, to znamená, to je síla dnešní doby, že tohle na to je věda, že jo, jak vlastně zmanipulovat člověka.
1: No také je to možná otázka jakéhosi generalizování. Člověk vyjádří nějaký názor a ostatní mu hned řeknou, že patří do protilehlého tábora.
0: No my tomu říkáme, že jeskyně ozvěn nebo sociální bublina, v které se nacházíme, a to je další věc, že my nehledáme pravdu, my hledáme potvrzení svojí pravdy. To je rozdíl.
1: Zároveň ale i Bible generalizuje, když říká, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.
0: Právě proto můžeme Bible brát buď to doslova nebo vážně. A jakmile ji začneme brát doslova, tak je průšvih. Samozřejmě neplatí to úplně vždycky, ale tady to je nádherný příklad, že vlastně ta Bible se dopouští určitě generalizací, ale tak člověk přemýšlí, když ji čte, a tohle to musí potom nějak oddělit od sebe.
1: Chci se zeptat na otázku, na kterou v té první rovině určitě je odpověď ano, ale já bych ráda šla trošku do hloubky. Lze se naučit skutečně dobře používat svůj jazyk, moudře volit slova, jako promýšlet, o čem mluvím a jak to sděluju?
0: Já to neumím, takže kdybych teďka řekl, že to lze, tak vodu kážu, víno piju. Lze, ale já si myslím, že to strašně... Takhle, já třeba ve filozofii mám tak jednu přednášku nebo dvě přednášky na téma komunikační, ne, logické fauly. Znamená, to souvisí s komunikací, jak nepoužívat některé logické argumenty faul a zároveň fauly. To se naučit dá, minimálně se to dá učit, no nebo se to dá. A se to dá i jako naučit, když vám to někdo přednáší. Znamená, že máte klasický komunikační faul, třeba argument kladivem, jo, že útočíte na toho, který přináší nějaký názor, ne na ten názor samotný. Jo. Ale to nechci, o tom nechci mluvit. Ale zároveň se domnívám, že aby člověk dokázal skutečně používat svůj jazyk zbožně, tak to souvisí obrovsky s jeho srdcem. A když to srdce není proměněné Kristem, tak to nejde ovládat. Může částečně některé věci nedělat nebo dělat, ale já myslím, že to je tak propojený, ten vnitřek, náš duch nebo duše, srdce, a nevím, říkejme tomu, jak chceme, s jazykem, že jedině takhle se to dá ovládnout. A když můj srdce můj je naplněno hněvem, tak ne, že jako jsem sprostej, ale je to tam pak cítit i v té řeči.
1: Jak se vědomí téhle moci slova promítá třeba do modlitby?
0: Do osobní modlitby nebo veře? Já úplně nerozumím té otázce teďka.
1: Když vím, co slovo může, když si jsem vědomá možnosti manipulace, když vím, že co mám v srdci, ze mě nějakým způsobem příští. Jak se to do té modlitby promítá? Protože myslím, že když se postavíme před Boha, tak všichni máme trošku pocit, že bychom nějak měli vypadat.
0: Jo. Já si myslím, že člověk, který je blízko Pánu Bohu, takhle já bych nerad, že řekl, že vždycky modlitba odráží moje srdce. Já myslím, že já hlavně se modlit. Jo. Já jsem běžec a lidi se mě ptá, jak mají začít. Já říkám, prostě neřešte to, hlavně začněte. A s modlitbou si myslím, že to je podobné, že já bych řekl, než nějaké techniky, hlavně začněte se modlit. Tam myslím, že náš největší problém není, že se modlíme špatně, ale že se nemodlíme. Zároveň, když ta modlitba je jenom o mě, o mých potřebách, když jsou to jenom prosby, tak to taky něco vyjadřuje o tom, co se děje v mém srdci. Zase potom je to jenom já. Ale nechci, aby to teďka vyznělo, aby se lidi kontrolovali, jestli se nemodlí špatně, ať se radši modlí. Předpokládám, že dneska už se nikdo nemodlí nějaký proklínací modlitby nebo takovéhle věci.
1: Ale vyjadřování emocí, znala jsem člověka, který řekl, já jsem Bohu nadával.
0: No a tady si myslím, že nějaká hranice, kdy je

0: nadávat Boha, kdy tam chybí nějaká úcta, a to je skutečně přes čáru. Ale pak jsou tam ty rozhovory s Bohem, hádání se s Bohem, to bych možná řekl, že je lepší, jo? Že těch, třeba zase těch žalmů modlitebních, kdy žalmista s tím Bohem vede rozhovor, je hodně. A mně to přijde, já jsem to taky slyšel, jo, že někdo říká, že nadává Bohu, pokud je to křesťan, tak mi to přijde jako přes závit, ale to, že někdo s Bohem vede rozhovor, že mu nerozumí, že mu to řekne i v modlitbě, je dle mého zcela relevantní a Pán Bůh to určitě nejenom unese, ale on tomu rozumí.
1: I v emotivní modlitbě.
0: Je emotivní, ano, přesně tak. Nakonec si to Ježíšovo, proč si mě opustili, taky hodně emotivní.
1: Tohle je tedy téma dnešního klíčového slova, jehož hostem je David Novák a provází vás Kateřina Hodecová.

0: Posloucháte Klíčové slovo, jehož hostem je dnes kazatel a předseda Rady církve bratrské David Novák. Povídáme si o slově a jeho moci a síle, o tom, jak spolu anebo také s Pánem Bohem mluvíme. Davide, proč se říká Bibli Boží slovo?
1: Protože Bůh promluvil teda slovem, a to je nějaký základní atribut toho, jak člověk komunikuje s člověkem. Těch atributů je tam víc. Jo. Třeba v Římanům se píše, že když člověk přemýšlí o jeho díle, Bůh může mluvit skrze přírodu a mluví skrze přírodu, skrze další, může mluvit skrze historii, skrze, já nevím...
0: Události.
1: Události, ano. Ale to hlavní je jeho slovo. Zajímavé je, že jak starý, tak nový zákon vlastně vzniká slovem. Že na počátku bylo slovo, Jan, a Bůh řekl a stalo se, slovo vlastně tvořilo svět. Tak Bůh prostě mluví, ten primární způsob je, že mluví, komunikuje slovy.
0: A Bible jako Boží slovo, co to znamená jako terminus technicus? Znamená to, že přesně se musíme řídit tím, co v té Bibli konkrétně je napsáno, protože takhle si to Bůh přeje?
1: No to má nebezpečí, když řekneme přesně se tím musíme řídit, protože víme, že tam jsou věci nebo výroky, kterými se neřídíme. Některé třeba zákony, které byly psané do určité specifické situace, a ty obřadní zákony, třeba ve starém zákoně, některé hygienické zákony, také do určité konkrétní situace třeba židovského národa, tak tím se dneska neřídíme. Od toho odvozujeme, řekněme, určité principy, ale takže takhle ne úplně, ale i v Novém zákoně jsou věci, které prostě neděláme, které jsou vyřčeny v nějakém kontextu, tak třeba u nás v církvi ženy nenosí šátky, u nás ve všech církvích, i v těch nejvíce biblicky věřících ženy vyučují. No, prostě učí, když už teda nenakazatelně, tak učí v besídce, učí v dorostě. To znamená, to taky nedodržujeme. To znamená, nebereme některé věci úplně doslova, ale odvozujeme z toho určité principy.
0: A jaký je klíč, aby člověk porozuměl, co je důležité a platí beze zbytku do dneška a co je věcí třeba dané situace?
1: Vždycky takhle... To je něco, co asi se nedá úplně říct ve dvou minutách. Nad tím se zabývá nějaký exegeze nebo homiletika, jak kázat. Ale velmi zjednodušeně. Tak musíme Bibli číst nebo vykládat možná nasadit určitou čočku. Jedna ta čočka je čočka kultury. Bible není to nějaký pasivní diktát, kdy Bůh to diktuje nějakému svatopisci a on to prostě přímo přenáší na papír. Ty lidé reagovali na nějakou situaci, žili v nějaké konkrétní situaci a žili v nějaké své konkrétní kultuře. A přes tuhle tu čočku kultury je třeba ty texty číst a z toho potom odvozovat některé závěry. Já dám úplně konkrétní příklad, tak předpokládám, že posluchači znají, abych teďka řekl nějaký příklad, tak třeba podobenství o marnotratném synu. To asi všichni známe, že jo? Lukáš 15. Tak si to můžeme přečíst a i když nevíme nic o té kultuře dané, tak se nic nestane. Jo? Určitě to k nám může promluvit a zase radši Bibli čtěte bez znalostí jakékoliv kultury, než ji nečtěte. A nebo tu kulturu známe a jsou tam třeba takové dvě kulturní věci. Ono je tam hodně, tak já zmíním dvě. Třeba ta jedna, že ten otec, když vyhlíží toho syna, tak mu běží naproti. A když znáte tu kulturu, tak v té kultuře bylo naprosto nemyslitelné, aby patriarcha běhal. Jo, prostě patriarchové neběhali.
0: To snižovalo jeho důstojnost.
1: Obrovsky to snižovalo jeho důstojnost. Tam si Ježíš dělá legraci z Boha, pokud tedy ten otec je obrazem Boha. Jo, a to nám řekne až ta kultura. Proto je to neuvěřitelně vytočilo, ty, kteří tohleto slyšeli. Jo, tak to je takový malý příklad. Jo. Potom asi víte, že když je tam řečeno, že jedl z vepři, tak víte, jaký byl vztah židů a třeba k vepřovému, že jo, k prasatům. Obrovské ponížení. Nebo možná ještě jedna věc, jo, že by nikdy tohleto nedělal otec, aby vyhlížel si na tohleto, byla věc matky. Já zase, to je věc kultury a takhle to je třeba Bibli číst, takhle je třeba porozumět a je třeba zkoumat tyhle ty souvislosti. Ale dá se Bible číst bez toho. nebudeme brát do slova slovo oko za oko, zub za zub. No, protože v Kristu se tyhle věci jako mění. Nebudeme brát do slova vyhlazování národů okolních. Jo. Byla to nějaká specifická, jedinečná situace.
0: Ale na to se dá říct, že to bylo před Kristem a Kristus to všechno posunul.
1: Ano.
0: Ale pak jsou to věci nového zákona, třeba to, že muži mají mít dlouhé vlasy a ženy si při modlitbě mají zahalovat hlavu. To už se dneska nedělá, to je taky kulturní.
1: A to je taky kulturní. Tam přece jenom je dobré, když člověk zná některé věci, některé souvislosti třeba toho města, do kterého apoštol, v tomto případě apoštol Pavel, psal svoje dopisy. A když třeba v tom městě, myslím, že to je konkrétně Korint, tak třeba s nezahálenou hlavou chodili prostitutky. A tak kdyby to bylo tak u nás, v Čechách, tak bych to taky ženám poradil, ať se to neplete. No. Tak tam on reaguje na nějakou prostě sociální realitu té dané doby a to je zcela v pořádku. Ale v Kristu není muž ani žena, to znamená, to je to nejvyšší měřítko. Že není muž výš nebo žena výš, ale je tam ta komplementarita.
0: Tak to bylo kulturní hledisko ještě nějaké?
1: Potom je další hledisko a to je prostě hledisko naší kultury, kde teďka konkrétně žijeme, v čem se nacházíme. To znamená, že já nebudu z Bible odvozovat, jaký druh hudby třeba mám produkovat, třeba ve svém sboru. Tohle to odvozuju z kultury, v které se nacházím. Tohle to si nejlépe uvědomíme, když se setkáváme s jinou kulturou. A když slyšíte třeba styl hudby Černochů, nebo Afroameričanů, nebo Jihoameričanů, nebo třeba nás, tak skutečně tam jsou veliké rozdíly. A já si neodvažuji říct, že ta jejich hudba je méně duchovní než ta naše hudba. Prostě musíme brát vážně tu kulturu, v které se nacházíme. Další věc je, i v rámci české kultury jsou subkultury a tím taky my nepřizpůsobujeme evangelium, ale přizpůsobujeme to, jak evangelium sdělujeme. A tomu prostě jinak to říkám lidem, jako jsou moji synové, ta generace Z, tak prostě a jinak to říkám, když jdu seniorům, když jsem se seniorama někde v domově důchodců. Takže si myslím, že Bible platí, ale to, jak ji předáváme, to se mění, to je proměnlivé. A to je další věc. Takže to kultura nejenom ta biblická, ale je to ta kultura současná. To je další čočka, kterou musím zviditelnit. A to jsou takové dvě základní věci, které mě třeba, dvě oblasti, které mě napadají.
0: Z nějakého úhlu pohledu je ale Bible jako každá, kniha jako každá jiná.
1: Ano.
0: Je tam prostě mnoho příběhů, mnoho záznamů, dobře historických, relevantních, moudrých, ale co z ní dělá to Boží slovo?
1: To je právě nepochopení, když někdy se čte Korán a Bible a teďka máme pocit, že si tam čteme ty veršíčky a vlastně, že to je jedno. Jo. Tak klidně to čtěme, jo. Jestli to pomůže tomu, aby jsme se mezi sebou nefackovali, tak je to jenom dobře. Ale to, já myslím, že to naprosto klíčové, to porozumění Bible, to, co otevírá Bible, je Ježíš Kristus. Že vlastně, on to říká, písma svědčí o mně. To znamená, že my to čteme pod tou čočkou i vlastně Krista, že v Kristu se písmo naplňuje a Kristus. Hledáme tam Krista. Někdy to je víc vidět, někdy to je méně vidět. Takže třeba ty obřadní zákony ve starém zákoně se ruší právě skrze Krista. Ten obřad, ta hlavní oběť se vykonala v Kristu. Už nemusíme obětovat zvířata třeba, protože to, ten beránek Boží byl obětován. Myslím si, že tohle je takový hlavní klíč a potom, co z toho dělá ještě Boží slovo, no, že věříme tomu, že ta svědectví, která tam jsou zaznamenána, a to je taky důležité, že to jsou svědectví normálních jako lidí. To znamená, to zase není přímý Boží diktát. To znamená, jako ano, na jednu stranu Bible je neomylná, já to nechci zpochybňovat, ale psali ji omylní lidé. Tak jak si s tím poradit? No, překládáme ji. Jo? Ten každý překlad je výklad. A tam jsou skutečně jako rozdíly v těch překladech různých. To není jak zase Korán, který je jenom jeden správný v arabštině. Prostě tam překlady se liší. A je to to specifikum je, že Bůh prostě skrz Bibli nějakým záhadným způsobem mluví. A my jsme schopni na různých kontinentech a v různých jazycích vlastně tomu porozumět ne stejně, ale v těch základních věcích stejně a jinak jako podobně.
0: Co to znamená, že Bůh skrze ní mluví? Co se to děje? Co to je za proces?
1: že ta slova, která čteme nebo která slyšíme, tak vstupují do našeho srdce a tam s náma něco dělají s tím srdcem. Možná bychom, když bychom to řekli básnicky, biblicky, tak z těch srdcí kamenných najednou dělají srdce masitá. Já bych to přirovnal i k lidskému slovu, že když vám řekne někdo v tramvaji miluji tě, tak podivíte se nad tím. A nebo ještě lepší příklad, když vám někdo v tramvaji řekne sluší ti to, tak je to fajn pocit, ale když vám to řekne manželka, manžel někoho, nebo někdo, koho máte skutečně rádi, tak je to najednou něco jiného. Něco to ve vás rozrezonuje. A to si myslím, že je i s Božím slovem, že ano, v Biblii je napsáno mnoho věcí, které jsou i jinde napsané nakonec, plus minus. Ale když to je Boží oslovení, tak to najednou rozrezonuje něco v nás a stává se to Božím slovem.
0: A jaký je rozdíl mezi... Nevím, jestli se mi to podaří popsat, mezi pouhou emocí, která někdy prostě u nějakého textu se odehraje, protože jsme zrovna nějak naladění nebo v nějaké životní etapě, a mezi tím, co říkáš, že se takhle Bůh skrze to psané slovo dotkne našeho srdce.
1: Tohle to je těžko posuzovat, protože prostě je to něco hodně subjektivního, tak jako emoce je subjektivní, tak i nakonec to, že se skrz ten text dotkl Bůh, mě, a třeba se nedotkl někoho jiného, je zase nějaké subjektivní posouzení. Já si myslím, že rozdíl, že často se tohleto vyhodnocuje až později. To, co já, jo, že až později poznám, co to teda vlastně bylo. Na druhou stranu, já si myslím, že bych měl k Biblii a k Božímu slovu přistupovat tak, že nechci slyšet jenom to, co chci slyšet. Jo. To znamená otevřen k tomu, že tam zaslechnu i hlasy nevítané. A proto si taky myslím, že je velmi důležité společenství církve, kdy se Boží slovo studuje, vykládá, mluvíme o něm. A zase to mi pomáhá v tom, abych zase tam slyšel i jiné interpretace, jiné pohledy a neuzavřel se jen do svého předporozumění.
0: Mluvíme o tom, jak se Bůh dotýká našeho srdce, jak mluví, jak mluvíme my k němu, ale je v tom všem důležité i mlčení.
1: No, určitě. Myslím si, že ano, je tam důležité mlčení v tom smyslu, že paradoxně, když moc mluvím, tak neslyším. Jo, nebo slyším, ale jenom sám sebe. Takže se domnívám, že možná ještě trošku lépe nebo více v dnešní době je to vlastně umění se zastavit, mlčet, být sám se sebou, vydržet sám se sebou. Já když jsem teďka byl pryč nějakou dobu, tak já jsem se nejvíc bál, že jsem byl studovat, no ale stejně jsem tam byl hodně sám, já jsem se tam nejvíc bál sám sebe. Jsem říkal, jak já vydržím sám se sebou, vlastně to si nedovedu představit. Jo.
0: A vydržel?
1: No, jako z začátku to bylo těžký, ale pak si nějak ten mozek zvyknul. A pak jsem si dokonce, to jsem jako úplně také nedělal, pak jsem dokonce sám někdy odcházel, tam žádná pustá místa nebyly teda, jo, ale na nějaká, abych byl prostě sám. No, takže já si myslím, že mnozí mají takovou zkušenost, že vydržet sám ze sebou někdy je těžké. No.
0: Protože nám v hlavě a v srdci pořád něco jede?
1: Pořád nám něco jede, no.
0: O moci se v Biblii mluví hodně, vysloveně se tam používá to slovo moc. Je zdůrazňovaná u Boha, to je samozřejmé, je nepřekonatelný, všude přítomný, vševědoucí, všemocný. Ale také se tam píše v jednom velmi známém verši, že těm, kteří uvěří, dá moc nebo dal moc stát se Božími dětmi. Co to znamená mít moc být Božím dítětem?
1: Já se domnívám, že je to zase, že nepitval bych přímo to slovo moc. Já bych to vnímal tak, že těm, kteří uvěřili, tak se stali Božími dětmi a že to je něco, co je nadpřirozené. Někdy, že moc se taky dává do souvislosti s nadpřirozeností. Že? Je moc, moc je něco navíc. To není normální. Že? A, takže státi se Božím dítětem je něco z hůry, je to Boží milost, je to Boží nadpřirozenost a proto je tam použito to slovo moc.
0: A moc být Božím dítětem, nadpřirozeně stát se Božím dítětem.
1: A tam je právě to tajemství, že na jednu stranu to jde od nás, kdy je to Pán Bůh, který nás přitahuje k sobě a zároveň je tam i naše spolupráce. A tady je právě ten rozměr, když se příliš předůrazní to první, tak to z nás dělá jenom pasivní média. Bůh si mě nevybral, tak mám smůlu.
0: nic necítím,
1: nic
0: tak
1: necítím.
0: Bůh není.
1: A Bůh není, anebo takový ty, anebo pak tam z toho vznikají z mýho pohledu nepřijatelný závěry, že si Bůh někoho vyvolí k zatracení. Jo? Někoho k životu, a koho si vyvolí k zatracení, to bude zatracený. No tak to je šílený. Ale i to se mezi některými křesťany vyskytuje, takzvané dvojí předurčení. No tak to je jeden extrém. A druhý ten extrém vlastně, že ten Bůh je tak jako trošku bezmocný a je závislý na tom, jestli my teda milostivě se rozhodneme nebo nerozhodneme. A já se domnívám, že ta síla, ta moc je právě, že to je obojí. Že to by to Bůh, který dává nový život, ale zároveň to člověk, který také na tom nějak participuje.
0: Chcete-li, přidejte se k našemu dnešnímu povídání s Davidem Novákem o moci slova, toho božího i lidského. Tady jsou kontakty.
2: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
3: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.

0: jsem s tebou.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci?
0: Máš pocit, že se ztrácím.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Máš mě ještě vůbec rád?
0: Ano, mám.
1: Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

můžu vidět. Teď maluju mraky. Jak poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu seď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti tolik.

jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří. Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal? Chci jen, abys mě miloval. Vážně nic víc, takže mám svobodu. Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct. Já vím. Proto se ti občas

0: Posloucháte klíčové slovo o moci slova. Mým hostem je David Novák, kazatel Církve bratrské, a pořadem vás provází Kateřina Hodecová. Pokud nás posloucháte v premiéře pořadu, tedy v sobotu ráno, tak se můžete také připojit svými dotazy. Třeba nám napsal Jarda. Dobré ráno, Katko a Davide, je dobře, když Bůh v mém životě někdy mlčí. Častěji vnímám, že Bůh různými způsoby ke mně mluví. Krásný požehnaný den všem přeje Jarda.
1: Nevím, jestli to je dobře, ale je to zkušenost asi každého křesťana. Je to takzvaná ta zkušenost s božím mlčením. Tuhleto zkušenost popsali i různí velcí křesťanští myslitelé, mystici. Oni tomu taky říkali noc kříže, nebo noc smyslů, nebo oni to říkali tak barvitě, ale v podstatě to zkušenost s božím mlčením. A jedním z příkladů třeba je, že i když učedníci zuřivě pádlují a Ježíš tam spí na té lodi, tak taky vlastně mlčí v té chvíli. Takže já si nemyslím, že se jako nebe zavřelo, ale že to je přirozená zkušenost, součást i křesťanova života, kdy Bůh ne, že by mlčel, ale prostě neodpovídá na naše modlitby, na naše prosby. Ale nakonec to důležitější je, že pořád je přítomný a není to tak, že na nás zapomněl. Ale řekl bych, je to standardní součást křesťanovy zkušenosti. I to se děje.
0: Zároveň, když jsi zmínil tu událost na lodi, učedníci vyčítají pánu Ježíši, tobě je jedno, že zahyneme, a on jim pak vytýká malou víru.
1: Ano, tak je to tak, no. A nedělal bych z toho úplně závěry, že když člověk je z toho potom třeba nervózní, takže to hnedka znamená malou víru. Může být, ale nedělal bych z toho, jak by to nezevšeobecňoval.
0: Ono asi nejde o to ze vše obecně do nějaké výtky, ale možná fakt si z toho vzít takové to, že přece máme i jiné zkušenosti a ty by nás v těch časech, kdy to není nějaká intenzivní boží řeč k nám, že ta vzpomínka by nás mohla poponést.
1: Já si právě myslím, že zase jiný takový příklad je starý zákon, kdy velmi často pán Bůh dával těm svým svědkům víry u radu, aby když něco prožili s ním, tak tam postavili nějaký oltář. A já se domnívám, že je tam i takový princip, který vlastně je v tom, abychom prostě nezapomínali. A někdy člověk jde dopředu i díky tomu, že důvěřuje na základě toho, co prostě s Pánem Bohem už prožil. Že bychom to neměli příliš rychle zapomínat nebo odhazovat. A že někdy dobrá cesta dopředu znamená mít dobrou paměť.
0: To je zvláštní, že zapomínáme dobré věci, které se nám v životě staly, pak nám chybí, když zrovna potřebujeme nějaké povzbuzení. Pokud se chcete přidat k tomu, o čem tady dnes s Davidem Novákem mluvíme, tak stále ještě máte prostor, podotýkám, pokud nás posloucháte v sobotní premiéře pořadu.
2: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
3: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Jak už to zaznělo, o mluvení a slovech se v Bibli mluví velmi hodně. Třeba apoštol Jakub ve svém velmi praktickém listu píše: mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Co to znamená, Davide?
1: Zřejmě je tam odkaz na jakýsi zákon, a taky je tam odkaz na soud. A jinde Ježíš mluví o tom, že budeme posuzováni podle toho, co jsme také říkali. A to ukazuje právě na důležitost a smysluplnost slova. Takže já bych z toho odvodil, buďte prostě opatrný na to, jak mluvíte a jak používáte svůj jazyk, protože z toho budete vydávat počet. Zároveň pořád nad tím vším vládne boží milost, že bych si neměl myslet, že když převáží špatná slova na dobrými, tak půjdu do pekel. Ale nějakým způsobem ta moje slova se budou hodnotit, budou se zvažovat. A proto tam Jakub říká, jednejte moudře a mluvte taky moudře.
0: Někdy jsou situace, kdy člověk moc neví, co má říct a jak má zareagovat. A paradoxně při vší mnohomluvnosti nám najednou slova chybí. Mířím vlastně k pomoci z hůry, která se v ten okamžik děje nebo za kterou se v tu chvíli modlíme. A to připomíná další verš z Markova evangelia. Tam se píše, až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale Duch Svatý. Ducha Svatého jsme ohledně komunikace, ať už s lidmi nebo s Bohem, ještě nezmínili. Jakou roli v tom vlastně hraje Duch Svatý?
1: Já když mluvím tak o těch věcech, tak to považuji, když mluvím o Ježíši, o Bohu, tak vlastně i o Duchu Svatém. Vnímám v tom nějakou tu trojiční jednotu. A byť jako každá z těch tří osob má nějakou svou specifickou roli, tak se to prolíná. Nicméně, když ta otázka zněla, jakou roli v tom hraje Duch Svatý, no Duch Svatý nám zpřítomňuje Krista. Díky Duchu Svatému nemůže být křesťan a nemít Ducha Svatého. Díky Duchu Svatému nebo je to Duch Svatý, který nám dává vědomí, že Bůh není jenom Bůh s velkým B, nějaká entita, ale že je naším Otcem. To je vlastně práce Ducha Svatého. Že od Ježíš odchází a říká, no ale někoho jiného vám pošlu a mluví o Duchu Svatém. Takže s určitou nadsázkou, to, co pro učedníky byl Pán Ježíš Kristus, tak by pro nás měl být Duch Svatý, ten, kdo nám prostě zpřítomňuje Otce a kdo nám dává ten osobní rozměr vztahu s Pánem Bohem. A tady ta výzva je právě řečená křesťanům, kteří to pak o pár let skutečně později zažili, protože potom přišlo to první obrovské pronásledování křesťanů a já se domnívám, že i na toto naráží, že Ježíš ukazuje do té blízké budoucnosti, kdy přijde pronásledování a ti lidé nebyli kdo ví jak vzděláni v křesťanské víře, ale on jim říká, nebojte se, já vlastně budu přítomen s vámi. Jo, tady už tam nebude Ježíš fyzicky, ale skrze Ducha Svatého. A nějak poznáte, co máte říct. Znamená, nedělejte si starosti s tím, že nejste kdo ví jak vzdělání a nevíte všechny odpovědi, prostě mluvte a já budu s vámi. A zároveň si myslím, že to je zkušenost mnohých křesťanů, že někdy se člověk taky dostane do různých situací, kdy neví přesně, jak odpovědět a modlí se a Pán Bůh prostě dá slovo, dá nějakou moudrost a člověk odpoví správně.
0: Takže tohle je princip přenositelný i do dneška.
1: To je princip přenositelný do dneška. Určitě.
0: Máš ty nějakou podobnou zkušenost s kazatelny třeba?
1: Mám. Já nejenom s kazatelny, ale spíš třeba z rozhovorů, kdy jsem věděl, že třeba z pastoračních rozhovorů, to bych byl úplně konkrétní, tak se setkávám někdy s lidmi, kteří přichází s různými problémy, je to na hranici, já nevím, pastorace, nějaké terapie a já taky nejsem v těchto věcech, kdo ví, jak jako vzdělán, ale zároveň ti lidé čekají nějakou odpověď, čekají nějakou radu a tak se někdy během těch rozhovorů modlím, aby mi Pán Bůh dal moudrost, jak správně odpovědět, co říct.
0: V listu Efeským čteme jakousi připomínku, u které bych řekla, že je překvapivá, že je adresovaná do církve, ale je. Vést hloupé, sprosté a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Co se tím vlastně myslí? Protože předpokládám, že v drtivé většině křesťané nemluví sprostě nebo nepoužívají nějaké invektivy. Přesto je to tady velmi naléhavě zdůrazněno.
1: Tak zřejmě ti křesťané, kteří tam byli, tak možná hloupě mluvili, že Pavel reaguje na něco. A zároveň prostě, já bych zase tady nešel bych přímo tady po těch třech slovech, co to znamená sprosté slovo a ty další dvě, ale prostě nemlaťte prázdnou slámu, neblábolte, nemluvte nesmysly. Jo, nepoužívejte slova, která jsou třeba i zraňující, to už nejsou nesmysly, ale to je horší. To znamená, Pavel se tady vymezuje vůči nemoudrému používání slov anebo destruktivnímu používání slov. Takže tam si můžeme to rozšířit i ten rámec nebo ten výčet. A to jako místo toho zdávajte Bohu díky, tak to neznamená, že budu Boha, že budu mluvit jenom jakoby nějakých verších a budu mluvit ve stylu kancionálových nebo písniček chvál, nebo že budu citovat jenom Bibli, ale že ta moje řeč bude budovat A to si myslím, že taky jako oslavuje vlastně Pána Boha. I když jako ne přímo, ale nepřímo.
0: Ale on tady ten princip se v Bibli ještě opakuje v jiném verši, ve kterém se říká, že nelze jedněmi ústy proklínat a zároveň chválit Boha. My víme, že to jde, že ano. Jako technicky za to jde. Ale zároveň se tady poukazuje na něco, jako bychom si měli vybrat.
1: Ano, a tady je to přesně, když bereme Bibli doslova, samozřejmě to jde. To zkušenosti moje, tak já nevím, asi jsem někoho neproklínal, ale mluvil jsem někdy sprostě nebo hrubě, nebo jsem skutečně o některých lidech mluvil špatně. A zároveň mluvím i dobře, třeba doufám, že teďka tady do mikrofonu. Tak kdybychom tohle doslova, tak by řekli, no tak to prostě nejde. Ale tady vlastně Jakub spíš ukazuje na ten paradox, jo, že je to šílený, to jako když hasič zakládá požáry, no tak samozřejmě teoreticky to jde. Jo. Nebo doktor na plicním kouří, samozřejmě teoreticky to jde. A děje se to někdy. To znamená, jako tam, tady je zvýraznění paradoxu. Jo. Není to šílený, že tohle to se může dít? Neblázněte, uvědomte si to. Takhle já to vnímám, tenhle ten text.
0: Já bych se ještě u těch sprostých slov nicméně ráda zastavila. Někdy se říká, že čeština má taková ta krásná slova, ve kterých drnčí to R a člověk jako odfiltruje tu emoci, kterou má a zase je dobře. Je to tak? Nebo co v nás působí používání sprostých slov? Je to jedno? Opravdu si jenom ulevíme? A nebo zatím něco je?
1: No, tohle to úplně nevím, nedokážu to tak úplně posoudit. Já jsem v tom asi jako liberálnější. Já si spíš myslím, že to, co je hloupý, když ty slova zraňují, když jdou proti někomu. Když si to řeknu sám, nikdo u toho není, nebo někdo, kdo mě dobře zná, manželka, nebo někdo ví, že nejsem takovej a mě to jako uleví, tak má to nějakou míru, i ty slova. Jo. Tak asi bych nebyl tak přísný. Pro mě nejhorší používání slov je, když ty slova někoho prostě ničej a zraňují. Tím nechci říct, že bychom měli mluvit prostě, ale pořád si myslím, že tam nějaká diferenciace a ta nejhorší je, když to jde proti někomu.

aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím, aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé

0: dnešnímu klíčovému slovu zbývají poslední minuty a tak dochází také na vaše reakce. Volal posluchač Karel, děkuje za spoustu dobrých informací a ptá se, jak správně chápat informaci, že všechno lidstvo vzniklo z Adama a Evy, když zároveň je hřích, je incest hřích.
1: Tak to jsou zapeklité otázky, které byste se potřebovali asi delší čas, než teď těch pár minut. Přejená cesta nebyla, tak jestliže lidstvo vzniklo s Adama a Evy, tak stejný způsob, jak se mohli dál množit, tak prostě, já nejsem teda gynekolog, ale mám pocit, že to asi nešlo. Jinak než, že prostě měli ze začátku spolu tedy, spolu spali teda, ty, nebo se množili příbuzní, no ale potom se to změnilo, když už jich bylo víc a víc a víc a pak už, pak došlo k té změně, že to tedy je nepřijatelné. Nicméně jinak to nešlo na začátku. To byla jiná cesta.
0: Dále došla SMS-ka, jen poznámka k božímu mlčení, kdysi jsem četla, když Bůh mlčí, činí něco v nás. Zdraví a těší se ze slyšeného manžele J a M. Tak děkujeme. Pak také napsala Marie, přeji vám dobrý den. Někdy je boží slovo opravdu mocné. Asi před rokem, když jsem onemocněla rakovinou, se mi dostalo boží slovo, že načasování je dokonalé. Uvěřila jsem tomu slovu a od té doby vidím, že načasování každodenních událostí do nejmenších detailů je dokonalé. Marie, děkujeme za tuhle zprávu a přejeme, aby ty další dny pro vás byly hezké, abyste v nich prožívala boží blízkost a přítomnost. A dále volala jedna posluchačka, že děkuje za moudrá slova a také mluvila o tom, jak zakouší, že někdy je třeba k modlitbě se i přinutit. Ale tady má zkušenost, že když v modlitbě vytrvá, osvětluje se jí i to, co je v Bibli. To je krásná zkušenost.
1: Ano, a to je přesně ono, že to není jen o těch informacích, ale je to i ta sestra, co říkala před tou rakovinou, jo, že jeden verš, který pro někoho nic neznamená, tak druhému může pomoct.
0: Protože se tam potká nějaký ano. Boží vliv a naše připravené srdce. My jsme tady před písničkou mluvili o vulgaritách a sprostých slovech a během písně jsme s Davidem v debatě ještě pokročili v tom, že jsme si vlastně definovali, že i ten, kdo mluví velmi hezky a používá krásná slova, že vlastně i ta slova mohou být prázdná, úplně postrádat obsah a spíš než, že by ten člověk byl svatý, tak je svatoušek.
1: Ano, přesně tak.
0: Davide, v listu Židům se píše jeden velmi zvláštní verš a týká se našeho dnešního tématu slova a jeho moci. Totiž, že v tomto posledním čase k nám Bůh promluvil ve svém synu. Co to znamená?
1: Je to, teda jak bylo řečeno, list Židům a je to, řekněme, takové, já bych řekl, že to je klíčový verš vlastně toho, jak přistupovat k písmu, k božímu slovu a to, že vlastně Ježíš je dokonáním, vyvrcholením, nebo jak je to přesně v tom textu, jak je to tam, že
0: v posledním čase
1: poslední,
0: k nám.
1: Ano, že takovou, není to úplně tečka, ještě se nevrátil, ale předtečka toho, jak nám vlastně Pán Bůh mluví. Že díky Ježíši se z Bible stává pro nás, pro křesťany, najednou boží slovo, boží oslovení. A bez něj by to byla zase jenom pro nás zajímavá historická kniha.
0: Takže to stěžení jsou evangelia, abychom nějak poznali, jaký Ježíš byl, co dělal, co chtěl, co...
1: Taky, ale zároveň Ježíš je, nebo i ty starozákonní děje, tak v nich můžeme, jsou určitým obrazem toho, co se potom v plnosti naplní v Kristu a skrze Krista. Takže i tam skrz to chování těch postav, skrz některé situace, můžeme zahlídnout Krista. Nebo třeba v obětech starozákonních, zase tam to ukazuje na Krista. Jo, nebo je Mojžíš a teďka, ale ten Kristus se stává jako druhým Mojžíšem, že Mojžíš nám ukazuje některé principy, které se pak v plnosti naplní v Kristu. Jo? Mojžíš říká, přál bych si být zatracen za svůj lid třeba, například. Jo? A potom Ježíš vlastně je skutečně zatracen za svůj lid, jako za nás. Jo? Nebo ti lidé touží po spravedlnosti, ale tu spravedlnost dosáhneme až skrze Krista v Kristu. Oni hledali spravedlnost, ti praotcové víry, ale ta skutečná spravedlnost je až v Kristu. A tak dále. Takže tam vidím, že se to vztahuje nějakým způsobem stále ke Kristu.
0: Čte Bibli jinak křesťan a jinak nevěřící?
1: Ano, čte, protože pro nevěřícího je to zdroj informací, zdroj možná inspirace, ale Bible je především zdroj zpřítomnění Krista. V tom je ten zásadní rozdíl.
0: To asi musíš trošku vysvětlit, zdroj zpřítomnění Krista.
1: Že je to tak, že prostě věřím tomu, že ještě jinak, že pro mě jako pro věřícího člověka je to skutečně způsob, jak se setkávám s Ježíšem. S Pánem Bohem, s Ježíšem. To znamená, je to víc než informace. Zase příklad jsou ty svědectví, které jsme tady slyšeli. Že jsme slyšeli, že ke mně v Bibli najednou promluvil Bůh, no Ježíš. Nebylo to nějaký, asi předpokládám, to nebylo nějaké halucinace, vnitřní hlasy, ale najednou ta sestra prostě říkala, teďka jsem věděla, že je to boží načasování. A tak když to budete číst jako normální knihu, tak to tam prostě to tam nevyčtete. A ona četla Bibli a najednou skrz to k ní promluvil nějakým zvláštním způsobem Pán Bůh, Ježíš, a ona věděla, to, co se mi děje, není náhoda. A v tom vidím ten rozdíl.
0: Takže je to celé dané vztahem k Bohu?
1: Jednoznačně, ano, je to celé dané vztahem k Bohu. To je to navíc, to je ta přidaná hodnota, kterou má, to je to boží slovo. To je to, co vlastně má křesťan, když měl by mít, když čte Bibli.
0: Náš čas se pomalinku chýlí. Davide, my budeme muset končit. Máš pro nás nějaké shrnutí nebo výzvu na závěr?
1: Chtěl bych říct, že modlitba Bible není především o nějakých technikách. Samozřejmě dneska existují spousta super materiálů, tak je čtěte, používejte je, ale hlavně chci říct, jako začněte, nebo začněme. A znovu říkám, můj problém není v tom, že bych nevěděl jak, ale můj problém je, že. To znamená, je to v tom určitá disciplína, nějaký řád, prostě se modlit, Bibli otevírat a otevírat i s očekáváním, že skutečně se z toho stane boží, nejenom slovo, ale boží oslovení. A tohle to myslím, že taky hraje důležitou roli v tom, aby potom docházelo k tomu, že mě Pán Bůh skrze svoje slovo oslovuje. Ještě není to úplně, že to jsem všechno pochopil, ale že najednou vím, jo, je to prostě pro mě a dává mi to smysl a někam mě to i směřuje.
0: Říká David Novák, host dnešního Klíčového slova. Davide, děkuji za tvůj čas, děkuji, že jsi tu dnes byl. Přeju ti boží ochranu a požehnání a někde příště naslyšenou.
1: Taky děkuji za pozvání a taky přeju všem posluchačům boží vedení a to, aby jsme byli všichni Bohem oslovováni.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová a už teď vás zvu k poslechu dalšího Klíčového slova zase za týden. Provázet vás bude Lucie Endlicherová, která pozvala k mikrofonu Ráchel Bícovou. Řeč bude o domácím násilí a materiálu, který k této tématice vydala Česká evangelikální aliance. Tak mějte se moc hezky a někdy příště naslyšenou.

Skončila repríza sobotního klíčového slova. Tento pořad opakujeme ještě ve čtvrtek ve 22 hodin. A v sobotu odstartuje Petr Stoj letní sérii o biblických slavných postavách.

0: A je tady 14. hodina, to znamená začátek písniček na přání na Rádiu 7. Jsem zvědavá, kdo se první dovolá nebo dopíše. Máme na to celou hodinku, abychom zahráli i tu vaši písničku, kterou máte rádi. A já samozřejmě hned na začátku pustím kontakty, abyste si oživili, jaké sem k nám vedou cestičky.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: Pište, volejte, ať společně poskládáme tu dnešní mozaiku.

Během první písničky si posluchačka Iva, naše milá posluchačka Iva přála píseň Já jdu honem najít, protože tady ten čas kvapí.

Na Rádiu 7 se rozběhly písničky na přání a rozběhly se docela velkým tempem, takže honem honem jsem hledala písničku Hrad přepevný. Vy asi mnozí víte, že písničku napsal Martin Luther, je to krásná stará píseň a bude v podání pěveckého sboru. Vybrala si ji Iva, vybrala ji pro Milenku, Radku, dědečka, Mílu a také pro nás všechny.

Písničky na přání na Rádiu 7 jsou vám k dispozici každý všední den mezi 14. a 15. hodinou. To je právě teď. A jsem ráda, že voláte a píšete. Další písničku posílá Monika Petrovi s přáním, aby se ho Bůh dotkl.

0: Na Rádiu 7 posloucháte písničky na přání. Právě doznívá jedna, kterou si vybrala jedna z vás, a další mám tady nachystanou.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: We all need some light. To je název písničky, kterou si vybral Tonda. Tímto zdravíme Tondu do Písku a pouštím píseň.
2: We're the Sheriff in New York City. I was there not very long ago. There's a sadness around that place, as you can well imagine. And it's all sense of some positive thoughts over to them while we sing this song.

Posloucháte Rádio 7, které má teď vymezený čas na písničky na vaše přání. Až do 15 hodin jsem připravená a sleduji stále naše kanály, které sem vedou, takže můžete psát, můžete volat, za chvilku zase zopakuji všechny ty náležitosti.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Následující píseň vybral Lukáš.

Dnešní písničky na přání se dostávají skoro do své poloviny, takže máme ještě dostatek času, aby zazněla i ta vaše píseň. A zatím, než přijde další přání, než se k nám někdo dopíše nebo dovolá, tak pouštím pro vás všechny Lauren Daigle. Důvěřuji ti, se jmenuje ta píseň.

Na Rádiu 7 probíhají písničky na přání, věřte, je to tady někdy velmi hektické, voláte, píšete a tak je to správně. Já hledám písničky, za chvilku se dostane na vás, kteří jste volali, a zatím pouštím písničku Stavím ti trůn.

Písničky na přání na Rádiu 7 dneska frčí a je to tak správně. Jsem ráda, že reagujete a že mohu hrát víceméně písničky skoro pořád jenom podle vaší volby. Žalm 19. Nebesa vypravují o boží slávě. Tak tu vybral pro nás všechny Pavel z Valašska.

Tak to je žalm 19., který letěl za vámi všemi, kteří posloucháte, a zejména za Pavlem na Valašsko, kde prý ještě nedošel déšť, tak vám přejeme takový ten zahradnický, ne ten ničivý. A s vodou a s deštěm souvisí i následující písnička, volala nám naše posluchačka Jarmila, která se vrátila z Anglie, z Velké Británie, a už je naše zase tady. No a tak přeje touto písní všem tu boží vláhu. Stejně jako země potřebuje vláhu, tak i naše duše.

0: Tak takhle zatím vypadají dnešní písničky na přání na Rádiu 7. Ještě máme skoro čtvrt hodinky, takže co zahrát i tu vaši?
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Čas vymezený na písničky na přání, ten dnešní už pomalu ukrajuje poslední minuty, ale ještě by se sem vešla nějaká písnička, kterou si vybere někdo z vás. Další tady budou zase zítra mezi 14. a 15. Můžete toho času využít. Možná, že někteří toužebně čekáte ochlazení, jako my tady v Brně. Máme tady ještě pořád 30 stupňů, ale někteří zase řeší velké bouřky a škody, které napáchali. Přeji vám bezpečný den, bez katastrof.

Písničky na přání na Rádiu 7 zavírají své brány a otevřou je zase zítra ve 14 hodin. Za chvilku bude 15 hodin a to je čas, kdy se pravidelně modlíme za Ukrajinu. Můžete se přidat.

Je 15 hodin, posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7, to první červencové, s Lenkou Malinovou za mikrofonem. A nyní se budeme modlit za Ukrajinu, tak jak jsem avizovala už před chvilkou, a tak jak to chceme a rozhodli jsme se, že to budeme dělat, dokud tam trvá válka. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že se můžeme znova modlit za Ukrajinu a že víme, že i když se tam dějí tak hrozné věci, takže ty jsi svrchovaný Bůh, který je nade vším i nad touhle zkoušenou zemí. A tak tě znova prosíme o smilování, znova tě prosíme o řešení té situace a prosíme tě, abys dal milost Ukrajině, aby mohla opět být svobodná, aby lidé, kteří už tak dlouho trpí, se mohli znova svobodně nadechnout. Prosíme tě, aby tam, kde je beznaděj, mohla přijít naděje, aby potěšoval truchlící, smutné, nešťastné lidi, kteří tam žijí, přežívají. A aby ses dotýkal těch lidských srdcí, jak to umíš jenom ty. Prosíme tě, Pane, aby ses zastal Ukrajiny a aby tam mohly ustat boje. Děkujeme za to. Amen.

0: V odpoledním vysílání ještě uslyšíme biblickou úvahu Bronislava Matulíka. Otevře seriál o Eliášovi, to bude ve čtvrt na čtyři. A ve tři čtvrtě na čtyři ve čtení z Bible pro 21. století uslyšíme text z Janova evangelia. V 16 hodin v relaci Základy bude Štěpánka Paluchníková hovořit o milosti a v půl páté se vracíme k rannímu telefonátu. V 17 hodin nás potom čeká jako pravidelně hudební pohovka s dalším dílem The Best of Pohovka 2022 až 2025. Příjemný poslech.
1: S námi nejste sami. Rádio 7.

Dnes je 1. července a svátek mají všechny Jaroslavy. Jméno Jaroslava je ženským protějškem jména Jaroslav. Leckdo se ještě dnes domnívá, že to znamená, že nositelky tohoto jména slaví jaro. Ale není to tak. Toto staroslovanské jméno je složeno ze slova jarý, jež znamená prudký, vznětlivý, ale také silný, tvrdý a přísný. Druhá část jména je zřejmá. Jaroslavové a Jaroslavy jsou tedy slavní svou silou, nebo chcete-li prudkostí. Thou art the treasure that rust cannot weather. Thou art

0: The weather. Thou art more precious than sapphire, silver, gold.
1: Při čtení Bible možná občas kloužeme po povrchu, hltáme kapitoly a uniká nám drama příběhů, popsaných někdy velmi jednoduše. Ode dneška budeme zvát v rámci biblických úvah na hlubinu jednoho velkého biblického příběhu. Bronislav Matulík, kazatel Církve bratrské v Praze, připravil 9-dílný seriál věnovaný starozákonnímu proroku Eliášovi. První díl za chvilku.

Tak jako v 9. století před Kristem, i nyní v 21. po Kristu jde život svou zvláštní a stejnou cestou. Dělí nás od oné Homérovy doby 30 století. Lidstvo ušlo kus cesty, zvláště ve vědomostech, vývoji a výrobě nových technologií. V oblasti mravní a duchovní ovšem nepokročilo ani o píť. Nejsme více lidmi. Jenom pro Syna Božího, jeho smrt a vzkříšení, můžeme být blíže Bohu. Střídají se vlády, mění se panovníci, vznikají politické konflikty, které se řeší více nebo méně šťastným diplomatickým konsenzem nebo válečným konfliktem. Stavějí se oltáře a svatyně těm či oněm bohům. Mění se všelijaké styly a slohy izmy, aby se k ním lidé zase po letech vraceli. To, co nejvíce lidstvo zajímá, je vždy přítomnost. Přičemž jen těžko lze dohlédnout všechny historické a duchovní souvislosti, které v mnohem odhalí, proč je naše přítomnost taková, jaká je. I lidé víry a církve žijí své životy, ovlivněni a určeni dávnou i nedávnou minulostí, politickými, kulturními i mravními trendy. Někdy žijí velmi šťastně, jindy postiženi bolestí a utrpením. Přesto však prožívají své životy do značné míry předvídatelně. Naučili se žít na tom svém malém prostoru, který je ohraničen 24 hodinami denně, povinnostmi a užším či širším spektrem blížních. Vědí, co od koho čekat, a dokonce vědí, co čekat i od bohoslužeb a kázání. Nejsou první ani poslední z těch, kdo prokazují imunitu vůči nějakým radikálním změnám, které by měly vyplynout z víry v Boha a které by si snad i v koutku duše přáli. A tu náhle se vynařuje jakoby z nicoty prorok Eliáš, bez varování, bez upozornění a přípravy. Je nositelem vyznavačského jména, mým Bohem je Hospodin. Zároveň vzbuzuje neklid, co by nositel neblahé zvěsti. Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, před nímž stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. A tak, jako se z nenadání vynořil, rychle mizí, poslušen slova Hospodinova, neboť půda, na které se nachází, je a ještě bude horká. Mým Bohem je Hospodin. Prorok Eliáš nebyl Hospodinem vyslán k tomu, aby dlouho kázal, vysvětloval, přesvědčoval, přemlouval nebo prosil Izrael, aby činil pokání. Byl poslán, aby jednal, aby vyhlásil soud a podstoupil smrtelně nebezpečnou konfrontaci s vládní mocí, ale především s mocí duchovní, což znamenalo střet s Bálovými kněžími. Celou svou bytostí a existencí Eliáš dosvědčoval, že jeho Bohem je Hospodin a toliko Hospodin. Své vyznání oznamoval Izraeli, který v čele s králem Achabem pěstoval ve veliké toleranci úctu nejen k Hospodinu, ale i k jiným bohům. Izrael byl sice také nositelem vyznavačského jména Bojuje Bůh, ale jak šel čas od Šalomouna k Achabovi, naplnil svou zemi svatyněmi falešných bohů a kněžími, kteří pomocí magie praktikovali kult plodnosti. Mým Bohem je Hospodin, tak vyznával před Izraelem Eliáš Tišbejský z přistěhovalců gileáckých. Eliáš byl bezesporu pro své okolí těžce snesitelným a možná i nepřijatelným pohoršením. Jako přistěhovalec pocházel z nejnižší vrstvy obyvatel, z vrstvy bez domovského práva. Byl odkázán na ochranu starousedlíků. Jako takový by se podle zákona Mojžíšova neměl účastnit ani hodu velikonočního beránka. Neměl dobrý původ. Přistěhovalec Eliáš, a může se dnes jmenovat i jinak, který horlí jen pro Hospodina, je podezřelý. Kdyby alespoň byl z kněžského rodu jako Izajáš nebo Jeremiáš.
V lidech se vždy objevovalo opovržení vůči těm, kteří náleželi ke spodině společnosti. Eliáš Tišbejský za doby krále Achaba neměl gloriolu, která mu byla dána až o mnoho let později. Naopak, byl persona non grata, nežádoucí, nepřijatelný. Svým jednáním kazil druhým štěstí. Hned při prvním vystoupení zkazil sám sobě dobrou pověst v očích krále i společnosti. Jen proto, že jeho bohem byl pouze a exkluzivně Hospodin, což vyžadoval i po druhých. Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, před nímž stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Eliáš překvapivě a nečekaně vstoupil na scénu Izraele s antievangeliem. Nepřinášel radostnou zprávu, ale naopak zvěst o suchu, zkáze a smrti. Eliášovo proroctví muselo Achabovi znít podobně strašně, jako kdybychom my měli slyšet informaci o tom, že nám byly k dnešnímu dni odstřiženy dodávky elektrické energie a nafty. A nebo ještě jinak, jako když lékař sdělí pacientovi, že mu zbývají tak 3 roky života. Životní nasměrování Izraele bylo tehdy velmi zemité. Města byla zaplavena bálovským náboženstvím, kde hlavní roli měl kult plodnosti. Oproti dnešku, kdy v naší zemi hlavní roli nehraje už ani ta plodnost, ale toliko sexualita. Zboštěná sexualita, vytržená z kontextu plodnosti, omezená na pouhou rozkoš a hru. Kult plodnosti lze dnes přesto vidět jinde. Ve výkonnosti, úspěšnosti, movitosti. Jakože živ jest Hospodin, prohlásil Eliáš navzdory těm, kteří prohlašovali živ je Bál. Ohlášení sucha bylo ohlášením bezmocnosti falešného boha. Ne vegetativní božstvo, ale Hospodin je dárcem deště a tudíž života. Ohlášení sucha bylo více než božím trestem a soudem. Bylo hmatatelným zpochybněním základů, na kterých stála celá společnost Izraele. Základů, o které se opíral král Achab a na čem stavěli ve své valné většině všichni obyvatelé země. Dlouhotrvající sucho mělo prokazatelně odhalit impotenci a bezmocnost falešných bohů. Eliáš byl bezesporu nositelem špatných zpráv. Ty se navíc začaly naplňovat. Přesto však v jeho antievangeliu, evangelium či záblesk naděje bylo možno najít. Leč na mé slovo. Ale slovo nikoho jiného, jen Eliášovo. Slovo muže, který se stal předchůdcem Mesiáše. Slovo krále Achaba slabé. Slova Bálových proroků neúčinná. Slova modliteb celého národa za déšť nedostačující. Jedině slovo muže, kterého skutečně poslal pravý a živý Bůh. Zazní-li slovo Boží, pak se i dnes dlouhotrvající vyprahlostí vysátá země změní v úrodnou oázu. Což platí pro život každého z nás. Uslyšíme-li skutečné slovo Kristovo, slovo Mesiáše, který je více než Eliáš, změní se náš život. Leč na mé slovo. To je evangelium pro dnešní den. Hleďme na Krista se stejnou vírou a nadějí, s jakou posléze Izrael očekával, že Eliáš přivolá déšť. Hleďme na Krista jako setník z Kafarnaum, který byl zdrcen z toho, že jeho blízký člověk strašně trpí. Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. A jak zní v liturgických textech, má duše bude uzdravena. Tajemný původ Eliášův nás odkazuje ke Kristu. Víme toho jen velmi málo o Eliášovi a Kristu. Podstatné ale je, že byli. Eliáš byl prorokem volajícím k návratu k Hospodinu. Kristus návrat zcela umožnil. Eliáš byl pozdním židovstvem zařazen mezi anděli pomocníky v nejvyšší nouzi,
Hovořili o něm jako o proroku, který napraví všechny věci, ohlásí čas spásy a je přítomen při každé obřízce. Kristus je víc než andělem pomocníkem, víc než prorokem. Kristus je ten, který napravuje a ještě napraví vše na naší zemi. Kristus jen spásu neohlašoval, on ji přinesl.

toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi,

kalendárium. Pojďme nahlédnout do kalendáře, co skrývá datum 1. července. Připomeneme si alespoň některé události a některá jména. Tak v roce 1850 v Habsburské monarchii byly vydány první poštovní známky. A v roce 1903, 1. července, odstartoval první ročník cyklistického závodu Tour de France. A v roce 1908 byl zaveden signál SOS jako celosvětový standard volání o pomoc. A ještě jedno datum, rok 1993. 1. července bylo spuštěno první vysílání Transworld rádia z vysílačů v Rusku. Pro himalajské státy se zde vysílá více než 50 hodin týdně ve 30 jazycích. První červenec je také dnem narození například Ludvíka Jagellonského, českého a uherského krále. Narodil se v roce 1506. Ludvík Jagellonský zemřel při útěku po bitvě u Moháče, jeho smrtí vymírá dynastie Jagellonců a díky nástupnickým právům se na českém trůně ocitají Habsburkové, kteří na něm setrvají po několik století. Fráňa Šrámek, český spisovatel, básník a dramatik, zemřel 1. července 1952. Vstoupil do literatury na Prahu 20. století. Jeho tvorba měla rysy anarchistické a antimilitaristické, ale najdeme v ní i verše velmi intimní a plné prožívání života. Nejznámější jsou jeho verše, které opěvují život, ideál mládí a čisté lásky. Připomeňme sbírku Splav nebo román Stříbrný vítr či dramata Léto a mě. Měsíc nad řekou. Český malíř, ilustrátor Zdeněk Burian také zemřel 1. července v roce 1981. Asi ho máme všichni spojeného s ilustracemi knih Karla Máje a Žila Verna. A poslední jméno, které dnes u dnešního data připomenuje, jméno Syra Nikolase Vintna, který zemřel 1. července 2015, držitel ocenění Spravedlivý mezi národy. Tento Angličan v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území ohroženého Československa. Jeho čin zůstal v tajnosti až do roku 1988, kdy vyšel najevo v podstatě náhodou. O 10 let později připomněl události film režiséra Martina Mináče Všichni moji blízcí a dokument Síla lidskosti. V roce 2023 pak britský životopisný film Jeden život. Nicholas Vinton je nositelem řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Existuje také petice, která jej i dnes opakovaně navrhuje na udělení Nobelovy ceny míru. No a u nás nedávno vyšel na světlo světa muzikál s názvem Vinton tady v Brně. Velmi dobrý. Tolik v rychlosti nahlédnutí do kalendáře, kde máme dnes datum 1. července.

0: chci chodit ve tvém světle. Všude, kde jdu, si blízko, zpívala kapela Ovca.
1: S Rádiem 7 do slunečných i bouřkových dnů.

jak David tančil, jak Pavel výrobní, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálím kůži mou, mám Boha, Jašadrak, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otrostí.

0: milovat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Za chvilku se zaposloucháme do čtení z Bible pro 21. století, ve kterém otevřeme první kapitolu Janova evangelia.

Evangelium podle Jana. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to světlo, ale přišel, aby o světle vydal svědectví. Tento byl to pravé světlo, osvěcující každého člověka, přicházejícího na svět. Byl na světě a svět povstal skrze něj. A svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: toto je ten, o něm jsem řekl, ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše. Milost a pravda však přišla skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.

Toto je Janovo svědectví. Když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity s otázkou, kdo jsi, neodmítl jim přímou odpověď. Já nejsem Mesiáš, prohlásil. Kdo tedy jsi? Zeptali se ho. Eliáš? Řekl. Nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl. Ne. Řekli mu tedy. Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš? Odpověděl jim slovy proroka Izajáše. Jsem hlas volajícího na poušti. Vyrovnejte Pánovu cestu. Ti vyslanci patřili k farizeům. Zeptali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? Jan jim odpověděl, já křtím vodou, ale mezi vámi už povstal někdo, koho neznáte. To je ten, který přichází po mně, ale je přede mnou. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. Toto se stalo v Betabaře za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl. Hle, Boží beránek, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl, po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. Já jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli. Jan vydal svědectví. Viděl jsem ducha, jak se stoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. Já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš se stoupit ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží syn.

0: Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: Hle, Boží beránek. Když ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil, uviděl, jak jdou za ním, a zeptal se jich: Co hledáte? Řekli mu:
1: Rabi.
0: Což se překládá učiteli.
1: Kde bydlíš?
0: Odpověděl jim: Pojďte se podívat. Šli se tedy podívat, kde bydlí, a toho dne zůstali u něj. Bylo to kolem 4. odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu:
1: Našli jsme Mesiáše!
0: Což je v překladu Kristus. A přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: Ty jsi Šimon, syn Jonášův. Budeš se jmenovat Kéfa, což se překládá Petr. Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: Pojď za mnou. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip našel Natanaela a řekl mu: Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně a proroci. Ježíše, syna Josefa z Nazaretu.
2: Co dobrého může být z Nazaretu?
0: Opáčil Natanael. Filip mu odpověděl: Pojď se podívat. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: Hele, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest.
2: Odkud mne znáš?
0: Zeptal se Natanael. Ježíš mu řekl: Viděl jsem tě pod fíkovníkem předtím, než tě Filip zavolal.
2: Rabi,
0: zvolal Natanael.
2: Ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele.
0: Ježíš mu odpověděl: Věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci. A dodal: Amen, amen, říkám vám. Od nynějška uvidíte otevřené nebe a Boží anděli, jak vystupují a sestupují na Syna člověka.
3: Z překladu Bible pro 21. století z první kapitoly Janova evangelia četli herci Jan Potměšil, Jan Vondráček a Luboš Veselý.
4: Radio7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
3: Za chvilku bude 16 hodin a v relaci Základy bude Štěpánka Paluchníková hovořit o milosti.

0: Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7. Překročili jsme 16. hodinu. První červencové vysílání pokračuje další hodinou, a to relací Základy. Aktuální seriál Úvah zpracovává vyučující na evangelikálním teologickém semináři v Praze Štěpánka Paluchníková. Ve svém pátém zastavení uvažuje nad dalším elementárním tématem křesťanské víry.
1: Základy. Dnes před sebou máme krásné téma – milost. Slovo, které zní jemně a přitom sobě nese obrovskou sílu. Často se o milosti zpívá, často je milost zmiňována v prosbách, aby se Bůh smiloval, aby se sklonil k člověku ve své dobrotě. A přesto, jak o milosti mluvit tak, aby nebyla jen známým pojmem, ale skutečností, která je reálnou součástí lidského života? Možná můžeme začít jednoduše. Milost je dar. Dar, který si nemůžeme zasloužit, vybojovat ani vynutit. Není výsledkem našeho výkonu ani odměnou za správné chování. Je to Boží příklon k člověku. Okamžik, kdy Bůh říká své ano. Ne proto, jací jsme, ale proto, jaký je On. Milost je Boží svobodné rozhodnutí být milostivý. Tato myšlenka prostupuje celou Biblí. Kdo si to vystihl krásným obrazem? Ve Starém zákoně je milost jako malý plamínek, zatímco v Novém zákoně se rozhořívá jako jasné světlo. Už od počátku vidíme, že Bůh jedná s člověkem ne podle jeho zásluh, ale podle svého milosrdenství. Vrchol tohoto příběhu milosti přichází v Ježíši Kristu. V něm se milost stává konkrétní, viditelnou, na dosah. Nejde jen o jakýsi princip. Kříž je nejhlubším vyjádřením milosti. Místem, kde se Boží láska setkává s lidským selháním a přináší odpuštění. Apoštol Pavel to vyjadřuje velmi jasně. Milostí jste spaseni. Spasení není ze nás. Není výsledkem naší snahy být lepší, dokonalejší nebo dostatečný. Je to dar. To může být pro nás někdy těžké přijmout. Jsme zvyklí si věci zasloužit, odpracovat, mít pod kontrolou. Milost ale funguje jinak. Nelze ji ovládnout, pouze přijmout. Zároveň milost není pasivní. Není to něco, co se nás dotkne a tím to končí. Je to živá, činná Boží síla, která v nás působí, proměňuje nás a vede nás dál. Dokonává v nás to, co Kristus vykonal. Učí nás žít jinak. Ne ze strachu nebo povinnosti, ale z vděčnosti. Možná právě tady se milost stává srozumitelnější. Ne jako abstraktní pojem, ale jako zkušenost. Jako vědomí, že jsem přijatá, i když nejsem dokonalá. Že jsem milovaná, i když selhávám. Že nemusím dokazovat svou hodnotu, protože už ji mám. Milostí jsme spaseni.
0: Další základy s tématem odpuštění si můžete v premiéře poslechnout v úterý v 9 hodin a 30 minut.

Na Rádiu 7 jsme vstoupili do prázdninového režimu a to mimo jiné znamená, že naše pravidelné magazíny mají odpočinek. Ale v tom čase v 16:30 vám nabízíme ranní telefonát, který si pustíme i dnes o 16:30. Dnes v rámci naší série představujeme, bude řeč o dětech Afriky.

Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá každý den v týdnu, tedy od pondělí až do neděle a 24 hodin denně. Jsme rádi, že můžeme, že smíme. Jsme rádi, že máme k tomu možnosti jak technické, tak i finanční, a to jen díky vám, kteří nás podporujete. Žijeme jenom z darů, nemáme žádné dotace ani žádné reklamy. Takže pokud nás chcete podpořit i vy, kteří ještě nejste mezi našimi dárci, budeme rádi.

Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněná v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Římanům 8, 3 až 4.

0: Letní telefonáty na Rádiu 7 budou zase po nějaké době patřit vybraným křesťanským a pomáhajícím organizacím, projektům a akcím. Podpora dětí, která se stala misijním nástrojem, to je projekt Děti Afriky, který představí náš telefonický host Karel Zientek. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Kdy a jakým způsobem se začal psát příběh Děti Afriky?
1: To je moc pěkný příběh a bude si vyžadovat poněkud delší komentář. Já bych možná začal tím, že před velikonočními svátky v roce 2010 jsme odjížděli s pastorem Michalem Kluzem poprvé do Tanzánie a nebyl tady absolutně žádný záměr na vznik projektu Děti Afriky. Pastor Michal Kluz po ukončení studia na stavební fakultě se rozhodl pro službu pastora ve Slezské církvi evangelické a odjel do Minnesota v USA studovat teologii. V té době tam studoval Zak Malekwa z Tanzánie, mimochodem trojnásobný účastník letních olympijských her, a také v té době na teologické fakultě působil jako hostující profesor dr. Norvald Iris Norska, který už předtím dlouhodobě působil jako misionář v Africe a hlavně v regionu Manyara v Tanzánii. A já si myslím, že přátelství, které tam vzniklo, bylo nakonec klíčové pro vznik projektu. Protože po ukončení studia se po několika letech ozval Zak z Tanzánie s prosbou o potravinovou pomoc. V období dešťu nepršelo, bylo hrozné sucho a hrozil hladomor. Udělali jsme v kostele sbírku na kukuřici a poslali první pomoc do vesničky Dongobeš v Tanzánii. A potom po nějaké době se taky ozval doktor Iris Dorska a vyzval nás, abychom přijeli do Tanzánie a porozhlédli se, co bychom tam možná mohli dělat víc. A já už jsem seděl v letadle a stále jsem nevěděl, proč tam vlastně letím. Nebyl jsem ani pastor, ani lékař, byl jsem IT člověk z korporátu a počítače tam v té době určitě nebyly. Tak co tam vlastně budu dělat? To byla moje otázka. A potom druhou noc našeho pobytu jsme byli v hotelu v Arushi v městečku pod Kilimandžárem a pastor Michal otevřel večer Biblii a četl epištolu apoštola Pavla k Efeským 2. kapitolu. A když přečetl 10. verš, tak si pamatuju, ten pocit úplně mě zamrazilo. Možná, že víte, co tam je. Je tam napsáno, že v Kristu Ježíši jsme jeho dílo stvoření pro konání dobrých skutků, které pro nás Pán Bůh předem připravil. A já jsem najednou pochopil, proč tam jedu. Pán Bůh tam má i pro mě nějaké skutky, kterým se mám věnovat. Tak to nějak začalo.
0: A co je tedy náplní tohoto projektu? Na čem vlastně stojí?
1: No, když jsme už byli na místě, obráceli se na nás místní lidé s různými požadavky a bylo jasné, že nelze všem vyhovět. Nakonec jsme se rozhodli pro podporu vzdělávání sirotků a dětí ze sociálně slabých rodin, které neměly šanci získat kvalitní vzdělání. Po návratu z Tanzánie jsme připravili film a postupně navštěvovali místní farní sbory s prosbou o pomoc dětem v Tanzánii. Jedná se vlastně o podporu dětí formou adopce na dálku, kdy sponzor si vybere dítě z našich webových stránek, které by chtěl sponzorovat. A potom platí měsíčně 1150 korun a dítě má tímto hrazeny veškeré náklady na studium, ubytování, stravu a ošacení. Dále také podporujeme výstavbu budov ve školním areálu. Nejdřív to byla budova školy, potom ubytovna pro zhruba 700 dětí a nyní se staví další budovy. Také podporujeme některé evangelisty, kteří působí v tomto regionu. Tak to je zhruba náplň našeho projektu.
0: Vy vysíláte od roku 2014 do Tanzánie dobrovolníky. V čem konkrétně spočívá jejich pomoc?
1: Ano, tak vysíláme dobrovolníky ve spolupráci se Slezskou diakonií, našimi přáteli z Děti Afriky Slovensko a Slovenskou evangelickou mládeží a organizujeme vlastně dva druhy pobytu pro naše dobrovolníky. Ty další jsou na 9 měsíců s možností opakování ještě nebo prodloužení o další rok a ty kratší jsou na 2 měsíce. Dobrovolníci jsou hlavně vysokoškoláci nebo absolventi středních škol, kteří pomáhají učitelům jednak zkvalitňovat výukové programy, ale hlavně jsou zaměřeni na organizování volnočasových aktivit pro děti. Nový nábor dobrovolníků chceme zahájit už teď o prázdninách a výběr dobrovolníků potom bude začátkem roku 2027.
0: Když se ohlednete za těmi uplynulými roky spolupráce, tak co uvidíte? Jakou změnu jste přinesli?
1: Velmi dobrá otázka. Víte, někdy se nás lidé ptají, proč to vlastně děláte? A má to vůbec nějakou cenu, když na světě je tolik chudoby a vaše služba to nezmění, když je to vlastně jen kapka v moři? Naše odpověď je velmi prostá a zároveň je to motto od samého začátku. Svět nespasíš, ale můžeš pomoci. Ano, pomoci jednomu dítěti a změnit mu život, to přeci dává hluboký smysl pro toto dítě, ale i pro toho dárce. O tom já jsem hluboce přesvědčen. Víte, letos jsem měl možnost poprvé strávit delší dobu v Tanzánii a také jsem se potkal s několika našimi absolventy, kteří už ukončili studium na školách typu college nebo na univerzitách. Znám tyto děti od malička. Byly z pravidla hodně nesmělé, styděli se. Dnes to jsou mladí, krásní, vzdělaní a sebevědomí lidé, připraveni založit vlastní rodiny a postarat se o své děti. Nechci, aby to vyznělo nějak vychloubačně, ale ten rozdíl vůči svým vrstevníkům, kteří tu příležitost neměli, je opravdu vidět. Ano, jsme tu proto, abychom dali příležitost na změnu. A už jsem také zmínil výstavbu některých budov a za zmínku stojí i skutečnost, že dnes jsou podporované děti ve třech základních školách, jedné střední a ve třech jednotřídkách ve velmi chudé oblasti Jadačiny.
0: A čím ten projekt žije v současné době?
1: Tak aktuálně naším krátkodobým, ale velmi důležitým cílem je výstavba školní jídelny a kuchyně, aby se děti mohly stravovat v důstojných podmínkách. Jedná se o 700 dětí základní školy, zhruba 200 studentů střední školy. Hrubá stavba je vlastně hotová a nyní hledáme finanční prostředky na zastřešení budovy, které jsme opravdu vděční za každý dar.
0: Karle, co tato služba přináší konkrétně do vašeho osobního života? Čím vás obohacuje?
1: Tak já mohu zcela jistě říct, že tato služba mi doslova změnila život. Já jsem pracoval celý svůj život v korporátu, někdy víc než 10 hodin denně. Přijel jsem do Tanzanie a pochopil, že život může vypadat také úplně jinak. Musel jsem spoustu věcí přehodnotit a podívat se na můj život s určitým nadhledem. Jsem křesťan, který potřebuje, aby moje víra byla nějak uchopitelná a měla přesah do praktického života, kde v konkrétních situacích prožíváme Boží blízkost a Boží dobrotu. A projekt Děti Afriky přinesl do mého života hodně velmi konkrétních Božích doteků. A jsem dnes přesvědčen o tom, že i když my jsme žádný plán neměli, tak ho měl Pán Bůh a pozval nás ke spolupráci na svém díle. To je celé. Přijímám Boží požehnání pro můj život, které se nedá vyčíslit, ale také se nedá ničím nahradit.
0: No a s jakými plány se díváte do budoucna?
1: Mladí lidé v Tanzánii mají dnes ten problém, že měli možnost vystudovat, ale trh práce má pro ně málo pracovních příležitostí. Proto jsme letos pro tyto naše absolventy připravili několik workshopů s cílem poskytnout mladým lidem určité dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné k tomu, aby mohli sami začít podnikat. Tento projekt je včetně finanční podpory pro začátek, kterou poskytují naši přátelé ze Slovenska, zvaná se STEM příležitost.
0: A ještě závěrečná otázka, kde je možné se dozvědět o projektu podrobnější informace?
1: Tak všechny potřebné informace o projektu Děti Afriky mohou posluchači najít na webových stránkách www.detiafriky.cz. a kde se mohou přihlásit k adopci konkrétního dítěte nebo mohou finančně podpořit některý z běžících projektů.

A to zaslíbení, které máme také napsané v Bibli, že s námi Pán Ježíš Kristus bude až do konce, tak to stále platí. Platí také pro vás, stejně jako pro nás zde

0: Víc lásky, víc síly, víc tebe v životě mém. Michael W. Smith, Thorne Wells.
1: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Za chvilku bude 17 hodin a čeká nás další díl z letní série The Best of Pohovka 2022 až 2025. Vrátíme se na festival United 2025 k povídání s reperem Faith Childem a Karolínou Vološínovou spolu s Lídou Matuškovou. A od 18. hodiny už potom se ujme moderátorského postu Kristýna Exnerová. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti.

0: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: Vítejte u dalšího dílu Pohovky na Rádiu 7. Dnes zavítáme na Festival United, abychom se zaposlouchali do dle mého názoru inspirativního rozhovoru. Hostem bude Michael Oluwaseyi Ayo, a.k.a. Faith Child, rapper z Velké Británie. Provedu vás já, tedy Karolína Vološinová, a zdatně, obratně a vtipně přetlumočí Lína Matušková. Ať se vám dobře poslouchá nejen mluvené slovo, ale i skladby z alba Airborne. Po prvních dvou písních Take Off a Ricochet začne Faith Child rovnou vysvětlovat, proč si tak říká.
2: Sit back, relax. If there's anything we can do to make your flight a little more enjoyable, please don't hesitate.

0: Wow. Okay, this name relates to my birth story.
1: Tahle přezdívka se vztahuje k příběhu mého začátku života, k narození.
0: Do you want to hear the story?
1: Jsme ready na nějaký příběh?
0: Dobře, děkujem. Yes. So when my mom was pregnant with me, she didn't want to have any more children.
1: Když moje maminka otěhotněla, čekala mě, tak to bylo v její fázi života, kdy nechtěla mít už děti.
0: So I was a mistake.
1: Takže já jsem byl omyl.
0: Děkujem. So she went to the she went to the doctor to have a conversation.
1: A tak došla za doktorem, aby si s ním popovídala o té záležitosti.
0: Do you understand what I'm saying?
1: Je nám jasné, o čí jde?
0: There's some children around, so I'm being. Yes.
1: Jo, protože tady máme nějaký děti, tak se snažím naznačit, abychom my ostatní rozuměli. Yeah.
0: So when she spoke to the doctor, she said, I can't do it no more. It's too much pressure on my life.
1: Mluvila s doktorem a říkala mu, já tohle fakt nezvládnu, v mém životě už je příliš mnoho tlaků.
0: But God spoke to her for the first time.
1: Ale tehdy k ní Pán Bůh poprvé promluvil.
0: And he said, I want you to have this baby.
1: A vnímala, že jí říká, já chci, aby z tohle dítě si nechala.
0: And she said, I'm a single mom.
1: A ona, já jsem svobodná matka.
0: Poverty.
1: Žiju v chudobě.
0: Domestic violence.
1: Prožívám domácí násilí.
0: Four children.
1: Už mám 4 děti.
0: How can I have another child?
1: Jak bych mohla zvládnout další miminko?
0: And God said, believe, have faith in me, and I will show you I am God.
1: A Pán Bůh jí na to řekl, věř mi, měj víru, faith, víru ve mě a já ti ukážu, že já jsem Bůh.
0: So I was a faith child.
1: Já jsem byl faith dítě, dítě víry.
0: So I use my story to inspire people.
1: A tenhle svůj příběh používám, abych lidi inspiroval.
0: People might tell you that you're a mistake, like I was a mistake.
1: Můžete slyšet od lidí okolo, že jste jako omyl, stejně tak jako já jsem byl nedopatření, neplánovaný omyl.
0: But God never makes mistakes.
1: Ale Pán Bůh nikdy chyby nedělá.
0: And has a special plan for every single person here.
1: A má speciální plán pro každého, kdo tady teď je.
0: And many years later, I'm in Setin having an amazing time.
1: A pak o spoustu let později jsem tady a mám se fantasticky s váma.
0: So that's the story behind my name.
1: Tohle je příběh, který souvisí s mojí přezdívkou, s mým jménem.
0: Děkujem.
2: To byl začátek tvojí cesty. Jaká byla cesta k hudbě a jaké bylo tvoje první vystoupení?
0: So I come from a church and youth group where they do all the things that young people like.
1: Já jsem chodil do mládeže, kde prostě byly věci, které mladí lidi mají rádi.
0: Music, poetry, drama.
1: Jelo to tam prostě hudba, básně, divadlo.
0: So we had a youth club and that's where we were taught how to make music.
1: A tak v rámci toho jsme měli jako vlastně skupinu, kde jsme se učili hudbu.
0: And people would invite us from one location to another location to another location.
1: Like the group already? A ta skupina, která vlastně z tohohle vznikla, tak nás zvali na různá místa.
0: And then I used to be in a group with four other musicians, other rappers.
1: Bylo nás pět, já a 4 další rapeři.
0: And then I went solo like Beyonce.
1: A pak jsem, okay. A pak jsem se vydal na solovou dráhu, jako Beyonce.

0: I left all of them.
1: A odešel jsem.
0: And now I'm very happy to be in Czech Republic.
1: A teď teda jsem šťastný, že můžu být tady v České republice.
0: So that's how I started into music.
1: Takhle jsem začal s hudbou.
2: A měl jsi třeba v rodině nějaké zázemí, měli jste muzikanty doma, hráli jste na nějaké nástroje?
0: So I come from a very musical and art family.
1: Moje rodina je velmi hudební a vůbec umělecky zaměřená.
0: My big sister is a singer.
1: Moje starší ségra je zpěvačka.
0: My second sister is a poet.
1: Druhá ségra je básnířka.
0: My brother is a DJ.
1: Bracha je DJ.
0: And then my other sister is also a singer and choir director.
1: A moje další ségra je zpěvačka a také vede sbor.
0: And then my mom studied a theater arts acting.
1: A moje mamka má vystudovaný divadelní umění.
0: So it's in all of my family.
1: Takže jo, v naší rodině to je.
2: Teď přečtu status, co sdílel Faith Child na Instagramu. A pochopíte, proč jsem měla v úvodu tu narážku na tu navigaci. Když cestujete s Bohem, málo kdy vás vede vyhlídkovou cestou. Někdy vás vezme na odbočku přes pouť a rychle zjistíte, že jeho Waze není váš Waze. Jeho cesty nejsou vaše cesty. To je začátek příběhu, který si teda sdílel na sociálních sítích, tak doufám, že nám to tady dopovíš. Co se tehdy stalo?
0: So you want me to explain that story? Okay. I understand. Thank you. So okay, I'm a Christian.
1: Takže rozběhneme se na to, takže začneme tady. Jsem křesťan.
0: Is anybody else here a Christian?
1: Ještě někdo tady je křesťan?
0: Oh, okay. So I'm with my family now. Okay,
1: takže
0: I understand.
1: Takže to je moje rodina tady teď, jo?
0: Okay, I feel okay, cool. So sometimes when you pray for a cake,
1: někdy je to tak, že se modlíte a prosíte si o koláč nebo dokonce dort.
0: God will not give you a cake.
1: Ale Pán Bůh vám nedá dort.
0: He will give you flour, eggs.
1: Dávám mouku, vajíčka.
0: Eggs. What else do you put in cake?
1: Takže dávám mouku, dávám vajíčko a teď teda prosím vás, z čeho dalšího by se ještě dal udělat koláč nebo marzipán?
0: Marzipán, yeah. What else?
1: Sugar.
0: Milk, sugar, yes. So God will give us the ingredients.
1: Takže prosíme o dort, o koláč a Pán Bůh nám nedá, ale dá nám ty jednotlivé ingredience, které pro něj jsou potřeby.
0: To get to the end destination.
1: Proto, aby nás dostal k tomu cíli.
0: And the Bible says God's ways is not our ways.
1: A Bible říká, že Boží cesty nejsou naše cesty.
0: So he has a way to take us through a different journey to get to the end goal.
1: A opravdu Pán Bůh to takhle dělá, že ta jeho cesta vede možná úplně jinak, než si představujeme, ale ten cíl toho dosáhne.
0: But the longer the journey, the more you will learn.
1: Ale pravda je taková, že tím, že se ta cesta natáhne, čím delší ta cesta je, tím více se toho můžeme naučit.
0: So a turbulent journey with God.
1: Taková turbulentní cesta s Bohem
0: is better than a smooth journey without him.
1: Je vážně lepší než pohodlná, jemná, ale bez Boha.
0: So always call on God to direct you.
1: Vždycky volejte k Pánu Bohu a říkejte si o instrukce, o směrování.
0: Děkujem.
1: Dík.
2: Tohle se stalo, když Faith Child letěl na Slovensko, tak třikrát mu zrušili let, tak to je takový jako výstup, na co přišel během toho.

0: Pokolikáte si dnes v České republice a pokolikáte si na festivalu?
1: I have been to Czech Republic about 20 times.
2: Mám za sebou asi 20 cest do České republiky.
1: Prague, Karlovy Vary, Cetin, many places. I've been to so many places.
2: Tolik míst, kromě těchto, které jsem jmenoval.
1: My favorite drink in the whole world is Kofola.
2: Můj nejoblíbenější nápoj na světě je Kofola.
1: However,
2: ovšem,
1: the best Kofola,
2: ale je taky nejlepší Kofola,
1: is from the tap.
2: Je točená.
1: Dobré?
2: Je to tak?
1: Yes, yes, yes, yes. So, I've been to Czech Republic like 20 times and I love it. Great people, great food, great culture.
2: Jo, jo, jo, je to tak, že v České republice, a já to tady miluju, prostě fantastický lidi, skvělé jídlo. Pití samozřejmě, Kofola.
0: Fejfe, ty jsi interpret, který získal několik ocenění. Například v kategorii Best Gospel Act si získal Mobo Award v roce 2015 a to je ocenění pro britské tvůrce s černovskými kořeny. To je poslední album Airborne se vyšplhalo na žebříčku křesťanských a gospelových skladeb mezi top 5. Stoupneš si někdy před zrcadlo a pochválíš se? Řekneš si, jsem dobrý.
1: Never.
2: Jakože nikdy.
1: Well, sometimes.
2: Někdy.
1: And I will explain why.
2: A já vám vysvětlím, proč to tak je.
1: We all have amazing gifts and talents, things that we're very good at.
2: Všichni máme úžasnou dávku talentu a darů, každý.
1: But I understand that my gift and my talent comes only from God.
2: Ale když se na ně dívám, tak zároveň si uvědomuji, že pochází od Boha, že to, co mám, dostávám od něj.
1: So I never want to allow pride to get to my head for me to think it's my own strength and my own ability.
2: Já fakt bojuju o to, aby nikdy v mojí mysli nedostala místo pýcha, abych nezačal si myslet, že to mám ze svých vlastních schopností.
1: There's a verse in the Bible, Matthew 5 verse 16.
2: V Matouši v 5. kapitole v 16. verši.
1: Let your light so shine before others.
2: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi.
1: They will see your good works.
2: Aby viděli vaše dobré skutky.
1: And glorify your Father in heaven.
2: A aby vzdali chválu Bohu v nebesích.
1: So anytime people praise us, anytime we shine, we always should give the glory back to God.
2: Takže když nás lidi chválí, jako v těch okamžicích, kdy zazáříme, pamatujme na to, že sláva patří Bohu.
1: So even tonight when you see me and the band on stage tonight having a great time.
2: Takže i dneska večer, až nás uvidíte na stage s celou mojí kapelou, a bude to super.
1: It's going to be amazing, but all the glory is going to go to.
2: Jestli se vám to bude líbit, a bude to super, budeme si to užívat, ale pamatujme, že sláva z toho všeho patří Pánu Bohu.
1: So I'm always humbled and appreciative for every gift and every opportunity.
2: Já vážně vždycky s pokorou přicházím ke každému daru, který objevím, k příležitosti, která se přede mnou otevře.
0: Ty vedeš workshopy, mluvíš s mladými lidmi. O čem? O čem je motivuješ? Jsou to motivačně laděné workshopy, tak o čem to je?
1: My message is that there is a life where you can be forgiven.
2: Asi to nejdůležitější, co mám potřebu sdělit, že existuje život, ve kterém může panovat odpuštění.
1: And all your insecurities can be taken away.
2: Život, ve kterém všechny vaše nejistoty mohou zmizet.
1: And all your regrets can be taken away.
2: Všechny neodpuštění, všechny hořkosti mohou být z vašeho života vyčištěny.
1: And that God has a plan and a purpose for every single young person.
2: Motivace, slovo povzbuzení v tom, že Pán Bůh má dobrý plán pro každého z nás.
1: Every single person, young and old, has a hole in their heart.
2: Každý člověk, ať je mladý nebo starý, každý v sobě máme prostor, díru.
1: And we often try to use things to fill that hole.
2: A často se snažíme tuhle tu díru zaplnit věcmi.
1: Money,
2: penězi,
1: drugs,
2: drogami,
1: alkoholem, relationships,
2: vztahy.
1: But only God can satisfy and fill that hole.
2: Ale pravda je, že tuhle díru dokáže skutečně uspokojit, zaplnit jenom Bůh sám.
1: So the earlier we can introduce people to the power of the gospel.
2: A jsem přesvědčený, že čím dříve člověka můžeme jaksi konfrontovat s tou nádhernou pravdou evangelia.
1: The quicker they can come to know who God is and who they are in God.
2: Tak tím rychleji může mladý člověk přijít k tomu vědomí, kým je Bůh, kým je Ježíš a kým on, ten mladý člověk, je v Ježíši.
1: So that's the main message behind my workshops and everything that I do.
2: To je největší, to nosné poselství za vším, co dělám, nejenom workshopy, na které se stala.
0: Mně připadá, že tak, jak to vnímám, u mladých lidí se vytrácí trpělivost, schopnost u něčeho vydržet delší dobu, u nějaké činnosti a být soustředění na ní. To mě nebaví, to dělat nebudu. A tak to plní to svoje nitro něčím, co chtějí zkoušet, něco nového, možná se naučit, ale pak zleniví a konzumují, co jim třeba internet přednese, co jim nabídne. Jak to vnímáš v Británii?
1: We live in a microwave generation.
2: Naši generaci bych nazval mikrovlnkovou.
1: Where we want everything instantly.
2: V tom smyslu, že všechno chceme hned. Tink.
1: But you understand that the day you plant the seed,
2: ale potřebujeme pochopit, že je tady den, kdy se zasívá.
1: Is not the day you eat the fruit.
2: Ale to není ten týden, jako kdy jíme z té sklizně, sklízíme.
1: So we have to endure before we enjoy.
2: Prostě je to tak, a to je anglická slovní hříčka, musíme vydržet, endure, než enjoy, než si budeme užívat. V češtině to tak nevyzní, ale kdo znáte anglicky, endure, enjoy. Nejdřív je jedno N a potom je další N.
1: So we have to program our minds to take the long way in order to enjoy the journey.
2: Potřebujeme si asi znova jako přeprogramovat mysl, abychom si uvědomili důležitost té dlouhé cesty.
1: So for example, I read my Bible on my phone.
2: Tak třeba řekněme, já čtu Bibli na telefonu.
1: But sometimes it can be distracting.
2: Ale někdy to, ten telefon dokáže být taková dost jako rušivá mrcha.
1: Because Facebook might pop up or a message or something.
2: Takže objeví se tam prostě zpráva od někud a Facebook má nějaký nový posty.
1: So you have to be ready to go back to get the physical book and read it that way.
2: A co na to pomáhá? No prostě se vrátit zpátky k té fyzické papírové knize s listy.
1: But there are still many benefits though to technology and all the other things that comes with it.
2: Jakože jo, je spousta výhod, které jdou s technologií, ale zároveň přináší sebou i další rušivé věci.
1: So I hope that helps you.
2: Takže snad aspoň tohle pomáhá.
0: Když si představíš, že bych přišla na tvůj workshop, tak v čem mě budeš motivovat, nebo jako co mi řekneš? Prostě přijdu a mě to je jedno, prostě přijdu, přijdu se podívat na tvůj workshop a mě zajímá prostě, jestli mě nějak budeš motivovat a co to bude. A co motivuje tebe, abys to dělal pro ty mladý?
1: The best way to motivate someone is to be relational.
2: Nejlepší způsob, jak motivovat někoho, co budu dělat já, je vstoupit do vztahu.
1: And just sharing your story and finding out what their interests are.
2: A být připravený sdílet svoje životy, naslouchat, trefit se do toho, potkat se s tím člověkem v tom místě, co ho zajímá.
1: So by putting yourself in that person's shoes, they're able to identify themselves in you and you see yourself in them as well.
2: A pak se to najednou stane. Ve chvíli, kdy si dám tu práci, že nějak se, já zase anglický obrat, jako postavím do jejich bod, najednou jsem na tom místě, zkusím být na místě toho člověka, se kterým mluvím, tak najednou vznikne zvláštní chemie toho, že můj příběh k němu konečně promlouvá a stejně tak já vlastně velmi intenzivně vnímám, co se děje v jeho životě.
1: There's a saying that says, they don't care how much you know, until they know how much you care.
2: Je takové pořekadlo, které je pro mě důležité. Nikoho nezajímá, jak moc víš, dokud se nezajímáš o to, co víš o nich. Nikdo se nezajímá o to, jak moc pečuješ, dokud skutečně nepečuješ. Zkouším to. Je to krásná slovní hříčka v angličtině. V češtině to tak nevyzní a dělám, co dělám.
1: So that's the best way to connect with someone who isn't motivated.
2: Takže když opravdu potkáte někoho, kdo má málo motivace v sobě, tak vnímejte ho a propojte se s ním.
0: Kde je hranice mezi brandem, značkou Faithchild, aby to či ono vypadalo dobře, znělo dobře? A jak se pozná, že Faithchild je sám sebou?
1: I feel like they are the same person.
2: Já prostě jsem přesvědčený, že ten brand, ten Faith Child na scéně, že je to totéž, jako kdo jsem já.
1: My music is an extension of my life and my faith in God.
2: Moje hudba je takovým prodloužením, pokračováním toho, co žiju ve svém životě s Bohem.
1: All my songs are about God's love, who I am in God, God's forgiveness.
2: Všechny moje písničky jsou o Bohu, kdo je Bůh, kým jsem já v něm, o odpuštění.
1: And these are things I experience every single day.
2: Což jsou věci, které já každodenně zažívám.
1: If I wrote songs about getting drunk and selling drugs, that won't even be true, because that's not who I am.
2: I kdybych se pokusil třeba napsat písničky o tom, že se opím nebo prostě prodávám drogy, to by nebylo ono, protože tohle to není, co já žiju.
1: And I want to share this with you.
2: A tohle je něco, co s vámi chci sdílet.
1: Every so often I go to these A-list red carpet events.
2: Já se prostě často dostávám na takové ty červené koberce, jo? Že se mi to prostě stává, takový jako fu.
1: There's loads of celebrities in the room.
2: A se spoustou celebrit v místnosti.
1: And because I also present on BBC on television, people know me from being a presenter or from being a musician.
2: A jsem známý, protože mimo jiné také na BBC kanále prostě mám nějaké svoje pořady. Prostě lidi znají i ten můj obličej.
1: So they know that I am the Christian guy that they see on television.
2: Vědí, že já jsem ten křesťanský chlapík, který ho vídají v televizi.
1: So when we go to these events, all of them are queuing at the bar waiting for me to pray for them.
2: A představte si, že když jdu na tuhle tu akci, kde jsou všechny ty celebrity, ty červený koberce, všechno je takový úplně fancy, tak nezřídka se stane, že u baru stojí frontu, abych se za ně modlil.
1: So now this big club party turns into a church service.
2: Takže teď tahle ta obrovská klubová party čeká na moji vlastně jako církevní službu.
1: And that's because I am my true self.
2: A je to prostě a jednoduše proto, že já žiju to svoje skutečné já, to kdo jsem.
1: There's no difference between faith child the musician and faith child the man.
2: Prostě není rozdíl mezi faith childem hudebníkem a člověkem.
1: So no matter where you are, make sure you spread the love of God in your homes, in your schools, in your work, in your community.
2: I pro vás, prostě kdekoliv jste, nerozpakujte se a rozšiřujte okolo sebe Boží lásku doma, ve školách, v těch prostředích, ve kterých jste.
1: Because you might be the only Christian and the only love of God that they get to experience in the flesh.
2: Protože možná můžeš být tím jediným křesťanem, můžeš být tím jediným obrazem Boží lásky, se kterým se ty lidi v životě potkají. Právě ty.
3: Děkuji.

0: Na webu máš sekci Book Faith Child a já, když jsem si to poprvé četla, tak jsem si říkala, asi vydal nějakou novou knížku, ale to bylo ve významu jako rezervovat. Tak když už jsem se nad tím zamyslela, tak si říkám, možná, že něco plánuje, je to tak? Jako chystáš nějakou knížku?
1: Maybe yes. But yeah, I would like to write a book one day.
2: Ano, jednoho dne bych asi rád napsal knihu.
1: If I write a book, would you read it?
2: Jakože dobře, kdybych napsal knihu, četli byste ji?
1: Thank you so much. Thank you so much. That one guy in a green t-shirt is going to read my book.
2: Tak tam máme borce v zeleném tričku, který by si nadšeně přečetl můj knihu.
1: Now I need to translate it to Czech.
2: Takže teď až ji napíšu, tak bude ještě ke všemu muset být přeložená do češtiny.
1: Yeah, I think I would write a book. I think also have an audiobook as well.
2: A nebo třeba co taková audiokniha.
1: Because of technology, people don't like to read anymore, but they like to listen.
2: Protože nějak mám pocit, že lidi úplně tak moc nečtou, ale audioknihu by si třeba poslechli.
1: So yes, I'm happy to explore that.
2: Tak jo, tak já se do toho pustím.
0: Když jsme u těch knih, tak máš nějakou oblíbenou biblickou pasáž?
1: So the book of Romans is a very powerful book.
2: Kniha Římanům, to je obrovská síla.
1: And Romans 8, the Romans chapter 8 is a very powerful chapter as well.
2: V té knize Římanům, 8. kapitola Římanům, to je super silná věc.
1: So Romans 8:28.
2: A pak tady ještě zazumujeme Římanům 8:28.
1: Says all things work together.
2: Tam je psáno, že všechny věci společně napomáhají
1: for the good of those who love the Lord,
2: k dobrému těm, kdo Boha milují.
1: And are called according to his purpose.
2: A v souladu s jeho povoláním a záměrem.
1: And Romans 8:18, I think.
2: 8:18
1: says the pain we suffer now,
2: říká, že to trápení, které teď procházíme,
1: is nothing in comparison to the glory that is to come.
2: Je nic ve srovnání s tou slávou, která přichází.
1: So you know, in this life we go through a lot of challenges, a lot of obstacles, but those two verses give us hope.
2: Jako ve svých životech procházíme problémy, starostmi, ale třeba jenom tyhle ty dva verše, to je obrovská naděje.
1: I can't promise you healing.
2: Nemůžu vám slíbit uzdravení.
1: I can't promise you wealth.
2: Nemůžu vám slíbit bohatství.
1: But I can promise you Jesus.
2: Ale co vám slíbit můžu, je Ježíš.
1: And the Bible says,
2: a Bible říká,
1: even though I walk through the valley of death,
2: i kdybych šel údolím smrti,
1: I will fear no evil, for you are with me.
2: Nebudu se bát zlého, protože ty, Bože, jsi se mnou.
1: Which means, as Christians, you will go through challenges.
2: Jasně z toho vyplývá, že i jako křesťané budeme procházet údolími.
1: But God will be with you during the challenges.
2: Ale Pán Bůh s vámi, s námi bude procházet těmi těžkostmi.
1: And that's the hope I've come to share today.
2: A tohle je naděje, se kterou jsem za vámi dneska přišel.
0: Ty jsi v nějakém rozhovoru řekl, že Slovensko je tvoje druhé doma, tvým druhým domovem, tak já doufáme, že i Česko se ti stane domovem. Díky moc za rozhovor, že jsi byl tady, ať se ti vydaří dnešní koncert. Díky moc, že jste byli vy s námi. Faith Child!
1: Děkujem, thank you so much. Oh, I just want to say one quick thing. Just one quick thing.
2: Ještě jednu krátkou věc vám chci povědět.
1: Can you give her a round of applause, please?
2: Může dostat Karolí úžasný potlesk.
1: This has been one of the best interviews I've done.
2: Protože tohle je jedno z nejlepších interview, který jsem kdy absolvoval.
1: Because she did her research.
2: Protože ona si teda udělala průzkum, zjistila si o mě věci, aby potom to interview bylo takový.
1: And that makes it more enjoyable.
2: Což ten rozhovor dělá úplně báječný.
1: So thank you. And thank you for listening. Thank you so much.
3: Atatea tumuli mwamba. Zina langu. Iyele tselu. Kufumwa uze. Kufuna kwanu kuchitidwe. Munga kumwamba. Choncho pasibanu. Amen.

Letní večery ve společnosti Rádia 7.

0: Krásný večer, milí posluchači z Rádia 7, vás zdraví Kristýna Exnerová. Je 1.7., první prázdninový den skoro za námi a já vás zvu k poslechu Bible Guideu s Jiřím Zdráhalem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 5. kapitola. Zkázu Jeruzaléma Bůh v této kapitole ilustroval dalším obrazem. Prorok si oholil vousy a vlasy, z nichž třetinu spálil, třetinu rozsekal a třetinu hodil do větru. Pouze malou část uschoval ve svém plášti. Prorokovi vlasy a vousy reprezentovali různý osud obyvatel Jeruzaléma po porážce Judska. Jen velmi málo z nich bude zachráněno. O tom čteme. Synu člověčí, vezmi si ostrý meč a jako holickou břitvou si jim ohol vlasy a vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. Až uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je poženu staseným mečem. Hrstku z nich ale vezmi a schovej do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a nech je tam schořet. Rozdělení obyvatel Jeruzaléma na třetiny je zde podobné jako v proroctví Zachariáše. Tam čteme. V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v ní zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro. Protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat mé jméno. A já je vyslyším. Řeknu, to je můj lid. Oni odpoví, náš Bůh je Hospodin. Zachariáš ale žil v době, kdy Jeruzalém, o kterém mluvil Ezechiel, byl už dávno zničen. A nejedná se zde ani o popis zničení Jeruzaléma v době po ukřižování Ježíše Krista. Zachariášem předpovídaná zkása Jeruzaléma totiž končí tak, jak zničení Jeruzaléma Římany neskončilo. Obrácením se k Bohu. Proto můžeme považovat Ezechiášovo a Zachariášovo proroctví za předpověď budoucnosti, která je teprve před námi. Důvodem trestu Izraelců byla jejich neochota plnit Boží zákony a řídit se jeho pravidly. Tak jako si prorok oholil své vlasy a vousy, tak Bůh oholí Jeruzalém od těch, kdo neplnil jeho zákony. O tom čteme. Jakože jsem živ, praví panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými nechutnostmi a ohavnostmi, já sám tě jako břitvou oholím. Neslituj se, neušetřím tě. Popis způsobu zkázy v tomto proroctví, meč, mor, hlad a dravá zvěř, je stejný jako zkáza v knize Zjevení. V Ezechielovi čteme, vystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhubě, naložím vám na hladu víc a víc a odříznu vás od chleba. Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která tě připraví o děti. Přejde přes tebe mor a krev a přivedu na tebe meč, to říkám já, Hospodin. A v 6. kapitole knihy Zjevení čteme. Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti. Pojď! A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo smrt. A za ním šlo záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a divokými šelmami. Tato podobnost ukazuje, že Ezechielova předpověď se pravděpodobně týká nejen doby zničení Jeruzaléma Babyloniany, ale také událostí spojených s druhým příchodem Krista. V komentáři k minulé kapitole Ezechiele jsme si četli o prorocích vyskytujících se v příběhu církve v knize Skutků. Také naše církevní historie zná příklady, kdy Bůh svou církev vedl pomocí proroctví. V životopisu našeho největšího krále Karla IV. Čteme o jeho duchovní zkušenosti. Karel popisuje, že v noci k němu přišel anděl a ukázal mu, jaký ho čeká trest, když bude hřešit. Když se později Karel stal králem, podporoval nápravu zbožnosti v tehdejší církvi. Podle Jana Amose Komenského byl Karlovým spovědníkem Jan Milíč z Kroměříže, který se o reformu zbožnosti v církvi snažil. A Milíčovým žákem pak byl teolog Matěj z Janova. Ten se svou reformní snahou narazil na odpor, ale zanechal toto proroctví. Zvítězila nyní proti nám prchlivost nepřátel pravdy. Ale nebude to tak navždy. Neboť povstane lid nepatrný bez meče a moci a jemu neodolají. Tato Matějova prorocká předpověď se pak naplnila se vznikem Jednoty bratrské. Ta během několika desítek let naplnila evangeliem české země a spolu vytvářela nejvýznamnější období dějin našeho národa.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. A teď přehled pořadů, které si můžete poslechnout během dnešního večera. V Kanafásku se ponoříme do dalšího příběhu Radka Daniela, který vepsal do své knihy Povídá se povídá. V 19 hodin a 15 minut uslyšíte v podání Marcely Dýrové vyprávění o kamarádství, o jeho důležitosti a nevyzpytatelnosti. Jsou místa, kde je jakékoliv práce náročnější než jinde. Můžeme je nazývat skalnatými místy, kde se těžko chytají semínka, která zaséváme. Na jedno takové místo se vypravíme s pořadem 3D Talk, ve kterém s kazatelem Tondou Prokůpkem a Vojtou Barotem navštívíme práci v Bruntále. Připojte se ve 7:45. Poslední kniha Bible, Zjevení Janovo, obsahuje několik velmi adresních poselství konkrétním sborům v Malé Asii. Dokážeme si z nich vzít něco užitečného i do našich životů a církví? Průvodcem a pomocníkem nám bude výklad teologa

takzvané pastorální. Malým koncertem vážné hudby provází Dalibor Bakala. Nepálské hory nepřinášejí pouze romantiku pro milovníky hor, ale také tvrdý život v těžkých podmínkách. Vyměnit pohodlný život v Americe za toto místo? Gary a Barbara dostali do srdce touhu přinést tam evangelium, s čím vším se museli vypořádat, uslyšíme o 11:15 v dalším dílu Čtení na pokračování, kde se spolu s Michalem Hubáčkem opět vydáme na andělské stezky. Tak to byl přehled pořadu a teď už vám pouštím píseň.

Dospívala Terezie Štěrc a teď píseň od Rivers and Robots, kde se zpívá si hoden naší chvály Bože, stvořitel všeho a dokonavatel naší víry.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Na co čekáme? Jednou bude už moc pozdě. Máme sdílet evangelium a není lepšího místa, kde začít, než u našeho souseda. Miluj svého bližního jako sám sebe. To zpíval Jamie Kimmett v předešlé písni. A už za pár písní si můžete poslechnout průsečíky s otázkou, může být technologie živá? Moderátor Pavel Kohl se bude ptát Mariana Možucha.

Rádio 7 na Spotify. Pravidelné podcasty s kvalitním obsahem. Pro klik na webu radio7.cz nebo přímo na Spotify zadejte pořady TVR a Rádia 7.

Milí posluchači, znělka ohlásila 19. hodinu 1. července a od mikrofonu zdraví Kristýna Exnerová. Ty jsi můj směr, jsi můj cíl, v tobě jsem svůj život zakotvil. Už to nejsem já, kdo má vládu, jsi to ty. O tom bude zpívat skupina Nad čarou.

Dnešní verš z Bible se opět ukrývá v knize Přísloví a zní dost starodávně. Poslouchejte. Přísloví 27.9. Olej a kadidlo jsou pro radost srdci, přítel je sladší než chtění vlastní duše. Olej a kadidlo byly ve starých dobách velkou vzácností a bohatstvím. Lidé si je dávali třeba jako dárek a měli z nich velkou radost. Ale ještě větší radost měli lidé ze starých časů, stejně jako dnes, z dobrého přítele, kamaráda. Mít dobrého kamaráda je ještě lepší než splnění vašeho nejtoužebnějšího přání, tedy slovy Bible, přítel je sladší než chtění vlastní duše. Pokud takového kamaráda máte, můžete za něj Pánu Bohu poděkovat. Pokud ne, můžete Boha prosit, ať vám pomůže nějakého fajn kamaráda najít. Možná, že je blíž, než si myslíme. Podobně jako v našem dnešním příběhu, který napsal Radek Daniel a čte Marcela Dýrová a vydalo nakladatelství Advent Orion.

Nové město, nová škola, noví spolužáci. Eva z toho byla pěkně otrávená. Seděla před školou a pozorovala dovádějící děti. Házeli si míčem, běhali a smáli se. Evě ale do smíchu nebylo. Stýskalo se jí. Nechápala, proč právě ona musí měnit školu a kamarády. Hej, ty tam! Chceš si s náma pinknout? Zakřičela na ní blondětá holčička a hodila jí balon. Ne, nemám na to náladu. Odsekla smutně Eva a vrátila míč obloukem zpátky. Školní zvonek ohlásil konec přestávky a tak se otočila a zmizela za školními dveřmi. Ve škole je děsná nuda, mami. Nikoho tam neznám, je mi smutno. A vůbec, proč se pořád musíme stěhovat? Kňourala doma nespokojeně. Ale jdi, za chvilku si na to zvykneš a bude se ti tady taky líbit. Zkusila jsi proto něco udělat? Jsi moje šikovná holka, věřím, že to zvládneš. Usmála se na ní maminka. Mámě se to řekne, udělat, ale co mám dělat? Povzdechla si smutně, nemám tady žádnou kamarádku a vlastně ani nechci mít. K čemu taky? Druhý den ve škole se Eva snažila ze všech sil. Hlásila se o 106, se zadanými úkoly byla vždycky hotová jako první a v matematice dostala z příkladů jedničku. O přestávce ji na chodbě zastavila paní učitelka. Evo, všimla jsem si, že jsi šikovná na matematiku. Měla bych pro tebe malý úkol. Věra z vaší třídy je už druhý týden nemocná a potřebuje dohnat učivo. Co kdybys za ní po škole zašla a pomohla jí? Neznám ji. A ona mě také ne, namítla Eva. Mohl by za ní jít někdo, kdo ji zná. Já tam nepůjdu. Moc by si jí pomohla. Ale když nechceš, tak nemusíš, řekla zklamaně paní učitelka. Víš co, než odejdeš ze školy, ještě se za mnou zastav do kabinetu, něco ti dám. Dokonce vyučování bylo najednou tak daleko. Eva nedokázala myslet na nic jiného. Co pak jí asi paní učitelka chce dát? Snad se na mě nezlobí. Když zvonek ohlásil konec poslední hodiny, rychle si sklidila věci do aktovky a za chvíli už klepala na dveře kabinetu. Paní učitelka jí podala velkou bílou obálku. Otevři ji až ve chvíli, kdy ti bude hodně smutno. Je to kouzelná obálka, která ti od smutku zaručeně pomůže, ujišťovala ji. Eva poděkovala a šourala se domů. Nejraději by se do obálky podívala hned. Smutno mi je, což o to, ale nevím, jestli mi je hodně smutno. A jak se pozná, že je mi hodně smutno, přemítala utrápeně. Doma dala kouzelnou obálku do šuplíku a snažila se na ní zapomenout. Ale jak už to tak chodí? Na co myslet nechceme, to se nám zrovinka honí hlavou. A na co chceme zapomenout, o to víc na to myslíme. A stejně tak Eva. Chvíli dělala úkoly, chvíli koukala z okna, ale v hlavě měla po celou dobu jen a jen velkou bílou obálku. A když měla do prvouky odpovědět na 3 otázky, kde je nejbližší hasičský sbor, jak daleko bydlíš od městské knihovny a která významná osobnost se ve městě narodila, vzdala to. Jak to všechno můžu vědět, když tady bydlím sotva týden? Mumlala nespokojeně. Teď už jsem ale opravdu hodně smutná. Je nejvyšší čas rozdělat obálku, rozhodla se nakonec. Netrpělivě sáhla pro nůžky, šmik, šmik, a z obálky na ní vykouklo malé psaníčko. Eva očima rychle přeběhla úhledně napsané řádky. Evo,
Jestli jsi opravdu hodně smutná, zajdi na návštěvu. U dobré kamarádky tě smutek určitě přejde. Nemusíš chodit daleko. Zavolej Věře a domluv se s ní na doučování. Pod podpisem paní učitelky bylo ještě Věřino telefonní číslo a adresa. To je mi teda kouzlo. Paní učitelka mě pěkně napálila, brblala zklamaně. Ale co? Třeba mi Věrka na oplátku pomůže s těmi otázkami. Hubky dubky k telefonu a už vytáčí číslo. Ahoj Věrko, tady je Eva Svobodová, jsem tvoje nová spolužačka a ráda bych ti pomohla se školou. Prý jsi hodně zameškala. Co ty na to? Ptala se nejistě do telefonu. No jasně, už jsem druhý týden doma a děsně se nudím, budu ráda, když přijdeš. Za chvíli byli spolu. Evička pomohla s matematikou a Věrka na oplátku ukázala na mapě vše, co Eva potřebovala. A ještě jim zbyla chvilka na hraní. Při loučení se domluvili, že se příští týden sejdou znovu. Po cestě domů bylo Evičce náramně. Hopsala a poskakovala, až jí copánky lítaly. Věrka je bezva kamarádka. Má doma spoustu zajímavých knížek a skvělé panenky. Kouzelná obálka jí přece jen pomohla. Stýskání a samota byly rázem pryč. A jak to bylo jednoduché? Stačí jen chtít. Ve dvou je hned veselej. Teď už to Eva ví. Zítra musí paní učitelce poděkovat. Ta obálka byla skoro jako kouzelná. A přátelství je ještě kouzelnější.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den o 7:45 Marcela Dýrová a knihu vydalo nakladatelství Advent Orion. Zítra v 19:15 budeme pokračovat.

Utíkám se k tobě jako západotexaský vítr. Zpívám Potřebuji tě, Bože. To zpívala skupina Need to Breathe. A teď už Jiřina Džina Čunková se svojí skladbou Miluji chvíle.

Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Evangelium podle Jana, 6. kapitola, 63. verš.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou sedí Tonda Prokůpek, nově ordinovaný kazatel církve bratrské, aktuálně v Bruntále, majitel drsného pohledu, milujícího srdce, plešaté kočky a hada. Tondo, vítej.
2: Ahoj, ahoj.
1: Dnes budeme mluvit spolu o tom, jak vedoucí mohou vést na periferii, na místě, odkud lidé odchází. Tondo, ty sloužíš v regionu, odkud lidé spíše odchází, než přichází. Na Bruntálsku, jak tě toto místo ovlivnilo v přemýšlení o tvé službě?
2: Myslím, že mě to naučilo přehodnotit, co vlastně považuji za úspěch. Ve společnosti, v církvi, jsme zvyklí měřit úspěch růstem. Pamatuju si to i z větších zborů, jako je Opava, že když byly nějaké služby, tak dokud těm službám přibývali lidé, tak jsme ji brali za úspěšnou. Jsme zvyklí měřit úspěch čísly a výsledky. Jenže v regionech, jako je Bruntálsko, člověk rychle zjistí, že pokud budu měřit úspěch jen počty, můžeš být velmi frustrovaný. A začal jsem se více dívat ne na čísla nebo na počty, ale na věrnost než na velikost.
1: Je to trošku jiný způsob vedení lidí a vedení sboru a vedení nějaké skupiny nebo týmu. Co ti přijde, že je na vedení v takovém prostředí nejtěžší?
2: Nejtěžší je asi boj s pocitem, že se nic neděje. A ne, to celkově můj jako větší problém, kdy jsem měl pocit, že v církvi nikdy nic neděláš, nebo aspoň nejde nikdy dlouhodobě nic vidět. Ale tady dokonce pracuješ měsíce, možná bych se nebal říct ani až roky, a výsledky nejdou vidět. Lidé odcházejí a teďka za prací. Vzpomínám si, když jsme měli mládež, tak mladí odcházeli studovat, když měli nějakou perspektivu. Někteří přijdou a zase zmizí. A člověk se musí učit věřit, že Bůh pracuje i pod tím vším a i pod tím povrchem.
1: U tebe osobně, jak tohle je pro tebe těžké nebo lehké? Jak se s tímhle srovnáváš? S tím, že děláš něco, co nejde vidět?
2: Těžké. Musel jsem se právě naučit, že statistiky, že členská tabulka nebo počty členů, že všechno to jsou sice důležité věci, ale není to evangelium. Statistiky mohou být užitečné, mohou nám něco ukázat, ale nemohou být zdrojem naděje. A když se čtu Nový zákon, tak Ježíš často investoval obrovské množství času do několika jednotlivců. Jo, nebo když uzdravoval, tak taky neuzdravoval davy, ale uzdravoval pár lidí. Investoval 3 roky neskutečného času do 12 svých učedníků. A když se na to díváme a čteme to, jak málo lidí vlastně měl Ježíš kolem sebe, které opravdu oslovil, kterým se skutečně věnoval, a pak se podíváme, co z toho vzniklo, a že z toho vzniklo hlavně něco, co změnilo svět a mění ho až do dneška, tak si myslím, že dělám i já smysluplnou práci.
1: Je to povzbudivé, nebo je tohle něco, co tě povzbuzuje, respektive kdy naposledy se cítil takový povzbuzený, potěšený?
2: To jsem se naučil, že je povzbudivé, ale zajímavé je, že většinou nejsem povzbuzený při nějaké velké akci. Já jsem teďka navštívil pár velkých akcí, cítil jsem se tam dobře, lidi tam byli, vypadalo to úžasně. A pak jsem se vrátil tady a zjistil jsem, že mnohem víc mě povzbudí, když vidím konkrétního člověka a za ním ten jeho příběh. Když vidím někoho, kdo začne číst Bibli nově. Když se někdo vrátí do společenství, když předtím odešel. Jo? Nebo mu pomáhá mu uzdravit rány z církve, které měl. Když někdo udělá další krok víry a třeba se nechá pokřtít. Před měsícem jsme měli po asi 3 letech křest nového člena v Bruntále. A to jsou věci, které se mi do těch statistik nikdy nevejdou, ale které mě právě povzbuzují v tom, že děláme tady i tady dobrou práci.
1: I tady. Jak poznáš, že to, co děláš, to, jak vedeš lidi, není marné? Je to právě tady tímhle, že vidíš nějaký pokrok nebo nějaký růst u jednotlivců? Nebo je to něco, co tě povzbudí zvenku?
2: Přestal jsem hledat potvrzení ve výsledcích. Je to něco, co jsem dělal kdysi, když jsem přišel před víc než 3 lety do Bruntálu. A tak jsem si taky říkal, že to možná za 2 roky zabalím, když neuvidím žádný pokrok. A když se teďka dívám po 3 letech na Bruntálsko, on vlastně počtama ten pokrok tam žádný není. Ale duchovně vidím, že se na Bruntálsku spoustu věcí změnilo. Už jenom to, že ekumenicky jsme začali mnohem víc spolupracovat. A já se snažím ptát, jestli jsem věrný tomu, co mi Bůh svěřil. Věřím tomu, že mě pán Bůh tady poslal za nějakým účelem něco tady dělat, že to nebylo jenom tady tě na chvilku odklidím do Bruntálu, ale že jsem opravdu mi byla svěřená ta část práce tady. A já se ptám, jestli teda miluji lidi, jestli se tady hlásá evangelium, to se snažím dělat, jestli se modlíme, když jsme ve společenství. A pokud ano, pak věřím, že právě pán Bůh pracuje, i když já to třeba zatím nevidím. A dlouho jsem nic neviděl, a jak jsem zmiňoval ten křest, tak to bylo přesně po 3 letech, kdy jsme někoho pokřtili, a mně to přišlo jako najednou, tady máš vlastně ovoce své práce, která sice trvala dlouho, ale je tady nějaký výsledek, hmatatelný.
1: Dlouho se tvoří nějaké podhoubí a pak z toho něco zjde.
2: Je to tak?
1: Přijde ti, že jsou lidé kolem tebe, kteří třeba to považují za marné, i když to tak není?
2: Ne s těma, s kterýma mluvím, neboť se jim to snažím většinou vysvětlit. Ale já jsem měl na začátku pocit, že je to marné. A dlouho mi trvalo, než jsem změnil tenhle svůj postoj. Když se bavíš s lidma třeba při modlitevním karavanu na Bruntálsku, tak máš pocit, že ti lidi říkají, že je to marné. Jo? A tady, jako v těch periferiích, v těch sudetech, je spousta lidí, kteří právě bojují s marností a s těma smutnýma věcma, trápením, které si nesou. Takže jo, ona ta marnost tady jde cítit docela.
1: Jak se ti daří neztratit tu naději, nebo měl jsi někdy chuť to vzdát? Respektive, jak často máš chuť to vzdát?
2: Ano, to je asi ta správná otázka. A doufám a věřím, že každý, kdo dlouhodobě slouží, zažije chvíle únavy. Doufám, že nejsem v tomhle sám. Nebo že zažívá pochybnosti. Ale zajímavé je, že právě tehdy člověk znovu objeví, že služba nestojí na něm. Jo, i já jsem měl pocity a chutě to vzdát. Pamatuju si, jak jsem seděl v křesle svém houpacím a říkal jsem si, co tady vlastně dělám, proč tady jsem. A pak jsem si uvědomil, že ta služba nestojí na mně. Že Bruntál není moje dílo, že církev není moje a že Kristus buduje svou církev a buduje ji i tady. A pro mě je to najednou jako velká úleva. Jo, že já dělám jenom to, k čemu mě pán Bůh povolal, a ta práce je na něm.
1: O Bruntále se říká, že je to hezký kraj, tvrdí lidé. Co tě Bruntál a okolí naučilo o lidech?
2: Že do Bruntálu můžeš přijet jenom na koních a ve dvou. A že za každým člověkem je příběh. A stojí za to si ty příběhy vyslechnout. A někdy vidíme jenom problém. Nebo vidíme problematického člověka. Ale zatím většinou bývá často bolest. A na Bruntálsku to je hodně vidět. Jo? Vidíme zklamání, vidíme osamělost. A Bruntál mě naučil možná víc poslouchat a méně rychle hodnotit ty lidi.
1: My se známe už delší dobu, už jsme i spolu sloužili, něco jsme spolu vedli, dělali, zažili. Znám tě jako člověka, který raději méně mluví a více dělá, což ne vždycky možná jde. Jakou roli v tvé službě hraje trpělivost?
2: Obrovskou. Máš pravdu, že se známe docela dlouho a myslím, že si velmi pamatuješ, když se nás náš kazatel snažil naučit delegovat. A já si pamatuju, jak jsem mu říkal, víš, abych to někomu delegoval, tak mu to první musím ukázat, pak to s ním udělat, pak ho to nechám udělat, on to pak zkazí a já jdu a musím to po něm opravit. Toto radši udělám sám. A takhle jsem dlouho přistupoval, žel, i ke službě a k vedení, ale tady jsem se pak naučil trpělivosti a myslím si, že trpělivost je jedna z nejvíc podceňovaných křesťanských cností. My chceme velmi často rychlé výsledky. Zasadíš kytku, respektive dáš semínko, vyroste ti kytka. Vezmeš kafe, zaliješ horkou vodou a máš kávu udělanou. Instantní polívka je skvělá věc. Jo? Ale Bůh často pracuje v letech. A když čteš Bibli, tak zjistíš, že kolikrát to trvalo někdy i generace, než se něco stalo, než se něco změnilo. A já si myslím, že někdy ta trpělivost v tomhle tom může být zásadní pro nás a musíme se opět učit té trpělivosti.
1: Bruntál je takový vlastně začínající stanice, zakládaná církev, je stará pár let a je vlastně malá. Malý sbor, malé místo. Je nějaký rozdíl mezi vedoucími malých sborů a velkých sborů, který možná pociťuješ právě tím, že vedeš malý sbor, malou církev?
2: Mně se strašně líbí název začínající stanice, ano, že začínající docela dlouho, ale ten rozdíl, a který začínám vidět a který jsem pochopil možná nedávno, bylo, když jsem se přestal srovnávat. Třeba s Opavou, s naším mateřským sborem. Nebo s Elimem, který jsme taky zakládali a který už teďka je po 6 letech samostatným sborem. A myslím si, že to je důležité nesrovnávat se. Každý sbor, každá stanice má jiné podmínky, jinou historii a jiné možnosti. A někdy máme pocit, že jsme úspěšní jen tehdy, když vypadáme jako někdo jiný. A já, kdybych použil metody, co používal Tomáš v Elimu Opavském, tak tady rozhodně neuspěju, jsem zjistil. A já si myslím, že Pán Bůh nás nevolá k napodobování jiných sborů, ale volá nás k věrnosti tam, kde jsme, a hledání té cesty tam, kde jsme. A my musíme najít ty zdroje v těch místech, kde jsme. Mě strašně baví, když se vrací někteří z těch cizích zemí a říkají, wow, v té Austrálii to bylo tak skvělé, my jsme se tam naučili tolik nových věcí a pak zjistí, že půlka z toho vůbec nebude aplikovat u nás.
1: Je něco, co je naopak výhodné na malých sborech, v malých církvích, v malých společenstvích?
2: Výhodné, ale taky nebezpečné. Důvěra a blízkost lidí, kterou dokážeš budovat. Ale nesmíš ji zradit. Opravdu dokážeš budovat hluboké vztahy, ale musíš být věrný v těch vztazích.
1: Mluvili jsme tady hodně vlastně o těch těžkostí v Bruntále a skoro to vyznívá, že Bruntál je opravdu místo, kam odkud lidé odchází. Vidíš dneska nějakou naději na Bruntálsku nebo případně i tady v tvém sboru?
2: Právě v lidech, a nejenom na Bruntálsku, ale třeba ve Vrbně. Chvilkově jsme působili ve Zlatých horách, v jednotlivcích. V těch lidech, kteří opravdu hledají Boha. V nových vztazích mezi církvemi. V malých věcech, které by mnoho lidí přehlédlo, protože Boží království často začíná jako malé semínko, jako malé nenápadné, ale živé. A to je ta naděje do budoucnosti.
1: Mluvili jsme tady o tom, jak být vedoucím na těžkých místech. Na závěr, kdybys měl jednou větou odpověď na otázku, jak vést tam, odkud ostatní lidé odchází, co bys řekl? Možná povzbudivě, jo?
2: To neumím. Ne, musíš se naučit věřit, že Bůh pracuje i tam, kde lidé vidí jen úbytek. A že věrnost je někdy důležitější než viditelný úspěch.
1: Tondo, díky, to je taková dobrá rada na závěr. A s ní se s vámi dneska loučím já, Vojta.
2: A já Tonda.

0: To byl pořad 3D Talk a premiéru dalšího dílu o vedení bez pozice a moci si můžete poslechnout na Rádiu 7 v úterý v 8.30.
1: Rádio 7, rádio, které míří

Milí posluchači, máme 1.7. a odzvonilo nám 8 hodin večer. Jsme moc rádi, že jste s námi a že Rádio 7 posloucháte. A já pouštím Petera Křemena s jeho písní Potřebujem tě. Potřebuji tě v každé situaci, i když se daří, i když se nedaří. Potřebuji tě jako suchá zem déšť. Můžu růst jen skrze tvou milost.

0: Co se stane, když ze společenství vyprchá opravdová láska a nastoupí duchovní rutina? V pořadu Světem Bible otevíráme druhou kapitolu knihy Zjevení, abychom se podívali na vzkazy starověkým sborům. Zjistíme, proč některým církvím hrozí zánik, nebo jak rozpoznat skryté duchovní kompromisy. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopalecký.
1: Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Milí posluchači, to je 5. verš z 2. kapitoly Janova zjevení, kterým jsme se posledně loučili. Zajímavý je ten výrok, který kralicky zní: pakli toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti. Pán Ježíš Kristus pohne svícnem. Co to znamená? Podle zjevení 1.20 svícen představuje ten konkrétní místní sbor. Čili když tu schází ta první nebo ta nejlepší láska k Pánu Ježíši, a pak tu schází dokonce i ochota k pokání, čili ochota změnit smýšlení a způsob života, dochází k tomu, že Pán pohne svícnem, čili přímo tím sborem. Ach, jak mnohé kostely a celé církve dnes zestárly nebo jsou prakticky uzavřené. Kdysi sem možná přicházeli davy lidí, ale dnes už nikdo nechodí. Proč? Snad právě proto, že ti, kdo měli odpovědnost jako boží poslové, čili jako ti andělé, kterým je vlastně původně adresováno tohle slovo Pána Ježíše, nebyli ochotni změnit své smýšlení, činit pokání. A v důsledku toho přestali učit Boží slovo v jeho celistvosti a v jeho živé podobě, která by se dotýkala jejich vlastních srdcí a pak přirozeně také srdcí jejich posluchačů. Místo toho začali přednášet jen líbivé řečičky, které se však už nikoho nedotýkaly. Přestalo se učit Boží slovo, zhrnuje jednoduše náš otevřený kazatel. Příteli, Pán Ježíš Kristus dosud pozoruje své svícny, ty lampy, a nerozpakuje se čistit knoty nebo dokonce uštípnout jejich konec, když odmítají jasně svítit. Ale toto máš, že nenávidíš skutků mikulášenců, kterýchž i já nenávidím. 6. verš ve 2. kapitole Zjevení. To byl kralický překlad a ještě ekumenicky. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů, stejně jako já. Slovo Nikolajté je složenina z Nikao, což znamená dobít, a Laos, lid. Od tohoto slova Laos, čili lid, je mimochodem odvozen také výraz laický, laici. Určit, kdo byli ti Nikolajté, je dost obtížné. Někteří badatelé se domnívají, že to byl kněžský řád, který se počal formovat a pokoušel se nad lidmi vládnout. Jiná teorie pro jistotu říká, že neexistuje způsob, jak určit, o kterou skupinu v prvních či pozdějších církvích šlo. Třetí vysvětlení je, že kdysi žil muž jménem Nikolaos Antiochický, který odpadl od víry a založil antinomiánský gnostický kult. Ten mezi jiným učil, že si člověk musí nejdřív zahřešit, aby poznal, co hřích vlastně je. Oddávali se tělesnosti s výmluvou, že takové hříchy se nedotýkají ducha. Souvislost mezi Nikolajty a tímto kultem je pravděpodobně jedním z nejlepších vysvětlení, kdo to ti Nikolajté byli. Církev v Efezu však nenáviděla tuto nauku a především skutky, které z ní plynuly. O něco později ovšem uvidíme, že církev v městě Pergamos tyto věci naopak tolerovala. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jísti z dřeva života, které jest uprostřed ráje Božího. Zjevení 2, 7. verš. Kdo má uši, slyš. K tomuto výroku vztahují starozákonní požadavek pomazat kraje ucha kněží při jejich uvedení do kněžského úřadu. 3. Mojžíšova 8.23. Ne každý je schopen slyšet Boží slovo. Ach ano, mohou slyšet zvuk, ale uniká jim obsah poselství. Pán Ježíš chce touto větou vyburcovat pozornost těch, kdo poslouchají tupě, bez zájmu. Z evangelií víme, že tento výraz, kdo má uši k slyšení, slyš, používal Pán Ježíš docela často, když vyslovoval některé výroky těžší k pochopení. Upozorňoval tím, že lidé mohou mít dobré uši a přitom neslyšet. Teď však vidíme, že mluví k lidem s duchovním vnímáním, ke znovuzrozeným věřícím. Slyš, co duch praví církvím. Tu je řeč o Duchu svatém, který oslovuje církev. Doktor McGee říká, že tu je řeč o učiteli církve. Vždyť Duch svatý nás má učit všemu, co říkal Pán Ježíš. Všemu, co je v Božím slově. Slyšíme ho vůbec? Známe jeho hlas? Tomu, kdo zvítězí, dám jísti z dřeva života. My můžeme zvítězit jedině skrze krev Beránkovu, jen skrze vítězství Pána Ježíše. A to předpokládá, že budeme v něm zůstávat, že s ním budeme ve stálém spojení, že mu budeme podřízeni. Vzpomeňte si, že po pádu bylo člověku zakázáno jíst ze stromu života. 1. Mojžíšova 3, verše 22 až 24. Ale v nebi bude tabulka o tomto zákazu ze stromu života odstraněna a my všichni budeme mít právo jíst ze stromu života. Nevím, jaké má ten strom plody, ale věřím, že z nich budeme skutečně jíst. Je před námi dosud nepoznaný život, komentuje náš učitel. A tímto končí vzkaz pro zbor, či tedy především pro odpovědného posla zboru v Efezu. Myslím, že by stálo za to, kdybychom si tyto věci znovu, osobně a především s modlitbou prošli, abychom Pánu dovolili skrze Ducha svatého k nám konkrétně promlouvat a promítat ty zvláštní skutečnosti také do naší doby a do našich osobních životů. Další místní sbor, který tu Pán Ježíš oslovuje, je Smyrna. Je to církev mučednická, která trpěla pro Krista. Jméno Smyrna mimochodem znamená mirha a už v tom slově je skrytý symbolický význam utrpení. Město Smyrna dosud existuje, turecky se jmenuje Izmir, což by vás mohlo zmást, ale je to totéž město, komentuje náš cestovatel. Od svého založení bylo nepřetržitě obydleno. Osobně jsem tam byl. Vlastně jsem v Izmiru několikrát bydlel, když jsme navštěvovali ostatní místa prvních církví v té oblasti. Je to obchodní město a někteří nám tam říkali, že Izmir bude brzo větší než Istanbul. Jako obchodní centrum určitě. Dnes je velice přelidněné. Moderní část překrývá většinu ruin starodávné Smyrny, takže vám snadno unikne její dřívější krása. Udělal jsem tam nějaké diapozitivy, které pak používám při přednáškách. Snažím se vyzvednout půvab tamnějšího přístavu. Je velmi rozlehlý a zdá se mi, že je jedním z nejkrásnějších, jaké jsem kdy viděl. Je pravda, že Smyrna patřila vůbec mezi nejhezčí místa v Asii. Nazývali ji květem, nebo ozdobou, anebo dokonce korunou celé Asie. Původní chetické město, jehož počátky spadají snad do doby kolem roku 2000 před Kristem, bylo zbudováno na svazích hory Pagos. O mnoho staletí později Alexandr Veliký měl zásluhu na tom, že se město rozrostlo co do krásy. Kolem hory vedly široké bulváry. Korunou měst nazývali Smyrnu proto, že akropole nahoře Pagos byla obklopena květy, živým plotem a mirhovými stromy. Město zdobily také vznešené budovy a krásné chrámy. Chrám Zeův, chrám Kybely, čili Diány, chrám Afrodité a Apolův chrám a Asklepiův chrám. Ve Smyrně bylo i divadlo a koncertní síň, tedy jakýsi dům hudebního umění. Byl tam také stadion a právě na něm byl v roce 155 umučen upálením zaživa Polikarp, biskup smyrnenský a žák apoštola Jana. V řecké literatuře Smyrna znamená trpící. Pán Ježíš zde ve svém dopise do Smyrny, jak dále uvidíme, říká, že ví o soužení a chudobě svého lidu v tomto městě. Pozoruhodné je, že pro tyto lidi nemá jediného odsuzujícího slova, stejně jako je nemá pro církev ve Filadelfii. To si ještě budeme číst. Tyto dvě církve, tedy Smyrna a Filadelfia, neslyšely od pána v tomto přímém vzkazu žádné pokárání, žádnou výtku. A je zajímavé, že obě města, Smyrna i Filadelfie, byly jedinými, které nepřetržitě existovaly. Tato města nikdy v historii nebyla zcela zničena. Z takového toho dlouhodobého pohledu na církev nebo na místní sbor, jak to bylo naznačeno v případě Efezu, se dá říci, že jejich lampami bylo hnuto, ale několik křesťanů v Izmiru žije i dnes. Ačkoliv se skrývají, navázali s námi nepřímý kontakt, když jsme tam byli. Nevystupují na veřejnost, protože upřímní a aktivní křesťané jsou ještě dnes v moderním Turecku pronásledováni. Tak jako Efes reprezentuje církev apoštolskou, tak Smyrna představuje církev mučednickou. Průmět na historii církve by nás mohl zavést k rozsahu období mezi rokem 100 našeho letopočtu až 314. Tedy od smrti apoštola Jana do ediktu milánského, vydaného císařem Konstantinem v roce 313. Jímž skončilo pronásledování křesťanů nejen ve Smyrně, ale v celé říši římské. Nyní tedy Pán Ježíš oslovuje církev ve Smyrně. Je to jeho nejkratší poselství a celé je pochvalné. Všechno, co jim říká, je uznáním. Druhá kapitola Zjevení, verš 8. Andělu pak smyrnenské církve piš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil. A nebo podle ekumenického překladu poslu církve ve Smyrně piš, toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Verš je vlastně odvoláním na Zjevení 1, verše 17 a 18, kde se praví, a jak jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho jako mrtvý i položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně. Neboj se, já jsem ten první i poslední, a živý, ještě jsem byl mrtvý, a aj živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti. Církvi ve Smyrně se Pán Ježíš představuje jako ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. První i poslední znamená, že nic nebylo před ním, a nic také po něm nebude následovat. On má ve své moci konečné uspořádání všech věcí. Pro následování věřící potřebovali být ujištěni, že Pán Ježíš má všechno v rukou a že perzekuce, kterou prožívali, je také pevně v jeho rukou, že je součástí Božího záměru. Který byl mrtev a je živ. To je ta pravá zpráva pro mučedníky. Tím, že Pán Ježíš prošel smrtí, se ztotožnil snad s 5 miliony těch, kteří byli v onom období umučeni. Kristus nad smrtí zvítězil a má moc až dokonce zachovat ty, kteří snášejí pronásledování pro jeho jméno. Chce jim však říci ještě něco víc. Verše 9 a 10. Vím o skutcích tvých i o soužení a chudobě, ale bohatý jsi, i o rouhání těch, kteří se praví býti židé a nejsou, ale zběř satanova. Nebojš se nic z toho, co trpěti máš, aj uvržeť ďábel některé z vás do vězení, abyste zkušeni byli a budete mít úzkost za 10 dní. Budiš věrný až do smrti a dám ti korunu života. Tolik verše 9 a 10 ve 2. kapitole knihy Zjevení. Této církvi je řečeno 7 věcí, pro něž má Pán slova uznání. Proberme si je postupně jednotlivě. Slovo skutky, které tu máme v tomto verši jako první, se v nejlepších nalezených rukopisech Nového zákona nevyskytuje, takže ho raději vynechávám, povídá náš řečtinář. Ale chcete-li ho tam mít, dobře. Vím o skutcích tvých i o soužení. Pozor, to soužení, které je tu uvedeno, není období velkého soužení, ale znamená to prostě trápení, nesnáze, protivenství. A není-li nazváno velkým soužením to hrozné pronásledování církve ze strany římských panovníků v první církvi nebo zde konkrétně ve Smyrně, pak jim rozhodně nejsou ani naše dnešní maličká a malá soužení. Ale církev ve Smyrně zkusila mnoho soužení. Trpěli pro svého Pána Ježíše Krista. Druhá je chudoba. To prostě znamená, že měli nedostatek v materiálních věcech. Prvotní církev tvořili převážně lidé z chudších tříd. Když někdo bohatý uvěřil v Krista, byl mu pro víru často velmi brzy skonfiskován majetek. A Pán Ježíš k tomu dodává, ale jsi bohatý, říká to s vědomím jejich materiální chudoby. Týká se to tedy duchovního bohatství, které smyrnenští věřící mají v samotném Pánu. I když byli všelijak zkroušeni, často zakoušeli všechna duchovní požehnání, která v něm jsou. Všimněte si rozdílu oproti bohaté církvi laodicejské, teprve o ní budeme číst. Jejímu poslovi Pán řekl, myslíš si, že jsi bohatý, ale ve skutečnosti jsi chudý a ani o tom nevíš. Kdežto těmto podotýká, ale jsi bohatý. Při návštěvách různých sborů, kam jsem někdy pozván jako kazatel, praví jako zkušenost zase náš cestovatel, mě místní pastoři občas rádi vyprávějí o milionářích nebo o jiných významných osobách v jejich farnosti. Ovšem, že i těmto lidem je třeba zvěstovat evangelium a přijímat je do sborů, ale mučednická církev v prvních dobách se něčím takovým chlubit nemohla. V jejich shromáždění byli i otroci, bývalí otroci, dokonce i zběhlí otroci, jednoho známe jmenovitě z listu Filemonovi, taky osvobození otroci, no prostě chudí lidé a ti, kteří všechny své peníze ztratili, protože se stali křesťany. Za třetí, vím o rouhání těch, kteří se praví být židé, ale jsou zběř satanova. Ekumenicky je místo toho rouhání, urážejí tě ti, kdo si říkají židé, ale je to spolek satanův. Je tu naznačeno, že židé ve Smyrně, kteří uvěřili v Krista, byli židy vnitřně i zevně. Pavel jako žid otevřeně říká o svých soukmenovcích, že ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou izraelští, Římanům 9:6. Pravého žida dělá židem nikoli jeho rodový původ, ale jeho vztah k Hospodinu Bohu, tedy to jeho náboženství. Náboženství ho odlišuje od ostatních lidí, pokud s tím náboženstvím je ztotožněn. Smyrna byla kulturním městem, ve kterém mnoho židů zřejmě odložilo svou víru ve starý zákon. Sice říkali, že jsou židé, když se jim to někde hodilo, ale ve skutečnosti, jakmile se žid vzdá svého náboženství, je otázkou, zda je vůbec ještě židem. Za čtvrté, neboj se nic toho, co trpěti máš. Pán povzbuzuje svůj pronásledovaný lid. Je to už podruhé v této knize, kdy těmito slovy neboj se, dodává pán svým věrným odvahy. A historie nám potvrzuje, že boží lidé toto povzbuzení vzali vážně, že docela velké množství lidí šlo třeba až na smrt s oddaností a s tichým chválením Boha. Pátá poznámka, kterou má pán Ježíš pro smírnenský sbor, zní: uvrhne ďábel některé z vás do vězení. Na tuto strašnou bytost, tedy ďábla, se podíváme ještě později, ale zde ji pán Ježíš činí zodpovědnou za utrpení svatých ve Smyrně. Možná někdy máme sklon svalovat vinu za různé věci na nějakého člověka nebo na okolnosti, kterých si satan použil za nástroj, ale pán Ježíš jde dál až ke kořenu nesnází. Zajímavé je, že toto slovo je zde řečeno jako konstatování. Ukazuje, že pán to satanovi dovolil. Přestože bych si to osobně moc přál, vidím zde, že křesťan nemusí být vždycky viditelným vítězem v takovýchto okolnostech. K tomuto bodu by něco osobního rád připojil také náš učitel. Mohl bych rozstřídit a zařadit všechno, co přišlo do mého života jako nějaké boží napomínání či souzení, nebo dokonce jako boží výchovný trest. Když jsem začal na sobě zakoušet spoustu tělesných potíží, byl jsem z toho zmaten. Několik lidí mi pak psalo: věřím, že satan je zodpovědný za to, co se ti stalo. A já jsem usoudil, že takto si mohu vysvětlit řadu fyzických těžkostí, které mě postihly. Nicméně důvodů pro různé těžké věci v našem životě může být vždycky celá řada. Šesté oslovení smyrnenského sboru: budete mít úzkost za 10 dní, nebo ekumenicky budete mít soužení po 10 dní. V historii se prý dá vystupovat, že bylo 10 takových vln silného pronásledování ze strany římských císařů. Přečtu vám je a poznamenávám, že uvedená data jsou velmi přibližná. Nero, 64 až 68, zřejmě Pavel popraven za jeho vlády. Za druhé Domitián, 95 a 96, apoštol Jan v této době vyhoštěn na Patmos. Trajan, 104 až 117, v jeho době byl Ignácius upálen na hranici. Za čtvrté Marcus Aurelius, 161 až 180, v jeho době byl Polikarp umučen. Za páté císař Severus, léta 200 až 211, za šesté Maximinus, 235 až 237, za sedmé Decius, 250 až 253, za osmé Valerian, 257 až 260, za deváté je Aurelian 270 až 275 a poslední desátý Dioklecián 303 až 313. Ten byl prý ze všech nejhorší. Poslední z těch sedmi věcí, pro něž má pán slova uznání na adresu směrnenského sboru, jak nám to zde zhrnul náš předchůdce, je vyjádření buď věrný až do smrti. A věřící vesmírně byli. Byli pro svého pána a spasitele i mučedníky. A tak jim slibuje korunu života. Uvědomme si, že pán Ježíš zde diktuje tento vzkaz věřícím, kteří žili vesmírně, tedy v královském městě. Je zajímavé, že právě jim říká, že od něho dostanou korunu či věnec. Nikoli korunu, nebo tedy věnec z květin, nebo něco podobně pomíjivého, ale korunu, která bude věčná. Pán Ježíš má zvláštní korunu pro ty, kdo trpěli. Vím o mnoha nádherných božích lidech, že dostanou jednou takovou korunu. Příteli, procházíš-li právě teď soužením kvůli svému pánu a pro službu jemu, a nevíš, jestli on o tebe dbá, pak je tu pro tebe povzbuzení, že tě čeká něco zvláštního. Boží slovo říká, blahoslavený muž, který snáší pokušení, nebo když bude zkušen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil pán těm, kdo ho milují. To je citát z Jakubovy epištoly, 12. verš 1. kapitoly. Závěr toho slova pro Smyrnu pak zní takto. Už nám to není neznámé. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, nebude uražen od smrti druhé. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Myslím, že to je dosti aktuální otázka pro každého z nás, jak jsme o tom hovořili posledně. Slyšel jsi Ducha Svatého dnes? A mluví k tobě vůbec? Pokud jde o tu druhou smrt, Moody se prý vyjádřil takto. Kdo se narodí jen jednou, zemře dvakrát. Kdo se narodí dvakrát, zemře jen jednou. A jestli vtržení nastane ještě za jeho života, nezemře dokonce ani jednou. Druhou, tu věčnou smrt, žádný věřící neokusí. Tím si můžeme být jisti. Kdo přijal Pána Ježíše Krista, ten přešel ze smrti do života. Přátelé, a to je zase okamžik, kdy se s vámi loučím.
0: Máme za sebou dvě přednášky ze série o pastoračním poradenství kazatele Církve bratrské Rastislava Betiny, které zazněly na setkání starších a pracovníků Církve křesťanské sbory. Záznamy nabízíme k poslechu v relaci Kudikam, a to se svolením přednášejícího i organizátorů. V příštím vydání je připravena biblická sonda do problematiky generační kletby.

Když se dívám na hory, vycházející slunce, vidím, že vše je dobře stvořeno, padám na kolena, dáváš mi, co potřebuji. Zazní v následující písni All Right od Amy Grant.

Máme za sebou dvě přednášky ze série o pastoračním poradenství kazatele Církve bratrské Rastislava Betiny, které zazněly na setkání starších a pracovníků Církve křesťanské sbory. Záznamy nabízíme k poslechu v relaci Kudy kam, a to se svolením přednášejícího i organizátorů. V příštím vydání je připravena biblická sonda do problematiky generační kletby.

0: vnútra hryze. Svedomie, vedomie o tom, ako to je.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

hvězda, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Milí posluchači, je 10 hodin večer 1. července a od mikrofonu zdraví Kristýna Exnerová a rovnou vás pozvu k pořadu Concertino, který bude s Ludvíkem van Beethovenem.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vážení přátelé, přijměte v tuto chvíli pozvání na malý koncert Rádia 7. Následujících 45 minut bude patřit hudbě Ludvíka van Beethovena. Z jeho 9 symfonií jsem pro dnešní koncertino vybral v pořadí 6. symfonii F-dur, zvanou pastorální. Jednotlivé části pětivětého díla nesou označení Allegro manon troppo, Andante molto mozo, Allegro, Allegro a Allegretto. Příjemný, ničím nerušený poslech přeje Dalibor Bakala.

Dozněla šestá symfonie F-dur, pastorální, dílo Ludvíka van Beethovena. Věřím, že jste při jejím poslechu prožili povznášející chvíle a těším se opět na setkání s vámi a s krásnou hudbou u některého z dalších malých koncertů. Ze studia Rádia 7 se loučí a pokoj v srdci přeje Dalibor Bakala.

Dospíval Pavel Helan a teď už Lucy Krimble s písní Keep My Heart Open. Žádné období v životě není promarněné. Někdy potřebujeme být zlomeni. V mé největší frustraci mě voláš k hlubší víře. Bože, kéž moje srdce zůstává otevřené.

Už za hodinku přijde půlnoc a jestli i v tuto chvíli posloucháte Rádio 7, věřte, že mě to těší. Vysíláním vás ještě malou chvíli budu provázet já, Kristýna Exnerová. A teď už ticho v duši od Márie Podhorské.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Mrzíš ma, láska, že tě mám tak málo.

0: Ve čtení na pokračování se opět ocitneme v Nepálu. Gary Shepard se svou rodinou žil v horské vesnici. Pokoušeli se lidem sloužit prakticky i duchovně. Museli se potýkat s mnoha těžkostmi, protože neměli k dispozici vymoženosti západního světa. Velkým problémem bylo onemocnět. Když Gary prodělal ledvinový záchvat, vypadalo to, že bude muset podstoupit cestu z Nepálu. Místo toho ale prožil uzdravení. Následovala žloutenka a mononukleóza. A nezbývalo, než odjet do USA a dát se dohromady. Myslel si, že se do Nepálu už nevrátí. Dozvěděl se, že se jeho přítel v Americe za něj modlil právě ve chvíli, kdy mu šlo o život. Trvalo rok, než načerpal dost síly, aby se mohl vrátit a pokračovat v úkolu, který přijal od Boha.
1: Gary Shepard, Andělské stezky.
2: Kapitola 15. Dvanáctka. Který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli? Koloským 4:12. Ne, nemínil jsem se vracet do Nepálu. Přemýšlel jsem, proč bych měl, jen abych tam umřel. Takhle jsem to viděl během těch měsíců, než do našich životů vstoupila dvanáctka. Přijel jsem domů fyzicky i emocionálně vyčerpaný. Poslední kapkou byla série chorob, jež jsme za posledních 6 měsíců v Nepálu prodělali. Výsledkem bylo, že jsem měl zničené hlavní nervy podél páteře a tak se kůže na mých zádech stala necitelná a ochabovaly mi svaly na krku, tricepsech a ramenou. Žít v zemi, kde jsou křesťané pronásledováni, byl jeden nekončící stres.

Zdálo se, že téměř cokoliv jsme chtěli podniknout a někam se posunout, vzbuzovalo v místních autoritách podezření. Odjeli jsme do vzdálené vesnice v horách středního Nepálu a čekali, že budeme ti, co zvítězí nad zlým. Nicméně skutečnost byla taková, že od počátku, podle toho, co jsme mohli vidět, zde vládla pouze temnota. Vlastně jsme to byli spíš my, kteří byli přemoženi. Zachraňovali jsme si, jak se zdálo, jen holý život. Během rekonvalescence doma ve Státech jsem měl dost času na přemýšlení. Přemýšlel jsem, kdo z té naší snahy měl prozatím jakýkoliv užitek. Ano, mnohým ve vesnici jsme pomohli od utrpení a pomocí moderních léků zachránili nespočet životů. Pomohli jsme jim taky postavit první vodovodní systém na pitnou vodu a taky o dost zlepšili výnosy úrody. Ano, modlili jsme se za mnohé a doufali, ale zdálo se, že přesto všechno jsme větších změn nedosáhli. Magarové disponovali velkým množstvím obdivuhodných vlastností. Mezi jinými to byl systém sňatků, který poskytoval ženám ochranu a taky soudržnost rodiny i celé vesnice, kde si všichni pomáhali. Zdálo se ovšem, že jsou spoutáni čarodějnictvím a šamanstvím, které je nutilo žít v neustálém strachu. Nikdy nekončící nároky na obrovské množství obětovaných zvířat byly hlavní příčinou, která je držela v chudobě. Zdálo se, jako by všichni do jednoho byli svázáni strachem. Jenom starý Thapa Bayu se rozhodl udělat radikální řez a následovat Ježíše. Ale v podstatě ani jeho rozhodnutím jsme si nebyli jisti. Jak mi přibývalo sil, začal jsem se pídit po tom, proč nás v Nepálu potkávalo tolik překážek. Měli jsme dost financí a dokonce tu a tam jsme měli i něco navíc a mohli podpořit kolegy, kteří byli v akutní nouzi. Ale přišel jsem na to, že ti, kteří nás podporovali finančně, nás nutně nepodporovali modlitebně. A když si představím, s jakou mocnou duchovní silou jsme bojovali, došlo mi, že jsme byli doslova hozeni do jámy lvové. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu bylo zřejmé, že se v brzké době nikam nechystám. Tím pádem zatím odpadla potřeba sdělit někomu, že se nehodlám vrátit. V listopadu 1973 jsem na setkání s Merlinem Carothersem prožil zlom a položil všechny své starosti a těžkosti Ježíši k nohám. Budoucnost mi problémy nedělala. Otec by byl štěstím bez sebe, kdybychom se vrátili do Oak Harbor a já začal pracovat s ním. Věděl jsem, že ani finančně bychom na tom nebyli špatně. Ale jaký plán měl Bůh? V následujících měsících jsem s Bohem mluvil o naší budoucnosti a na mysl mi přišla myšlenka, že bychom se přeci jen mohli do Nepálu vrátit a dokonce přežít. Aby se tak ale stalo, bylo nezbytné najít víc přátel, kteří by se za nás věrně modlili. A tak jsem jednoho dne uzavřel s Bohem tajnou dohodu. Mimo Barbaru jsem nikomu neřekl nic o tom, že chci ve Wyclefovi skončit a ani jsem se nikomu nezmínil o dohodě, kterou jsem s Bohem uzavřel. Slíbil jsem, že se do Nepálu vrátím, pokud nám Bůh přivede aspoň 12 lidí, kteří by se za nás věrně modlili. Stačilo jen pár dní a oslovil nás Bill Christy, misionář v důchodu, který nám vyprávěl o tom, jak mu Bůh klade na srdce, aby se zvlášť modlil za náš návrat do Nepálu. To byl první. O pár týdnů později mi jiný člověk řekl to samé. To bylo na mém seznamu číslo 2. Jak plynul čas, objevoval se někdo tu a jiný zase tam a na mém seznamu přibývalo jmen, mezi nimi byla i Thelma Raymond, která byla sekretářkou. Domluvil jsem, že jí budu pravidelně z Nepálu psát a ona pak tyto dopisy přepíše přes kopírák a kopie pošle ostatním. Když jsme s Barbarou nastupovali do letadla v říjnu 1974, můj tajný seznam čítal přesně 12 lidí. Jak čas ubíhal,
Přibylo nám pár dalších men, myslím ale, že nikdy nezapomenu na těch 12, kteří neměli tušení o dohodě, kterou jsem s Bohem uzavřel. Těch 12, kteří se postavili do trhliny kvůli nám. 12 ochotných jedinců, bez kterých by náš život mezi lidmi kmene Magar skončil. Pouhých 12 lidí, bez kterých by Magarové neměli nový zákon. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Efeským 6:18.

Návrat do Nepálu 1974 až 1986. Kapitola 16. Žebrák. Stalo se to na jaře roku 1975 v Kátmandu. Bydleli jsme v Kalimaty v domě naproti silnici. Jednou dopoledne jsem slyšel, jak někdo lomcuje naší brankou, což ve zdejší kultuře znamenalo totéž, co u nás zvonění na zvonek. Žebráci, prodavači zeleniny a další takhle během dne lomcovali plotem, aby nás přilákali. Pokud to byli žebráci, obvykle jsme jim dali hrnek rýže, což bylo z naší strany akorát, ne-li rovnou štědré. Ku podivu si tenhle žebrák rovnou nasadil laťku. Chtěl 3 rupie, aby si koupil jídlo na celý den. Byl oblečený do běžného vesnického oděvu a tak jsem jej snadno zařadil mezi obyvatele kmene Tamang. Jeho chování se jaksi nepodobalo ostatním žebrákům. A tak jsem se ho zeptal, co se mu přihodil. Tvrdil, že přijel autobusem, aby prodal dávku banánů. Ale když v noci tvrdě spal, někdo mu ukradl peníze, klobouk i sandály. Tvrdil, že jakmile se nají, vydá se na cestu domů. Pokud by to vzal zkratkou přes průsmyky v horách, mohl by se dostat domů za 48 hodin. Vyptával jsem se ho na cenu lístku z Trisuly, odkud přijel. Pokud by přece přijel autobusem, musel by cenu znát. A on ji znal. Po pár dotazech jsem usoudil, že nelže. A tak místo 3 rupií jsem mu vysázel peníze na cestu autobusem. Tvářil se udiveně a jednoduše odpověděl, že další autobus pojede až 2. dne. Řekl jsem mu, že to vím, a proto tady má 3 rupie na jídlo teď, plus další peníze na oběd a na večeři a peníze na jídlo na 2. den. Vypadal vděčně a odešel. Ale o 2 týdny později byl zpátky a zase lomcoval našimi vraty. Když jsem ho tam uviděl, byl jsem otrávený a očekával, že přišel zpátky pro další peníze. Tentokrát měl nový klobouk, nové sandály a v rukou držel mladého kohouta. Abych zakryl svou nevrlost, ptal jsem se, jak dopadla cesta domů, a on odpověděl, že dobře. I když byl pouze obyčejným vesničanem, jednalo se o mimořádně podnikavého muže, který se vrátil zpět s várkou banánů a ty prodal. Tady prosím, říkal a podával mi toho kohouta. Tohle je splátka za to, co jste mi dal. Odpověděl jsem, že to nemohu přijmout, že to, co jsem mu poskytl, bylo ve jménu Boha. Jak bych si mohl přivlastnit odměnu za něco, co udělal Bůh? To se mu zdálo logické a odešel a šťastně si sebou nesl kohouta zpět. Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Lukáš 6, 30 až 31.

Kapitola 17. Jehněčí k večeři. S naším překladem bylo něco v nepořádku. Baju nepochyboval. Ten muž pozval své sousedy na večeři, na jehněčí. To ale opravdu nebylo pointou Ježíšova příběhu. Dobrý pastýř opustil svých 99 ovcí a vydal se tu jednu ztracenou zachránit. Ne, aby si ji dal k večeři. S Bajuem jsme ale nemohli hnout. Ježíš přece řekl, že ten pastýř se vrátil domů šťastný i se zvířetem a pozval své přátele, aby je snědli. Což pak nebyla klíčová lekce tohoto příběhu o dávání a dělení se? Kdyby oni sami našli své ztracené zvíře, přesně to by udělali. Podělili by se. Byl jsem zmatený. Na tom příběhu přece nebylo nic složitého a přeložili jsme ho správně. Vysvětloval jsem mu zase, že opravdu nešlo o to sníst to zvíře a četl mu ten příběh po druhé a po třetí. Nicméně on stále trval na svém, že se chystali tu ovci sníst. Přeložili jsme Lukášovo evangelium a náš nejlepší konzultant pro překladatele Kent Gordon vše pečlivě zkontroloval. Na mě ovšem bylo, abych prováděl hloubkovou analýzu a snažil se zachytit jakékoliv zádrhely, které by bránily v porozumění. V kmenové kultuře se takové nedorozumění objeví velmi snadno a právě tam, kde je nejméně čekáte. Zdánlivě se slova zdají být jasná, ale jejich obsah a interpretace v dané kultuře může být velice odlišná. Podělili by se. To by udělali. Když to tak vezmu, neměli ani elektriku, ani lednice, takže pokud byste měli nějaké maso, podělili byste se o ně se sousedy. To bylo v těchto drsných horách běžné. Často se stávalo, že jsme v těch hustých porostech pro samé stromy a keře neviděli dál než na 45 metrů. Pro šakala nebo leoparda tak nebylo nijak obtížné vloudit se mezi stáda a jedno nebo i více zvířat zabít. Zvířata jsou to nejcennější, co máte. Je to vlastně takový váš bankovní účet. No a samotné maso je taky v chudých vesnicích velice vzácné a ceněné. Pokud by se vám zvíře ztratilo, okamžitě byste začali důkladně hledat. Pokud od doby, co se ztratilo, neuběhlo moc času, mohli jste je najít a přinést zpět dokonce živé. Stejně často jste ale mohli taky najít jen místo, kde bylo zabito. Šakalové svůj úlovek odnesou okamžitě pryč, ale leopardi ti ne. Pokud jste pořádně křičeli, byli klacky do země a udělali pořádný rámus, mohli jste leoparda zahnat a své zvíře získat zpátky. Ženy nebo děti by se leopardům nepostavili, ale muži kmene Magar určitě ano. Jelikož si leopardi se svým úlovkem rádi hrají, než si jej dají k večeři, tak jste měli docela šanci získat i mrtvé zvíře celé, pokud jste je nepostrádali dlouho. Ať už jste získali celý kus nebo jenom kousek, vraceli byste se domů docela šťastní. Dnes večer přece bude k večeři maso. Už jsem byl poněkud frustrovaný a říkám Baju, podívej. Přečtu ti to ještě jednou, ale ta ovce se jíst nebude. No dobrá, spokojil se Baju. Začal jsem tedy pomalu a velmi pečlivě číst ten příběh znovu. V tom mě Baju přerušil a říká. Ta ovce je mrtvá, je přece jasné, že jí sní. Cože? Jak mrtvá? V tom příběhu se přece nikde nepíše o tom, že by ta ovce byla mrtvá. No, nese přece tu ovci na zádech, ne? Odpověděl Baju. Nemůžeš nést živé zvíře na zádech. To přece nejde. Jestli to zvíře nese na zádech, pak musí být mrtvé. No a jak potom nesete zvířata, která jsou živá, zeptal jsem se. Samozřejmě, že kolem krku, takže je můžeš chytit za všechny čtyři nohy. A tak jsme změnili v překladu jedno slovo. Záda jsme nahradili krkem. Konec. Teď je zvíře naživu a poenta Ježíšova příběhu se dramaticky mění. Celá lekce není o sdílení, ale o pastýři, který dal v sázku celé stádo i svůj život jen proto,
že chtěl zachránit tu jedinou jednu, která je ztracená.

Kapitola 18. Špičaté uši. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost démona i sílu a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2.15. Jako obvykle náš dům praskal ve švech. Vesničani, co potřebovali léky, a jiní, kteří prostě přišli na návštěvu, zaplnili náš dům. Takže jsem si ani moc nevšímal Michaela a malého Poub Bahadura, když bez dechu vletěli do dveří. Až později jsem se dozvěděl o jejich zvláštním zážitku. Vesnice Arakhala je postavena na příkrých skalnatých svazích, které v dřívějších časech sloužily jako obrana hned ze tří stran. Náš dům byl na horním okraji vesnice vedle hlavní stezky. Toho teplého jarního dne se pětiletý Michael a jeho nerozlučný parťák vydali potloukat po této stezce. Házeli kameny, lezli po stromech a prostě prozkoumávali všechno zajímavé v okolí po cestě k velké chautaře asi 300 metrů od našeho domu. Bylo to takové místo podobné velkému sedadlu vzniklé z několika placatých kamenů. Postavili ho už dávno jako místo k odpočinku pro pocestné a ostatní lidi, co se táhnou s nákladem, aby si od toho mohli trochu odpočinout. Pod hřebenem je tady taková prohlubeň, kde rostou dva velké stromy, které poskytují stín. V okolí asi 50 metrů není nic vystouplého, ani zde není nic, co by narušovalo výhled. Stezka se pak vine strmě k hřebenu, který vede k horskému průsmyku asi 2 hodiny cesty odsud. V nejbližším okolí nenajdete žádné křoví, velké kameny ani jiné překážky. Když k chautaře dorazili, nikdo tam nebyl. Všichni vesničané už byli na svých polích a na lidi, kteří by putovali s rýží a dalším zbožím z planin nahoru, bylo příliš brzy. Během takového toho klučičího dovádění se najednou podívali nahoru a zjistili, že tam někdo je. Po stezce stoupal muž vysoký přes 2 metry. Vesničani měli tak 1,60 m, takže tohle byl opravdu obr. A co víc, byl oblečený celý do černého, včetně dlouhé kápě, která mu splývala na ramena jako Supermanovi. A jelikož vesničané žádné kápě nenosí, zdál se ten muž ještě záhadnější. Pak se ten muž zastavil, otočil se a zíral na ně. Uši měl dlouhé a špičaté jako pan Spock ve Star Treku a oči ty měl jasně červené. Rychlostí blesku se oba chlapci rozběhli domů. Pak se na chvíli zastavili, aby se podívali, kde ten obr je, ale místo toho zjistili, že někam zmizel. Teď už měli tedy pořádně nahnáno. Možná, že to bere oklikou, aby jim zablokoval cestu do vesnice. Mohli být ve velkém nebezpečí. Už od útlého mládí nosí magarské děti na zádech těžké náklady. V místních horách těžko najdete místa, kde by se dalo opravdu pořádně proběhnout, svaly na nohách tak mají vyvinuté k šplhání prudkým nerovným terénem a ne k běhu. Následkem toho dokázal Michael ve svých 5 letech předběhnout i o dost starší děti. Dnes tomu ale bylo jinak. Dnes Poub Bahadorovi nohy kmitaly tak rychle, jako ještě nikdy v životě. Dokonce i naprostý hlupák totiž věděl, že ten, kdo je poslední, toho chytnou. Jak tak uháněli tou širokou stezkou domů, zabral Michael, aby svého kamaráda předhonil. Když to ale dotáhl na úroveň Poupa, bosé nohy jeho přítele zabrali ještě víc a odhazovali prach ještě usilovněji. Strach rozpumpoval adrenalin v Michaelových žilách, vzmohl se tedy ještě k větší rychlosti a dotahoval se na svého druha. Dnes ale Poup tím posledním být nemínil a taky nebyl. Čím rychleji Michael běžel, tím rychleji se míhaly nožky jeho přítele. Dokonce i dnes se Michael pořád diví, jak mohl běžet tak rychle. V těch dobách lidé pravidelně, ne-li denně, vídali poblíž vesnice démony. Obvykle je viděli při východu či západu slunce. Denní dávka novinek obvykle zahrnovala právě okolnosti takových setkání.
Strach, který tyto výjevy vyvolávaly, byl opravdu, opravdu veliký. Dokonce i dospělí muži se neodvažovali potloukat se mimo domov, aniž by sebou někoho vzali. O 10 nebo 12 let později se Poup stal prvním mladým mužem v Arakhale, který se připojil k víře spolu s Bajuem a následoval Ježíše. Baju byl jeho blízký příbuzný a bydlel jen o 3 domy vedle. 17 let sledoval a poslouchal, jak Baju chodí po božích cestách. Poup byl rozhodnutý, že se nedá zastrašit čaroději a nic ho nedonutilo zříci se svého rozhodnutí. A tak kousek po kousku i ostatní přemáhali strach a přidávali se k ním na cestě za Ježíšem. Když se počty věřících začaly násobit, skončila i strašidelná zjevení démonů. Neznamenalo to, že všichni démoni opustili Arakhalu. Místo toho se věřící domnívali, že se bojí ukázat. Světlo světa přišlo a démoni to nemohli vystát. Kapitola 19. Smrtelný lék. Adina s Michaelem nesoustředěně sledovali, jak natahují injekční stříkačku. Opatrně jsem posunoval píst, až jsem z jehly vytlačil všechny vzduchové bubliny. A pak se mi zarazil do Michaelova malého zadku. Vyrůstat ve vesnici Arakhala znamenalo, že Adina i Michael často lítali venku bosky jako jejich přátelé. Dokonce se stávalo, že Adina naschvál půjčovala sandály svým kamarádům, aby pak mohla běhat bosky. To ovšem znamenalo, že jsme dětem neustále vytahovali z nohou trny, třísky a ošetřovali jiné drobné rány. A oni stejně jako jejich kamarádi rychle zapomínali na své bolístky a zranění a utíkali za novým dobrodružstvím. Jenže vesnice byla taky plná hnoje a výkalů místních zvířat a různých dalších exkrementů. Jejich chodidla se proto často zanítila. V podstatě kromě neustálého napomínání, abychom jim ty rány dezinfikovali, s tím nešlo nic moc udělat. Jelikož však taková poranění byla na denním pořádku, naše nabádání bylo rychle zapomenuto. Občas jsme je varovali, že pokud nechají infekci zajít daleko, může z toho být otrava krve. A to by byli ve velkém průšvihu. Michael i Adina sice poslouchali, ale nic moc si z našich hrůzostrašných varování nedělali. Když to vezmete kolem a kolem, tak jejich přátelé to taky nijak nezajímalo. Jednoho večera jsem si všiml, že Michaelova noha se zanítila a tentokrát to bylo o něco více než obvykle. Využil jsem situace a opět je varoval před otravou krve. Když jsme se pak ráno probudili, k mému vzděšení se už na Michaelově noze rýsovala ostře červená infikovaná žíla, která vedla až ke kolenu. Poněkud podrážděně jsem mu oznámil, tak a teď tě čeká injekce. Za dalších 12 hodin se infekce dostane k srdci a pak bys umřel. V Nepálu se vám zdá, že dostáváte injekci na to anebo ono v podstatě pořád. Jako každý malý chlapec, když takovou injekci dostal, i Michael přirozeně plakal. Jednoho dne jsem mu vyprávil, že stateční kluci nebrečí a on to sežral i s navijákem. Když na něj pak přišla řada a měl dostat injekci, napochodoval jako malý voják a sotva sebou cuknul. Od té doby, kdykoliv přišel čas na očkování, snažil se být mezi prvními, aby ukázal, jak je statečný. A protože nebyl strnulý strachem, ale uvolněný, injekce jej i mélně bolela. V té době jsme měli problémy s penicilinovým práškem. Když se smíchal se sterilní vodou, byl hustší než jiné léky. Tudíž jsme pak museli používat hrubší jehlu a i ta se někdy penicilinem ucpala. V té době se nepoužívaly jednorázové stříkačky a tak jsme tu jehlu museli vytáhnout ze skleněné stříkačky a nasadit jinou. Ani tentokrát nebyl Michael s další injekce nijak znepokojen. Když jsem mu ji ale dával, penicilin se v jehle ucpal.
Tak jsem ji tady z jeho zadku vytáhl a jehlu vyměnil. S novou jehlou ve stříkačce jsem zase vytlačil všechen vzduch a píchnul jej do druhé půlky. Michael se ani nepohnul, ale i tentokrát lék jehlu ucpal. Bylo to opravdu frustrující a už to začínalo být i docela děsivé. Ten penicilin opravdu potřeboval, aby se šíření infekce zastavilo. Zase jsem jehlu vytáhl a celý proces opakoval a tentokrát jsem ho píchnul do jeho hubenoučké ruky. A i po třetí se jehla ucpala. To už bylo moc i na našeho statečného vojáčka a začal brečet. I na mě byly ty tři pokusy dost. Vyvstala ale otázka, co teď? Barbara prostudovala zdravotního průvodce od Wyclefa a zjistila, že je ještě jiný lék, který by v jeho případě mohl zabrat. Dali jsme mu tabletky a pečlivě sledovali, co se bude dít. Naštěstí lék rychle zabral a příštího dne infekce ustoupila. Nikdy předtím ani potom už se nám jehla třikrát neucpala a možná bychom na tuto divnou příhodu i zapomněli. Ale o pár měsíců později, zrovna když jsme byli v Kátmandu, Michael onemocněl a doktor mu předepsal penicilin v tabletách. Příštího rána byl Michael celý rudý a úplně hořel. Barbaru okamžitě napadlo, že jde o alergickou reakci, a tak jej vzala k lékaři, který to potvrdil. Michael byl alergický na penicilin. Nechci ani pomyslet, co by se stalo, kdybych Michaelovi a jeho malému tělíčku v Arakhale tu obrovskou dávku penicilínu injekcí podal. Zcela jasně Bůh opět zasáhl v náš prospěch. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Žalm 34:8. Alergická reakce na penicilín, stejně jako třeba alergická reakce na včelí bodnutí, může člověka uvést do anafylaktického šoku. V takové chvíli jde o život. Reakce může být tak rychlá, že vede ke zhroucení respiračního nebo kardiovaskulárního systému. Když vezmeme v potaz dlouhodobě působící typ penicilínu, který jsme používali, a naši izolaci, byly by Michaelovy vyhlídky žalostné.

Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Evangelium podle Jana, 6. kapitola, 63. verš.

Milí posluchači, já se s vámi v tuto chvíli rozloučím a za mikrofon už za malou chvíli usedne kolegyně Martina Zacherlová. Mějte krásnou noc.

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

0: se ubírat.
1: Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Vítejte v novém dni, je půlnoc a začal nám čtvrtek 2. července. Před námi je píseň Nový život od Jany Zibalové.

Vítejte u přehledu pořadů. Poslední kniha Bible, Zjevení Janovo, obsahuje několik velmi adresných poselství konkrétním sborům v Malé Asii. Dokážeme si z nich vzít něco užitečného i do našich životů a církví. Průvodcem a pomocníkem nám bude výklad teologa Johna Vernona McGeeho, který přináší relace Světem Bible ve čtvrt na jednu. Konflikty asi nikdo nemá rád a přesto tvoří velkou část našich vztahů a komunikace. Právě proto je dobré ne se jim vyhýbat, ale naučit se je řešit. A v tom vám možná pomůže relace Poklady z archivu, která tentokrát nabídne záznam úvah Jakuba Limra a Jany Frantíkové o tom, jak se naučit orientovat ve složitém předivu slov. Poslouchejte v jednu hodinu. Nepálské hory nepřinášejí pouze romantiku pro milovníky hor, ale také tvrdý život v těžkých podmínkách. Vyměnit pohodlný život v Americe za toto místo? Gary a Barbara dostali do srdce touhu přinést tam evangelium. S čím vším se museli vypořádat, uslyšíme 15 minut po druhé hodině. V dalším dílu čtení na pokračování, kdy se spolu s Michalem Hubáčkem opět vydáme na andělské stezky. Večer pod lampou, to je tradiční nabídka Rádia 7 k poslechu čtení dobrých knih. V současné době listujeme knihou Jana Vopaleckého Směr je jasný, ve které autor vtipně a velmi trefně glosuje každodenní život v takových detailech, že si často můžete říct, tohle žiju taky. Navíc ale uslyšíte závan naděje, víry a boží moudrosti. A tak chcete-li se nechat inspirovat, zveme k poslechu ve 3 hodiny. Je život lidským specifikem, nebo se nastupující technologie mohou životu přiblížit, případně jej zastoupit? Několik rozměrů života a nebezpečí, která mohou s oživením umělé inteligence přicházet, prochází průsečíky od 4 hodin a 15 minut. Jsou místa, kde je jakákoliv práce náročnější než jinde. Můžeme je nazývat skalnatými místy, kde se těžko chytají semínka, která zaséváme. Na jedno takové místo se vypravíme s pořadem 3D Talk, ve kterém s kazatelem Tondou Prokůpkem a Vojtou Barotem navštívíme práci v Bruntále. Připojte se v 5 hodin. O milosti, která není výsledkem našeho výkonu ani odměnou za správné chování, bude hovořit v pořadu Základy Štěpánka Paluchníková. Vysíláme po 17:30.

0: Co se stane, když ze společenství vyprchá opravdová láska a nastoupí duchovní rutina? V pořadu Světem Bible otevíráme druhou kapitolu knihy Zjevení, abychom se podívali na vzkazy starověkým sborům. Zjistíme, proč některým církvím hrozí zánik, nebo jak rozpoznat skryté duchovní kompromisy. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopalecký.
1: Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Milí posluchači, to je pátý verš z druhé kapitoly Janova zjevení, kterým jsme se posledně loučili. Zajímavý je ten výrok, který kralicky zní: pakli toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti. Pán Ježíš Kristus pohne svícnem. Co to znamená? Podle zjevení 1.20 svícen představuje ten konkrétní místní sbor, čili když tu schází ta první nebo ta nejlepší láska k Pánu Ježíši, a pak tu schází dokonce i ochota k pokání, čili ochota změnit smýšlení a způsob života, dochází k tomu, že Pán pohne svícnem, čili přímo tím sborem. Ach, jak mnohé kostely a celé církve dnes zestárly nebo jsou prakticky uzavřené. Kdysi sem možná přicházeli davy lidí, ale dnes už nikdo nechodí. Proč? Snad právě proto, že ti, kdo měli odpovědnost jako boží poslové, čili jako ti andělé, kterým je vlastně původně adresováno tohle slovo Pána Ježíše, nebyli ochotni změnit své smýšlení, činit pokání. A v důsledku toho přestávají

stali učit Boží slovo v jeho celistvosti a v jeho živé podobě, která by se dotýkala jejich vlastních srdcí a pak přirozeně také srdcí jejich posluchačů. Místo toho začali přednášet jen líbivé řečičky, které se však už nikoho nedotýkaly. Přestalo se učit Boží slovo, zhrnuje jednoduše náš otevřený kazatel. Příteli, Pán Ježíš Kristus dosud pozoruje své svícny, ty lampy, a nerozpakuje se čistit knoty nebo dokonce uštípnout jejich konec, když odmítají jasně svítit. Ale toto máš, že nenávidíš skutků mikulášenců, kterýchž i já nenávidím. 6. verš ve 2. kapitole Zjevení. To byl kralický překlad a ještě ekumenicky. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů, stejně jako já. Slovo Nikolajté je složenina z Nikao, což znamená dobít, a Laos, lid. Od tohoto slova Laos, čili lid, je mimochodem odvozen také výraz laický, laici. Určit, kdo byli ti Nikolajté, je dost obtížné. Někteří badatelé se domnívají, že to byl kněžský řád, který se počal formovat a pokoušel se nad lidmi vládnout. Jiná teorie pro jistotu říká, že neexistuje způsob, jak určit, o kterou skupinu v prvních či pozdějších církvích šlo. Třetí vysvětlení je, že kdysi žil muž jménem Nikolaos Antiochický, který odpadl od víry a založil antinomiánský gnostický kult. Ten mezi jiným učil, že si člověk musí nejdřív zahřešit, aby poznal, co hřích vlastně je. Oddávali se tělesnosti s výmluvou, že takové hříchy se nedotýkají ducha. Souvislost mezi Nikolajty a tímto kultem je pravděpodobně jedním z nejlepších vysvětlení, kdo to ti Nikolajté byli. Církev v Efezu však nenáviděla tuto nauku a především skutky, které z ní plynuly. O něco později ovšem uvidíme, že církev v městě Pergamos tyto věci naopak tolerovala. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jísti z dřeva života, které jest uprostřed ráje Božího. Zjevení 2, 7. verš. Kdo má uši, slyš. K tomuto výroku vztahují starozákonní požadavek pomazat kraje ucha kněží při jejich uvedení do kněžského úřadu. 3. Mojžíšova 8.23. Ne každý je schopen slyšet Boží slovo. Ach ano, mohou slyšet zvuk, ale uniká jim obsah poselství. Pán Ježíš chce touto větou vyburcovat pozornost těch, kdo poslouchají tupě, bez zájmu. Z evangelií víme, že tento výraz, kdo má uši k slyšení, slyš, používal Pán Ježíš docela často, když vyslovoval některé výroky těžší k pochopení. Upozorňoval tím, že lidé mohou mít dobré uši a přitom neslyšet. Teď však vidíme, že mluví k lidem s duchovním vnímáním, ke znovuzrozeným věřícím. Slyš, co duch praví církvím. Tu je řeč o Duchu svatém, který oslovuje církev. Doktor McGee říká, že tu je řeč o učiteli církve. Vždyť Duch svatý nás má učit všemu, co říkal Pán Ježíš. Všemu, co je v Božím slově. Slyšíme ho vůbec? Známe jeho hlas? Tomu, kdo zvítězí, dám jísti z dřeva života. My můžeme zvítězit jedině skrze krev Beránkovu, jen skrze vítězství Pána Ježíše. A to předpokládá, že budeme v něm zůstávat, že s ním budeme ve stálém spojení, že mu budeme podřízeni.
Vzpomeňte si, že po pádu bylo člověku zakázáno jíst ze stromu života. 1. Mojžíšova 3, verše 22 až 24. Ale v nebi bude tabulka o tomto zákazu ze stromu života odstraněna a my všichni budeme mít právo jíst ze stromu života. Nevím, jaké má ten strom plody, ale věřím, že z nich budeme skutečně jíst. Je před námi dosud nepoznaný život, komentuje náš učitel. A tímto končí vzkaz pro sbor, či tedy především pro odpovědného posla sboru v Efezu. Myslím, že by stálo za to, kdybychom si tyto věci znovu, osobně a především s modlitbou prošli, abychom Pánu dovolili skrze Ducha Svatého k nám konkrétně promlouvat a promítat ty zvláštní skutečnosti také do naší doby a do našich osobních životů. Další místní sbor, který tu Pán Ježíš oslovuje, je Smyrna. Je to církev mučednická, která trpěla pro Krista. Jméno Smyrna mimochodem znamená mirha a už v tom slově je skrytý symbolický význam utrpení. Město Smyrna dosud existuje, turecky se jmenuje Izmir, což by vás mohlo zmást, ale je to totéž město, komentuje náš cestovatel. Od svého založení bylo nepřetržitě obydleno. Osobně jsem tam byl. Vlastně jsem v Izmiru několikrát bydlel, když jsme navštěvovali ostatní místa prvních církví v té oblasti. Je to obchodní město a někteří nám tam říkali, že Izmir bude brzo větší než Istanbul. Jako obchodní centrum určitě. Dnes je velice přelidněné. Moderní část překrývá většinu ruin starodávné Smyrny, takže vám snadno unikne její dřívější krása. Udělal jsem tam nějaké diapozitivy, které pak používám při přednáškách. Snažím se vyzvednout půvab tamnějšího přístavu. Je velmi rozlehlý a zdá se mi, že je jedním z nejkrásnějších, jaké jsem kdy viděl. Je pravda, že Smyrna patřila vůbec mezi nejhezčí místa v Asii. Nazývali ji květem, nebo ozdobou, anebo dokonce korunou celé Asie. Původní chetické město, jehož počátky spadají snad do doby kolem roku 2000 před Kristem, bylo zbudováno na svazích hory Pagos. O mnoho staletí později Alexandr Veliký měl zásluhu na tom, že se město rozrostlo co do krásy. Kolem hory vedly široké bulváry. Korunou měst nazývali Smyrnu proto, že akropole nahoře Pagos byla obklopena květy, živým plotem a mirhovými stromy. Město zdobily také vznešené budovy a krásné chrámy. Chrám Zeův, chrám Kybely, čili Diány, chrám Afrodité a Apolův chrám a Asklepiův chrám. Ve Smyrně bylo i divadlo a koncertní síň, tedy jakýsi dům hudebního umění. Byl tam také stadion a právě na něm byl v roce 155 umučen upálením zaživa Polikarp, biskup smyrnenský a žák apoštola Jana. V řecké literatuře Smyrna znamená trpící. Pán Ježíš zde ve svém dopise do Smyrny, jak dále uvidíme, říká, že ví o soužení a chudobě svého lidu v tomto městě. Pozoruhodné je, že pro tyto lidi nemá jediného odsuzujícího slova, stejně jako je nemá pro církev ve Filadelfii. To si ještě budeme číst. Tyto dvě církve, tedy Smyrna a Filadelfia, neslyšely od Pána v tomto přímém vzkazu žádné pokárání, žádnou výtku. A je zajímavé, že obě města, Smyrna i Filadelfie, byly jedinými, které nepřetržitě existovaly. Tato města nikdy v historii nebyla zcela zničena.
Z takového toho dlouhodobého pohledu na církev nebo na místní sbor, jak to bylo naznačeno v případě Efezu, se dá říci, že jejich lampami bylo hnuto. Ale několik křesťanů v Izmiru žije i dnes. Ačkoliv se skrývají, navázali s námi nepřímý kontakt, když jsme tam byli. Nevystupují na veřejnost, protože upřímní a aktivní křesťané jsou ještě dnes v moderním Turecku pronásledováni. Tak jako Efes reprezentuje církev apoštolskou, tak Smyrna představuje církev mučednickou. Průmět na historii církve by nás mohl zavést k rozsahu období mezi rokem 100 našeho letopočtu až 314, tedy od smrti apoštola Jana do ediktu milánského, vydaného císařem Konstantinem v roce 313, jímž skončilo pronásledování křesťanů nejen ve Smírně, ale v celé říši římské. Nyní tedy Pán Ježíš oslovuje církev ve Smírně. Je to jeho nejkratší poselství a celé je pochvalné. Všechno, co jim říká, je uznáním. Druhá kapitola Zjevení, verš 8. Andělu pak smyrnenské církve piš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil. A nebo podle ekumenického překladu poslu církve ve Smyrně piš, toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Verš je vlastně odvoláním na Zjevení 1, verše 17 a 18, kde se praví, a jak jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho jako mrtvý, i položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně, neboj se, já jsem ten první i poslední, a živý, ještě jsem byl mrtvý, a aj živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti. Církvi ve Smyrně se Pán Ježíš představuje jako ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. První i poslední znamená, že nic nebylo před ním, a nic také po něm nebude následovat. On má ve své moci konečné uspořádání všech věcí. Pro následování věřící potřebovali být ujištěni, že Pán Ježíš má všechno v rukou a že perzekuce, kterou prožívali, je také pevně v jeho rukou, že je součástí Božího záměru. Který byl mrtev a je živ. To je ta pravá zpráva pro mučedníky. Tím, že Pán Ježíš prošel smrtí, se stotožnil snad s 5 miliony těch, kteří byli v onom období umučeni. Kristus nad smrtí zvítězil a má moc až dokonce zachovat ty, kteří snášejí pronásledování pro jeho jméno. Chce jim však říci ještě něco víc. Verše 9 a 10. Vím o skutcích tvých i o soužení a chudobě, ale bohatý jsi, i o rouhání těch, kteří se praví být židé a nejsou, ale zběř satanova. Nebojš se nic toho, co trpěti máš, aj uvržet ďábel některé z vás do vězení, abyste zkušeni byli, a budete mít úzkost za 10 dní. Budiš věrný až do smrti a dám ti korunu života. Tolik verše 9 a 10 ve druhé kapitole knihy Zjevení. Této církvi je řečeno 7 věcí, pro něž má Pán slova uznání. Proberme si je postupně jednotlivě.

0: Slovo skutky, které tu máme v tomto verši jako první, se v nejlepších nalezených rukopisech Nového zákona nevyskytuje, takže ho raději vynechávám, povídá náš řečtinář. Ale chcete-li ho tam mít, dobře. Vím o skutcích tvých i o soužení. Pozor, to soužení, které je tu uvedeno, není období velkého soužení, ale znamená to prostě trápení, nesnáze, protivenství. A není-li nazváno velkým soužením to hrozné pronásledování církve ze strany římských panovníků v první církvi nebo zde konkrétně ve Smyrně, pak jim rozhodně nejsou ani naše dnešní maličká a malá soužení. Ale církev ve Smyrně zkusila mnoho soužení. Trpěli pro svého pána Ježíše Krista. Druhá je chudoba. To prostě znamená, že měli nedostatek v materiálních věcech. Prvotní církev tvořili převážně lidé z chudších tříd. Když někdo bohatý uvěřil v Krista, byl mu pro víru často velmi brzy zkonfiskován majetek. A pán Ježíš k tomu dodává, ale jsi bohatý. Říká to s vědomím jejich materiální chudoby. Týká se to tedy duchovního bohatství, které smyrnenští věřící mají v samotném pánu. I když byli všelijak zkroušeni, často zakoušeli všechna duchovní požehnání, která v něm jsou. Všimněte si rozdílu oproti bohaté církvi laodicejské, teprve o ní budeme číst. Jejímu poslovi pán řekl, myslíš si, že jsi bohatý, ale ve skutečnosti jsi chudý a ani o tom nevíš. Kdežto těmto podotýká, ale jsi bohatý. Při návštěvách různých sborů, kam jsem někdy pozván jako kazatel, praví jako zkušenost zase náš cestovatel, mě místní pastoři občas rádi vyprávějí o milionářích nebo o jiných významných osobách v jejich farnosti. Ovšem, že i těmto lidem je třeba zvěstovat evangelium a přijímat je do sborů, ale mučednická církev v prvních dobách se něčím takovým chlubit nemohla. V jejich shromáždění byli i otroci, bývalí otroci, dokonce i zběhlí otroci, jednoho známe jmenovitě z listu Filemonovi, taky osvobození otroci, no prostě chudí lidé a ti, kteří všechny své peníze ztratili, protože se stali křesťany. Za třetí, vím o rouhání těch, kteří se praví být židé, ale jsou zběř satanova. Ekumenicky je místo toho rouhání, urážejí tě ti, kdo si říkají židé, ale je to spolek satanův. Je tu naznačeno, že židé ve Smyrně, kteří uvěřili v Krista, byli židy vnitřně i zevně. Pavel jako žid otevřeně říká o svých soukmenovcích, že ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou izraelští, Římanům 9.6. Pravého žida dělá židem nikoli jeho rodový původ, ale jeho vztah k Hospodinu Bohu, tedy to jeho náboženství. Náboženství ho odlišuje od ostatních lidí, pokud s tím náboženstvím je ztotožněn. Smyrna byla kulturním městem, ve kterém mnoho židů zřejmě odložilo svou víru ve starý zákon. Sice říkali, že jsou židé, když se jim to někde hodilo, ale ve skutečnosti, jakmile se žid vzdá svého náboženství, je otázkou, zda je vůbec ještě židem. Za čtvrté, neboj se nic toho, co trpěti máš. Pán povzbuzuje svůj pronásledovaný lid. Je to už podruhé v této knize, kdy těmito slovy neboj se, dodává pán svým věrným odvahy. A historie nám potvrzuje, že boží lidé toto povzbuzení vzali vážně, že docela velké množství lidí šlo třeba až na smrt s oddaností a s tichým chválením Boha. Pátá poznámka, kterou má pán Ježíš pro smyrnenský sbor, zní: uvrhne ďábel některé z vás do vězení. Na tuto strašnou bytost, tedy ďábla, se podíváme ještě později, ale zde ji pán Ježíš činí zodpovědnou za utrpení svatých vesmírně. Možná někdy máme sklon svalovat vinu za různé věci na nějakého člověka nebo na okolnosti, kterých si Satan použil za nástroj, ale pán Ježíš jde dál až ke kořenu nesnází. Zajímavé je, že toto slovo je zde řečeno jako konstatování. Ukazuje, že pán to Satanovi dovolil. Přestože bych si to osobně moc přál, vidím zde, že křesťan nemusí být vždycky viditelným vítězem v takovýchto okolnostech. K tomuto bodu by něco osobního rád připojil také náš učitel. Mohl bych rozstřídit a zařadit všechno, co přišlo do mého života jako nějaké boží napomínání či souzení, nebo dokonce jako boží výchovný trest. Když jsem začal na sobě zakoušet spoustu tělesných potíží, byl jsem z toho zmaten. Několik lidí mi pak psalo: věřím, že Satan je zodpovědný za to, co se ti stalo. A já jsem usoudil, že takto si mohu vysvětlit řadu fyzických těžkostí, které mě postihly. Nicméně důvodů pro různé těžké věci v našem životě může být vždycky celá řada. Šesté oslovení smyrnenského sboru: budete mít úzkost za 10 dní, nebo ekumenicky budete mít soužení po 10 dní. V historii se prý dá vystupovat, že bylo 10 takových vln silného pronásledování ze strany římských císařů. Přečtu vám je a poznamenávám, že uvedená data jsou velmi přibližná. Nero, 64 až 68, zřejmě Pavel popraven za jeho vlády. Za druhé Domitián, 95 a 96, apoštol Jan v této době vyhoštěn na Patmos. Trajan, 104 až 117, v jeho době byl Ignácius upálen na hranici. Za čtvrté Marcus Aurelius, 161 až 180, v jeho době byl Polikarp umučen. Za páté císař Severus, léta 200 až 211, za šesté Maximinus, 235 až 237, za sedmé Decius, 250 až 253, za osmé Valerian, 257 až 260, za deváté Aurelian, 270 až 275, a poslední desátý Dioklecián, 303 až 313. Ten byl prý ze všech nejhorší. Poslední z těch 7 věcí, pro něž má pán slova uznání na adresu smyrnenského sboru, jak nám to zde zhrnul náš předchůdce, je vyjádření: buď věrný až do smrti. A věřící vesmírně byli. Byli pro svého pána a spasitele i mučedníky. A tak jim slibuje korunu života. Uvědomme si, že pán Ježíš zde diktuje tento vzkaz věřícím, kteří žili vesmírně, tedy v královském městě. Je zajímavé, že právě jim říká, že od něho dostanou korunu či věnec. Nikoli korunu, nebo tedy věnec z květin nebo něco podobně pomíjivého, ale korunu, která bude věčná. Pán Ježíš má zvláštní korunu pro ty, kdo trpěli. Vím o mnoha nádherných božích lidech, že dostanou jednou takovou korunu. Příteli, procházíš-li právě teď soužením kvůli svému pánu a pro službu jemu a nevíš, jestli on o tebe dbá, pak je tu pro tebe povzbuzení, že tě čeká něco zvláštního. Boží slovo říká: blahoslavený muž, který snáší pokušení, nebo když bude zkušen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil pán těm, kdo ho milují. To je citát z Jakubovy epištoly, 12. verš 1. kapitoly. Závěr toho slova pro Smyrnu pak zní takto. Už nám to není neznámé. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, nebude uražen od smrti druhé. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Myslím, že to je dosti aktuální otázka pro každého z nás, jak jsme o tom hovořili posledně. Slyšel jsi Ducha Svatého dnes? A mluví k tobě vůbec? Pokud jde o tu druhou smrt, Moody se prý vyjádřil takto. Kdo se narodí jen jednou, zemře dvakrát. Kdo se narodí dvakrát, zemře jen jednou. A jestli vtržení nastane ještě za jeho života, nezemře dokonce ani jednou. Druhou, tu věčnou smrt, žádný věřící neokusí. Tím si můžeme být jisti. Kdo přijal Pána Ježíše Krista, ten přešel ze smrti do života. Přátelé, a to je zase okamžik, kdy se s vámi loučím.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování vysíláme ve 20 hodin a 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Posloucháte Rádio 7, s vámi je Martina Zachrlová. Je čtvrtek 2. července a první hodina nás vede do pořadu Poklady z archivu, které pro vás připravila Kateřina Hodecová.

Týden uběhl jako voda a tak vás znovu vítám u poslechu relace, ve které vám předkládáme samé poklady z našeho archivu. Dnes jsem opět vybírala tematicky. Když se rozhlédnete kolem a zaposloucháte se do komunikace lidí okolo, velmi často narazíte na neporozumění, někdy i na hádky. A co si budeme namlouvat, naše vlastní vztahy a komunikace má své mezery. A tak se dnešní hodinkou bude proplétat slovo konflikt. Před lety jsme vysílali relaci Kudy kam, ve které se právě slovními konflikty ve vztazích zabýval pastor křesťanského společenství v Hradci Králové Jakub Limr. Jeho úvahy vám k poslechu nabídnu hned po písničce. Dobrý poslech a hlavně užitek ze slyšeného přeje Kateřina Hodecová.

Nedokážu pochopit, jak si mohl zapomenout na narozeniny své vlastní matky, říká manželka. Počkej chvilku, nemáš náhodou tyhle věci na starosti ty? Hele, neskoušej to na mě hodit, je to přece tvoje matka. Jo, ale minulý týden jsem ti říkal, abys mi to připomněla. Proč si to neudělala? Přeskočilo ti. Nedokážeš si ani zapamatovat den narozenin vlastní matky. A proč bych měl? Od toho mám přece tebe. Ty mi to máš připomenout. A tak dále. Na úvod jsem otevřel knihu Nekončící milost, kterou v Česku vydalo nakladatelství Návrat domů. Poznali jste tu scénu, nebo spíš poznávali jste se? Zažili jste už někdy podobný konflikt? Různé hádky a nedorozumění se čas od času objeví v životech lidí nezávisle na jejich vyznání nebo životní filozofii. Pohádat se dokáže ateista i člověk věřící v Boha. Konflikty se nevyhýbají ani křesťanským manželstvím nebo křesťanům jednoho církevního společenství. Mám ale dojem, že člověk, který Boha zná, je, co se konfliktů týče, ve výhodě. Chci tím říct, že křesťan umí každou hádku vyhrát? No to určitě ne. O vítězství by totiž v konfliktech ani jít nemělo. Proto nehledejte pořad alá 7 zlatých pravidel, jak zvítězit v každém konfliktu. Je spousta knih, které obsahují takové návody. Já se budu držet jiné knihy. Bible. A tak budeme mluvit o tom, jak se správně pohádat a ne jak v hádce vyhrát. Dnes si ukážeme, jaký je v tom rozdíl. Žádnou hádkou nerušený poslech vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Jakub Limr. Křesťané oproti nevěřícím mají v řešení konfliktů výhodu. Teď prozradím, proč si to myslím. Křesťan totiž zná sílu odpuštění. Zamyslete se nad slovy apoštola Pavla, který do svého dopisu, který směřoval do Efezu, napsal. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Křesťané znají sílu odpuštění. Křesťan ale zná také sílu Božího soucitu. Apoštol Pavel k tomu napsal. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Křesťanovi se dostává nějaké útěchy z Božího soucitu. Křesťan zná tuhle sílu. Je velmi těžké druhým odpustit, je velmi těžké se do druhých vcítit a najít sílu jim pomoci, když jsem sám nikdy nic takového neprožil. U Boha je možné zažít jak odpuštění, tak lásku, která se o nás zajímá nejenom na rovině slov, ale také na té rovině činu. U Boha je možné najít sílu a tyhle věci jaksi poslat dál, poskytnout je druhým. Osobně věřím tomu, že je to klíčový odrazový můstek pro řešení konfliktů a hádek. Teď ještě jeden krátký příběh, který Filip Jensi našel v knize Mary Kerové Klub lhářů a napsal jej do té svojí, do knihy Nekončící milost. Mary Kerová vzpomíná na svou nefunkční rodinu a vypráví o strýci z Texasu. Kdysi se s manželkou pohádal o to, kolik utratila za cukr. Sice se s ní nerozvedl, ale 40 let s ní nepromluvil jediné slovo. Jednoho krásného dne vzal motorovou pilu a rozřízl jejich dům na dva díly. Otevřené strany obou polovin zatloukl prkny a svoji polovinu odstěhoval za nízké borové mlází na jejich pozemku. Zbytek života pak prožili na tomto pozemku každý ve své půlce domu. Zvláštní, tyhle dva lidé se nikdy nerozvedli, dalo by se v úvozovkách říct, jenom se pohádali. Ale jak moc to ovlivnilo jejich život? A tak se dostáváme k první otázce dnešního večera. Jak rychle řešit konflikty? Odpověď najdeme jak jinak v Bibli. V Bibli je napsáno, snažte se konflikty řešit co nejdříve.
Konkrétně tuto odpověď najdeme v epištole Efeským ve 4. kapitole v 26. verši. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce, píše apoštol Pavel. Teď si to zkuste představit. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. To je poměrně krátký časový úsek. Jenom po tu dobu, co sluníčko svítí, můžete v úvozovkách můžete držet svoji hádku, svoji rozhádanost. Jenom co je světlo. Bůh říká, než půjdete spát, dejte svoji rozepři do pořádku. Za veršem 26. je logicky verš 27 a ten zní nedávejte místo ďáblu. Někdy se v církvích tento verš vykládá poměrně vytržený z kontextu, ale podívejme se, v jaké souvislosti ho tady apoštol Pavel píše. V souvislosti s hádkami. Chtěl tím říct, když si neodpustíte, pořád se tou hádkou, tím druhým, tím problémem, tím špatným budete muset zabývat. A ďábel má prostor přikládat pěkně olej a polínka do ohně. Už se vám někdy stalo, že jste se s někým pohádali a teď jste šli spát, lehli jste si do postele a nemohli jste usnout. Pozorovali jste strop a přemýšleli, a jaké to bylo, že byste s tím něco měli udělat. A hlavou se vám honily myšlenky, takové našeptávání. Ale proč by si s tím měl něco dělat zrovna ty? Ty jsi přece byl v právu. A víš, on ti přece neudělal jenom tohle. Je toho daleko víc? Vzpomeň si. Bezesná noc. Nemůžeme usnout. Ďábel má prostor, aby nám předhazoval další a další obvinění o člověku, se kterým jsme se pohádali. Není lepší si to vyříkat, není lepší vzít tu biblickou radu vážně, jak řešit konflikty, no co nejdříve. Někdy máme pocit, že to nějaká krátká modlitba před spaním vyřeší. Pane, dej mi krásnou noc a krásné sny. Sice jsem se s tím a s tím pohádal, ale zkus to prosím nějak urovnat.

nějak rozříznout ten konflikt. Neumím si představit, když se dva věřící lidé uprostřed hádky zastaví na modlitbu, že by jim k té jejich při Bůh vůbec nic neřekl. Podle mě každému z nich ukáže to samé. Odpust mu a požádej za odpuštění. Protože během hádek každý z nás udělá nějakou chybu a každý z nás vyčítá chybu tomu druhému. Někdy je možná ten poměr 95:5. Ale jestliže si udělal jenom 5% chybu, i tou se potřebuješ zabývat. Jak rychle řešit konflikty? Odpověď zní co nejdříve. K tomu správnému pohádání se patří také to v uvozovkách pohádat se co nejdříve. Snažte se řešit své konflikty co nejdříve. Někomu tato rada přijde možná hodně logická a řekne si, to je přece jasné. Ale podívejte se kolem sebe, kolik lidí nechává své konflikty takzvaně vyhnít. Další pravidlo řešení konfliktu zní, nehledejte viníka, hledejte řešení. Možná bychom mohli jít ještě o krůček dál a říci, nehledejte viníka, hledejte řešení a hledejte Krista. V Janově evangeliu je v první kapitole 17. verš, který zní, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Když se s někým hádáme, často nám jde o to vypátrat pravdu, nebo ještě nejčastěji jde nám o to, aby ten druhý, aby druhá strana uznala, že tu pravdu mám přeci já, že já jsem ten, kdo stojí na správné straně. Ale v Bibli je napsáno, že milost a pravda se staly skrze Ježíše Krista. Nejenom pravda, nejde jenom o to najít, kdo má pravdu. Je důležité při našich konfliktech mít také postoj milosti. Nejhorší je, když se dva partneři, ať už jsou to přátelé nebo manželé, hádají a vedou mezi sebou něco, co bychom mohli nazvat prestižní válka. Já jsem ten, o koho tady jde, já jsem ten, kdo musí vyhrát. Potom z té hádky vyplývá, že obhajujete sami sebe. Vyzdvihujete svoje zásluhy, vyzdvihujete své kladné stránky. Jste sami sobě advokátem. Já jsem nevinný, ale ta vina leží na tvé straně. Přijde nám, že je nejdůležitější v hádce zjistit, kdo celou tu situaci zavinil. Ale je to opravdu to nejdůležitější, jde opravdu o to najít viníka. Přece daleko důležitější je najít řešení. Nejde jenom o to říct si, ty za to můžeš nebo já za to můžu. Potřebujeme se dohodnout, co s tím uděláme do budoucna. Potřebujeme se domluvit a společně najít řešení toho, co se pokazilo. Řešení hledejte spíš v klidnějších chvílích. Když jsou dva lidé hodně rozhádaní, až tak, že třeba na sebe křičí, tak těžko budou přistupovat k problému konstruktivně. A zase je potřeba, aby jeden z těch partnerů v konfliktu to nějak utnul. Nemůžete to být zrovna vy? Co kdybyste tu aktuální hádku ukončili například slovy vím, že je to pro nás pro oba hodně vážný problém, to, o čem tady teď mluvíme, ale jsme přeci jenom moc naštvaní a vypadá to, že to nevyřešíme. Co to nechat na později? Najděte si nějakou klidnější chvíli, později, a promluvte si o tom problému v klidu. Důležité je najít řešení. Někdy opravdu zjistíte, že chyba je na té druhé straně, že nějaký průšvih nebo hřích leží na straně vašeho partnera, přítele, kamaráda. A abyste našli řešení do budoucna, možná potřebuje vaši pomoc. Jednoduše se ho zeptejte, myslíš si, že ti můžu nějak pomoct? Je to jednoduchá, prostinká

Otázka. Ale možná vám pomůže najít řešení do budoucna. Třeba je příčinou vašeho konfliktu, že váš kamarád chodí pořád pozdě. To člověka naštve. Zkuste se ho zeptat, můžu ti nějak pomoct? Třeba ti poslat SMSku, když vyrážím z domova já, abychom se tady sešli včas. Zkuste hledat to řešení společně. Například pomocí té otázky, můžu ti v tom nějak pomoct? Ukazujete vašemu příteli, vašemu protějšku podanou ruku. Další důležité pravidlo při řešení konfliktu je, držte se tématu a zůstaňte v přítomnosti. Když se hádáme, tak odbíhání od tématu je typická věc. Na konci hádky často ani vůbec nevíme, proč jsme se začali hádat. O něčem se hádáme, například špinavé nádobí. Já jako manžel jsem slíbil manželce, že nádobí umyji, ale neudělal jsem to. Když mi to manželka připomene, a možná to udělá i taktně a laskavě, jak to zrovna ta moje umí, tak já se na ní obořím a řeknu jí, no, já jsem sice neumyl nádobí, jenže ty si zase nevyluxovala. Manželka, kterou tohle naštve, odsekne, to nevadí, že jsem nevyluxovala, to nádobí už tam na tebe čeká týden. A za chvilku si můžeme začít vyčítat rodiče a prarodiče a praprarodiče, praprarodiče a tak dále. Když se hádáte, neříkejte prosím věci jako minulý týden si zase ty neudělal to a to, nebo já si vzpomínám, že před měsícem si selhala v úplně tý samý věci. Zůstávejte v přítomnosti a držte se tématu, které chcete vyřešit. Ve starozákonní biblické knize Přísloví v 17. kapitole v 9. verši je napsáno: Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele. Kralická Bible to překládá ještě trošičku jinak. Kdo překrývá přestoupení, hledá lásky, ale kdo obnovuje věci, rozlučuje přátele. To je poměrně drsné napomenutí. Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, tak se chová špatně, protože rozlučuje něco, co je důvěrné, rozlučuje přátelství. A v přísloví 16. kapitole najdeme ještě drsnější napomenutí. Je tam napsáno, ničema vyhrabává zlo, na jeho rtech jako by byl spalující oheň. Vžijte se do toho, když se s někým hádáte. Není to opravdu tak, že se snažíte na něj vyhrabat nějakou špínu, protože se cítíte provinělé kvůli něčemu, co jste udělali, a tak to chcete přetrumfnout nějakou špatností, nějakým hříchem toho druhého. Biblická rada zní, držte se tématu, nevyhrabávejte nic z minulosti, zůstávejte v přítomnosti. Další rada pro správnou hádku zní, dávejte si pozor na přehánění. Víte, jaká jsou zakázaná slovíčka v každé hádce? Ta slova jsou nikdy a vždycky. Tato slovíčka nepoužívejte. Snažte se jim vyhýbat. Například věty typu ty to nikdy neuděláš. A nebo ty to takhle děláš vždycky. Dávejte si pozor na takovéhle přehánění. Možná váš přítel nebo vaše manželka má opravdu někde hodně velké problémy, ale opravdu to nedělá nikdy? Opravdu to takhle dělá vždycky? Určitě ne. Dávejte si pozor na přehánění typu chybí v koupelně ručník na ruce. Manželka špinavý sice hodila do pračky, ale nový zapomněla do koupelny pověsit. Vás to štve a chcete to dát manželce s odpuštěním sežrat. Chcete vypíchnout, že nebyla schopná za 2 dny dát čistý ručník do koupelny. Co řeknete? Nejčastěji, miláčku, už skoro týden si nemám do čeho utřít ruce. Manželka se po právu naštve, stejně jako tenkrát s tím nádobím, vzpomínáte? Protože neříkáte pravdu.
A odpoví, ne, lásko, ten ručník tam není teprve 2 dny, tak nepřeháněj. A zase vy? No to je přece jedno, jak dlouho tam ten ručník není. Důležité je, že jsi to ještě neudělala. A takhle se úplně zbytečně rozjela hádka. Je to přehánění, kdy zveličujeme, přidáváme například dny nebo přidáváme nějaká fakta, která jsou napůl pravdivá, ale napůl ne. Dávejte si pozor na takovéto přehánění a dávejte si pozor na zakázaná slůvka jako nikdy a vždycky. Ta vždycky zvednou toho druhého ze židle a nikdy se nikam nedostanete. Další rada pro správné řešení konfliktu zní, dávejte si pozor na vyhrožování. Když jsme hodně naštvaní a jsme takzvaně ve varu, máme tendenci říkat silná slova, silné věty, které nás později mrzí. Například už toho nech, nebo od tebe odejdu, rozvedu se s tebou. Někdy můžeme vyhrožovat svému šéfovi. Už toho tady mám dost a tuhle práci vlastně vůbec nepotřebuju. Dám do hodiny výpověď. Může se vám stát, že tu hodinovou výpověď najdete opravdu do 45 nebo 60 minut na stole, ale vy jste to nemysleli vážně, stejně tak, jako jste nemysleli vážně ten rozvod. Je to často jenom takové vydírání, manipulace, kterou toho druhého chcete přitlačit ke zdi, dostat ho tam, kde ho chcete mít vy. Dávejte si na vyhrožování pozor. Je fakt, že v některých případech je legitimní ukončit nějaké přátelství, dát výpověď z práce, ale nedělejte to s horkou hlavou. Nevyhrožujte s horkou hlavou. Promyslete si to. A když máte klid, když prožíváte pohodu, tak teprve potom udělejte nějaké radikální rozhodnutí. Nepoužívejte vyhrožování v aktuálním sporu jako zbraň proti tomu druhému. Dávejte si také pozor na nadávky. To je další oblíbená zbraň v našich konfliktech. Když si totiž nadáváme, tak záměrně snižujeme cenu toho druhého. Musím říct, že jsem ještě nikdy neslyšel žádnou manželskou hádku, kdybychom nadávkami toho druhého se snažili nějak pozvednout. Například, ty moje nádherná zlatovlásko. To málo kdy, řekl bych nikdy, v rozhorlení a rozhořčení nějakého konfliktu zakřičíme. Nadávky mají toho druhého srazit, nemají mu zvednout sebevědomí. A to odporuje onomu biblickému neste se, podpírejte se, povzbuzujte se. V Biblii je také napsáno, co chceš, aby druzí dělali tobě, čiň i ty jim, a nebo naopak, nedělej druhým to, co nechceš, aby oni dělali tobě. Nikdo z nás nemá rád, když mu druzí nadávají, když ho snižují. Chtěl bych vám povědět jednu takovou ilustraci. Je to obraz z americké divočiny. Jeden farmář pozoroval 2 stáda. Jedno stádo bylo divokých koní a bylo napadeno vlkem. A divocí koně, když je napadne nějaký predátor, postaví se do kruhu hlavami k sobě a tvrdými kopyty směrem například k vlkům. Kopou společně, aby se ubránili. To druhé stádo byly divocí osly. Osly jsou oslové a tak se zmateně postaví hlavami vlkům a kopyty dovnitř kruhu, tedy k sobě. Výsledek? Pokopou se navzájem a predátor je dostane. Když v našich vztazích zavládne divočina, nechováme se náhodou jako oslové? V 1. listu Petrově v 5. kapitole jsou následující slova. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Místo, abychom útoku nepřítele čelili společně, často útočíme jeden na druhého. Nechovejme se jako oslové, nekopejme do sebe
nadávkami. Další biblická rada k řešení našich konfliktů zní: buďte rychlí ke slyšení a pomalí k mluvení. Najdeme to v epištole, která nese jméno bratra Ježíše Krista, Jakuba. V Jakubově listu v 1. kapitole čteme: pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, a pozor, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Jakub tady upozorňuje nebo zdůrazňuje: pamatujte si, protože jako lidé často na to zapomínáme. Když se podíváte do zrcadla, zjistíte, že vám Bůh dal jednu pusu, jedna ústa, ale dvě uši. Možná je to takový obrázek, který každý den nosíme sebou proto, aby nám Bůh připomněl: máš jednu pusu, tak ji používej míň, a dvě uši, tak buď rychlý k naslouchání. V háce to znamená: nezahlč toho druhého různými argumenty, zpomal, vyslechni si ho. V přísloví 18.13 ve Starém zákoně čteme: odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj. Kolik z nás to tak má, různé předčasné závěry. Už máme připravenou odpověď a vůbec nás nezajímají argumenty toho druhého. Vlastně nás v té hádce ani nezajímá, co ten druhý cítí nebo co si myslí, jaká je pravda. Bible také říká v přísloví: přemýšlej dřív, než něco řekneš. Je tam napsáno: zdravý rozum činí muže pomalým k hněvu. Přemýšlej. Tvůj mozek ať je rychlejší než pusa, a ne naopak. Důležité je aktivní naslouchání. To znamená, že se snažím toho druhého pochopit, zjistit, co mu vadí, co ten druhý cítí, co potřebuje a po čem touží. Nezapomeňte, přestože se s druhým hádáte nebo máte nějaký konflikt, dávat mu najevo, že ho opravdu posloucháte. Občas zopakujte to, co říkal, ale vztáhněte to na sebe. Třeba: takže když tohle dělám, cítí se špatně. Teď už to chápu. Když vám není něco jasného, tak se zeptejte. Naslouchejte aktivně. A ještě jedna rada. Berte toho druhého za přednějšího sebe. To čteme v epištole Filipským ve 2. kapitole. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechte mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Častá příčina konfliktů je, že považuji svoje zájmy, to, co mám rád, za důležitější než zájmy toho druhého. A tak jsem schopný se kvůli tomu pohádat se svým přítelem nebo se svojí manželkou. Pohádat se můžeme kvůli barvě koberce, kvůli výběru televizního programu a pro mnoho dalších věcí. Často máme tendenci obhajovat tu svoji volbu jménem morálky. Myslíme si, že náš výběr je přece kvalitnější a ušlechtilejší než rozhodnutí našeho partnera. Moc hezky to ilustrují doktoři Cloud a Townsend ve své knize Hranice manželství. Mluví tam o manželském páru, manžel se jmenuje Otto a jeho manželka Susan. On byl takový trochu víc prorodinnější typ, hrál si s dětmi a v sobotu odpoledne, když si děti hrály venku, tak se natáhl na pohovku a odpočíval. A manželka byla spíš zase takový kutilský typ a ráda tu a tam něco udělala na domě.
Manželka měla ale pocit, že jí o to vůbec nepomáhá a že je vlastně líný a že se nestará o domácnost. A když se spolu hádali, tak to přesně tímhle způsobem obhajovala. Práce, a to dělám já o to, všimni si, je přece daleko důležitější, než si schrupnout po obědě a nebo hrát si s dětmi. Ve výsledku ale zjistili, že často jde jenom o věc záliby a vkusu. Nejde o nějaký morální zákon. A to si potřebujeme uvědomit i my. Pánové Cloud a Townsend radí, snažte se nejdřív naplnit partnerovi touhy, pak až ty svoje. A tady už skřípeme zubama, co? Není to vůbec jednoduché. Ale přesně to jde ruku v ruce s tou biblickou radou. Berte toho druhého za přednějšího sebe. Snažte se nejdřív naplnit partnerovi touhy, pak až ty svoje. Uvidíte, že je to dobrá prevence hádek. Žádná hádka vlastně ani nevznikne, když dáte tomu druhému přednost. Pak je velmi pravděpodobné, že svého kamaráda nebo manželku tímto postojem naučíte, že je daleko lepší dávat, než prosazovat svoji vůli. Ano, slyším, jak říkáte, ale to je běh na dlouhou trať, to nebude hned. To je fakt. Jenže záleží na tom, co chcete. Hezké vztahy a nebo si za každou cenu prosadit svou. Připadám si trošku jako Halina Pavlovská, pořád rozdávám nějaké rady, ale budu v tom pokračovat. Další rada zní, nezapomínejte na pravidlo celníka Matouše. Možná někteří z vás budou znát malujícího celníka Henri Rousseau. Já mám ale v tuhle chvíli na mysli píšícího celníka, apoštola Matouše, který napsal stejnojmenné evangelium. V jeho 18. kapitole najdeme důležité pravidlo pro řešení konfliktů. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznám to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Pravidlo celníka Matouše se vlastně skládá z takové trojice. To první je mezi čtyřma očima. Dávejte si pozor na takzvané vetřelce vašich vztahů a vašich konfliktů. Jestliže proti svému protějšku, svému kamarádovi, svému partnerovi něco máte, nezatahujte do toho nikoho dalšího, dokud se to s ním nepokusíte vyřešit mezi čtyřma očima. Někdy to zaobalujeme do takových zbožných věcí, že si někomu postěžujeme a prosíme, a prosím tě, modli se za nás, víš, on je takovej a takovej. Někdy si chceme jenom postěžovat, ale tohle všechno je špatně. První krok je mezi čtyřma očima. Když už jste to ale se svým přítelem nebo partnerem probrali a zamotaná situace se stále neřeší, jenom se nad tím problémem vždycky znovu pohádáte, přizvěte někoho na pomoc, říká celník Matouš. Nedělejte to ale za zády svého partnera. Na rovinu mu to řekněte. Podívej se, nedaří se nám to vyřešit, já půjdu poprosit o pomoc. A Bible říká, že někdy je to zamotané až tak, že se lidé musí rozejít, že musí skončit nějaké přátelství a například v případě neřešené nevěry je možné, že skončí i manželství. Ale nikdy nezapomínejte na pravidlo celníka Matouše, na pravidlo o třech chodech. Někdy také pomůže, když změníte prostředí. Například hádáte se s kolegou v práci a snažíte se ten konflikt vyřešit tam. Zkuste změnit prostředí, například pozvat svého kolegu na kávu do blízké restaurace nebo kavárničky a proberte to nad šálkem něčeho dobrého. Nebo v rodině hádáte se kvůli dětem, tak řešte své názory a postoje, když jsou děti na prázdninách, když je nemáte takzvaně na očích, když se změní situace, když se změní prostředí.
Naše další rada zní, nebojte se uznat chybu. Přísloví 28.13 říká, kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Někdy je dobrý způsob, jak celý konflikt ukončit, je říct promiň, odpust mi to. Zastavit se na té mojí chybě. A k tomu je potřeba určitá dávka pokory. U nás doma, když se na něčem nepohodneme s manželkou, tak já nejčastěji si někam uraženě zalezu a chvilku si o tom popřemýšlím. A potom si řeknu, že by bylo dobré se za to modlit, vždyť jsem křesťan a pastor, a tak nějak Bohu celou tu situaci předložit. Taky samozřejmě s tím, aby manželku upozornil, trochu jí poklepal na ramínko, kde udělala chybu. Jenže když vstupujete do Boží přítomnosti po nějakém takovém konfliktu, tak první, co uslyšíte, je, kde jste udělali chybu vy. Aspoň mně se to tak vždycky stane. A tak se vrátím zpátky a nemůžu řešit, co udělala manželka špatně. Musím říct to své. Prosím tě, promiň, odpust mi. Tam, kde jsem udělal chybu já. S manželkou jsme se ve finále našich konfliktů naučili dělat jednu věc. Když já jí prosím za odpuštění, tak ona mi odpustí nahlas. To znamená, že vyřkne ta slova, odpouštím ti. Aby to bylo úplně jasné, nesnaží se nějak tvářit, ani uraženě nebo laskavě. Prostě na rovinu řekne, beru tu tvoji omluvu, odpouštím ti. To si myslím, že je hodně důležité. A když se omlouvá někdo vám, řekněte to nahlas. Řekněte mu to, že to berete a že tímto to pro vás končí. Tohle je takový zvoneček, takový umíráček našich konfliktů. Hádka končí, když si dva lidé dokážou říct, odpouštím ti. Naše poslední rada zní, neřešte konflikty písemnou formou, zvlášť ne SMS-kou nebo e-mailem. Nedávno jsem se v novinách dočetl o takovém extrému. V Mladé frontě Dnes vyšel kratičký článek a v něm jste se mohli dočíst. Muslimští předáci ze Spojených arabských emirátů se rozhodli, že povolí v zemi rozvod pomocí SMSky. Mobilní telefon je podle jejich názoru shodný s papírem a vše, co je v něm napsáno, je tudíž platné. Nejvyšší představitel země Ahmed al-Haddad, představující kvalifikovaného islámského právníka, k tomuto zaujal jasné stanovisko. Islámský soudce by měl být schopen uznat rozvod oznámený pomocí SMS zaslané z mobilu. Jak říkám, je to opravdu extrém, ale týká se té naší poslední rady, neřešte konflikty písemnou formou. Zkuste si zase vybavit, kdy se vám dostalo nějaké nepříjemné SMSky nebo e-mailu. A možná ta zpráva textová nebyla zas tak nepříjemná, byla napsaná v nějaké neutrální formě, ale to vy jste nepoznali. Dosadili jste si tam náladu toho, kdo vám to posílal. Cítili jste tam nějaký nádech nebo nějaký tón. SMSky tím, že se snažíme nějaké sdělení narvat do 165 znaků, často bývají nesrozumitelné, takové neosobní. Když napíšete v naštvanosti nějaký e-mail a pak kliknete na odeslat, do několika vteřin je v počítači adresáta. Opravdu jste to ale chtěli řešit takhle rychle a uspěchaně. Často odešleme něco, co bychom raději vzali zpátky. Tudíž neřešte konflikty písemnou formou, ale vždycky se snažte o to řešit je osobně. Třeba pošlete SMSku, vím, udělali jsme si to a to, pojďme se sejít v kavárně, pojďme se sejít na nějaké neutrální půdě, pojďme se sejít u nás doma, ale vyříkáme si to. Některé věci na papíře působí jako ničivá mina, v osobním podání už ne. A jsme opravdu v úplném finále. Kruh se uzavírá.
A tak bych rád skončil tím, čím jsem začínal. Boží zprávou, Božím povzbuzením. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A ještě jedním citátem George Herberta. Ten zní, kdo nedokáže odpustit druhému, boří most, po němž sám musí přejít. A tak vám přeji, abyste byli těmi staviteli mostu a abyste nezapomněli na ten nejdůležitější most mezi vámi a Bohem. Ten pro vás postavil Ježíš Kristus.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu, relaci, ve které pro vás vybíráme věci už dávno odvysílané, které ale přece stojí znovu za poslech. Jako třeba úvaha Jany Frantíkové, maminky 10 vlastních i osvojených dětí. Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Když jsem četla v přísloví 18. kapitola, 21. verš, hodně se mě dotklo slovo: v moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. V moci jazyka je život i smrt. Možná, že jste slyšeli přísloví, že mluvěti stříbro, mlčeti zlato. Možná, že to tak je, protože když mlčíte, tak nepřinášíte smrt, nepřinášíte ani život. A je hodně na vás, jak budete mluvit, co budete mluvit, jakým tónem. Já si úplně vzpomínám, když jsem byla v pubertě, že jsem měla dojem, že neříkám přeci nic špatného. Akorát jsem řekla všecko, co mě napadlo teda, ale říkala jsem to slušným způsobem, nenadávala jsem a naši vždycky říkali: Janičko, ale ten tón. A já jsem si toho vůbec nebyla vědoma, mně se zdálo, že mluvím dobře. Ale ten tón bylo něco, co naše fakt docela dráždilo. A já to teď, už jsem maminka taky pubertálních dětí, tak já už vím, co tím naši mysleli, když říkali: dobře, Janičko, ale ten tón. Také ho znám. Ale to, co promineme pubertálním dětem, možná úplně nepromineme těm, kteří jsou vedle nás. A jazyk je způsob komunikace. Můžete komunikovat taky neverbálně, můžete, když někomu hrozíte pěstí, tak je jasný, že ho nevítáte. Když se na někoho usmíváte, tak se dá předpokládat, že ho rádi vidíte. Ale naše kultura je hodně založená na slovech. A ve slovech je opravdu život i smrt. A přitom možná řada božích dětí má takový pocit, že křesťan by měl být ten, který je v uvozovkách, který je takový ten hloupý, co si musí všechno nechat líbit. Pak když dojde do určitého bodu a říká si: ne, takhle už jít nemůžu, já jsem takovej blbě hodnej, když to tak řeknu, začne navštěvovat kurzy asertivity a najednou zjistí, že si přeci nemusí nechat všechno líbit, že komunikace je taky schopnost, kdy můžu velmi elegantně dosáhnout věci podle svého, aniž bych zvýšil hlas, aniž bych hrozil pěstí. A najednou taky zjistí, že to úplně není ten způsob, kterým bych chtěl mluvit. A vlastně tak úplně neví. Jenomže my se stejně vždycky rozhodujeme v jednotlivých situacích. Člověk řadu věcí může mít filozoficky vyřešených a pak se dostane do konkrétního konfliktu a stejně snadno věci nezvládne. A já myslím, že je hodně důležité uvědomit si, ale že jazyk skutečně má moc a že když řeknete něco hodně zlého, tak to taky bude hodně dlouho ve vás ležet. Nejen v tom, komu jste to řekli, ale i ve vás. I vy si budete vědomi toho, že jste ublížili. A já mám spoustu příběhů. Já mám doma 3 romské holčičky a rasismus v téhle zemi není neznámý pojem. Přestože jsou to hezký holky, roztomilí, milí, milování hodný a těch příběhů nemáme mnoho, tak přece jenom pár příběhů máme. A já si uvědomu, jak snadno se dá ublížit. Vzpomínám si na jeden příběh, kdy jsme jeli autobusem. Já jsem posadila 3 holky na 2 sedadla, takže si celkem snadno můžete spočítat, že jedna seděla na díře. A to teda žádná nechtěla, tak se tam o to trošičku strkali, no možná trošičku víc strkali. Jedna vyšoupovala druhou, trošku přitom byly hlasitější. Nakonec teda Monča hodila tašku na zem, to už bylo opravdu, a já jsem jí pleskla na zadeček. Takže jsme tam trošku měli scénku, to je pravda, přiznávám. Ale přišla tam jedna paní a začala bejt, ale opravdu sprostá, řvala na nás, že my cikáni tam nemáme co dělat, že by nás měli všechny postřílet, že jsme úplně strašný, hrozný, hnusný. A my jsme potom vystoupili a moje moudrá Žakelinka pravila, maminko, tu paní asi bolela hlava, viď? A možná, že ten příběh přesně popsala. Možná, že my máme nějaký svůj vnitřní osobní problém. A pak se setkáme s někým a on nás trochu naštve, trochu podráždí a my reagujeme naprosto nepřiměřeně. A chceme hodně ublížit. Chceme být hodně zlí a chceme to tomu druhému taky osolit, protože nám je taky nepříjemně. A jenomže tyhle ty rány jsou možná bolavější a krutější než rány holí nebo bičem. Určitě si každý z vás vzpomene, co máte v srdci, co jste slyšeli, kdy o vás někdo něco ošklivého řekl. To se těžko zapomíná i těžko odpouští. Ale my máme tu výsadu, že v moci našeho jazyka je taky život. Že my můžeme taky žehnat, že se můžeme přimlouvat za lidi, že jim můžeme říkat hezké věci. A že nemusíme vyhrát v každém konfliktu, protože když se lidi spolu navzájem hádají, tak není prakticky nikdy vítěze. Kdo máte doma sourozence, dobře to víte. Začnete vyšetřovat něco, co se stalo, někdo přiběhne a řekne, mami, Věrka mě kopla. Tak vy, Věruško, jak je to možný? No já jsem jí kopla, protože ona na mě plivla. Tak otočíte zase hlavu a říkáte, jak to? Ona se mi totiž vysmívala. A tak jdete dlouhou řadou, až nakonec zjistíte, že vůbec nedojdete k začátku. U konfliktu nikdy nedojdete k začátku a nikdy nedojdete ke konci. Nikdy není vítěz, nikdy není poražený. Vždycky jsou jenom dva zranění lidi. Způsob, kterým kdy používáme jazyk, že v jeho moci je smrt. Samozřejmě, že jsou konflikty, které se musí vyřešit, že mám já jiný názor na něco než můj manžel nebo než moje sousedka. To je normální. O věcech je potřeba mluvit. Ale to není to, co já si představím pod slovem konflikt. To je prostě, že si myslíte různé věci a že se o nich dohodnete. Ale já myslím, že v konfliktu je vždycky skryté něco bolavého ve vašem srdci. Třeba únava, podrážděnost, zklamání, něco nevyšlo ten den a přesunete to na toho druhého. A já bych vám teď opravdu všem moc přála, aby jsme měli vždycky tu chvilku toho, než vybuchneme, než řekneme něco ošklivého, hlavně těm, které máme nejvíc rádi, manželovi, dětem, sourozencům, rodičům, spolupracovníkům, aby dřív, než v nás vykvasí to naše podráždění, ten náš hněv, ta naše únava, aby jsme měli aspoň tu chvilku, aby jsme si uvědomili, proč to chceme říct. Proč to chceme říct? Ne proto, že chceme objektivně domluvit nějaký problém, ale protože prostě chceme ublížit. A já bych si taky všem vám, ale i také sobě moc přála, aby jsme byli ty, kdo vládnou svým jazykem, kdo skutečně dokáží přinášet požehnání, kdo i v konfliktu dokáží udržet moudrou hlavu, kdo nepřidají, že když nás Věruška po nás plivne, že my ji pak kopneme. Že dokážeme být ty, kteří dokáží ten konflikt zastavit, kteří i do rozjetého napětí dokážou přinést Boží pokoj. Vůbec to není snadné, ale přála bych nám všem, abychom se to aspoň učili.
0: Poklady z archivu pro dnešek končí. Z bohatých zdrojů a zásob pro vás vybírala Kateřina Hodecová a samozřejmě se na vás těším zase za týden.

Jsou 2 hodiny ze čtvrtka 2. července. Naladěné máte Rádio 7, moderuje Martina Zachrlová. Za 15 minut se společně zaposloucháme do čtení na pokračování z knihy Andělské stezky.